0: 28. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítají doma Norsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Komplikace na D2 u Hustopečí a omezení na D1 u Větrného Jeníkova. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy jeďte opatrně omezením u Hustopečí. Na 25. kilometru byl po nehodě rozlitý olej. Jezdí se proto zatím pouze jedním zúženým pruhem. Provoz je ale bez zdržení. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se tam teď netvoří. A v Praze pozor na Rozvadovské spojce ve směru do centra před sjezdem do Jeremiášovy. Na Řepy a Stodůlky se střetlo osobní auto s dodávkou a průjezd ještě může být omezený, projíždějte opatrně. A tunel Blanka v Praze prochází nočním čištěním. Uzavřený je úsek mezi Letnou a Trojou obousměrně. Zcela mimo provoz je také Strahovský tunel. Práce potrvají do rána a do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, od jeho místa i polojasno, ojediněle se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A já přeji stále příjemnou noc. No a protože máme po druhé hodině, tak už po písničce od Lennyho Krevice budeme soutěžit.
4: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Audioknihu Petry Štárkové Dej mi pokoj.
1: Poslední dobou si Marta uvědomuje, že obvyklá dávka antidepresiv nestačí.
0: 6 příběhů mladých lidí, kteří se z různých důvodů nedokážou osamostatnit.
2: Ty ses zbláznil. Měli jsme u tebe šílený strach. Vůbec jsme nevěděli, kde seš.
3: Normálně jsem jel na chvilku ven, mami. Je mi 30, jestli jsi jste všimla.
0: Audioknihu Dej mi pokoj na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
4: A opět je tady ta chvíle 221 552 155 nebo 255 na konci. Připomínám naše telefonní čísla. Tak první volající, noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, kdo pak se dnes dovolal?
5: Dobrý večer nebo dobré ráno, tady Martin.
4: Martine, já vás zdravím. Tak pojďme se opět podívat do kalendária. Včera jsme v noční soutěži připomínali 3 roky od úmrtí legendárního francouzského herce Alana Delona. No a vidíte, opět se vrátíme dneska 3 roky zpět, protože den po Alanu Delonovi zemřel další významný umělec, slovenský skladatel, zpěvák, skvělý muzikant Vašo Patejdl. A já na vás mám takovou otázku, doufám, že jednoduchou, Martin. Martine, ve které slovenské skupině Vašo Patejdl působil?
5: No, je to jasné, je to Elán, oblíbená skupina mojí dcery.
4: Výborně, já jsem si říkal, jestli budou potřeba nápovědy, tak nebudou. To jsem rád, že v tomto případě, Martine, jste nezaváhal ani vteřinu. Já jsem třeba vás chtěl zmást Modusem nebo taky Banketem Richarda Millera, ale nenechal jste se, samozřejmě je to Elán. Dokonce Vašo Patejdl zakládal tu kapelu, byl jeden ze zakládajících členů v roce 68, potom v polovině 80. let odešel z Elánu na solovou dráhu, ale pak se zase ke kapele vrátil. Tak je to vaše ta cena samozřejmě tohoto týdne. Blahopřeju a vydržte mi na telefonu, ano?
5: Ano, vydržím, děkuju moc.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Pěší putování se stalo fenoménem poslední doby a na poutní stezky vyrážejí každoročně tisíce lidí. Ta nejznámější je zřejmě Camino, neboli pouť do Santiago de Compostela. Toto španělské město je cílem, ale poutníci mohou začít téměř kdekoliv a proto takzvaná svatojakubská stezka vede i přes Česko. Jedna z větví protíná vesničku Krištofovo údolí na Liberecku a tam nyní zřizuje správce farnosti Jakub Jan Disman ubytování pro poutníky. V letním seriálu Radiožurnálu proto míříme na sever Čech do chladivých prostor barokní fary.
1: Před vstupem do fary je schránka se symbolem svatojakubské cesty a ta je tu proto, aby Jakub Jan Disman nemusel každého poutníka vítat osobně, jo?
2: No, přesně tak. Tak ono tady prochází spousta poutníků, ne všichni tady chtějí přespat. Pojďte dál. Bacha, pes.
1: Je hodně velké plameno.
2: Ano, zlatý retriever.
1: A, to je krásné.
2: Nech si trhej. No jo. Chápu. Pojď, já tě zavřu, ať neblafeš. Nech jsou, ne, pojď.
1: Na téhle faře vy normálně bydlíte.
2: Ano.
1: Sem chodí vaše ovečky do kostela.
2: Nebo do farního sálu.
1: A teď tady budujete, vidím, sprchy.
2: To už je vybudované, ty už jsou hotové, a akorát no, chybí záclony, ale tak jako to se snad dá.
1: Vy jste teda zedník, truhlář, spokenář, to všechno umíte.
2: Já jsem jenom blbej teolog a ještě blbější právník, jo, takže tyhle odborné věci samozřejmě mi někdo dělá. Jo, je to prostě přece jenom barokní barák.
1: Zatím tady ještě žádný poutník nespál.
2: Ale spál.
1: Ale ještě to nebylo oficiální.
2: Přesně. Já to chci teď dodělat. Zítra pozítří to nafotíme a dáme to jak na stránky Ultrej, což jsou oficiální stránky svatojakubské stezky, a na postelpropoutnika.cz.
1: Ale je to určeno pouze pro poutníky, kteří jdou svatojakubskou cestu a zároveň mají nějaký vztah k církvi, nebo
2: nemusí
1: mít. Sem pustíte každého.
2: Heleďte, tak tu svatojakubskou stezku, ti, kdo jdou opravdu, tak ti mají takzvaný kredenciál, což je průkaz poutníka, do kterého sbírají razítka, aby pak vlastně na konci v Santiagu dostali potvrzení o tom, že absolvovali tu svatojakubskou stezku. Tak ti většinou jsou jasně rozpoznatelní, mají mušly a tak dále a tak dále.
1: A hodně špatně vypadají, protože už to mají do za sebou.
2: Jo, přesně. No. A když se člověk omluví, že nejsou záclony, tak v koupelně tak se zasmějou a řeknou, že jsou vůbec rádi, že je koupelna. Ale asi když přijdou nějací turisté, kteří jdou prostě hřebenovku přes postel pro poutníka, tak asi taky nebude problém, když bude volno. Tak, pojďte nahoru.
1: No, tak to je krásná spartanská místnost. Tři postele, věšáky, štandr, stoleček, židle, nic víc. Prosté trámy tady ještě jsou přiznané, krásné.
2: Ano, barokní.
1: Barokní? Hmm. Mám 100 chutí si lehnout.
2: Můžete, je to připravené, už tady jako samozřejmě pár poutníků spalo. Říkám, jo, už tam jsou postele, pojďte.
1: Jo, dobře, akorát bych řekl. Velmi příjemné. No tak to jsem rád, že i v Česku vznikají takhle jako rozsáhlé a velice solidní, jak tomu říct, poutní ubytovny.
2: Herberg. No, já tomu říkám ubytování pro poutní.
1: A vy jste někdy byl v Santiagu?
2: Ne, já se tam chystám. A je tady pár lidí, kteří mají zájem do toho Santiaga vyrazit právě odsaď z Krištofova údolí.
1: Kolik to je kilometrů?
2: Hodně. Oni mají všichni děti, takže čekají, až trochu odrostou, aby je mohli nechat jít doma a pak razíme.
1: Z Krištofova údolí na Liberecku, Lubomír Smataná, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Leny přitvrzuje a naplno dává průchod své lásce k roku. Nový singl Casanova je předzvěstí alba, které vyjde už na začátku podzimu a Leny prý na něm převzala větší kontrolu nad svou kariérou. Co jí tvůrčí svoboda přinesla a proč už nechce naplňovat očekávání ostatních? Leny bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Poutníci.
3: Letní seriál Radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
3: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
3: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
3: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
4: Máme 14:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
5: V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře, a to nejvíce za posledních několik let, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po schůzce se stranickou kolegyní a šéfkou financí Alenou Schillerovou. Jednali spolu o rozpočtu jeho resortu na příští rok. Juchelka zatím neřekl, o kolik konkrétně by platy učitelů, policistů nebo zdravotníků měly vzrůst. Podle ministra je už teď jasné, že na důchody bude mít ministerstvo nejméně 740 miliard korun. Španělskou Granadu zasáhlo další zemětřesení, informovala o tom agentura AFP, podle které to byly druhé větší otřesy v oblasti v posledních dnech. Nové zemětřesení zranilo 3 lidi a způsobilo menší škody na slavném paláci Alhambra, který zůstal po zbytek dne uzavřený. Podle Národního geografického institutu měly otřesy sílu 4,8 stupně. Americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, v říjnu vystoupí v ruském Petrohradu. Za jeden den se na jeho koncert prodalo přes 80 tisíc vstupenek. Uvedl to ruský server RBK s odvoláním na organizátory. Hudebník Ye bude největší západní hvězdou, která v Rusku vystoupí od začátku invaze na Ukrajinu. Kvůli jeho kontroverzním názorům se v několika evropských zemích letos jeho koncerty zrušily, mimo jiné i v Česku. A ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková na konci roku skončí ve funkci. Instituci vede od roku 2012. Odchod zdůvodnila svým věkem. 70-letá historička umění předpokládá, že město vypíše výběrové řízení na jejího nástupce. Podle radního pro kulturu Tomáše Slabihoutka by ho ale mělo připravit až nové vedení Prahy, které vzejde z říjnových komunálních voleb.
6: Sport.
5: Fotbalový obránce Aaron Van Bissaka po sestupu West Hamu zůstává v anglické Premier League. Reprezentant Konga přestoupí do Aston Villa, kde má podle britských médií nejprve hostovat. Birminghamský klub ho pak bude muset koupit za zhruba 707 milionů korun. Van Bissaka působil ve West Hamu od roku 2024. V londýnském klubu dál zůstává český záložník Tomáš Souček.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Větrným Jeníkovem a v Praze uzavřené tunely. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 108 stojí v odstavném pruhu dodávka, kolem se pohybují lidé.
9: Svodidel stojí dodávka, mikrobus asi a lidi jsou svodidel, tak asi nějaká porucha.
8: Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku počítejte s omezením za odbočkou na Brušperk. Na 41. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu kvůli práci na vozovce. A v Praze dnes v noci neprojedete částí tunelu Blanka mezi Letnou a Trojou. Až do rána budou čistit také Strahovský tunel, který bude zavřený v obou směrech. Práce jsou v plánu do 5 hodin. A v Praze vyšetřují nehodu na Rozvadovské spojce před odbočkou na Řepy a Studulky ve směru na Plzeň. Havarovalo osobní auto a dodávka. Průjezd je omezený, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, od jeho místa i polojasno a ujediněle se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Potok Bílá voda u Holštejna na hranici Moravského krasu teď připomíná spíš lesní stezku. Letošní extrémní teploty a sucho jej připravili o veškerou vodu a zároveň tak zásadně ohrozili místní populaci raků říčních. Více v další reportáži už za moment.
7: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Populace raku říčních u Holštejna na hranici Moravského krasu zdecimovala kombinace letošního sucha a letních veder. Potok Bílá voda, kde běžně vzácných živočichů žijí tisíce, totiž vyschl a ochránci přírody v lokalitě v posledních dnech nachází desítky ostatků chráněných korýšů. A doufají, že po srážkách z tohoto týdne přiteče do koryta alespoň trochu vody.
1: Ale koukám, vy jste našla tři tady, tam jde další, takže přece jenom dali se do pohybu.
2: Tady u Holštejna na hranici Moravského krasu se potok Bílá voda v některých místech proměnil spíš v kamenitou stezku. Téměř vyschlým korytem procházíme se zoologem Antonínem Krásou.
1: Celý to tady míchně navlhlo, to suchý kořen, to, kde stojíme, kde je teda vidět tři malé louže, ale voda se tady ztrácí do podzemí. Ale je vidět, že ty raky, co přežili dotud, že to trošku rozhýbalo. A vydali se na cestu, asi se snaží z těch nejmenších tůní, kde se doteď schovávali a kde doufali, že to přežijou, vydat se někam dál a najít třeba nové tůně.
2: Rakům ale pomohlo už pár milimetrů deště, které spadly v noci na pondělí. Teď jsme zrovna našli dalšího živého, který tady leze po kamenech.
1: Našli jsme ho mimo vodu, jak se hýbe. Jo, teď je vidět, že snažil se mě cvaknout klepítkama, ale v pohodě, do vody si zalízá. Tady se trochu zvlhčí, odpočine. Kdybyste tady byla se mnou v pátek, tak to byla fakt vyprahlá, pekelná pustina.
2: Krása se domnívá, že by potoku pomohlo, kdyby při suchu upustili víc vody rybníkáři nedaleko v sousedním Olomouckém kraji. Podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové jsou průtoky v tocích výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě.
3: Většími vodními toky protéká okolo 5 až 30% obvyklého množství, ale menší vodní toky jsou na řadě míst zcela vyschlé. Situace je lepší na tocích pod vodními nádržemi, které odpouštějí zvýšené množství vody pro zlepšení podmínek vodních živočichů.
2: Zpráva Moravského krasu uvedla, že sucho a letošní extrémní léto je problém i pro populaci mřenek nebo střevlí potočních. Hana Novotná, Radiožurnál.

být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než boju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Martin Michek patří k nejlepším českým motocyklistům v historii slavné Rally Dakar a teď se po pauze vrací do týmu, se kterým se mu na tratích v Saúdské Arábii dařilo nejvíc. Na začátku roku 2027 chce jednu sérii přerušit a na jinou navázat.
1: Dvakrát nedopadlo, pětkrát to bylo výborný. Zažili jsme právě s týmem Orion Motor Racing Group 20. místa, vyrovnali jsme historický český maximum vůbec motorkáře na téhle nejznámější rally Dakar. Já to vidím, že to je takový jakoby zpět k dakarským kořenům a zpět zase na startování našeho příběhu.
2: Vypráví Martin Michek, který minulou sezónu jezdil za jeden čínský tovární tým. Firma se ale vydala jiným směrem a Michek je zpět ve stáji Orion MRG a má jeden velký cíl.
1: My chceme závodit, chceme dojíždět a pochopitelně já bych se hrozně moc přál a přeju si, je to furt můj sen, udělat to jedno místní číslo. No.
2: Martin Michek ale musí hledat rovnováhu mezi snahou uhánět zběsile za nejrychlejšími časy a zároveň si hlídat, aby nejenom kvůli týmu dokončil Rally Dakar.
1: Je to těžký opravdu, když se bojuje o tu první desítku, první dvacítku, tam se stává opravdu úplně všechno, protože riskuje se tam víc než obvykle, takže pro mě tam ten risk je, já jsem prostě závodník, já, jak říkám, srdce závodníka se nedá vypnout jako rádio. Už mám rodinu, mám Emičku, syna Martinka, který už to vnímá, už má takový ty svoje, takový ty hero, ať je to v jiných sportech, tak pro něho chci být taky vzorem, takže do toho budu dávat úplně všechno a pochopitelně slíbit, že se vrátím domů, tak to je to nejdůležitější, ale chci teda přijít s hezkým výsledkem.
2: Navíc na nevyspytatelné trati v Saúdské Arábii vás může zastavit lecos a jezdci mají i netradiční zážitky. Martin Michek je pro fanoušky vypráví i na svých sociálních sítích, jako při jedné z etap v roce 2022.
3: Vylítnul mi airbag, bouchnul mi airbag, ale naštěstí jsem nespadl. Jak jsem dojel do duny, nevšiml jsem si takový toho zvednutí v duny a jak jsem tam dotknul nelít rychle, tak asi tlakem software vygeneroval to, že by to mělo bouchnout, tak to bouchlo a musím říct, že teda mě to hodně překvapilo, protože ráno to je pořádná a se nafouknete úplně celý. Ale po 20 vteřinách to splasklo.
2: Pokud nezastaví pořádání Rally Dakar nestabilní situace v Perském zálivu, spojená s konfliktem Íránu se Spojenými státy americkými, zažije asi Martin Michek i v tomto ročníku náročné, ale i příjemné chvíle opět v českém týmu Orion MRG. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: lásky čas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší.

0: uší v e-shopu radiotéka.cz.
1: Radiožurnál 3 hodiny. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
2: Ministryně financí má za sebou první den jednání o rozpočtu s vládními kolegy. Británie podle premiéra Bernhema stojí pevně za Ukrajinou. Reagoval tím na varování Moskvy. Motocyklista Martin Michek se vrací do českého týmu, se kterým dvakrát dojel v elitní desítce Rally Dakar. A dnes čekáme zpočátku až zataženo, od jihu pak polojasno, ojediněle přehánky, teploty většinou do 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: První část ministrů byla v úterý vyjednávat o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Konkrétní částky, se kterými mají jejich resorty hospodařit v příštím roce, ale nikdo z nich nekomentoval. Někteří se na resort financí vrátí zítra.
3: Dohoda ještě není třeba u ministerstva práce nebo vnitra. Podle Lubomíra Metnara z hnutí ANO, šéfa rezortu vnitra, je potřeba doladit ještě peníze na IT projekty nebo kyberbezpečnost. Představil ale hlavní cíle.
4: Budeme příští rok nabírat více policistů a hasičů, abych nezapomněl. Budeme zvyšovat platy.
3: Naopak vyřešený rozpočet má třeba ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
5: Ministerstvo zahraničních věcí je rozpočtově nejmenším ministerstvem, to znamená, my už jsme ten rozpočet stihli víceméně předjednat v těch předchozích bězích rozpočtových.
3: S ministryní chce znovu jednat i předseda Akademie věd Radomír Pánek. Na termínu se zatím nedohodli. Lucie Pávová a Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Rusko obvinilo Británii z úmyslné eskalace války na Ukrajině. Moskva tvrdí, že Kyjev k útokům na Rusko používá v Británii vyrobené drony. Kreml z toho podle své ambasády v Londýně chce vyvodit důsledky. Británie původ těchto dronů nepotvrdila. Premiér Andy Bernhem ale Ukrajinu ujistil o své podpoře s tím, že Londýn stojí pevně po jejím boku.
6: Británie podporuje Ukrajinu na 100%. Podporujeme ji, aby se mohla bránit v nelegální válce vedené Vladimírem Putinem. Takový je náš postoj po celou dobu konfliktu.
2: Životnost obou jaderných elektráren v Česku se prodlouží na 80 let z původních 60, potvrdila to společnost ČEZ. Podle ní pomáhají se zajištěním delšího provozu elektráren v Temelíně a Dukovanech, hlavně investice do jejich modernizace. Společnost využívá například automatizované roboty na sváření nebo vytváří náhradní díly na 3D tiskárně, dodává ředitel divize jaderná energetika ve firmě ČEZ Bohdan Zronek.
7: My ročně investujeme do modernizace zařízení nějakých 5 až 6 miliard, tak abychom to zařízení, které postupně dosluhuje, včas vyměnili a když už ho měníme, tak přemýšlíme o tom, jestli by to nešlo trošku efektivněji a třeba výměna průtočních částí turbín předpokládáme, že přinese zase několik megawatt navíc na výkonu.
2: Sport. Český motocyklista Martin Michek se po roce loučí s čínskou tovární stájí Hoto a vrací se do týmu Orion MRG. V jeho barvách už v minulosti dvakrát obsadil 10. místo na Rally Dakar a vyrovnal tím nejlepší český výsledek mezi motocyklisty. Poslední dva ročníky v Saúdské Arábii ale nedokončil. Při příštím startu by se chtěl znovu vrátit na přední příčky.
8: Je to těžký opravdu, když se bojuje o tu první desítku, první dvacítku, tam se stává opravdu úplně všechno, protože riskuje se tam víc než obvykle, takže pro mě tam ten risk je, já jsem prostě závodník, já, jak říkám, srdce závodníka se nedá vypnout jako rádio.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Omezení na D5 za Prahu a překážka na D1 za Větrným Jeníkovem. Na dálnici D5 čekejte omezení za Prahou ve směru do Plzně. Mezi 2. a 4. kilometrem pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se brzdí před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna tentokrát opatrně za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 108 pojedete kolem odstavené dodávky. Pozor na pohyb lidí okolo. A v Praze připomínáme noční čištění tunelů na městském okruhu. Obousměrně uzavřený je Strahovský tunel a také část Blanky v úseku mezi Lutnou a Trojou. Odstávky mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jihu místy i polojasno. Ujedinilé v severní polovině území místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
1: Učitelé, studenti nebo třeba zdravotníci na 4 týdny mění profesi. Oblékají maskáče a uniformy a na vojenské akademii ve Vyškově trénují střelbu, taktiku nebo třeba orientaci v mapě. Výcvik budoucích členů tzv. Aktivních záloh přiblížíme už za chvíli naší další reportáži.
0: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Někteří učitelé nebo studenti mají o letních prázdninách prakticky jedinou šanci absolvovat výcvik aktivních záloh. Instruktoři Vojenské akademie ve Vyškově pro ně připravili speciální zkrácený 4-týdenní kurz. Přihlásilo se do něj na 70 rekrutů.
1: Pořád mět tu kamufláž nachystanou, aktualizovanou a i třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou.
2: Rotmistr Petr Peštuka rozdává četě pokyny, jak se má zamaskovat. Pak se všichni musí rychle rozdělit do 3 skupin a vyrazit do zákoutí výcvikového prostoru Březina a zkusit maskování v praxi.
3: 6, 5.
2: Dvojice žen, které pracují v akademické sféře, klečí naproti sobě a vzájemně si natírají obličeje maskovacími barvami. Postup mi nastěňuje rekrutka Hanka.
4: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily, a potom zelenou.
2: O kus dál se zase pod vrstvu barev snaží skrýt obličeje 2 studenti. Od Romana Sapíka a Davida Kopřivy chci vědět, co je motivovalo strávit prázdniny v uniformě a posloucháním rozkazů.
5: Chtěl jsem to zkusit, co moje tělo vydrží.
6: A jak to zatím vypadá?
5: Velmi dobře, zatím všechno drží.
6: A já se musím zeptat, jako jestli vám není příšerná horko v tom všem, co máte na sobě.
5: Zvyknete si.
7: Už jsme si zvykli docela, no.
5: Potu je tady opravdu hodně.
7: A můj otec je voják z povolání, tak jsem chtěl vědět, o čem to je. Abych nemusel poslouchat to, že ty jsi nebyl na vojně.
2: Na motivování dokončit kurz jsou všichni. Ne všem se to ale povede, připouští instruktor Tomáš Krištof.
8: Nejčastěji lidi odchází a nezvládnou ten kurz kvůli nějakým úrazu nebo nemoci. Jsou samozřejmě i lidi, kteří to vzdají z nějakých osobních důvodů. Pro nás za naši rotu to bývá průměrně 10%.
2: Účastníci výcvik zakončí slavnostní přísahou. Alena Hesová, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Zahradníci z Mendelovy univerzity v Brně vědí o každé kapce vody ve své botanické zahradě. Zavlažování rostlin mají pod kontrolou díky digitalizaci. Detaily se v nočním radiožurnálu dozvíte už za chvíli.

0: Tak to byla v nočním radiožurnálu Miley Cyrus, dospívala téměř 20 minut po 3. hodině a my se teď vypravíme do Brna. Zahradníci Botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně ve spolupráci se startupem NextDrop ze Západočeské univerzity zdigitalizovali zavlažování celé zahrady i skleníků. Senzory, ventily a čerpadla umožní řídit hospodaření s vodou i na dálku z mobilního telefonu. Cílem je samozřejmě vodou šetřit, zefektivnit péči o rostliny a zároveň proměnit arboretum v živou laboratoř pro výzkum a výuku.
1: Teď se nacházíme k skleníku, kterém je jedna z největších sbírek orchidejí v Evropě.
2: Říká ředitel Botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity Michal Pavlík.
1: V tom skleníku se těch vod míchá víc, tak aby těm orchidejím se dostala v podobě, která je pro ně vhodná.
2: Místní rostliny mají na vodu vysoké nároky. Právě s tím mimo jiné pomůže digitalizace arboreta, popisuje zakladatel startupu NextDrop ze Západočeské univerzity v Plzni. František Mach.
3: V rámci celé vodovodní sítě arboreta, která je relativně rozsáhlá, tak jsme instalovali senzory, ventily nebo čerpadla. Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
2: Kolem nás rostou různé rostliny, včetně o nich orchidejí. Kouká se tady na nás želva.
3: Přímo tady ve skleníku monitorujeme vlastně všechny přívody vody, tak aby ta kvalita vody, kterou se zalévá ta samotná sbírka orchidejí, byla co možná nejšetrnější.
2: My jsme tady zašli za zelenou stěnu a přecházíme do technické části.
3: Možná můžeme to klidně otevřít,
4: že bychom zalezli do kterého.
2: Zvedáte tady podlažní poklop, pan ředitel zrovna šplhá dolů a my teda ho následujeme.
4: Na tom bude krásný, potom jako ten smysl toho projektu.
2: Slezu po žebříku a tady jsme se dostali do technické místnosti.
1: Ten návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, ale i spousta technologií, takže aby ta kytička mohla fungovat, tak je tady to zázemí.
2: Právě to je podle Macha jedna z výhod digitalizace. Do technického zázemí teď zahradníci téměř nemusí chodit a mají nad rostlinami mnohem větší kontrolu.
3: Tady všude vidíme jednotlivé senzory, vodoměry, ventily a přívody.
2: Takže dokážeme technickou místnost ovládat, aniž bychom se do ní dostali.
3: Zároveň si máme historický data. To znamená, výzkumníci a studenti mají možnost na datech za dlouhá časová období dívat na to, jakým způsobem se zavlažovalo, jaká byla půdní vlhkost, jaká byla teplota.
2: Podobný systém už nasadili například v plzeňské botanické zahradě. S rostoucím suchem podle vědců nabývá na významu chytré hospodaření s vodou. Proto chtějí v době, kdy vody ubývá, co nejvíce omezit její zbytečné ztráty. Na Marek Hensel, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnál je 15:30. Další zprávy a Monika Chmílová.
1: Írán odmítl, že by na Spojené arabské emiráty vypálil balistické rakety. Informovala o tom agentura AFP. Blízkovýchodní země z toho Írán obvinila v úterý. Poté oznámila, že s Teheránem pozastavuje veškeré obchodní vztahy. Spojené arabské emiráty uvedly, že protiletecké systémy zaznamenaly 2 balistické rakety odpálené z Íránu, přičemž jedna dopadla do teritoriálních vod země. Podle ministerstva obrany byla cílem raket námořní doprava. Íránské ministerstvo zahraničí tvrzení označilo za škodlivé pro důvěru a bezpečnost v regionu. V Česku je stále málo krve od dárců. Vedle nemocnic chybí třeba i ústavu hematologie a krevní transfuze. Ten má teď nedostatek zásob u skupin A a 0. Stejně jako minulý týden, tak vyzývá lidi, aby přišli krev darovat. U Buštěhradu otevřela galerie hlavního města Prahy nový depozitář za 249 milionů korun. Stavba má šetřit energii díky solárním panelům a hlubinným vrtům, které pomáhají s vytápěním a chlazením. V areálu můžou kurátoři uskladnit až 16 000 uměleckých děl. A ve věku 77 let zemřel bubeník americké rockové kapely ZZ Top Frank Beard. Informovala o tom agentura AP. Poslední chvíle strávil v hospicové péči na svém ranči v Texasu. Richmondu. Členem slavného uskupení byl 60 let. Kapela ZZ Top vznikla v roce 1969 v texaském Houstonu. Prodala více než 50 milionů desek a získala 3 nominace na hudební cenu Grammy. Sport. Tenistka Marie Bousková hraje na turnaji Masters v Cincinnati o postup do osmifinále. Její soupeřkou je Američanka Jovičová, která je 16. ve světovém žebříčku WTA. Bousková je o 11 míst níž. Do osmifinále už postoupili Sara Bejlek, Linda Nosková a taky Jakub Menšík.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D8 za Lovosicemi a překážka na D2 za Brnem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy máme hlášenou nehodu za Lovosicemi. Na začátku omezení na kilometru 40,5, její následky překážejí provozu, je to ale s opatrností průjezdné. Na dálnici D2 opatrně za Brnem ve směru do Bratislavy. Hned za sjezdem z D1 na úrovni čerpací stanice se pohybuje řidič kolem odstaveného kamionu, více náš zpravodaj.
4: Kus vodidel betonových zastav kamion, má tam teda trojúhelník a ve městě světlem dává pokyn, aby do něho někdo nenapálil.
3: Na D1 z Prahy do Brna podobná překážka za Velkým Beranovem. Na kilometru 120,5 pojedete kolem porouchaného vozidla, stojí v odstavném pruhu. A tunel Blanka v Praze prochází nočním čištěním. Uzavřený je úsek mezi Letnou a Trojou obousměrně. Zcela mimo provoz je i Strahovský tunel, práce potrvají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jihu místy i polojasno. Ojedinělé v severní polovině území místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. A teď na Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Tragický příběh nejmladšího černošského profesora v historii univerzity v Cambridge.
7: When Jason Arday became Cambridge University's youngest black professor.
8: Raketovou kariéru ukončilo obvinění z plagiátorství a předčasná smrt.
1: Obvinění z plagiátorství Arday odmítal. Truly
9: grateful to everyone. Byl označován za superhvězdného profesora.
10: Díky svému prestižnímu univerzitnímu postu se stal symbolem rasové inkluze v britském vysokém školství.
5: Pozoruhodný a tragický příběh plný vážných obvinění podváděl a vymýšlel si profesor Jason Arday, kdo může za jeho smrt. Na otázky, kterými žije Velká Británie, hledá odpověď Ladislav Nať, ředitel Ústavu anglistiky na Jihočeské univerzitě a spolupracovník serveru Info.cz. Dnes je středa, 19. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
11: Dobrý den, díky za pozvání.
5: Budeme se bavit o pozoruhodném případu profesora Jasona Ardeje, který sledovala celá Británie minimálně v těch posledních týdnech. Ten skončil, ten příběh jako takový před víkendem v jižním Londýně, protože nalezli pana profesora mrtvého v jeho bytě podle policie. Ta smrt nebyla zapříčiněna jinou osobou, byla nečekaná nebo neočekávaná, ale ne
11: podezřelá.
5: Tak vyjádřil se k tomu i britský premiér, mluví o tragédii na mnoha různých úrovních. Je to teď na ostrovech, vy to dění sledujete velmi dopodrobna, je to teď jedno z těch hlavních témat?
11: Je to velmi živé téma, aktuální. Asi všichni, i ti jeho kritici, se shodují na tom, že to byla obrovská tragédie. A rezonuje to ve společnosti velmi silně. Konala se taková vzpomínková akce v centru Londýna na uctění jeho památky. Samozřejmě je to věc, o které se píše, mluví, hledají se viníci, část, včetně univerzity, viní média. Média se hájí tím, že jenom konala svou povinnost a podobně. Každopádně to téma bude ještě dlouho velmi silně jako v popředí.
5: Ardejova rodina se k tomu taky vyslovila prohlášením, ve kterém popisuje tlak právě na britského akademika Jasona Ardeje kvůli kampani údajně plné misinformací.
12: Od chvíle, kdy Jason přijal místo profesora na Cambridgeské univerzitě, byl více než 3 roky terčem soustavných útoků ze strany těch, kteří se ve snaze ho diskreditovat nezastavili před ničím.
5: Zastal se ho i třeba londýnský starosta nebo někteří kolegové z univerzity v Cambridge, kde byl profesorem.
13: Byl to neuvěřitelně laskavý, mírný, starostlivý a velkorysý člověk. Ale v médiích ho vykreslovali jako plagiátora, lháře a podvodníka.
5: Zaznamenal jsem slova o bombardování právě médií, která se pak hájí. Guardian vydal editoriál, ve kterém vysvětluje, že to je prostě práce novinářů o těch věcech informovat. Nicméně ti, kteří Ardeje hájí, tak mluví o tom, že byl vykreslován čistě jako podvodník. My musíme říct, že faktem je, že existují velmi, ale skutečně velmi vážná podezření z plagiátorství, s konkrétními příklady, s uvedením schod s různými jinými dalšími publikacemi v případě jeho disertace a v případě dalších jeho prací, které potom i ex post opravoval. To se samozřejmě děje v akademickém prostředí, ale stalo se to i v tomto případě. Četl jsem i o využívání dat z jiných prací, to by byl zase trochu jiný problém, než jenom to plagiátorství, to je prostě potom podvod, ale jsou to všechno velmi vážná obvinění. My zatím nemáme jednoznačný důkaz nebo jednoznačné stanovení univerzity, že tomu tak bylo. Nicméně, jak závažné ty důkazy podle vás jsou?
11: Myslím, že závažné jsou. Ještě bych podotkl jednu věc. Všechno to, co říkáte, je pravda. Skutečně ten profesor Ardej se ocitl pod obrovským tlakem, ale on se pod tím obrovským tlakem, kdybychom to srovnávali s jinými případy, které se vyskytly, teď případy plagiátorství nebo nějakého údajného podvodu, tak on se pod tím obrovským tlakem vyskytl mimo jiné, protože on nebyl bezvýznamným nebo řadovým akademikem, on byl velmi významnou osobou, kterou ta univerzita od jeho nástupu na univerzitu využívala. Dokonce zaznívají takové názory a myslím, že na nich je hodně pravdy, že ho ta univerzita trochu zneužívala jako maskota. Když se objevují ty diskuze o rasismu, tak se říká, že vlastně ta univerzita se chovala rasisticky, protože bylo to asi ve dvou britských listech, že vlastně ho skutečně jako maskota, jako ty indiány, které prostě přivezli, že ho z Nového světa do Anglie, tak je ho vodila a ukazovala. On prostě vystupoval v médiích, tuším, že dokonce nesl olympijskou pochodeň, že jo, když byla olympiáda v Londýně, takže on byl skutečně výrazná postava a proto ten byl tak strmý.
5: Pardon, tohle to se dělo ještě předtím, než byl pak jmenován profesorem na Cambridge, třeba ta olympiáda v Londýně a tak dále. A to se týká toho tokenismu, o kterém často kritici právě mluví.
11: Ano, že myslím, že bylo velmi nešťastné a že pokud někdo říká, že on byl oběť těch kulturních válek, tak je na tom mnoho pravdy, protože skutečně byl na jedné straně byl prostě prezentován jako ten kluk z plagátu, ten prostě člověk, který vlastně ukazuje, že ta strategie, ta diversity, equality, inclusion je vlastně správná. Na druhou stranu, teď, když se ukázalo, že tam jsou jisté nesrovnalosti, tak naopak ty kritici to ho využili v podstatě jako ten exkluzivní terč. Ale k těm obviněním, tam myslím si, že Vážná jsou, protože zazněla z mnoha zdrojů. Já bych byl velmi opatrný, nebo respektive takhle, když jsem četl ty materiály, tak jsem dost jaksi s podezřením četl ten Sobstakový článek profesora Kofnase, který měl vlastně osobní ambici. On je zastánce jako rasistické teorie. On říká, že kdyby nebyly tyhle ty programy pro inkluzi, tak by na Harvardu a dalších prestižních univerzitách nepůsobil žádný černý profesor ani skoro žádní studenti. Skutečně musel z Cambridgeské univerzity odejít, takže toho bych bral s rezervou, ale objevily se ty informace vlastně i z jiných zdrojů a úplně nejzávažnější pokládám ten článek, na kterém pracoval Times Higher Education, což je velmi prestižní a velmi seriózní časopis.
14: Sestavili jsme 63-stránkovou zprávu, která podrobně popsala, jak zřejmě bez řádného uvedení zdroje Ardej použil rozsáhlé části práce, kterou v roce 2009 napsala jiná studentka. Další šetření odhalilo pasáže, které se zdály být převzaty z prací výzkumníků z USA, Austrálie, Spojených arabských emirátů a Spojeného království.
11: Ten časopis nebo jeho redaktoři později vydali několik rozhovorů a v nich říkají, že by nedospěli k tak závažným vývodům, k jakým dospěl Kofnas a další, akorát, že univerzita se s nima nechtěla bavit.
15: Mm-hmm. A ten článek nakonec ani nevyšel.
11: Ten nevyšel.
15: Kvůli zásahu právníků.
11: Nevyšel ze dvou důvodů, ano. Nevyšel zejména kvůli zásadu velmi drahé právnické firmy, která se specializuje na pomlouvačné kampaně, a Times Higher Education, nebo respektive jeho editoři, říkají, že i kdyby měli pravdu, tak by ten spor trval několik měsíců a byl by obyčejně nákladný, že by mohl vlastně celý ten časopis zrujnovat. Jo? A takže vlastně univerzita se to jednak snažila zamést pod koberec, už mohla vlastně provést to své šetření, když ten dotaz z toho Times Higher Education přišel. Mm-hmm. A on byl, ten dotaz byl směřován profesoru Ardajovi, nicméně on neodpovídal. Odpovídala tisková mluvčí univerzity, která řekla, že to jsou rasistické pomluvy. Dokonce bylo proti jednomu z těch redaktorů, který na tom pracoval, trestní oznámení bylo podáno, on byl vyšetřován, policie mu zakázala Jasona Ardaje komentovat. Takže tady si myslím, že obrovský díl viny leží na univerzitě, že k tomu nechtěla přistoupit otevřeně.
15: A mluvíte, pardon, o dvou důvodech, tak jeden důvod tento a druhý důvod, proč nevyšel ten článek?
11: První důvod teda byl ten právní a druhý důvod byl ten, že tím, že ta univerzita na to odmítla reagovat, tak protože Times Higher Education je velmi seriózní list, tak neměl to vyjádření druhé strany. Podle mě nechtěli vydat článek, kdyby neměli vyjádření toho člověka, které se to podezření týká. A to podezření se týkalo něčeho, čemu říkají research misconduct. Tam nezaznělo přímo plagiátorství. Research misconduct může být nějaké pochybení ve výzkumu, přehlédnutí, různé věci, ale my ten článek nemáme, že ten nevyšel.
15: Já to jenom dám do nějakého časového kontextu, protože to, o co se zajímali novináři z toho periodika, o kterém vy mluvíte, tak to se odehrálo už loni, nebo vlastně je to pár měsíců zpátky, ale ta obvinění, která vznesl ten akademik, který byl vyhozený z Cambridge kvůli podezřením na rasismus, tak to je pár týdnů zpátky, to je v červenci.
11: Je tam prodleva 9 měsíců,
15: tak,
11: tuším.
15: A od té doby se vlastně děly velké věci. Ardej ta obvinění všechna odmítal.
16: Ačkoliv je kritika nevyhnutelnou součástí akademického života, to, co jsem zažil, daleko přesáhlo rámec odborných neshod. Neúprosná obvinění, spekulace a veřejné komentáře si vybrali svou daň na mě i na mých blízkých.
15: Postavila se za něj i jeho univerzita, totiž Cambridge. Byť tedy před pár dny, kdy se on sám pak rozhodl rezignovat, tak zahájila nové vyšetřování, jehož výsledky teda dosud neznáme, ono to bude nějakou dobu trvat.
17: Plně rozumím obavám, které v souvislosti se jmenováním Jasona Ardaje zaznívají napříč univerzitou i mimo ni. A tyto obavy sama sdílím.
18: Prorektorka Cambridge Deborah Prentisová o případu Jasona Ardaje.
15: V minulosti nicméně už čelil nařčením z plagiátorství a šetřila je univerzita v Liverpoolu, kde získal doktorát. Chyby nenašla, ale označila je za omyl. To znamená ta pochybení, která tam v těch pracích
11: byla. On se hájil tím, že je autista a že prostě to pramení z toho jeho zdravotního stavu.
15: No a to je zrovna příběh, k kterému se chci dostat, protože celý jeho život byl mnohem pestřejší a plný podivností. Mimo jiné teda mluvil o tom, že když se stal jako nejmladší vědec černé barvy pleti v historii profesorem na Cambridgeské univerzitě, tak se to stalo přesto, že on nemluvil do svých 11 let. A začal být gramotný až v dospělosti a vyrůstal s poruchou autistického spektra. A to je teprve začátek celého toho životního příběhu. To je doložené, že to tak skutečně bylo, protože pak se objeví celá řada dalších věcí, u kterých my už víme, že minimálně je potom poupravoval a možná nejsou pravdivé vůbec.
11: Myslím si, že to je velmi pochybné. Objevily se výpovědi jeho spolužáků z té základní školy. Nevím, nakolik jsou ověřené, ale objevily se výpovědi, že tomu tak není, že mluvil, že to s tím autismem nebylo takové, jak on říká. Dokonce se objevila velmi silná kritika toho, že autismus zneužívá a že vlastně lidé nebo rodiče dětí, které jsou skutečně postiženy autismem, to můžou vnímat jako něco, co je vlastně poškozuje, protože on říká, že maminka se něj jako velmi pečlivě starala. Pak tam byly další věci, že ho srazilo auto, on ležel v komatu, už ho vlastně chtěli odpojit od přístrojů. Potom, když vlastně dával návrh na tu svoji knihu nakladatelství Simon & Schuster, tak uvádí, že trpěl velmi agresivní formou rakoviny. Tuším, že to byla rakovina varlat, kterou pak změnil na rakovinu mozku, nebo to bylo opačně. Těch věcí je hodně a
15: myslím, měl na čas ztratit paměť, měl se pokusit o sebevraždu, měl hrát fotbal za Crystal Palace, což je prvoligový klub teď v Premier League, ale on měl hrát snad nějakou Rosteneckou ligu, nebo, ale ten klub nemá o tom záznamy. Měl uběhnout 500 kilometrů, sbírat miliony liber pro charitu. To pak upravoval, že pro charitu teda běhali ve víc lidech, nebo že to byl úspěch více lidí, nejenom jeho.
11: Ta charita tuším nenašla, jaksi.
15: A ještě k tomu. A to všechno má tak po různu psát ve svých memoárech, které vyšly už v Americe a teď mají vyjít i ve Velké Británii.
11: Ano, ano.
15: Tak co z toho je teda pravda, a co není?
11: To těžko říct. Vlastně tak Jason Arda je mrtev, asi je to jedno. Podle toho, co se lze dohadovat, tak většina věcí z toho bude pozoruhodná mystifikace, což samo o sobě samozřejmě není trestné a takových podivínů je nejenom v akademickém, ale v uměleckém světě hodně. Nicméně troufnu si tvrdit, že nebýt téhleté přepálené mystifikace, tak by tu ta kauza plagiátorství takovou pozornost vůbec nezbudila. Rozhodně by ji nezbudila mezinárodně. Byla by to věc, která by zůstala v tom kontextu britské politiky maximálně, ale ne mezinárodně. Ale samozřejmě ten příběh je tak fantastický a tak neuvěřitelný. Navíc, pokud jsem říkal, že Jason Arday byl trošku obětí té univerzity, tak on byl obětí i toho nakladatele. Vemte si, že ten skandál propukl pár dní předtím, než ta kniha měla vyjít. Ví se, a to se ví z toho, jednak z toho návrhu, který on poslal nakladateli a jak to nakladatel inzeroval tu knihu a co dal novinářům, tak ví se, že nakladatel ty věci upravoval. Novináři, kteří dostali ty prvotní informace o knize a pak dostali tu věc k recenzi, to znamená pár dní nebo týdnů předtím, než ta kniha měla být, vidí, že ten, a takhle ještě navíc nakladatel mu dal ghostwritera, on tu knihu nepsal. A ta ghostwriterka asi tušila nebo cítila, že některé ty věci jsou jako příliš, takže ta verze v té knize je utlumená proti těm informacím, které zaznívaly, když ta kniha byla inzerovaná.
15: No, oni hlavně poslali i nějakou první verzi do toho nakladatelství, ke které se snad i dostali novináři, kteří potom porovnávali tak, vlastně porovnávali to výsledno,
11: ale co chci říct, že to je vlastně i docela cynický přístup od toho nakladatele, že jak od seriózního nakladatele bych si představoval, že pokud je něco jaksi inzerováno jako memoár a ukazuje se, že to nelze ověřit a vlastně kolem toho vzniká takový skandál a dokonce Jason Arday sám řekl, že ruší turné k té knize, tak bych od seriózního nakladatele čekal, že tu knihu stáhne. Ale naopak on ji vydal, že jo, a ta kniha bude mít násobně větší prodej teďko po té tragické smrti profesora Ardaye, než by měla předtím.
15: Teď se taky samozřejmě objevily informace, a myslím, že jsem to četl v The Atlantic, že to nakladatelství se k tomu vlastně nechtělo vyjádřit. Když jsem mluvil o tom, že Arday se stal nejmladším profesorem černé barvy pleti na Cambridge v jeho 37 letech, ano. On zemřel teď v 41. Jakou měl pověst na univerzitě na kampusu? Protože spousta jeho kolegů se ho zastávala.
11: Spousta kolegů se ho zastávala. Z toho, co víme od kolegů, tak byl oblíbený člověk, šarmantní, velmi milý, což ostatně říkají i novináři, kteří sice měli ta podezření, ale setkali se s ním osobně. To problém byl prostě a jednoduše v tom, že on odmítal s těmi novináři komunikovat ohledně těchto nařčení. A ještě k té vaší otázce, konkrétně k té pověsti, objevily se teďko výpovědi studentů, že třeba zejména bílí studenti s ním měli problém, že jakoukoliv diskuzi odmítal obviněním z rasismu, ale tyhle ty výpovědi nelze ověřit nezávisle. To jsou výpovědi, které zazněly v médiích, ale že by byly ověřeny nebo nějakým způsobem dokázány, to jsem nezaznamenal.
15: Rasismus velké téma, jeho i co se týče jeho akademické práce, on se zajímal nerovností ve vzdělávání, rasové a etnické nerovnosti na školách a tak dále. Toho zajímalo, kromě toho, že působil kromě Cambridge na dalších univerzitách, které to pak třeba odmítly, že tam byl. Tak ale tvrdil, že mu bylo vyhrožováno a že vlastně tím se spojoval jeho profesní a soukromý život, že je vyhrožováno jeho rodině, měl ho ohrožovat dokonce na kampusu, myslím, že na Cambridge útočník s nožem, ano. Ale to se na kamerách teda nikdy
11: byly.
15: Taky neprojevilo, nikdo to nikdy neodhalil.
11: Ano.
15: To, že ale má pocit, že je pod drobnohledem kvůli tomu, že je černé barvy pleti, to je něco, čem vlastně v tomto názoru není osamocen v té akademické obci jako takové. Protože profesorů černé barvy pleti ve Spojeném království je minimum, 1%, co jsem četl.
11: Zhruba.
15: Tak si říkám, jestli vlastně i ten tlak, o kterém my celou dobu tady mluvíme, jestli nemohl být tímto vyvolán, že přeci jenom ten tlak na úspěch, to, že tam je nějaký systémový rasismus, na který on upozorňoval, že se tam objevil.
11: Mohl, máte pravdu. Já jsem dokonce zaregistroval v té akademické sféře úplně na začátku toho skandálu výpovědi některých jiných profesorů černé barvy pleti, kteří z toho schématu DEI, teda ty diverzity a rovnosti a inkluze, sami nebyli příliš šťastní, protože měli právě pocit, že se na ně pohlíží, že si to místo nezasloužili a že se na to místo dostali právě jen kvůli své barvě pleti.
15: A to podezření je teda i u toho.
11: U toho to podezření bylo. A samozřejmě, pokud takovéhle podezření existuje, protože ty kulturní války neustále probíhají, já si taky myslím, že tenhle ten program není úplně šťastný, tak vlastně on se tak mohl cítit. To je nespochybnitelné.
15: Důkazy teda, protože se stal profesorem jenom kvůli tomu, že se to hodilo té univerzitě, ty nemáme. To,
11: no, důkazy,
15: to prostě
11: důkazy nemáme. Důkazy nemáme. Na druhé straně jako nenajdete moc lidí, kteří by byli jmenováni profesory na Cambridge s tímhletím CVčkem. Jo, takhle malým. Ještě bych možná podotkl.
15: Tak on vystudoval dvě vysoké školy.
11: Ano, ale podotkl bych pro posluchače, že vlastně v Británii existují takzvaná funkční místa na rozdíl od míst našich. U nás vlastně ten kariérní řád je takový, že prostě postupně stoupáte k té profesoře jako k titulu, ale na britské univerzitě se můžete stát profesorem v podstatě, když to přeženu, okamžitě po absolvování vysoké školy.
15: No tak on dostal doktorát.
11: A on dostal doktorát, abyste asi nemusel mít ten doktorát, jo, v extrémním případě, ale neděje se to. A v jeho případě se to stalo, a tím se vracím k tomu, co jsem říkal, okamžitě, jak byl jmenován, tak ho ta univerzita začala využívat vlastně jako svou nějakou reklamu. Jo, podívejte, jak jsme pokrokoví, my tady máme nejmladšího profesora černé barvy pleti.
15: Do jaké míry se teda skutečně v anglickém prostředí stává, tento případ se stává věcí, kterou lidé spojují s kulturními válkami a nezastínuje potom to ten problém s plagiátorstvím, ta obvinění?
11: Já bych ty dvě věci rozlišil. To plagiátorství je samozřejmě velká zbraň a dá se použít proti komukoliv. Ono, víte, já teďko čtu hodně bakalářských diplomových prací studentů a máme software, který odhaluje plagiátorství. A on vám ten software sám o sobě vyhodí spoustu shodných míst a vy teprve musíte číst to v tom kontextu. Takže ono hodit něco do nějakého stroje a on vám vyjede nějaký výsledek, je jako velmi jednoduché, ale zároveň zavádějící. A to obvinění z plagiátorství se velmi často používá jako různý boj, nejenom tedy v kulturních válkách, ale i boj proti třeba názorovému oponentovi nebo prostě při boji o místa v té akademické sféře. Takže s tím bych zacházel velmi opatrně. Navíc ten problém bude ještě větší s používáním AI, že budou se objevovat obvinění, že ten člověk to nenapsal sám. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ale potom skutečně ta akademická kvalifikace, kterou nějakou mít musíte, musíte mít nějaké renomé v té společnosti a pokud to renomé takové máte, tak pak myslím, že ten člověk jako je odolnější vůči těm tlakům, což evidentně Jason Ardai nebyl.
15: Já ještě k tomu přidám dva pohledy britských novinářů, totiž Financial Times píšou právě o té politice diverzity, rovnosti a inkluze na Cambridge, která je teď pod drobnohledem a že by měla být prozkoumána. Guardian k tomu ale naopak dodává, že když selhání černošského profesora mnoho lidí označuje za selhání DEI, tak u běložského profesora by to bylo bráno prostě jako chyba jednotlivce. Vnímáte oba dva ty pohledy, které
11: vnímám,
15: se objevují
11: vnímám,
15: v tom
11: vnímám,
15: prostředí?
11: Jsou to pohledy ze dvou konců politického spektra. Guardian spíše levicový, Financial Times pravicový. Ty strany jsou jasně dané. Myslím si, že kdyby to bylo ze strany běložského profesora, tak by záleželo na tom, z jakého prostředí on by pocházel, protože ty profesoři nebo akademici bílé barvy pleti nejsou vnímáni jako znevýhodnění. Samozřejmě, pokud by tam bylo, že by to byl třeba člověk, který by pocházel z nějakého vyloučeného sociálního prostředí a došlo to, tak si myslím, že by to bylo stejné jako v případě profesora černé barvy pleti. Myslím si, že by znova byla tato vlastně strategie DEI zpochybňována.
15: Pokud se skutečně prokáže nakonec a dozvíme se ty výsledky toho vyšetřování na Cambridge, že pan profesor podváděl, plagioval, jak velký reputační problém to pro univerzitu, jednu z nejslavnějších univerzit na světě, bude?
11: Pokud se ukáže, že Jason Ardai podváděl, tak to si myslím, že pro univerzitu takový problém nebude, ale bude tady daleko horší problém, o kterém už se mluví, a to je to, jakým způsobem univerzita ty své akademiky brání. Ono na jedné straně je vlastně chvályhodné, že si za své zaměstnance postaví, což byl ten první případ, jaksi. Jo. Otázka je, a to je otázka, kterou si klade řada novinářů, jestli to nezachází příliš daleko, protože byť se tedy v Anglii platí školné, tak část financí jde z veřejných peněz a zda univerzita vlastně nebrání nezávislému vyšetřování. Tohle bude, myslím, největší úskalí, se kterým se bude muset Cambridge vypořádat.
15: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli popovídat.
11: Díky za pozvání.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dnes... Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ladislav Nať, ředitel ústavu.

0: Ani samotného Anastasova, který byl obžalován mimo kuplířství i ze znásilnění nebo vydírání, pak soud přerušil ze zdravotních důvodů. Naslyšenou zítra.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Leny přitvrzuje a naplno dává průchod své lásce k roku. Nový singl Casanova je předzvěstí alba, které vyjde už na začátku podzimu a Leny prý na něm převzala větší kontrolu nad svou kariérou. Co jí tvůrčí svoboda přinesla a proč už nechce naplňovat očekávání ostatních? Leny bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Čtyři hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
4: Ministerstvo zemědělství příští rok dostane o několik set milionů korun navíc. Téměř 29 bilionů korun žádají čtyři americké státy od firmy Meta za to, že její Instagram a Facebook poškozuje děti. České hokejistky čeká první turnaj pod vedením nového trenéra Briana Idalského a dnes čekáme zpočátku až zataženo, od jihu pak polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 27 stupňů.

0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rozpočet ministerstva zemědělství by měl příští rok zrůst o několik stovek milionů korun. Zvýší se hlavně výdaje na vodní hospodářství. Šéf resortu Martin Sebastian za SPD to řekl po večerním jednání na ministerstvu financí. Letos resort hospodaří asi se 63 miliardami. Podle Sebastiana navýšení rozpočtu povede k naplnění základních priorit ministerstva i programového prohlášení vlády.
2: Myslím si, že já jsem po tom jednání spokojený. Je to samozřejmě otázka nějakého kompromisu. Představoval bych se to samozřejmě trošku ještě jinak, ale ty základní priority, které jsem si vytýčil, tak jsou naplněny.
1: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z ANO vyhradí 4 miliardy na opatření proti suchu, třeba vodohospodářské sítě, nové nádrže anebo nové přehrady. V Kalifornii začal soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podali 4 americké státy a žádají odškodnění v přepočtu skoro 29 bilionů korun. Firma podle žaloby vědomě navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Zároveň veřejnosti zamlčovala rizika. Meta to odmítá.
3: Žalobu u federálního soudu v Oaklandu podali Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey. Na společnost Meta se ale obrátila více než polovina amerických států a další žaloby chystají. Firma podle nich vědomě navrhovala Instagram a Facebook tak, aby se staly dětem návykové. Státy žádají soud o celoplošný zákaz Metě pokračovat v protiprávních praktikách spojených s ochranou dětí do 13 let a smazat jejich veškerá osobní data. Pokud soud uzná jejich žalobu, Instagram a Facebook budou muset změnit způsob, jakým šíří svůj obsah. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Národní sportovní agentura od příštího roku upraví dotační podporu ženských olympijských týmů. Radiožurnálu Sport to řekl její předseda Karel Kovář.
4: Tu podporu reprezentace nebudeme oddělovat na tu ženskou reprezentaci. Máme jako rozmyšlen trošku jiný způsob jako projednávání a přidělení dotace sportovním svazům.
5: Řekl Kovář, dotační program pro ženské olympijské týmy běží od roku 2022. Cílem bylo podpořit je v kvalifikaci na uplynulé zimní hry v Itálii a na ty nadcházející letní v Los Angeles v roce 2028. Jenže státní podpora letos klesla ze 150 milionů korun na 115 milionů. Navíc peníze dosud svazy nedostali. Jak řekl v pondělí Radiožurnálu Sport místopředseda volejbalového svazu Martin Gerža.
6: Ještě ty peníze nemáme, je to obrovský problém.
5: Podle předsedy NSA Karla Kováře peníze dostanou svazy v září. Od příštího roku by pak projekt měl projít obměnou.
4: Nebude selektivně jenom jako pro některé svazy s nějakou jako vysokou stále nadějí na reprezentaci na letních olympijských hrách v Los Angeles jako mohou počítat jako s podporou Národní sportovní agentury.
5: Prohlásil Kovář, reakci jednotlivých svazů zjišťujeme. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Sport. České hokejistky čeká první turnaj pod novým trenérem. Američan Brian Idalsky povede reprezentaci na turnaji Eurohockey Tour ve švýcarském Kloptenu.
7: Idalsky v létě nahradil Kanaďanku Karlu McLeodovou, která dovedla český tým ke dvěma historickým bronzům z mistrovství světa. Nový kouč nominoval 23 hráček, včetně 5 reprezentačních debitantek. V týmu jsou i opory v čele s kapitánkou Anetou Tejralovou, brankářkou Klárou Peslárovou nebo Natálií Mlínkovou. 15:30 nastoupí Češky proti Finsku. Turnaj v Kloptenu pokračuje až do soboty. Český tým se ještě utká se Švédskem a domácím Švýcarskem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D11 u Dobšic a požár u dálnice D52. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy překáží nehoda ve sjezdu na Městec. Na exitu na 50. kilometru u ní zasahují záchranáři. Počítejte s tím, že průjezd je omezený. Na Brněnsku se připravte na komplikace u dálnice D52. Kvůli požáru vozidla je uzavřená silnice do Hrušovan u Brna, hned za sjezdem z dálnice ve směru na Brno. Na místě pracují hasiči a neprojedete. Na D1 z Brna do Prahy se zpomaluje u sjezdu na Větrný Jeníkov. Za exitem na kilometru 103,5 je provoz svedený do jednoho pruhu a pracuje se tam na vozovce, kolona teď nevzniká. A v Praze jsou opět v provozu všechny tunely na městském okruhu, skončila tam noční údržba a volný je tunel Blanka mezi Letnou a Trojou i celý Strahovský tunel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jihu místy i polojasno, ojediněle přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
9: Maďarsko bude mít od dneška nového prezidenta. Úřadu se ujme bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. To maďarský premiér Péter Magyar je u moci už více než 100 dní. Voličům po porážce Viktora Orbána slíbil rozebrání předchozího režimu a obnovu demokracie. Udrželi si jeho příznivci euforii, se kterou během volební noci slavili na budapešťských nábřežích Dunaje. Vše uslyšíte už za chvíli.
0: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Vláda strany Tisa a premiér Péter Maďar mají za sebou prvních 100 dní v úřadu. Strana, která smetla 16 let budovaný systém ex-premiéra Viktora Orbána, voličům slíbila obnovu demokratických institucí. Přestože se Maďar nevyhnul kontroverzím, jeho voliči stále mluví o trvající euforii z vítězství. Orbánův Fidesz mezi tím mluví o tyranii. Čím prochází Maďarsko 4 měsíce od přelomových voleb?
1: Já jsem se doteď o politiku nezajímala, ale i já najednou pozorně sleduji všechny změny. Lidi zajímá, jaká budoucnost nás čeká. Donedávna jsme neměli žádnou vizi, ale teď konečně vidíme paprsek naděje, že se dostaneme z té hluboké deprese.
2: Hodnotí povolební vývoj paní Andrea, zatímco se chladí na oblíbené pláži na břehu Dunaje. Maďaři se po volbách stali nejoptimističtějším národem v Evropské unii. Podle červencového eurobarometru totiž vyhlíží budoucnost s nadějí 57% obyvatel. Dokládá to i staříčký pán Jožef, se kterým jsem se zapovídal na stanici metra.
3: Dnes věci fungují tak, jak měly fungovat už od 89. roku. Máme zase demokracii a nejen show jediného muže, který nám říká, co máme dělat a jak.
4: Je mi 55 let a zažila jsem i Kadarův socialismus. Za Orbánovy vlády jsem se cítila podobně jako tehdy, takže teď jsem v euforii. Úplně mi naskakuje husí kůže, jen o tom mluvím.
2: Svěřuje se mi paní Aniko. Opodál narážím na Arpáda, voliče opozičního Fidesu. Premiér Maďar si ho ani výkonem moci, ani svou často útočnou rétorikou rozhodně nezískal.
5: Nemyslím, že vládne příliš dobře. Je to taková show pro lidi ve stylu chléb a cirkus. Neustále šlape po ostatních. To je dědictví, které si odnesl z dob, kdy byl ve Fidesu.
2: Strana Fidesz sahá ještě k silnější kritice. Vládu Pétera Maďara označuje za novou diktaturu nebo tyranii strany Tisa. Jak dění v posledních 100 dnech vnímají experti, popisuje politolog Bálint Madlovič ze Středoevropské univerzity.
6: To, co se v Maďarsku od voleb odehrává, je změna režimu. Jinými slovy, jde o demokratický průlom. Viktor Orbán vybudoval autokracii. Mohl vládnout bez jakýchkoliv protivah a bez jakékoliv kontroly. To, co teď pozorujeme, je úplný obrat.
2: Madlovič poukazuje na velkou podporu vládní strany Tisa. Mezi rozhodnutými voliči ji podporuje až 68% lidí.
6: To jsme dosud v Maďarsku nikdy neměli a není to normální ani v jiných demokraciích. Vlastně to známe jen ze zemí, které prochází revolucí.
2: Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Původně to byl špinavý sklad, kde byste čekali spíš vybavení pro případ války než obrazy a sochy. Areál Bouchalka u Buštěhradu totiž sloužil civilní obraně. Teď má ale úplně jiný úkol. Galerie hlavního města Prahy ho proměnila v moderní depozitář svých sbírek. Umělecká díla tam budou mít ideální podmínky.
1: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
2: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
1: V areálu Bouchalky nedaleko Kladna se dříve skladovaly léky, pak vybavení civilní obrany a ty tu najdete jedny z nejcennějších předmětů ze sbírek městské galerie. Třeba originály soch z Karlova mostu.
2: Brokofova díla jsou tady a jsou to samozřejmě ty poškozené originály a kopie jsou dneska zpátky už na mostě.
1: V nových depozitářích mají obrazy nebo sochy ideální podmínky, které dokáží galeristé ovládat. Ladí tak přesnou teplotu nebo vlhkost vzduchu. Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun.
2: Teď momentálně tady není všechno, teď je tady jenom část. Jsou tady ty stažené plastiky z veřejného prostoru a několik soch galerijního charakteru, ale ten zbytek budeme stěhovat až později, až bude ten depozitář kompletně dovybaven.
1: Provozním náměstkem galerie Miroslavem Koláčkem pak zamíříme k takzvanému srdci budovy, kde jsou právě přístroje na ovládání teploty.
3: Ve zkratce zásobníky na teplou vodu, na studenou vodu a tohle je obrovský tepelný čerpadlo, který obhospodařuje těch 18 tepelných vrtů, kterými můžeme jak chladit, tak topit.
1: Budovy mají také solární panely.
3: Před chvílí jsem se koukal do aplikace, tak momentálně, i když je pod mrakem, tak nám fotovoltaická elektrárna pokrývá 50% spotřeby areálu, kdy ve všech depozitářích už dneska máme svých 20 stupňů a 50% relativní vlhkosti, takže ty věci fungují. Jsou složitý, jsou nároční na údržbu, ale fungují.
1: Před zbudováním nového depozitáře uskladňovala Galerie hlavního města Prahy své obrazy třeba i v protiatomovém krytu v Hostivaři. V Buchalce ale budou mít teď prostor také restaurátoři, pro které je připravených také hned několik ateliérů. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: O prázdninách.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Máme 16:30. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Podle resortu by tak mohly převzít část úkonů, které dnes dělají jiní zdravotničtí pracovníci, hlavně při péči o chronicky nemocné. Podle České asociace sester už některé z těchto činností sestry běžně vykonávají. Změny by podle ministerstva mohly platit od roku 2028. Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o více než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí pokoje ve sdíleném bytě. I jejich ceny ale rostou. Nejdražší jsou v Praze. Tam podle realitního portálu S-Reality stojí pokoj asi 12 000 korun bez energií. V Brně pak 9,5 tisíce. Nájmy navíc podle portálu bez realitky můžou růst až do poloviny podzimu. Španělskou Granadu zasáhlo další zemětřesení, informovala o tom agentura AFP, podle které to byly druhé větší otřesy v oblasti v posledních dnech. Nové zemětřesení zranilo 3 lidi a způsobilo menší škody na slavném paláci Alhambra, který zůstal po zbytek dne uzavřený. Podle Národního geografického institutu měly otřesy sílu 4,8 stupně. Záchranné složky uvedly, že se na ně v Granadě obrátily stovky lidí, kteří nejčastěji hlásili padající trosky. A 6. pokus o prodej části zámeckého areálu v Brtnici na Jihlavsku vypsal na dnešek Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vyvolávací cena parkánu a hradeb je v elektronické aukci vypsaná na necelých 230 tisíc korun. Do soutěže se kvůli nutnosti dalších investic do rekonstrukce nezapojí ani město, ani současný majitel zámku.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slovanu Bratislava od 21 hodin rozehrají závěrečné předkolo Ligy mistrů. Doma nastoupí proti slovinskému Cejle. Slovanci před 2 lety zahrál hlavní fázi soutěže poprvé v historii a teď se do ní může vrátit. Ve stejný čas začnou taky zápasy Celtic Linz, Hapoel Beersheba Sabach a Nijmegen Bodo Glimt.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 u Dobšic a překážka na D1 za Velkým Beranovem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně, pokud budete sjíždět na 50. kilometru na Městec Králové. Na exitu vyšetřují nehodu, na místě jsou i záchranáři, průjezd je omezený. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za Velkým Beranovem. Na kilometru 120,5 pojedete kolem porouchaného vozidla, stojí v odstavném pruhu. Na D5 čekejte omezení za Prahou ve směru do Plzně. Mezi 2. a 4. kilometrem pracují silničáři, zabírají levý pruh, projíždějte kolem nich opatrně. A za Brnem opatrně u dálnice D52. Na silnici do Hrušovan u Brna hned za sjezdem z dálnice na Brno zasahují hasiči u požáru osobního auta. Blokují tam jeden jízdní pruh a průjezd řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jihu místy i polojasno, ujediněle přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: V Česku je podle ministerstva zdravotnictví nedostatek zdravotních sester. Tuto situaci má vylepšit státní program pro vysoké školy, který začal loni a už teď má prý první výsledky. Uslyšíte o nich více už za okamžik.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: V následujících 12 letech mít přibližně 15 000 nových všeobecných a dětských sester nebo porodních asistentek. Tak to je cíl státního programu na podporu vysokoškolského studia na lékařských zdravotnických oborů, který začal v minulém roce. Teď ministerstva školství a zdravotnictví představila jeho první výsledky. Třeba počet studentek oboru všeobecná sestra podle nich už loni meziročně vzrostl o 40%.
1: Doteďka si pamatuju první hodinu ošetřovatelství, přišla naše třídní paní učitelka, paní Fischerová, a řekla: milé dívky, povolání dětské sestry, to není práce, to je poslání a tak tomu musíte přistupovat. My jsme se tomu strašně smáli, ale člověk lety zjistil, že to je opravdu poslání.
2: Popsala před časem začátky svého studia Jitka Jiránková. Ta pracuje jako zdravotní sestra už přes 30 let a v poslední době se začíná zdát, že by jí mohlo přibývat mladších kolegyň. V minulém roce na všeobecnou sestru začalo studovat skoro 1900 žen, oproti předloňsku asi o 40% víc. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO za nárůstem stojí právě nový státní program.
3: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví. To nejlepší, co můžeme udělat, je investovat do vzdělávání, do kapacit našich fakult, tak, abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu v českém zdravotnictví, která je nezbytná vzhledem k demografii, která se týká samozřejmě celé populace a dopadá i na populaci zdravotnických pracovníků.
2: Program zahájila minulá vláda Petra Fialy z ODS. Na 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Peníze vysoké školy využívají třeba na zvyšování počtu zaměstnanců nebo potřebné vybavení. Podporu vzdělávání vítá Česká asociace sester. Podle její prezidentky Martiny Šochmanové to ale není jediná cesta, jak počty sester zvýšit.
4: Musíme prostě se zvyknout na to, že dnešní mladí kolegové mají trošičku jiné požadavky, než tomu bylo dříve. Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky, ať se jedná o firemní školky, jesle a v neposlední řadě je to i zaměstnávání zahraničních kolegů, protože bez nich bychom to také nezvládli.
2: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Zatímco v roce 2018 nastoupilo na tento obor přibližně 1700 studentů, teď je jich ročně zhruba 2200. Vedle sester nebo všeobecných lékařů chtějí ministerstva školství a zdravotnictví podpořit taky studium zubařů. O podobě programu se ale podle nich ještě jedná. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Tak zatímco dnes pošleme zprávu během vteřiny ze svého mobilu nebo počítače, v minulosti se o to starali poslové na koních. A speciální poštovní úřad se včera zastavil i na nádvoří Švihovského hradu na Klatovsku. Na své cestě se tam zastavila štafetová jízda Pony Expressu, která v těchto dnech křižuje Českou republiku. Odkazuje na kurýrní službu, která před více než 160 lety přepravovala zásilky mezi východním a západním pobřežím Spojených států. A stejně jako tehdy v Americe, i teď mohli lidé v Česku poslat svoji pohlednici nebo zásilku.
1: Na nádvoří Švihovského hradu právě dorazili jezdci Pony Expressu v červených košilích se žlutými šátky okolo krku. Tito dva tady svoji jízdu končí a štafetu předávají svým kolegům na čerstvých koních.
2: To ví, že jo.
1: Na další úsek se chystá jezdec Ruda Paul.
3: Každý jezdec si sám musí najít úsek a musí od bodu A do bodu B dovíz tu poštu. Kudy jede, to je čistě na jeho rozhodnutí.
1: Před sebou máte asi 26 kilometrů.
3: Jede se to docela rychle. My máme na 26 kilometrů asi hodinu tři čtvrtě. No. Ale tam jde vždycky o bezpečnost toho koně i vaší. Není to o tom, že budete toho koně štvát. To ne, to v žádném případě.
4: Tyhle dva.
5: A já si taky vemu jeden, třeba tenhle ten.
4: Ano.
5: Takže tam máme napsat adresu.
4: Jo.
1: Stánek pošty Pony Expressu, u něj je paní Blanka Kríslová.
4: Můžete si u nás zakoupit pohledy se známkou.
1: Vy tady razítkujete
4: poctivě. No tak samozřejmě, potom jsem pošťák.
6: Pořídím tady pohledy a korespondiáky.
1: Karel Hájek z Prahy.
6: Pošta přijde jedna z Polska, jedna z Košic a jedna z Bratislavy.
1: Předákem české jihozápadní větve jízde Pony Expressu je Viktor Merc.
7: Já se starám o úsek z Lístkové do Stříbrné Hoty. Máme tam 9 úseků, po dvou jezdcích to je 18 jezdců.
1: Co se týče celé České republiky, kolik je zapojeno jezdců?
7: Já si myslím kolem 300 jezdců jede tu jízdu v České republice. No.
8: Tak čau.
9: Ahoj.
1: Letošní jízda Pony Expressu začala ve čtvrtek v Německu u nizozemských hranic a skončí v sobotu na Slovensku a v Polsku. Ze Švihova Jitka Englová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 5 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
5: Senát projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Írán popřel vyslání balistických raket na Spojené arabské emiráty. 3 české fotbalové kluby zítra rozehrají závěrečné boje o postup do hlavních fází evropských pohárů. A bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky a teploty do 27 stupňů.
6: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Senátoři dnes projednají obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů znovu evidovala své tržby elektronicky, tentokrát bez povinnosti tisknout účtenku. Podle ministerstva financí to narovná podnikatelské prostředí a přinese nové peníze do státního rozpočtu. Místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 snahu o zvýšení příjmů rozpočtu vítá, má ale i výhrady.
7: Tohle jde tím směrem, byť samozřejmě na ty vyjádřené příjmy nebo zamýšlené něco kolem 14 miliard možná trošku stojí na vodě, ale přece jenom se dá počítat s tím, že tam přijdou nějaké nové příjmy. Nicméně

0: Je tam několik menších technických problémů, které se budeme snažit opravit pozměňovacími návrhy.
1: Třeba hospodářský výbor doporučil zrušit limit daňového osvobození u zdravotních benefitů zaměstnanců. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO dnes bude pokračovat v jednání o státním rozpočtu na příští rok. Odpoledne se sejde se zástupci zbývajících 7 rezortů, například zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek. Zítra pak bude pokračovat s ministry, se kterými některé body zůstaly otevřené. Írán odmítl, že by na Spojené arabské emiráty vypálil balistické rakety. Informovala o tom agentura AFP. Země z toho Írán obvinila v úterý. Pak oznámila, že s Teheránem pozastavuje veškeré obchodní vztahy. Spojené arabské emiráty uvedly, že protiletecké systémy zaznamenaly 2 balistické rakety odpálené z Íránu. Jedna z nich dopadla do teritoriálních vod. Podle ministerstva obrany byla cílem raket námořní doprava. Íránské ministerstvo zahraničí tvrzení označilo za škodlivé pro důvěru a bezpečnost v regionu. Zasypání lomu požáry v Praze Řeporích dnes bude řešit pražský magistrát. V rámci posuzování vlivu na životní prostředí nařídil veřejné projednání. Lom, který je součástí přírodní památky, chce soukromá firma zavést materiálem z chystané stavby železničního tunelu do Berouna. Část obyvatel je proti. Starosta Řeporí David Roznětinský z TOP 09 se záměrem souhlasí.
2: Tam je ten lom špatně vytěžený, takže ono se tam stejně musí jako ohromné množství zeminy anebo nějakého materiálu dovést, protože ta stěna lomová není stabilní.
1: Český rozhlas firmu několikrát kontaktoval, k záměru se nevyjádřila. V 77 letech zemřel bubeník americké rockové kapely ZZ Top Frank Beard, informovala o tom agentura AP. Poslední chvíle strávil v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. Členem slavného uskupení byl 60 let. ZZ Top prodali víc než 50 milionů desek a získali 3 nominace na hudební cenu Grammy. Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká ve čtvrtek další zápas v evropských pohárech. Po vyřazení z Evropské ligy budou hrát proti řeckému Panathinaikosu o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Úvodní utkání závěrečného předkola odehrají v Aténách.
3: Je to samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těch zápasů dostali. Těžký soupeř, ale děláme všechno pro to, aby jsme v tom boji utkání byli tentokrát šťastnější než s tím Bežiktašem.
1: Hradec nastoupí v Aténách zítra ve 20:30. Hrát bude taky Jablonec na hřišti skotských Rangers. Plzeň rozehraje duel Evropské ligy s Crvenou zvezdou Bělehrad.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u Větrného Jeníkova a komplikace na D2 u Hustopečí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se teď netvoří. Na D2 z Brna do Bratislavy opatrně v omezení u Hustopečí. Na 25. kilometru byl po nehodě rozlitý olej. Jezdí se proto zatím pouze jedním zúženým pruhem. Provoz je ale bez zdržení. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova čekejte komplikace, pokud budete sjíždět na 16. kilometru na Hrušovany u Brna. Na silnici hned za sjezdem zasahují hasiči u požáru vozidla a průjezdné je to tam jedním pruhem a průjezd řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 18. Mírný jihozápadní vítr by měl večer slábnout. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
6: Dobré ráno. Po deštivé noci další den, kdy ještě místy určitě naprší, což si přejí třeba i majitelé lodí na Orlické přehradě. Kvůli klesající hladině by totiž mohli uvíznout na suchu. Naštěstí našla se možnost záchrany a právě o tom bude první reportáž. Dobré jitro.

0: Dobré ráno. Hladina Orlické přehrady je teď níž asi o 12 metrů proti normálu a bude dál klesat. Lodě by tady mohly snadno uvíznout na suchu a tak je tu letos vůbec poprvé vysvobozuje z hladiny jeřáb.
1: Z hladiny Orlické přehrady vytahuje menší rekreační loď jeřáb. Musí ji zvednout do výšky asi 15 metrů a dát na podvalník. Loď vlastní Milan Kulovaný, který si ji připevnil a odveze.
2: Protože je málo vody a nemůžu stát v marině, mám pod sebou už málo vody. Ztrácím spoustu peněz za půlku sezóny, by se dalo říct, protože tady kolikrát stojím do 3/4 října jakoby v pohodě.
1: Majitelé lodí musí vždy připlout až ke hrázi, kam jim pracovníci dají popruhy a k ním si plavidlo připevní. Popisuje Josef Novák, který společně s jeřábníkem lodě z hladiny vyzdvihuje.
3: Oni dostávají přesné instrukce, prostě který popruhy, kdy je mají provlíknout, kudy je mají provlíknout. Když to dělám dobře, tak je to bezpečné. Riziko je obrovský. Vy si pamatujete ještě na magnetofonové pásky. Dělejte si dvě smyčky a dejte si do nich vajíčko. A zkuste to, jestli se rozbije nebo nerozbije.
1: Kvůli suchu lidé nemůžou lodě vytahovat do strmých břehů. Hladina klesla zhruba o 12 metrů, takže nefunguje ani lodní výtah, který by dostal plavidla pod Orlickou hráz. Přibližuje ředitel sekce správy povodí Vltavy Tomáš Kendík.
4: Předpověď počasí na nejbližších 10 až 14 dní nenaznačuje tomu, že by měly přijít významnější srážky, které by to sucho zmírnily a nebo zastavily, takže máme předpoklad, že ta hladina na Orlíku bude stále dál klesat.
1: Hrozí v blízké době, že byste museli začít opouštět vodu i ze Slabské přehrady?
4: Ano, tato varianta. Ta tuto chvíli vypadá velmi pravděpodobně.
1: Majitelé lodí se můžou přihlásit o bezplatné vyzvednutí plavidel na webu povodí Vltavy. Jeřáb můžou využívat do 31. srpna. Z Orlické přehrady Josef Beneda, Radiožurnál.

0: dobré ráno, 4:15. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Podle rezortu by tak mohly převzít část úkonů, které dnes dělají jiní zdravotniční pracovníci, hlavně při péči o chronicky nemocné. Podle České asociace sester už některé z těchto činností sestry ostatně běžně vykonávají. V Muzeu komunikace v německém Frankfurtu nad Mohanem slavnostně otevřou výstavu nazvanou Samizdat, slova svobody v Československu v letech 39 až 89. Výstava mapuje potlačování svobodného života diktátorskými režimy a vznikla ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou.
1: Dnes se začne zase oteplovat a už nebude tolik pršet jako včera. Objeví se spíše jen lokální přehánky, výjimečně bouřky. Nebe bude zpočátku oblačné až zatažené. Během dne se ale bude hlavně na jihu našeho území projasňovat. Naopak v severní polovině se udrží mraku víc a tam také může zapršet a ojediněle i zabouří. Teploty dnes už zase letní, pohybovat se budou mezi 23 a 27 stupni. Na jižní Moravě opět tepleji až 30 stupňů. V tisíci metrech na horách na měříte kolem 18 stupňů Celsia a foukat k tomu bude mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

přemýdit i to, co ani nečeká.

0: S vámi Radiožurnál. Boj proti suchu vyplkul už leckde. Tak třeba s obnovou mokřadů teď v Národním parku Šumava pomáhají desítky dobrovolníků z celého světa. Díky jejich práci se daří na mnoha místech chráněného území přece jenom zadržovat více vody v krajině. Tentokrát vzali do rukou kosy a křovinořezy a vyrazili na steč. Zaměřují se konkrétně například na rákosem zarostlé rašeliniště, které se nachází nedaleko Knížecích plání.
1: Mám rád šumavskou přírodu, já jsem tady jezdil s rodičema, tady když se objevila tahleta příležitost, tak jsem to s nadšením přijal.
2: Do obnovy mokřadů se zapojil dobrovolník Václav Cibur z Prahy.
1: Pracuji jako ajťák, takže pro mě tohle je úplně skvělá příležitost si zapracovat trošku rukama, oddechnout si, dát hlavě trošku odpočinout.
2: Dobrovolníci se dostali do rašelinišť u Knížecích plání, kde pomáhali s kosením rákosu, jako třeba Hanach Becker z Německa.
3: Samotná práce není nijak náročná. Víceméně jen odnášíme pokosené rostliny. Je ale zajímavé pozorovat, jak po odstranění rákosu vykukují rašeliníky a různé druhy brusnic, které byly jinak skryté.
2: Víceletý projekt začal už před 4 roky poblíž Dobré u Lenory, kam se sjeli zájemci z celého světa. Podle Stanislavy Tomkové z pořádající organizace Na mysli jich tentokrát na Šumavu dorazilo téměř 50.
4: Máme tady účastnice z Brazílie nebo účastníka z Nepálu, z Indie, ale pak i z Irska, z Francie, z Německa, Slovenska a z Ukrajiny.
2: Práci dobrovolníků oceňují i zástupci správy Národního parku Šumava. Podle vedoucího odboru ochrany přírody Martina Starého má správa v podobných lokalitách omezené možnosti.
5: V dnešní době je lidská práce velmi drahá a kdyby správa měla toto všechno financovat, tak by to nebylo dlouhodobě udržitelné.
2: Obnova rašelinišť a mokřadů pomůže udržet vodu v krajině, doplňuje Martin Starý.
5: Je to pohoří, které je velmi ovlivňováno tou klimatickou změnou. Z toho důvodu je zásadní navracet tu schopnost krajiny zadržet tu vodu.
2: Dobrovolníci svou prací zároveň pomáhají chráněnému tetřívkovi obecnému, pro kterého jsou podobné mokřady přirozeným místem výskytu. Z Knížecích plání Michal Bělský, Radiožurnál.
6: Protisměr na dálnici D49, jedete-li z Hulína do Frištáku, buďte teď maximálně obezřetní v okolí sjezdu na Holešov. Kilometry 2 až 4 pohybuje se tam vozidlo proti správnému směru jízdy. D49 z Hulína do Frištáku a okolo sjezdu na Holešov kilometr 2 až 4 vozidlo v protisměru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách 5:30.
0: Díky a šťastnou cestu. Radiožurnál s vámi, zelená vlna po 15 minutách, tak jak jste zvyklí. Some

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: Asi slyšíte tu bouřku, jde nějaká uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Dobré ráno, 17:30. Další zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Stát bude i příští rok za firmy a domácnosti platit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Dohodli se na to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO a jeho stranická kolegyně, ministryně financí Alena Schillerová při jednání o rozpočtu. Letos stát na tyto poplatky vydá asi 41 miliard korun. Ministerstvo průmyslu chce naopak ušetřit na vlastním provozu a fungování podřízených úřadů. Společná vojenská cvičení Jižní Koreje a Spojených států skončí dřív, než měla. Místo 27. srpna už tento pátek. Informovala o tom jihokorejská armáda. Prezident Donald Trump v neděli nařídil omezit americkou účast. Podíl Spojených států podle něj vysílá nepřátelský signál Severní Koreji. Pchjongjang každoroční vojenská cvičení Jižní Koreje se Spojenými státy odsuzuje. Přiblížit Čechům současnou ukrajinskou kulturu a Ukrajincům zase tu českou. Takový je cíl festivalu Brno buď láska, který dnes začne na několika místech v Brně. Navštěvníkům nabídne koncerty, divadelní představení nebo výstavy. Jeho posláním je podle organizátorů vzájemné pochopení a sounáležitost.
0: Sport.
6: Česká tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji Masters v Cincinnati do osmifinále. Američanku Jovičovou porazila 0-2 na sety. Mezi 16 nejlepších jsou z Čechů taky Sára Bejlek, Linda Nosková a Jakub Menčík.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku jsme varovali před vozidlem v protisměru. Hlásili jste nám, že v jízdě pokračuje dál, buďte maximálně opatrní. Teď aktuálně mezi Holešovem a Hulínem.
8: Černé Mitsubishi, bacha na to.
7: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy zpozorněte za sjezdem na Litoměřice. Na začátku omezení na 40. kilometru hlásíte nehodu.
9: Jedno blokuje ten pravý zúžený pruh, takže se úplně na začátku projíždí jenom levý. Policie je na místě, je to označení šipkou.
7: Jedete-li po dálnici D52 z Pohořelic do Brna a chystáte se sjíždět na exitu 16 Hrušovany, tak stále velmi obezřetně. Kousek za sjezdem na přilehlé silnici nižší třídy poblíž odbočky na Letce zasahují hasiči. Likvidovali požár vozidla. Dá se projet, krátce se zpomaluje. A na Kroměřížsku opatrněji na silnici 432 za Koryčany směrem na Kyjov. V polovině cesty na Jestřabice bourala dvě osobní auta. Provoz ale velmi slabý. Nijak se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Nad Českem je dnes poráhnu oblačno až zataženo a hlavně na severovýchodě se objevují místy přehánky, jinde prší jen ojediněle. Teploty se drží v širokém rozpětí od 10 po 17 stupňů. Přes den pak bude nejprve oblačno až zataženo, během dne bude ale zejména na jihu našeho území místy i polojasno. V severní polovině se velká oblačnost udrží a tam také místy zaprší, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty dnes opět letní, od 23 do 27 na jižní Moravě až do 30 stupňů. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 18 stupňů Celsia. A počasí bude až do konce pracovního týdne kolísat mezi větší a menší oblačností. Hned zítra nás tedy čeká převážně hodně mraku s deštěm, přeháňkami nebo i bouřkami, které mohou být i velmi silné. Teploty budou zítra podobné těm dnešním, tedy mezi 23 stupni na severovýchodě po 30 na jihu Moravy. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, Marcela Hálová, počasí 5 hodin 34 minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy.

0: Radio Žurnál, pozor, D49 od Freštáku uzavřená, kvůli autu v protisměru od Zlína nelze najet. V ranním Radio Žurnálu teď zveme na letní školu žurnalistiky v Havlíčkově Brodě. Tam si studenti můžou vyzkoušet jak práci tiskového mluvčího, tak i rozhlasového nebo televizního reportéra. No a jak jim to jde?
1: Buď je ten člověk v tom newsroomu a připravuje tam nebo vyloženě moderuje, anebo jde ven a dělá ty reportáže a vlastně mi to přijde hrozně krásný, jak to může být různorodý a chci to právě nějak víc poznat skrze tuto skupinku.
2: Tři studentky letní žurnalistické školy, Áďa, Ráchel a Oli, si v Havlíčkobrodských ulicích zkoušejí práci s nahrávacím zařízením.
3: Je tak zatím možná bude hrát do těch sluchách.
1: A tak jo, nemá to tady někde reproduktor, že se dáme k uchu.
3: Aha. A jo?
1: Super. To je ono.
3: Tak jo. Nevím teda, jestli se budu připravovat profesionálně i potom před tím reálným člověkem.
1: To dne, ale tam to mizí.
3: Obzvlášť pokud ani nebudu vidět, tak se to ovládá, ale tak uvidíme.
2: Přicházíme zpět do klubu Oko, kde už na studentky čeká jejich vedoucí Vojtěch Koval.
4: Šlo vám to, jak to vnímáte? Nechtělo se vám do toho moc ne, kroutíte hlavama, dobře?
5: My jsme hodně na začátku, takže ta pravá novinářská práce a takový ten průbířský kámen, to mají dámy teprve před sebou. Já obecně musím říct, že mám pocit, že postupně se opravdu ta úroveň zlepšuje, že nám sem jezdí obecně studenti, kteří jsou jako mnohem připravenější. Minimálně takové ty novinářské základy většinou mají velmi dobré.
2: Na 22. ročník letní žurnalistické školy přijelo letos téměř 50 studentů, jak z Česka, tak ze zahraničí. Rozděleni jsou do 5 skupin. Největší zájem mají o práci tiskového mluvčího. Z Havlíčkova Brodu, Magdaléna Machová, Radiožurnál.

0: Na ministerstvu financí právě dnes pokračují vyjednávání o státním rozpočtu. Za šéfkou rezortu Alenou Schillerovou z hnutí ANO dorazí dnes ministři zdravotnictví, obrany a nebo také pro místní rozvoj. Někteří členové vlády už tu byli a o svých rezortech a o svých rozpočtech s Alenou Schillerovou už jednali. A my byli u toho.
1: Za Alenou Schillerovou včera dorazil třeba její stranický kolega a šéf rezortu práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Ten po jednání řekl, že růst platů ve veřejné sféře by mohl být příští rok nejvyšší za poslední léta. Konkrétní částky ale nezmínil. A jasno je už podle Juchelky taky o důchodech.
2: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun. Tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
1: S šéfkou státní kasy bude Juchelka dál jednat ve čtvrtek. Právě hnutí ANO slibovalo před loňskými volbami zrušení důchodové reformy předchozí vlády Petra Fialy z ODS a taky návrat vyšších valorizací penzí. To v plánech na příští rok není, jak připomíná hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
3: To zvýšení valorizací, které vláda slibovala, navíc jakoby to zatím neprošlo a ani nezrušila, zatím ten zvýšený věk odchodu do důchodu a další úpravy to odložila až na rok 2028.
1: Návrh rozpočtu musí ministerstvo financí předložit vládě do konce srpna, ta ho pak musí sněmovně poslat do konce září. Jak vysoký bude schodek v příštím roce, zatím není jasné. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude významně nižší než 400 miliard korun. Letos stát plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. Opozice vládu za její rozpočtovou politiku kritizuje. Podle ní bude pokračovat růst schodků na úkor budoucnosti. David Šalek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 6:15. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb právě dnes projedná Senát. Nová verze EET má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a přinést státu dodatečné příjmy. Senátní výbory ale doporučují tento návrh ještě upravit. Opozice navíc se pochybuje o tom, že systém přinese tolik peněz, kolik vláda od toho očekává. Oproti předchozímu systému už by podnikatelé třeba nemuseli tisknout účtenky. Nový maďarský prezident András Baka se dneškem ujímá funkce. Baka byl dříve předsedou nejvyššího soudu. Strana bývalého premiéra Viktora Orbána Fidesz mu ale před 15 lety předčasně ukončila jeho mandát. Poslanci strany Tisa nového premiéra Petra Maďara Baku do čela země zvolili v polovině srpna.
4: Uzavřená D49 u Frištáku a nehoda na D8 u Litoměřic. Celý úsek dálnice D49 ve směru z Frištáku do Hulína teď prověřují policisté. Potřebují zastavit nebezpečné vozidlo jedoucí proti správnému směru jízdy.
5: Směrem jakoby od Zlína, od Vsetína, jak se najíždí na dálnici, tak už je kolona, protože policie teď aktuálně tu dálnici uzavřela a čekají, až dostanou informaci, že to auto chytli. Takže teď momentálně se od Vsetína a od Zlína na tu dálnici nedá najet.
4: A na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy za sjezdem na Litoměřice čekejte potíže hned na začátku omezení. Na 40. kilometru se po nehodě projíždí pouze levým pruhem. Jedno havarované auto skončilo mimo komunikaci, druhé blokuje pravý pruh. Popojíždí se ze 41. a 5. zatím okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Až do konce pracovního týdne bude počasí podobné, nabídne na nebi místy hodně mraku s deštěm, teploty ale budou docela příjemné letní. Dnes bude srážek méně, zaprší převážně v severní polovině našeho území, i tamto ale budou jen lokální přehánky. Zítra už bude pršet o trochu víc, objevit se ale mohou i silné bouřky. Nejvíc srážek čekáme zítra v jižní polovině Česka. Pátek pak nabídne oblačné nebe a pršet bude převážně na jihovýchodě. Teploty se budou po všechny tři dny držet mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě může teplota vyšplhat až ke 30. Krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: tak všechno mám.
1: S vámi Radiožurnál i dnes po ránu také na cestách. Děkujeme našim dopravním zpravodajům. Připomínáme, že D49 od Frištáku uzavřená kvůli autu v protisměru. Od Zlína ho tady nahání policisté. Nelze tady najet. Sledujeme to a situaci. Zelená vlna s našimi dopravními zpravodaji opět vyhodnotí zhruba za 10 minut, tak doufejme, že to pojede. Teď jedna vzpomínka. Bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi je právě dnes 80 let. Připomínáme, že v čele Spojených států amerických stál v letech 1993 až 2001. Jako prezident za demokratickou stranu vystřídal v Bílém domě republikána George Bushe staršího a po 8 letech uvolnil místo jeho synovi George Bushovi mladšímu. Clintonovu vládu provázely úspěchy, ale i méně úspěšná období.
2: Bill Clinton will be the new president of the United States.
3: 3. listopadu 1992 bylo jasno dřív, než se spočítali hlasy ve všech amerických státech. Bill Clinton získal dost volitelů na to, aby porazil George Bushe staršího po jednom funkčním období.
4: On this day, in massive numbers, the American people have voted to make a new beginning.
3: V rodném Arkansasu, kde skoro 12 let působil jako guvernér a předtím ministr spravedlnosti, slavil s rodinou a voličům sliboval nový začátek života Ameriky. 42. prezident Spojených států přijel na oficiální návštěvu Česka po pokojném rozdělení Československa v lednu 1994. Kromě účasti na samitu Vyšegrádské čtyřky měl i čas na neoficiální program. Po večeři v pivnici u Zlatého tygra zašel s prezidentem Václavem Havlem a tehdejší americkou velvyslankyní při OSN a českou rodačkou Madeleine Albrightovou do jazzového klubu Reduta. Od Václava Havla dostal nový saxofon s věnováním a zahrál si na něj. Bill Clinton obhájil prezidentský mandát v roce 1996. Jeho druhé funkční období ale poznamenala aféra se stážistkou Monikou Levinskou. Sněmovna reprezentantů proti němu zahájila proces impeachmentu. Senát ho sice neuznal vinným z bránění spravedlnosti, ale stín na jeho kariéře i manželství rok a půl trvající vztah s Levinskou zanechal. Z rozhovoru s Faridem Zakariou na stanici CNN bylo zřejmé, že Hillary Clintonová manželovi nakonec odpustila.
5: Užíváme si krásné chvíle a čas, který jsme spolu strávili v 50-letém manželství.
3: Clintonovi spolu bydlí v domě ve městě Chappaqua ve státě New York. Pavel Novák, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál. Připomínáme, že nás dálnici D49 situace s autem proti směru je vyřešená. Zelená vlna a první zpravodajové to za chvíli upřesní. No a v další hodině nejenom aktuální informace, ale připomínka toho, že uplynulo 200 let od první fotografie.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno v 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Na ministerstvu financí budou pokračovat schůzky s ministry k rozpočtu na příští rok. V americké Kalifornii začal soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. 4 čeští tenisté jsou v osmifinále na turnaji Masters v Cincinnati. Dálnice D49 už je opět průjezdná. Vozidlo v protisměru už policie zastavila. A bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky. A teploty do 27 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes pokračuje v jednáních se členy kabinetu o rozpočtu na příští rok. Odpoledne ji čekají schůzky se zbývajícími 7 rezorty, třeba zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek. Ve čtvrtek pak bude pokračovat s těmi, u kterých ještě zůstaly některé body otevřené. Znovu zamíří za šéfkou státní kasy i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz do těch nejnižších struktur a ty peníze šly směrem děti a mládeži. Druhou věcí je podpořit investiční projekty v regionech. Multifunkční hřiště, renovace hřišť, třeba i u škol a tak dále.
5: Americké Kalifornii začal soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podali 4 americké státy. Žádají odškodnění v přepočtu 29 bilionů korun. Firma podle žaloby vědomně navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Zároveň veřejnosti zamlčovala rizika. Meta to odmítá.
7: Žalobu u federálního soudu v Oaklandu podali Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey. Na společnost Meta se ale obrátila více než polovina amerických států a další žaloby chystají.

0: Firma podle nich vědomě navrhovala Instagram a Facebook tak, aby se staly dětem návykové. Státy žádají soud o celoplošný zákaz Metě pokračovat v protiprávních praktikách spojených s ochranou dětí do 13 let a smazat jejich veškerá osobní data. Pokud soud uzná jejich žalobu, Instagram a Facebook budou muset změnit způsob, jakým šíří svůj obsah. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Rekreační lodě z Orlické přehrady zvedá na hrázi velký jeřáb. Kvůli suchu klesla hladina v nádrži o víc než 12 metrů. Plavidla by tak mohla v přehradě uvíznout do zimy. Službu nabízí zdarma Povodí Vltavy. Zájemci ji můžou využít do konce tohoto týdne, popisuje ředitel sekce správy povodí Tomáš Kendík.
2: Je to vlastně naše pomoc před koncem té plavební sezóny. A protože předpověď počasí na nejbližších 10 až 14 dní nenaznačuje tomu, že by měly přijít významnější srážky, máme předpoklad, že ta hladina na Orlíku bude stále dál klesat.
1: Kvůli zachování průtoku na dolním toku řeky začne Povodí Vltavy, zřejmě na přelomu srpna a září, vypouštět vodu i ze Slapské přehrady.
3: Sport. Český motocyklista Martin Michek mění po roce působiště. Z čínské tovární stáje Hoto se vrací do domácího týmu Orion MRG. Právě s ním už dvakrát obsadil na rally Dakar 10. místo. Poslední dva ročníky ale nedokončil a při dalším startu chce znovu bojovat o přední příčky.
4: Je to těžký opravdu, když se bojuje o tu první desítku, první dvacítku, tam se stává opravdu úplně všechno, protože riskuje se tam víc než obvykle, takže pro mě tam ten risk je. Já jsem prostě závodník, já, jak říkám, srdce závodníka se nedá vypnout jako rádio.
3: Rally Dakar odstartuje 1. ledna prologem v King Abdallah Economic City v Saúdské Arábii. Závod potrvá do 15. ledna. Český tenis má na turnaji Masters Cincinnati 4 zástupce v osmifinále. Sára Bejlek se utká se světovou jedničkou Sabalenkovou. Linu Noskovou čeká Američanka Anisimová a Marii Bouskovou světová dvojka Goffová. Mužské části turnaje zabuje Jakub Menčík proti Argentinci Tirantemu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Situace na D49 mezi Frištákem a Hulínem a nehoda na D8 u Litoměřic. Úvodem aktualizace a dobrá zpráva z dálnice D49. Policie celý úsek mezi Frištákem a Hulínem prověřila, vozidlo jedoucí proti správnému směru jízdy odstavila. Nebezpečí už tak nehrozí a opět se jede bez komplikací. I nájezd od Zlína už je opět otevřený. Na D8 směrem z Ústí do Prahy zpomalíte za sjezdem na Litoměřice na 41. kilometru. Hned na začátku omezení na 40. zasahují u nehody dvou osobních aut. Jedno skončilo mimo komunikaci, druhé je v pravém pruhu. Jede se tak pouze levým zúženým. Na místě policie i světelná šipka. Na D6 z Prahy do Varů se brzdí za Kladnem okolo 18.5. kilometru. Příčinou je nepojízdné osobní auto přímo v omezení na 19. Tam se jede pouze jedním pruhem a okolo auta se projíždí v podstatě krokem. Hlavně kamiony mají velké problémy. A na D4 směrem z Příbrami do Prahy už vázne provoz před omezením u Jíloviště, zdržení zatím okolo 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
7: 6 hodin 5 minut, středa 19. srpna je tady, jsme rádi, že vy jste s Radiožurnálem Sport, přejeme vám krásný den z našeho červeného studia s Pavlem Tyršalem. Pavle, krásný den i tobě.
8: Dobré ráno.
7: Pojďme pozvat na naše ranní vysílání, domlouval si hosty, zajímavé hosty a není jich málo, spousta zajímavých témat, tak jako každý den, samozřejmě i v létě se snažíme naplnit to vysílání tak, aby vás bavilo, aby bylo pestré, aby těch témat bylo hodně, tak aspoň pár pojďme vybrat, na co se dneska dostane.
8: Tak ta paleta sportu je opravdu bohatá, plavání, fotbal i hokej ve během srpna, basketbal, cyklistika, šerm a taky vodní slalom, protože dneska se někdo podívá na hrad, takže nás bude zajímat kdo a budeme se věnovat opravdu několika tématům. Pozvu třeba na rozhovor s Jiřím Ješkem o tom, že Primož Roglič pojede Vueltu před 10. hodinou a spojíme se taky s našimi reportéry, kteří se vydávají na start závěrečných předkol evropských fotbalových pohárů.
7: Je to tak a už za chvilku, když se tak dívám do našeho programu, by mělo dojít na motorismus, jestli se to za chvilku ještě nezmění, každopádně předtím, a to je jisté, Linkin Park. Krásné ráno.
5: Radiožurnál Sport.
9: Karel Janů a Pavel Tylšar.

0: Po skupině Linkin Park 6 hodin a 10 minut v ranním radiožurnálu Sport. Jak jsem sliboval, pojďme na motorsport. Martin Michek patří k nejlepším českým motocyklistům v historii slavné Rally Dakar.
1: A teď se po pauze vrací do týmu, se kterým se mu na tratích v Saúdské Arábii dařilo nejvíc. Na začátku roku 2027 chce jednu sérii přerušit a na jinou navázat.
2: Dvakrát nedopadlo, pětkrát to bylo výborný. Zažili jsme právě s týmem Orion Motor Racing Group 20. místa. Vyrovnali jsme historický český maximum vůbec motorkáře na týhle stý nejznámější Rally Dakar. Já to vidím, že to je takový jakoby zpět k dakarským kořenům a zpět zase na startování našeho příběhu.
3: Vypráví Martin Michek, který minulou sezónu jezdil za jeden čínský tovární tým. Firma se ale vydala jiným směrem. A Michek je zpět ve stáji Orion MRG a má jeden velký cíl.
2: My chceme závodit, chceme dojíždět a pochopitelně já bych sem hrozně moc přál a přeju si, je to furt můj sen, udělat to jedno místní číslo. No.
3: Martin Michek ale musí hledat rovnováhu mezi snahou uhánět zběsile za nejrychlejšími časy a zároveň si hlídat, aby nejenom kvůli týmu dokončil Rally Dakar.
2: Je to těžký opravdu, když se bojuje o tu první desítku, první dvacítku, tam se stává opravdu úplně všechno, protože riskuje se tam víc než obvykle, takže pro mě tam ten risk je, já jsem prostě závodník, já, jak říkám, srdce závodníka se nedá vypnout jako rádio. A už mám rodinu, mám Emičku, syna Martinka, který už to vnímá, už má takový ty svoje, takový ty hero, ať je to v jiných sportech, tak pro něho chci být taky vzorem, takže do toho budu dávat úplně všechno a pochopitelně slíbit, že se vrátím domů, tak to je to nejdůležitější, ale chci teda přijít s hezkým výsledkem.
3: Navíc na nevyspytatelné trati v Saúdské Arábii vás může zastavit lecos a jezdci mají i netradiční zážitky. Martin Michek je pro fanoušky vypráví i na svých sociálních sítích, jako při jedné z etap v roce 2022.
4: Vylítnul mi airbag, bouchnul mi airbag, ale naštěstí jsem nespadl. Jak jsem dojel do duny, nevšiml jsem se takový toho zvednutí v duny a jak jsem tam dotknul nejít rychle, tak asi tlakem software vygeneroval to, že by to mělo bouchnout, tak to bouchlo a musím říct, že teda mě to hodně překvapilo, protože rána to je pořádná a se nafouknete úplně celý. Ale po 20 vteřinách to splasklo.
3: Pokud nezastaví pořádání Rally Dakar nestabilní situace v Perském zálivu, spojená s konfliktem Íránu se Spojenými státy americkými, zažije asi Martin Michek i v tomto ročníku náročné, ale i příjemné chvíle opět v českém týmu Orion MRG. Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 16 minut v ranním vysílání Radiožurnálu Sport ve středu 19. srpna se vrátíme ke včerejšímu večeru kvalifikace o fotbalovou ligu mistrů, totiž už dospěla do samého závěru. No a Pavle, včera večer se hrály 3 duely. Zajímavé je, že skončili 3 remízami.
1: Ano, začněme u toho zápasu, který možná zajímá českého fanouška, posluchače nejvíce, protože hrál taky přemožitel Sparty ze třetího předkola ligy mistrů, a to francouzský Lyon znovu bez Pavla Šulce v Istanbulu s Fenerbahče 1-1. Dynamo Záhřeb versus Viking Stavanger, tedy Chorvatsko versus Norsko 2-2, a Levski Sofia a AEK Atény bulharsko-řecký souboj 0-0.
0: Když jsi zmínil bez Pavla Šulce, pořád zraněné koleno, pořád nevíme nic přesnějšího, kdyby se měl vrátit.
1: Podle toho, co jsem si včera studoval, tak i na základě informací od francouzského deníku L'Équipe je možné, že by Pavel Šulc mohl zasáhnout do té odvety, která se bude hrát příští týden, a v tomto týdnu by mohl začít český reprezentant trénovat.
0: Držíme palce.

0: Skupina Manowar v raním radiožurnálu Sport. 6 hodin 22 minut před chviličkou, promiňte, když jsme mluvili o zranění Pavla Šulce, tak teď můžeme zvolna navázat, bohužel i tohle téma patří ke vrcholovému sportu. Německý fotbalový reprezentant Jamal Musiala skolaboval v Heidenheimu v generálce Bayernu Mnichov na sobotní utkání o superpohár proti Dortmundu. 23letého ofenzivního záložníka přitom přepadla fyzická nevolnost už v sobotu. To bylo v předchozím přípravném duelu v Lipsku. Musiala zůstal ležet na zemi jen několik minut po svém příchodu na trávník. Zhruba po hodině hry spoluhráči, protihráči kolem něj vytvořili clonu, aby nebylo vidět, jak ho ošetřují. No a Musiala odešel tedy ze hřiště po svých a nechal se slyšet, že to vlastně nic moc extra vážného není. Ale Pavle, tedy když tohle člověk vidí u reprezentanta 23letého kluka, navíc dvakrát v krátké době, tak si říká, že to přeci nemůže být normální, ne? Lidi by neměli kolabovat.
1: Neměli by kolabovat, no, tak věříme tomu, že Jamal Musiala bude v pořádku a že to je opravdu jenom to, o čem psal na sociálních sítích. Člověku to připomíná, když vidí ty záběry, to, co se stalo Christianu Eriksenovi, pochopitelně před 5 lety na mistrovství Evropy a pak nedávno ještě v přátelském zápase Dánska s Ukrajinou. Připomeňme, že Eriksen má v operovaní ten kardioverter defibrilátor, tak věříme, že Jamal Musiala ho nebude muset mít.
0: A to není ale jediné vlastně zdravotní téma, které jsme chtěli probrat, když to převezmeme směrem na Česko.
1: No, 18. srpen přinesl několik takovýchto zpráv. Když zůstaneme u fotbalu, tak kapitán Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním ligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz v koleni a tady ta absence tedy bude dlouhá. Většinou je to u tohoto zranění tak půl rok, 3/4 rok, někdy i rok. Tak věřme, že Patrák se dá brzy dohromady. A je to pochopitelně ztráta pro Pardubice, které mají jediný bod za 4 kola, protože Patrák minulé ligové sezóně 13 branek a nejlepší střelec týmu.
0: Tak přejeme brzké uzdravení.
1: Rozhodně.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Je půl sedmé. A slovo má Tereza Tomášková.
6: Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly od ledna stoupnout. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO půjde o jeden z nejvýraznějších růstů platu ve veřejné sféře za poslední roky. Juchelka se na něm dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Ta bude ve schůzkách s jednotlivými ministry pokračovat i dnes. Americký prezident Donald Trump pozastavil zavedení 50% cel na kanadské zboží. Platit měla ode dneška. Trump ale na své síti True Social napsal, že je odkládá o 3 dny. Rozhodl se tak po úterním telefonátu s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle Trumpa Kanada a Spojené státy dosáhly dohody, je ale podmíněná dojednáním dalších dokumentů. Český hudebník a skladatel Vladimír Franc představí ode dneška v Třeboni svou malířskou tvorbu. Vernisáž výstavy s názvem Amarcord začne v Městské galerii v 17 hodin. Na ní pak naváže varhaní koncert Vladimíra France v třeboňském kostele Panny Marie Královny a svatého Jilí.
0: Sport.
6: Fotbalisté Lyonu remizovali v úvodním utkání závěrečného předkola Ligy mistrů na hřišti Fenerbahce Istanbul 1-1. Přemožitel Sparty nastoupil znovu bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šulce. Nerozhodně skončili i další dva zápasy. Levski Sofia hrálo s AEK Atény 0-0 a Dynamo Záhřeb s Vikingem Stavanger 2-2. O postupu rozhodnou odvety za týden.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D1 za Vlašimí, na D6 za Velkou Dobrou. Na D1 z Brna do Prahy zbystřete mezi sjezdy na Vlašim a Divišov. Na 43,5 kilometru hlásíte překážku ve stoupacím pruhu.
8: Osobní auto ještě není označený, jenom na blikačí. Kamiony vypučují, tak si na to všichni dají pozor.
7: Na D6 z Prahy do Varu trvají potíže za Velkou Dobrou. V omezení na 19. kilometru, kde se jede pouze jedním pruhem, stojí porouchané osobní auto, čeká na odtah. Okolo něj se projíždí velmi pomalu. Větší částí je sice na zelení, třetinou ale zasahuje do jízdního pruhu. Kolona přibližně na 20 minut. Na D4 z Příbramy do Prahy fronta před omezením u Jíloviště aktuálně z kilometru 12,5. Z úrovně odpočívky Líšnice zdržení 10 minut. Podobně i na D7 na příjezdu do metropole od Slaného. Před zúžením u letiště se brzdí u Středokluk okolo 5. kilometru. 13. z Teplic do Děčína v úseku mezi Chlumcem a Žďárkem v blízkosti D8 zatopená vodou. Na místo spěchají hasiči, dá se projet s opatrností. A 57. z Opavy do Nového Jičína plní se před omezením u Kajlovce. 5-10 minut ztratíte v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Právě se nacházíme pravděpodobně v nejdeštivějším období tohoto léta a to se týká téměř celé Evropy. Výjimku tvoří jen Balkán, kde i nadále trvá suché a horké počasí. Nejvíce srážek spadne v tomto období v Alpách a také v severní Itálii. U nás také naprší místy dostatek vody. Srážky ale budou spíše konvektivního charakteru, to znamená, že pršet bude nerovnoměrně v přeháňkách nebo v bouřkách. S deštěm také souvisí pokles teplot. Ten jsme po pocítili hlavně včera, kdy se teploty na většině našeho území držely jen kolem 20. Tepleji bylo jen na jižní Moravě. Dnes už se začne oteplovat. Nejčastěji na teploměrech uvidíme mezi 23 a 27 stupni a opět na jihu Moravy bude tepleji až 30 stupňů Celsia. A nebe dnes nabídne zpočátku ještě velkou oblačnost, která se udrží hlavně v severní polovině a tam také může zapršet. Na jihu se obloha místy projasní. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: George Ezra dohrává v ranním radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že nás posloucháte v 6 hodin a 37 minut ve středu 19. srpna. Přejeme krásné ráno, pokud třeba zrovna snídáte nebo se někam chystáte do práce nebo kamkoliv, poslouchejte nás dál. Pojďme na tenis, začneme těmi včerejšími výsledky, respektive včerejší večer, noc, ono se to tak trošku slévá s tím časovým odstupem. Připomeňme každopádně, že Kateřina Siňaková bohužel vypadla v Cincinnati ve třetím kole s Američankou Madison Keysovou. Loňské vítězce Australian Open podlehla, deblová světová jednička docela jasně ve dvou setech 1-6 a 3-6. Ani ve třetím duelu s ní tedy nedokázala uhrát ani set, ale jinak už to budou dobré zprávy ze Cincinnati.
1: Ano, Lindu Noskovou doplnili v osmi finále Sára Bejlek a Marie Bousková. Bejlek porazila Rusku Alexandrovovou 2-1 na sety, tedy po sadách 4-6 a pak po dvou jednoznačných sadách 6-1 a 6-2 a v noci na dnešek českého času Marie Bousková porazila Američanku Jovičovou 7-6 a 7-6. Zajímavost, první tiebreak byl 7-0 pro českou hráčku. A možná můžeme zmínit i další soupeřky Češek. Marie Bousková bude hrát s další Američankou Coco Gauffovou, Linda Nosková dnes s další Američankou Anny Šimovovou a máme tam ještě Jakuba Menčíka.
0: Je to tak, tyhle duely, které Pavel Tilšar zmiňuje, to už jsou tedy osmi finále jenom pro pořádek a i zápas Lindy Noskové i Marie Bouskové by měl být docela v snesitelný čas, tedy dnes večer někdy mezi 8. a 9. hodinou je to zatím na programu, tak fanoušci se můžou podívat i na vlastní oči a když si zmínil tedy Jakuba Menšíka, tak toho ještě o nějaké 2 hodinky dřív, takže v 18.30 čeká Argentinec Tirante.
1: A ještě poslední tedy česká zástupkyně v osmi finále v Masters v Cincinnati Sára Bejlek a její soupeřkou běloruska Arina Sabalenkova.
0: Těžká soupeřka.

0: Morčíba je za námi, středeční den skoro celý před námi, posloucháte Radiožurnál Sport v 6 hodin a 43 minut. Golfista, který si místo životní rány raději pomohl vlastníma rukama, a fotbalový trenér Jose Mourinho, který se po 13 letech oficiálně vrací na místo činu.
1: Zahraniční sportovní weby dnes nabízejí podvod jako z komedie i velký fotbalový comeback, a ten přehled připravil Adam Weidenthaler, tak ti přejeme krásné ráno.
2: Pěkné ráno, tak pojďme začít příběhem, který teď baví golfový svět a píše o něm třeba americká ESPN, magazín Golf Digest anebo Yahoo Sports. Americký amatérský golfista Zach Holland totiž přišel na výrazně jednodušší způsob, jak zahrát hole in one. Míček do jamky předem položil a stalo se to během členského turnaje ve Winghaven Country Clubu v Missouri, tedy ve Spojených státech amerických. Podle ESPN Holland ještě před hrou zajel ke čtvrté jamce a míček do ní umístil. Během turnaje se pak na chvilku oddělil od svých spoluhráčů a když skupina dorazila na green, tak tam čekal malý golfový zázrak, protože míček už byl tedy v jamce.
1: No, zní to jako dokonalý plán. Co tedy Holanda přesně prozradilo?
2: Jeho největším soupeřem nebyl vítr, bunker ani špatný švih, ale byla to bezpečnostní kamera, protože klub zkontroloval záznam a zjistil, že Holand navštívil jamku už před turnajem. Golf Digest taky píše, že Holand svou strašnou chybu, to je tedy v uvozovkách strašná chyba, později přiznal taky v rozhovoru pro ESPN Radio. A celý příběh má ještě jeden detail a právě ESPN uvádí, že spoluhráčům vysvětloval Holand svůj krátký odchod telefonátem kvůli vážně nemocné babičce. Nakonec se přiznal a z golfového klubu odešel. New York Post pak připomíná, že ve hře byla cena $5,000, takže jestli existuje nějaká učebnice golfové etikety, tak Zach Holland právě napsal kapitolu s názvem Co nedělat, když jsou kolem kamery.
0: Od golfisty, kterému nestačilo trefit green, se přesuneme k muži, kterému zase nestačilo vyhrát skoro všude, kam přišel. Jose Mourinho je oficiálně zpátky v Madridu, trénuje Real, jen jeho představení bylo na poměry The Special One, Adame, až podezřele tiché.
2: Návrat Mourinha řeší Reuters, Associated Press, britský Guardian nebo španělský deník AS. Real ho totiž včera oficiálně představil jako nového trenéra, ovšem bez velké show, žádný stadion plný fanoušků, ani klasická tisková konference. Ten ceremoniál proběhl za zavřenými dveřmi v tréninkovém centru, což je u Joseho Mourinha trochu jako objednací ohňostroj a potom se na něj dívat jenom přes zatažené žaluzie, případně ho vůbec neodpálit a vrátit zase zpátky do obchodu. Každopádně možná to bude dané i tím, že ten příchod Joseho Mourinha už byl avizovaný hodně dlouho dopředu. Kdyby náhodou někdo zapomněl, že Mourinho je takzvaný special one, tak tady to připomínáme.
3: I am Jose Mourinho. I think I'm a special one.
4: I'm the special one.
3: I'm a special one.
4: This is the special one.
3: I am Jose Mourinho.
0: Tak Jose Mourinho je opravdu výjimečný, ale španělská média samozřejmě řeší hlavně to, co Mourinho při návratu do svého bývalého klubu řekl, a doufám, Adame, že to nebude můj oblíbený citát Joseho Mourinha: I prefer not to speak. If I speak, I'm in big trouble.
2: Ano, to je pravda. Můžu přiznat posluchačům Radiožurnálu Sport, že to říkáš velmi často. Deník A se vypíchl Mourinhova slova, že je jedním z vás a vždycky jim byl, tedy míněno z fanoušků Realu Madrid. Do Madridu se Mourinho vrací po 13 letech, respektive 13 let po konci prvního angažmá, a smlouvu podepsal do června roku 2029. Připomeňme, že v prvním případě s Realem vyhrál Portugalec španělskou ligu, pohár a zároveň superpohár. Reuters pak připomíná, že teď přebírá mužstvo po dvou sezónách bez velké trofeje, takže ten klidný návrat rozhodně čekat nemůže a možná proto ho Real první den raději schoval před novináři, protože pustit ho hned z kraje na tiskovou konferenci, tak by to možná bylo dosti neklidné. Mourinho každopádně svůj comeback označuje za návrat domů a je otázkou, jak se mu bude v tom druhém působení dařit, protože má v kádru celou řadu zajímavých individuí a hráčů, kteří asi potřebují hodně skrotit ego.
1: To je pravda a myslím si, že Jose Mourinho je přesně tím typem, který by to mohl dokázat, ale bude mít pochopitelně velkého konkurenta, svou v úvozovkách oblíbenou Barcelonu, na které moc nemůže přijít na jméno, protože on tam byl asistentem v 90. letech a pak v roce 2008 dal vedení klubu přednost Guardiolovi právě před Mourinhem. Jenom doplním, že na zahraničních webech se taky hodně skloňuje jméno Rodri, protože oficiálně podepsal smlouvu v Barceloně na 4 roky.
0: S přehledem zahraničních webů přišel do studia Adam Weidenthaler. Děkujeme.
2: Pěkný den.

0: Byly Cranberry s vraním radiožurnálu Sport, 6 hodin 51 minut. Vybrat jeden nejslavnější závodní okruh na světě, to je asi věc nemožná. Do úzkého výběru se každopádně ale musí pokaždé dostat italská Monza. Ta hostí automobilové závody už od roku 1922. Po americkém závodišti ve městě Indianapolis jde tak o druhou nejstarší funkční trať na světě. S jedinou výjimkou Monza hostí už od roku 1950 každoročně velkou cenu mistrovství světa Formule 1.
1: Za tu dobu si okruh vysloužil přezdívku Chrám rychlosti, která má jednoduchý původ, jde totiž o nejrychlejší trať v celém seriálu Formule 1. Průměrná rychlost vozů po celou dobu závodu přesahuje 260 km v hodině. Dráha má pouze 11 zatáček, které jdou navíc projet většinou ve velké rychlosti. Nejen proto jsme si toto místo vybrali taky do encyklopedie radiožurnálu Sport, ve které tento týden představujeme významné sportovní stavby.
0: Až mýtické místo světového motorsportu se z okruhu bohužel stalo i kvůli velkému počtu tragédií. 38 lidí utrpělo při haváriích v Monze smrtelná zranění, nešlo přitom jenom o piloty, ale třeba traťové maršály nebo fanoušky. No a nejtragičtější, byl rok 1961, kdy při velké ceně umřelo po havárii Wolfganga von Tripse dohromady 15 lidí.
1: Naprosto unikátní v historii Formule 1 pak je rok 1970, kdy v Monze při tréninku zemřel tehdejší lídr světového šampionátu, který i po smrti udržel vedení v seriálu a stal se také jediným světovým šampionem in memoriam. V encyklopedii radiožurnálu Sport se vás teď tedy ptáme na jméno tohoto Rakušana.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Nejsmutnější titul v historii Formule 1 získal Jochen Rindt, který v Monze smrtelně havaroval ve 28 letech.
1: K poslední smrtelné nehodě došlo v Monze v roce 2000, a to nemluvíme jen o závodech Formule 1. Naštěstí jde o celkovou bilanci, snad se nerozšíří tedy ani letos. Velká cena Itálie je na programu tradičně v září.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že o ta Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. To je hrozný to říkat vůbec, to je 30 let, to je promrčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Je 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. V Maďarsku nastupuje do funkce nový prezident. Fotbalisté 4 prvoligových týmů už znají termín pro dohrávku svých zápasů. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy pozor na nehodu v omezení na 40. kilometru. A bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky a teploty do 27 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Všeobecné a dětské sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje novelu zákona. Hotovou ji chce mít v září.
9: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné.
10: Říká všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy. Větší pravomoci by sestry mohly získat hlavně v péči o chronicky nemocné pacienty. Proč ministerstvo změny chystá, vysvětluje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
11: Jsou to demografické předpovědi toho, jak nám stárne populace. Stárnou nám ale i zdravotniční pracovníci.
10: Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale k tomu sestry nemají dostatečné vzdělání. To Zuzana Tomášková z České asociace sester odmítá a upozorňuje, že některé úkony navíc už teď sestry stejně dělají.
12: Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
10: Novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
8: A bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7.50. Maďarsko má ode dneška nového prezidenta. Funkce se ujímá bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. Do vysoké státní funkce se vrací po 15 letech, kdy mu po kritice změn v justici Orbánův Fidesz předčasně ukončil mandát. Poslanci strany Tisa premiéra Pétera Maďara zvolili Baku do čela země v polovině srpna.
13: Nový prezident už předem vzkázal, že ani dvoutřetinová většina v parlamentu neznamená, že si vláda může dělat, co chce. Baka ve funkci střídá Tamáše Šujoka, jehož mandát ukončil Maďarův kabinet předčasně změnou ústavy. Podle premiéra byl bývalý prezident loutkou režimu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Ta Šujokovo odvolání označuje za nelegitimní. Baka zdůrazňuje, že chce být nadstranickým prezidentem a v případě potřeby se postavit i proti Maďarově vládě, která ho do funkce prosadila. Bára Vránová, Radiožurnál.
8: Zasypání lomu.

0: Požáry v pražských Řeporích dnes bude řešit magistrát hlavního města. V rámci posuzování vlivu na životní prostředí nařídil veřejné projednání. LOM chce soukromá firma zavést materiálem z chystané stavby železničního tunelu do Berouna. Část místních s tím ale nesouhlasí.
1: LOM se nachází v národní přírodní památce Požáry. Podle zdejšího lesníka Marka Šimona tu žije několik chráněných živočichů.
2: Tyhle ty biotopy vyhovují těm nejvíc ohroženým. Mlok, skvrnitý, čolek velký, čolek obecný, skokani.
1: Firma chce do LOMu navozit 3,5 milionu metrů krychlových zeminy z budoucí stavby železničního tunelu z Prahy do Berouna. Starosta Řeporí David Roznětinský z TOP 09 se záměrem souhlasí.
3: Ta stěna lomová není stabilní, takže ono se tam stejně musí jako ohromné množství nějakého materiálu dovíst.
1: Firmu jsme se snažili několikrát kontaktovat, k záměru se nevyjádřila. Veřejné projednání začne v 15 hodin ve Škodově paláci. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
4: Sport. Odložené zápasy víkendového pátého kola fotbalové šance ligy se budou hrát za 3 týdny. Jablonec ve středu 9. září čeká vložený duel s Ostravou a Hradec Králové vyzve Plzeň.
5: Souboj na severu Čech bude mít výkop v 17 hodin. V Hradci se začne o 2 hodiny později. Oba duely se měly původně hrát nadcházející neděli. Jablonec s Hradcem si je ale kvůli účasti v závěrečném předkole konferenční ligy nechali odložit. Týmy kvůli pohárové Evropě nenastoupily o uplynulém víkendu ani do 4. kola nejvyšší soutěže. Jablonec na hřišti Bohemians 1905 i Hradec na stadionu Zbrojovky Brno se představí ve středu 2. září. Všechny zápasy uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. František Typovský, Radiožurnál.
4: Nejlepší hráč fotbalového mistrovství světa a kapitán španělských šampionů Rodri podepsal 4letou smlouvu v Barceloně. Ta zaplatila Manchesteru City 65 milionů liber, což jsou necelé 2 miliardy korun.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Situace na dálnicích v okolí Brna, nehoda na D8 za Litoměřicemi. Na D1 z Vyškova do Brna panuje o něco hustší provoz v okolí Holubic. Zpomalíte před omezením, kilometr 211. Za Rohlenkou už pak pojedete svižněji. D1 před Brnem se plní i směrem z Prahy. Zdržení nabírají převážně kamiony. Sunou se pravým pruhem od sjezdu na výstaviště ze stého 90. kilometru k omezení u D2. D2 z Bratislavy do Brna a nákladní soupravy jako obvykle od Modřic ze 3. kilometru. Dálnice D8 z Ústí do Prahy za Litoměřicemi se brzdí na 42. kilometru. Na začátku omezení na 40. navíc stále zasahují u nehody 2 osobních aut. Jedno mimo komunikaci, druhé v pravém pruhu. Dá se tak projet pouze levým zúženým. D8 se chvílemi plní i v opačném směru z Prahy do Ústí, a to v úseku dlouhého omezení mezi Roudnicí a Lovosicemi. A Praha, Štěrboholská spojka z Černého na Lanový most a kolona mezi Běchovicemi a Europarkem. A na okruhu zde jedná k letišti regulace vjezdu do obou tunelů. Poprvé zastavíte za Písnicí na 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy.
8: 7 hodin 6 minut, středa 19. srpna, krásné ráno přejeme ze studia Radiožurnálu Sport s Pavlem Tyršalem. Pavle, ještě jednou krásný den i tobě.
9: Dobré ráno.
8: Tak pojďme pozvat třeba na soutěž v 8 hodin 50 minut, tradičně jako každý všední den. Vy, naši posluchači, dostáváte možnost zahrát si o zajímavé ceny a celý tenhle týden tak nějak je protknutý cyklistikou, protože tady máme jedno horské kolo navíc a v pátek o něj přijdeme, protože bude právě vaše a tak je to celý týden tak nějak trošku navázané. Takže dneska budeme hrát o cenu, kterou, jestli jsem to správně pochopil, dodal Jiří Ježek.
9: Ano, měl by to být látkový klobouk, který si budete moct zahrát před 9. hodinou a samozřejmě vás znovu pozveme taky na tu páteční soutěž o horské kolo. Bude se soutěžit právě v pořadu Jiřího Ježka, tedy v kilometrech Jiřího Ježka. No a pokud byste se chtěli navnadit a podívat se, jak to kolo vypadá, tak určitě se podívejte taky na sociální sítě Radiožurnálu Sport, třeba na Instagramu. Jiří Ježek se tam na vás bude usmívat a představí vám to moc pěkné kolo, které může být vaše.
8: Nebo na naše internetové stránky. To kolo je prostě jedno, jenom abychom si rozuměli, je ve velikosti L, takže se to týká hlavně našich větších posluchačů. Ti menší případně musí poprosit třeba rodiče, aby jim ho dodali nějakým jiným způsobem. Není to tak, že kdo zavolá, tak my mu dáme prostě jeho velikost. To kolo je jedno, fyzicky tady stojí, je dokonce moc hezky nafocené, jak Pavel říkal, tak se na něj podívejte a určitě, pokud se vám bude zdá rád, že by stálo za to o něj zavolat, tak v pátek tedy v kilometrech na to dojde. Teď každopádně Urch Overkill a přejeme příjemný poslech.
6: Radiožurnál Sport. Karel Janů a Pavel Tilšar.

0: 7 hodin 10 minut, středa 19. srpna, ranní radiožurnál Sport je tu dál s vámi, dál pro vás, jediné čistě sportovní rádio. Teď podrobněji zmíní fotbalistu, jehož jméno už tady zaznělo. Je to Rodri, podepsal z Manchesteru City smlouvu do Barcelony na 4 roky, Pavle.
1: Ano, na radiožurnálu Sportu jsme to v posledních dnech párkrát zmínili, že se ten transfer uskuteční. Už jsme zmiňovali to, že Rodri tedy přiletěl do Katalánska a včera tedy oficiálně podepsal 4letý kontrakt v Barceloně. Je to držitel zlatého míče, je to mistr Evropy, mistr světa, kapitán úřadujících šampionů, takže opravdu velká hvězda, která by měla dotáhnout Barcelonu třeba zase k triumfu v Lize mistrů. On to Rodri sám prohlašoval, že si přišel vlastně do Barcelony pro všechny možné tituly a že se těší na spoluhráče vlastně z národního týmu, protože připomeňme, že vlastně ten španělský tým, který vyhrál mistrovství světa, tak tvořilo hodně hráčů Barcelony.
0: Je to přestup, není to po konci smlouvy, ještě rok v Manchesteru City Rodri měl být a byl o něj zájem, to není samozřejmě, to není překvapení, Madrid chtěl, Barcelona chtěla a jestli jsem to správně pochopil, Rodri si prostě vybral Katalánsko.
1: Ano, on řekl, že jeho snem bylo hrát za Barcelonu, že opravdu proběhl kontakt s vedením Realu Madrid, ale že když se ozvala Barcelona, tak prostě chtěl obléknout její dres. No a ten přestup nebyl opravdu levný. Manchester City si ještě na Rodrim celkem slušně vydělal po té, co mu za 7 let pomohlo taky ke 4 anglickým titulům a nebo triumfu v Lize mistrů, 1 850 000 000 korun. To je opravdu slušná částka.
0: Tak jenom taková ještě drobná komplikace do začátku. Vypadá to, že Rodri zmešká úvod sezony v důsledku nedávné menší operace zad, ale tam to asi prostě člověk chápe, přece jenom ta přestávka byla opravdu velmi krátká i díky tomu úspěšnému mistrovství světa.
1: No, dá se říct, že fotbalisté už vlastně jedou, když to řeknu hodně lidově, třetí sezonu v kuse, protože tam bylo ještě nějaké mistrovství světa klubů. Byť pro Rodriho to tak úplně neplatí, protože měl sezonu 2024-25 v té své kariéře prakticky vymazanou, protože měl přetrhaný vaz v kolenu, ale vrátil se, takže si myslím, že takové zranění za toho rozhodně nerozhodí.

0: Čeští basketbalisté mají jednu z posledních možností postoupit na nadcházející mistrovství Evropy v roce 2029.
1: Aby se ale šampionátu mohli zúčastnit, musí nejdříve zvítězit v předkvalifikaci, která je na programu už příští týden.
0: Ještě předtím odehrají Češi přípravný turnaj v Hamburku. Na obou akcích bude trenér Luboš Bartoň postrádat hned několik opor.
2: V nominaci trenéra Luboše Bartoně chybí například rozehrávač Tomáš Satoranský nebo kapitán Vojtěch Hruban, kteří doléčují zranění. Nedorazí ani jediný Čech v NBA Vít Krejčí, který se už musí připravovat na novou sezónu v zámořské soutěži. Právě díky mnoha absencím se do nominace dostal teprve 18-letý Lukáš Smažák, pokračuje Bartoň.
3: Už delší dobu patří k těm opravdu mladým hráčům, kteří dříve nebo později budou začleněni do týmu. Myslím si, že teď po mistrovství Evropy U20, kdy byl vlastně nejlepším střelcem celého šampionátu, tak je vhodný moment ho zařadit.
2: Na přípravném turnaji v Hamburku narazí Česko na velmi silné soupeře. Nastoupí například proti úřadujícím evropským a světovým šampionům z Německa, kterým na soupisce nechybí ani bývalý hráč NBA Daniel Theis nebo hvězdný rozehrávač Dennis Schröder. Toho zná Bartoň ze svého dřívějšího působení.
3: Když Dennis Schröder začínal v Braunschweigu, tak jsem s ním hrál půl sezóny, takže je to můj starý známý. Dokonce se znám i s trenérem Mumbru, s kterým jsem hrál jeden rok v Juventutu, takže určitě známé tváře.
2: Svěřence trenéra Luboše Bartoně čeká první utkání předkvalifikace 27. srpna v Belgii. O tři dny později přivítají doma Norsko a Bartoň i přes velké absence věří ve dvě výhry.
3: Jsme v situaci, která samozřejmě není úplně příjemná. Chtěli jsme hrát tuhle předkvalifikaci, každopádně jsme tady a musíme bojovat. Budeme se snažit i v okleštěné sestavě zvítězit v Belgii a doma s Norskem. Takže nebude to jednoduchý, ale nemáme nic jiného.
2: Ze skupiny postupuje do hlavní kvalifikace pouze vítěz. Zbylé týmy budou rozlosovány do další předkvalifikace, ze které budou znovu postupovat jen nejlepší týmy. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
0: No a už v 9 hodin 20 minut tohle téma probereme, Pavle, podrobněji, a to konkrétně s jednou z opor českých basketbalistů.
1: Ano, máme pro vás připravený rozhovor s Martinem Křížem, tak určitě poslouchejte Radiožurnál Sport i dál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Sunrise Avenue ve středečním radiožurnálu Sport 7 hodin 22 minut. Včera jsme tady v našem studiu na Vinohradské 12 měli velmi vzácnou návštěvu. Dorazila za námi, nově už čtyřnásobná evropská šampionka v plavání. Jejíž jméno je jasné, Pavle, kdo tu byl?
1: Byla tu Barbora Sémanová, která teď v Paříži ovládla závod na 200 metrů kraul a myslím si, že tu včera udělala velmi příjemnou atmosféru.
0: Je to tak, bylo to velmi, velmi, velmi příjemné. Tady pustíme krátkou ochutnávku z toho, jak to včera znělo.
2: Já musím říct divákům tady tu vsuvku. Děkuju moc krát. Posluchačům, pardon, ježišmarja. Já jsem poprosila cappuccino, ale ne na začátku vysílání, ale v průběhu. A řekla jsem, že by bylo super, aby přišlo 11.25. A mám tady na stole cappuccino, takže moc děkuji. Je o mě krásně postaráno. A abych se vrátila teda zpátky k tématu, tak jsem se ztratila.
0: Byli jsme, že jste mohla vlastně naplno od února se připravovat.
2: Ano, a vlastně jsem jela na mezinárodní závody v dubnu a první můj závod dopadl fakt jako špatně.
0: Tak pokud jste to včera třeba neslyšeli, tak určitě jste udělali chybu, ale kterou můžete velmi snadno napravit, protože tenhle celý rozhovor, který má něco málo přes 50 minut, je k dispozici na našich sítích sociálních, ať už tedy třeba na YouTubeovém kanálu Radiožurnálu Sporta nebo na všelijakých podcastových aplikacích ho najdete. Myslím, velmi snadno, dokonce je to tam popsáno i jako jeden z dílů kilometrů Jiřího Ješka, i když tentokrát bez Jiřího Ješka, protože jsem tady byl já a Martin Charvát. Bylo to velmi příjemné povídání, tak pokud chcete si poslechnout Barboru Sémanovou ve vysílání Radiožurnálu Sport, tak máte určitě šanci.
1: A můžete se ještě vrátit třeba k pondělnímu rozhovoru s dalším mistrem Evropy v plavání, Miroslavem Knedlou. Teď se nám to tady ve studiu hemží mistry Evropy, tak snad to tak bude pokračovat.

0: Tereza ho trefuje, je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyrušili slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. A zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
10: Dobré ráno v 7:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
11: Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly více než o 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí jen pokoj ve sdíleném bytě. I u nich ale ceny rostou. Nejdražší je Praha. Tam podle realitního portálu stojí pokoj v průměru 12 000 korun bez energií. V Brně 9,5 tisíce. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá taky dostupnost školy nebo kvalitní internet. Nájmy přitom podle portálu Bez realitky můžou během podzimu dál stoupat. Nejméně 30 horníků zahynulo při zřícení stěny ve Zlatém dole ve Středoafrické republice. Uvedla to agentura AP s odkazem na místní úřady. Záchranáři na místě ošetřili zraněné. Zároveň dál hledají další horníky, kteří pravděpodobně zůstali v dole uvěznění. Podobné incidenty jsou podle AP v zemi běžné. V malých dolech totiž často pracuje velké množství lidí bez ochranného vybavení. V Mariánských Lázních se dnes lidé rozloučí se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. Smuteční obřad bude v kostele na Nebevzetí Panny Marie. S Páralem se rozloučí nejdřív rodina na soukromém obřadu. Od 11 hodin bude veřejné rozloučení.
3: Sport.
11: Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení. Ze 4 zápasů tak mají 3. porážku. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve 3. duelu. Karlovy Vary porazili prvoligový Sokolov 6-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D52 u Pohořelic na D8 zdržení mezi Lovosicemi a Roudnicí. Dálnice D52 z Mikulova do Brna, přesněji nájezd od Pohořelic 23. kilometr a překážka v podobě porouchaného autobusu hned na začátku připojovacího pruhu.
13: Stojí v nájezdu na exitu 23, takže se musí na poslední chvilku vyhýbat a je to tam nebezpečné, že auto tam vedou dost rychle.
12: Na místo už dorazila světelná šipka, připojení na dálnici tak ještě o něco kratší, najíždějící auta tak musí rovnou do pravého pruhu. D8 z Ústí do Prahy a kolona už od sjezdu na Lovosice ze 48. kilometru. Okolo 20 minut se jede na začátek omezení. Od Prahy se brzdí kousek za Roudnicí na 32. kilometru. Ke sjezdu na Duxany na 35. je to také přibližně na 20 minut. A omezení v Praze u letiště už začalo působit potíže v obou směrech. Na D7 od Slaného se zpomaluje u Středokluk na 5. kilometru. Od Prahy pak na okruhu kousek za nájezdem z Evropské. A ještě metropole Štěrboholská spojka z Černého na Barandovský most. Kolona se sune okolo 20 minut až ke sjezdu do Průmyslové. Tam stále nehoda, osobní auto skončilo v příkopu, provozu nebrání. Okolo projíždějící řidiči si ho ale prohlížejí a zpomalují. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
15: Na Českém je dnes po ránu oblačno až zataženo, také se objevují přehánky, místy slabě prší. Teploty se drží mezi 13 a 18 stupni. Přes den pak bude nejprve oblačno až zataženo, během dne bude ale zejména na jihu našeho území místy i polojasno. V severní polovině se velká oblačnost udrží a tam také místy zaprší, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty dnes opět letní od 23 do 27 stupňů, na jižní Moravě až 30 stupňů Celsia. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 18 stupňů. A počasí bude až do konce pracovního týdne kolísat mezi větší a menší oblačností. Hned zítra nás tedy čeká převážně hodně mraků s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i velmi silné. Teploty budou zítra podobné těm dnešním, tedy mezi 23 stupni na severovýchodě po 30 stupňů na jihu Moravy. Tolik zprávy.
14: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: New Radical se dohrávají v 7 hodin a 39 minut. Posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. 34. narozeniny dnes slaví hokejový brankář David Rittich, jihlavský rodák, který v posledních letech působí většinou jako dvojka v klubech zámořské NHL. Pro příští ročník má Rittich podepsáno v New Jersey. I do zámoří se vydáme v pravidelném sportovním přehledu, který připravil Adam Weidenthaler. Ještě jednou krásné ráno.
1: Dobré ráno. Začneme ale v Česku. Fotbalový klub Artis Brno totiž podal protest proti výkonu rozhodčích po nedělní porážce 0-1 na hřišti ostravského Baníku. Brněnský celek zpochybňuje několik verdiktů, včetně neuznaného gólu Dominika Preislera z 11. minuty, který rozhodčí odvolal kvůli offsideu. Protest adresovaný Ligové fotbalové asociaci zveřejnil Artis na svém webu.
2: Kapitán fotbalistů Pardubic Vojtěch Patrák si v ligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl přední skřížený vaz v koleni. 26-letého útočníka čeká příští týden operace a podle odhadů může být mimo hru 6 až 9 měsíců. Patrák přitom v zápase nejprve vstřelil gól a v minulé sezóně byl s 13 brankami nejlepším střelcem Pardubic.
0: Fotbalisté Lyonu v úvodním zápase závěrečného čtvrtého předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s Fenerbahce Istanbul 1-1. Přemožitel pražské Sparty i nadále postrádá českého reprezentanta Pavla Šulce. Taky další dva dnešní duely skončily nerozhodně. Levsky, Sofia a AEK Athény 0-0, Dynamo Záhřeb Viking Stavanger 2-2. Odvety se hrají za týden.
1: A dnes vstoupí do posledního předkola Ligy mistrů 8 týmů. Slovan Bratislava vyzve slovinské Celje, nizozemský Nijmegen nastoupí proti norskému Bode Glimt. Izraelský Hapoel Beersheva bude hrát v azylu v Bukurešti proti azerbajdžánskému Sabahu Baku a skotský Celtic přivítá rakouský LASK Linz. Všechny zápasy začnou v 21 hodin.
2: Fotbalisté Plzně, Jablonce a Hradce Králové cestují na další zápasy v pohárové Evropě. Viktorii zítra ve čtvrtém předkole Evropské ligy čeká utkání v Bělehradě proti Červené zvězdě. Jablonec bude hrát ve čtvrtém předkole konferenční ligy na stadionu Glasgow Rangers a Hradec ve stejné soutěži nastoupí na trávníku Panathinaikosu. O soupeři z Athén mluví trenér Hradce Králové David Horejš.
3: Je to samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těch zápasů dostali. Těžký soupeř, ale uděláme všechno pro to, aby jsme v tom dvoj utkání byli tentokrát šťastnější víc než s tím Bežiktašem.
2: Zítřejší evropské výkony českých fotbalových klubů nabídneme v přímých přenosech.
0: Nejlepší hráč fotbalového mistrovství světa a kapitán španělských šampionů Rodri podepsal 4letou smlouvu v Barceloně. Ta zaplatila Manchesteru City 65 milionů liber, tedy v přepočtu necelé 2 miliardy korun.
1: Německý fotbalový reprezentant Jamal Musiala skolaboval v Heidenheimu v generálce Bayernu Mnichov na sobotní utkání o superpohár proti Dortmundu. 23letý ofenzivní záložník přitom dostal fyzickou nevolnost už v sobotu v předchozím přípravném duelu v Lipsku.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sportovní přehled.
2: Národní sportovní agentura od příštího roku upraví dotační podporu ženských olympijských týmů. Radiožurnálu Sport to řekl předseda NSA Karel Kovář.
6: Tu podporu reprezentace nebudeme oddělovat na tu ženskou reprezentaci. Máme jako rozmyšlen trošku jiný způsob jako projednávání a přidělení dotace sportovním svazům.
7: Řekl Kovář, dotační program pro ženské olympijské týmy běží od roku 2022. Cílem bylo podpořit je v kvalifikaci na uplynulé zimní hry v Itálii a na ty nadcházející letní v Los Angeles v roce 2028. Jenže státní podpora letos klesla ze 150 milionů korun na 115 milionů. Navíc peníze dosud svazy nedostali. Jak řekl v pondělí Radiožurnálu Sport místopředseda volejbalového svazu Martin Gerža.
8: Ještě ty peníze nemáme, je to obrovský problém.
7: Podle předsedy NSA Karla Kováře peníze dostanou svazy v září. Od příštího roku by pak projekt měl projít obměnou. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Hokejisté Plzně zahájí sezonu bez trenéra Josefa Jandače. 57-letý kouč se zotavuje po druhé operaci achilovy šlachy a mužstvo tak zatím povedou asistenti Jiří Weber a Václav Pletka. A liberecký hokejista Jaromír Perez zmešká kvůli zromenině v noze starty Sport Extraligy i Ligy mistrů. Útočník Bílých tygrů se zranil po zásahu pukem v přípravném utkání proti Kladnu. Podle vyjádření klubu by měl Perez Severočechům chybět zhruba 6 týdnů.
1: Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník Extraligy na ledě prvoligové Jihlavy, a to 3-4 v prodloužení, a ve čtyřech zápasech tak mají Středočeši 3 porážky. Třinec má naopak 3 vítězství, protože doma vyhrál nad slovenským Zvolenem 4-0. No a Karlovy Vary i díky hetriku útočníka Jana Bambuly porazili prvoligový Sokolov 6-3.
2: České hokejistky čeká premiéra pod novým trenérem Brianem Idalským. V 15:30 vstoupí do úvodního turnaje Eurohockey Tour, ve kterém se postupně utkají s Finskem, Švédskem Švédskem a domácím Švýcarskem. Do Klotenu nominoval i dalsky 23členný tým, včetně 5 debitantek.
0: Tenistka Kateřina Siňáková na turnaji v Cincinnati končí ve dvou hře, domácí Madison Keysové podlehla ve dvou setech a tak si nezahraje osmifinále na rozdíl od Sary Bejlek, ta vyřadila ve třech setech Rusku Alexandrovou. V osmifinále je i Marie Bousková po vítězství 2-0 nad Američankou Jovičovou.
1: 46letá tenistka Venus Williamsová dostala volnou kartu do hlavní soutěže tenisového US Open. Dvojnásobná vítězka newyorského Grand Slamu se představí na turnaji i přesto, že více než rok nevyhrála zápas ve dvou hře. Mezi účastnicemi blížícího se turnaje, tedy US Open, zatím není její mladší sestra Serena Williamsová. Pořadatelé ji ale stále můžou udělit poslední zbývající divokou kartu.
2: Pojďme si taky připomenout ve sportovním přehledu Radiožurnálu Sport, že české volejbalistky pokračují v přípravě na domácí mistrovství Evropy. Češky do ní vstoupí pátečním utkáním proti Řecku. Hrát se bude v Brně. V hlavní části evropského šampionátu se pak Češky utkají ještě s obhájkyněmi stříbra Srbkami, s Rakouskem, Bulharskem a Ukrajinou. Brno pak bude kromě základní skupiny hostit taky vyřazovací souboje v osmifinále a čtvrtfinále a Radiožurnál Sport bude mít v Brně početný tým.
1: Letošní sezona kontroverzní série LIV Golf skončí předčasně. Týmová soutěž v Plymouthu, kde měli příští týden hráči bojovat o prémie ve výši 40 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 835 milionů korun, se už neuskuteční. Seriál tak zakončí tento týden turnaj jednotlivců v Indianapolis. Podle webu Forbes Saudská Arábie do série investovala 5 miliard dolarů. Seriál LIV ale každý rok končil v několika milionové ztrátě a projekt taky čelil kritice kvůli financování ze země, kde se porušují lidská práva.
0: Takový byl sportovní přehled, připravil ho Adam Weidenthaler. Naslyšenou.
1: Pěkný den.

0: Iggy Pop dohrává v ranním radiožurnálu Sport, je 7 hodin a 50 minut a s Pavlem Tilšarem vás teď pozveme. Naopak na naše odpolední vysílání po 17. hodině tradičně nabízíme takový větší rozhovor. No a dneska se bude týkat plavání, i když plavání rozhodně neobyčejného.
1: Ano, dálkového a řekl bych hodně dobrodružného. 7 nejtěžších mořských průlivů světa, ledová voda, vyčerpání a taky setkání se žraloky. Abhedžali Bernardová se jako první Češka zařadila mezi několik málo lidí, kteří dokončili legendární výzvu Ocean's 7.
0: Kanál La Manche navíc přeplavala hned 3x, co člověka žene dál, když už tělo nemůže, a jak se z otevřeného oceánu vrací do běžného pracovního života. Rozhovor Lukáše Antoše s Abhedžali Bernardovou uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 17. hodině. Tady krátká pozvánka.
2: Já jsem vlastně celkově dlouho odolávala tomu, že bych se pustila do přeplavby, kde jsou žraloci, protože jsem viděla prostě film Čelisti a člověk má pocit, že ty žraloci prostě tam jsou a čekají na to, až já tam skočím. Takže 12 hodin jsem nemohla jíst, pít, byla jsem prostě ospalá, protože jsme vyplavali dřív, než jsme měli plavat, a plavala jsem poloviční rychlostí, než normálně plavu, a udělala jsem tam tu hloupost, že jsem se zeptala, jak je to daleko. A to nikdy...
3: Kolik vám řekli tu dobu?
2: Řekli nějakých 8 mil, takže jsem, což by bylo dobrý, protože já plavu běžně 2 mile za hodinu,

0: Blondie Maria, 7 hodin 55 minut, středa 19. srpna, posloucháte Radiožurnál Sport. No a středa, ta vždycky patří mezi hodinou 10 až 11 našim moderátorským osobnostem a dneska je řada tedy na Kateřině Neumannové a konkrétně její středeční klasice.
1: A pozvala si mistra světa do svého středečního pořadu Kateřina Neumannová, konkrétně ve vodním slalomu přijde Jakub Krejčí, takže určitě poslouchejte po 10. hodině rozhovor Kateřiny Neumannové s čerstvým mistrem světa ve vodním slalomu.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Do boje o amerického Oscara jde za Česko dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Na ministerstvu financí budou pokračovat schůzky s ministry k rozpočtu na příští rok. České tenistky Bousková a Bejlek jsou v Cincinnati v osmi finále. Siňaková vypadla. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy popojíždí kolona před nehodou v Brně z kilometru 201. A bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky. Teploty do 27 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato bude usilovat za Česko o Oscara. Snímek natočila režisérka Pepa Lubojacky. 5 let sledovala své blízké, kteří přišli kvůli závislostem o střechu nad hlavou.
4: Požeru se, prohrávuje v automatu.
5: Film se stříhala režisérka Pepa Lubojacky z deníkových mobilních záběrů, stylizovaných vzpomínek a fotografií, které oživila pomocí umělé inteligence.
6: Je to brutální upřímnost, hlavně kvůli tomu, že ona vlastně jako závislost je ošklivá. Já jsem vždycky věděla, že můj brácha měl právo veta. Bylo pro mě hrozně důležité, aby ten film viděl celý, zastřízlivě, aby opravdu jako vědomě byl schopný jako pochopit, co tam je zobrazený. Od začátku věděl, že cokoliv by tam nechtěl, tak půjde pryč.
7: No, Praha, no.
5: O tuzemském kandidátovi na Oscara rozhodla Česká filmová a televizní akademie. Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: A víc k tomu chystáme v ranním Radiožurnálu po 8:30. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes bude pokračovat ve schůzkách s kolegy z vlády kvůli rozpočtu jednotlivých rezortů na příští rok. Dnes za ní přijdou například ministři zdravotnictví, obrany nebo životního prostředí. Kromě investic jednotlivých ministerstev jsou tématem i úspory, jak doplňuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
8: Šetříme dále na ministerstvu, organizacích, které jsou pod rezorty, je nadále pokračuje ve slučování agent, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady, spojené s marketingem, se službami typu informační systémy, technologie, to skutečně tvrdě škrtáme.
3: Zítra bude s některými ministry Alena Schillerová v jednání pokračovat. Druhé kolo čeká například rezorty školství, práce a sociálních věcí nebo vnitra. Americkému ex-prezidentovi Billu Clintonovi je dnes 80 let. Je jediným žijícím prezidentem, který vedl Spojené státy v minulém století. Jeho dvě funkční období v Bílém domě provázely úspěchy, ale i profesní a osobní nezdary.
9: Billu Clintonovi se podařilo už v prvním funkčním období dotlačit znesvářené strany v Bosně k mírové dohodě a v roce 1995 ukončit krvavou etnickou válku v Evropě. Získal si důvěru Američanů i pro druhé funkční období, které ale provázel skandál kolem jeho rok a půl trvajícího vztahu s mladičkou stážistkou v Bílém domě Monikou Levinskou. Kongres proti němu vedl proces impeachmentu. Musel se omluvit občanům i manželce Hillary. Do povědomí Čechů se zapsal hrou na saxofon v pražské

0: klubu Reduta při oficiální návštěvě Česka v lednu 1994. Pavel Novák, Radiožurnál. Sport.
1: Tenistky Marie Bouzková a Sara Bejlek postoupily do osmifinále turnaje v Cincinnati. Bouzková ve dvou tiebreakcích přehrála Američanku Jovičovou, Bejlek otočila duel s Ruskou Alexandrovovou a vyhrála 2-1 na sety. Končí Kateřina Siňaková, která ve dvou setech podlehla Američance Kýsové. Světovou deblovou jedničku Siňakovou ale ještě čeká osmifinále čtyř hry. Po boku domácí Townsendové nastoupí proti Jovičové s McNallyovou. A v osmifinále se dnes v Cincinnati představí Jakub Menšík a mezi ženami vedle Bouzkové a Bejlek také vítězka posledního Wimbledonu Lina Nosková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 v Brně, zdržení od Slatiny i od Popůvek. Na D1 na trase z Vyškova do Prahy čekejte zdržení před Brnem. Kolona od sjezdu na Slatinu z 201. kilometru se posouvá přibližně 20 minut k nehodě na úrovni sjezdu na Bratislavu. Kilometr 196,5, kolize kamionu a osobního auta, je to v místě omezení. Nákladní vozidla vybočují do levého pruhu, osobní auta okolo projedou v celku bez potíží. Na D1 před Brnem se zaplnil i směr z Prahy. Místy jen nesouvislá fronta popojíždí za Popůvkami z kilometru 188. D2 z Bratislavy do Brna ucpávají kamiony, krokem se sunou od Modřic ze 4. kilometru. A zcela ucpaná teď v obou směrech spojnice mezi D2 a D52, a sice silnice 152 na obchvatu Modřic. A ještě silnice 22 před Domažlicemi směrem z Klatov, čekejte potíže. Na úrovni Smolovského rybníka zasahují u nehody osobního auta. Podle naší zpravodajky se aktuálně nedá projet, provoz zastavený v obou směrech.
4: Je třeba odbočit na Bořice a projet to přes vesnici. Jsou tam vidět modrý světla.
3: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 18. Mírný jihozápadní vítr by měl večer slábnout. Tolik zprávy.
6: 8 hodin 5 minut, středa 19. srpna, dál posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a my jsme za to moc rádi a přejeme vám krásný den z našeho studia na Vinohradské. Pojďme se vrátit k včerejšímu večeru, alespoň pokud jde o fotbal. Kvalifikace Ligy mistrů, Pavle, nabídla 3 zápasy a v nich 3 remízy.
7: Fenerbahce, Istanbul, Lyon 1-1, za hosty z Francie nenastoupil český reprezentant Pavel Schulz, který stále doléčuje zranění, ale už by měl být, alespoň podle informací třeba francouzského deníku Kip brzy zpátky. Dynamo Záhřeb, Viking Stavanger, tedy chorvatsko-norský souboj, skončil remízou 2-2 a Levski Sofia hrála s AEK Atény, tedy řeckým týmem 0-0. Dnes to závěrečné předkolo pokračuje 4 zápasy. Celtic Glasgow proti Lasku Linz, tedy Skotsko versus Rakousko, Apoel Berševa a Sabah Baku, izraelsko-azerbajdžánský souboj, Nijmegen versus Bude Glimt, tedy Nizozemsko versus Norsko a Slovan Bratislava. Naši slovenští sousedi budou se tedy moc dívat na zápas Slovanu z Celje ze Slovenska.
6: Budeme držet palce i našim východním sousedům.
2: Radiožurnál Sport. Karel Janů a Pavel Tilšar.

0: dust. All that I adore.
1: Radiožurnál Sport bude dnes mimo jiné taky na Pražském hradě. Proč? O tom už si popovídáme s reportérem Františkem Typovským, který tam za naší stanici konkrétně vyrazí. Františku, hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Tak proč? Proč jdeš dneska na Pražský hrad?
2: Protože prezident republiky Petr Pavel opět uspořádá nebo respektive zve na setkání s úspěšnými sportovci, tak jako to udělal v průběhu tohoto roku už několikrát, ať už to bylo s olympioniky, kteří se zúčastnili právě zimních olympijských her v Itálii, nebo třeba s finalistkami Wimbledonu Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou, takže to je ten důvod, proč vyrazit takzvaně na kopec.
3: Kdo tam bude? To je taky zásadní otázka.
1: Kromě tebe.
2: Budou tam úspěšní sportovci a bude tam prezident republiky. To je asi to hlavní, ale v tom seznamu určitě stojí za to vypíchnout Alexandra Šupeniče, mistra světa v šermu, a kromě něj to bude pak už v podstatě ryze vodácká výprava, protože ho doplní další světoví šampioni Jakub Krejčí a Tereza Kneblová a další úspěšní sportovci, vodní slalomáři z nedávného mistrovství světa v americké Oklahomě, kdy vlastně Česko získalo, pokud se nepletu, 7 medailí a bylo to jeden z nejúspěšnějších šampionátů vůbec.
1: Tak tady se asi sluší teď připomenout, že ten rozhovor s Jakubem Krejčím, který nabídneme po 10. hodině, je přetočený, protože jinak by to trošku nedávalo smysl časově.
2: Je to tak.
3: Ano, středeční klasika Kateřiny Neumannové a Jakub Krejčí dnes po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Ještě když František Typovský zmínil tu, myslím, poslední návštěvu sportovců Pražského hradu, tedy finalistky tenisového Wimbledonu Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou, tak tehdy na konci července si vzal prezident republiky k šiltovku na hlavu, tak by mě zajímalo, jestli má František Typovský nějaké informace o tom, co bude mít dnes na sobě.
2: K šiltovku a tenisky dokonce, pokud se nepletu. Ještě doplním ten soupis jmen, která dorazí kromě Šupeniče, Krejčího a Kneblové. Měly by to být taky Kateřina Beková, Vít Přindiš, Lukáš Kratochvíl, Adriana Morenová a Martina Sadková, tedy, jak už jsem říkal, zbývající medailisté. A o nějakém speciálním dress kódu Petra Pavla úplně nevím, nedokážu si úplně představit, že by na Pražský hrad třeba dopádloval v kajaku.
1: I když víme, že má rád vodu, pan prezident.
2: Ano, to ano, to víme, ale úplně si to nedokážu představit, ale tak možná bude mít třeba aspoň helmu nebo pádlo.
1: Každopádně o tom, co se tam konkrétně dělo a jak to probíhalo, uslyšíme ještě pořád v dopoledním Radiožurnálu Sport od Františka Typovského. Je to tak?
2: Přesně tak, budeme se těšit.
1: Budeme se těšit taky.

0: Seriál radiožurnálu Sport.
1: Tento týden si na našem čistě sportovním rádiu připomínáme zahraniční trenéry u reprezentací. Angažování takového kouče si vyzkoušel i hokejový národní tým, a to hned dvakrát.
2: V paměti mají fanoušci Fina Kariho Jalonena, který reprezentaci vedl dvě sezony a v roce 2022 s ním získal na světovém šampionátu bronz. Ještě úspěšnější byl kouč, který byl u prvního titulu mistrů světa, a to v Praze v roce 1947.
1: Tým kolem modrého zábrodského konopáska a spol vedl tehdy v roli trenéra kanadský rodák Mike Buchna.
3: A přece jsme mistři světa, milí přátelé. Naše národní mužstvo v klopku uprostřed kluziště provolává pozdrav a Buchnu vynáší na ramenou. Buchna kytici v rukou a obecenstvo skanduje Buchna, Buchna.
4: Takhle popisovali reportéři Československého rozhlasu okamžiky těsně po tom, co hokejisté vybojovali na pražské Štvanici historicky první titul. Majku Buchnovi bylo tehdy 34 let a v Čechách žil 12. rokem. Na jeho příchod do Prahy se historici v názorech různí. Jedna varianta je, že přicestoval na základě inzerátu, který si dal hokejový klub LTC Praha na hrajícího trenéra do zámořských krajanských listů. Tou pravděpodobnější variantou, kterou údajně Buchna potvrdil, je, že chtěl navštívit vlast svých předků a šel si zabruslit na Štvanici, kde se na vrátnici představil jako kanadský amatérský hokejista.
5: Dozvěděl se to Jiří Tožička, který okamžitě volal předsedovi LTC Praha Citovi. Ten mu řekl, ať Kanaďana nepouští z očí, ať ho veme na led, ať se na něj podívá a pak ať řekne, jestli by se jim hodil nebo nehodil. Trvalo to, a to je doloženo také, pouhých 20 minut. Bylo to ještě v rámci veřejného bruslení, protože to bylo v neděli, kdy tam žádný trénink neprobíhal. Takže Buchna si půjčil od Tožičky brusle, 20 minut tam bruslil a Tožičkovi bylo okamžitě jasné, on neuvažoval ještě jako o trenérovi, ale že má před sebou výjimečného hráče. Takže hned z toho tréninku šli spolu na oběd a ještě odpoledne podepsali smlouvu.
4: Říká sportovní publicista a badatel Zdeněk Zikmund. Tehdejšímu LTC se angažování Majka, nebo chcete-li Matěje Buchny, jak ho překřtil reportér Josef Laufer, vyplatilo. Přestože mu bylo teprve 22 let, měl za sebou velmi úspěšnou kariéru v zámoří.
5: On pocházel z města Trail, což bylo asi 12-tisícové město v Kanadě, ale jedna z bašt kanadského amatérského hokeje. Ten jejich tým Trail Smoke Eaters, polikači kouře, tak ty vyhráli dvakrát Allen Cup, šestkrát vyhráli mistrovství Britské Kolumbie a on se tam dokázal prosadit. V prvním mužstvu v Kanadě nastupoval 19 let.
4: V LTC Praha nastupoval ve druhém útoku a jako hrající trenér odehrál dvě sezóny, ve kterých si udržel průměr více než 2 branek na zápas. A protože s klubem získával jeden titul za druhým a hráči LTC byli základem reprezentace, dostal nabídku vést národní tým. Nikomu nevadilo, že je cizinec. Mluvil totiž po rodičích plyně slovensky a navíc měl i pedagogické vlohy.
5: Hokejista byl vynikající, hráči ho respektovali a dokonce akceptovali i to, že on třeba neváhal a tu mladší generaci po válce, kterou měl tom, tak když neplnili jeho pokyny, tak to řešil v kabině pohlavky.
4: Říká Zdeněk Zikmund. Mike Matěj Buchna i díky těmto metodám dovedl Československo k prvnímu titulu mistra světa.
3: Buchna, Buchna, skandují! Rukovský je sám našim hráčům a všem potřásá rukou a blahopřeje jim.
4: Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Lucie, Marie, posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. Ještě jednou pojďme na tenis, konkrétně na americké Cincinnati, a pojďme se vrátit ke včerejšímu večeru, protože tam opravdu velmi dobré výkony předvedly hned dvě české hráčky. Sára Bejlek, ta dokázala po Karolíně Plíškové a Barboře Krejčíkové tentokrát vyřadit i tenistku, která nepochází jako ona z České republiky, konkrétně Jekaterinu Alexandrovou, Rusku přehrála ve třech setech, no a v boji o čtvrtfinále jí čeká tedy světová jednička Arina Sabalenková, no a dařilo se taky Marii Bouskové, protože ta si vyšlápla na další vycházející hvězdu.
1: A bylo to hodně těžké utkání pro Marii Bouskovou, protože obě sady došly až do tiebreaků a v tom prvním Bousková vyhrála 7-0, v tom druhém 7-5, takže Bousková slaví postup do osmifinále turnaje v Cincinnati a v něm vyzve další Američanku Coco Gauffovou. Nedařilo se naopak Kateřině Siňakové, která vypadla tedy na turnaji v Cincinnati ve třetím kole, když podlehla Madison Keysové 0-2.

0: Dobré ráno, v 8:30. A poslechněte si zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Senátoři dnes projednají obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů znovu evidovala své tržby elektronicky, bez povinnosti tisknout účtenku. Podle ministerstva financí to narovná podnikatelské prostředí a přinese nové peníze do státního rozpočtu. Opoziční strany zisky ze zavedení EET zpochybňují. Senát zřejmě podle doporučení výboru navrhne vládní zákon upravit. Společná vojenská cvičení Jižní Koreje a Spojených států skončí dřív, než měla. Místo 27. srpna už tento pátek. Informovala o tom jihokorejská armáda. Prezident Donald Trump v neděli nařídil omezit americkou účast. Podíl Spojených států podle něj vysílá nepřátelský signál Severní Koreji. Pchjongjang každoroční vojenská cvičení Jižní Koreje a Spojených států odsuzuje. V jižní části Prahy neteče teplá voda. Kvůli poruše těsnění potrubí je bez dodávky několik tisíc lidí na Opatově, v Hájích a na Chodově. Porucha se týká asi 75 ulic. Oprava potrvá podle webu Pražské teplárenské pravděpodobně do 8 hodin večer. Sport. Fotbalista Pardubic Vojtěch Petrák musí na operaci. Klub na sociálních sítích oznámil, že má týmový kapitán přetržený vaz v koleni a bude tak chybět řadu měsíců. Petrák byl nejlepším střelcem týmu. V minulé ligové sezóně dal 13 gólů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehody v Brně, na D10 před Počernicemi. D1 na příjezdu do Brna od Vyškova ucpaná kousek za sjezdem na Svitavy. Z 202. kilometru se jede krokem k nehodě u sjezdu na Bratislavu na stý 96.5. Tam stojí už sice jen na šrafování havarovaný kamion. Nákladní vozidla ale vybočují do levého pruhu, jejich opravdu hodně, provoz tak značně zpomalují. A D1 silnější provoz i ve směru z Prahy. Nesouvisle se popojíždí od Popůvek před Brnem z kilometru 185, tam jsou to také převážně kamiony, osobní auta zpomalují až na samotném průtahu městem. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte kolonu od Brandýsa, z 10. kilometru pojedete více než 20 minut k nehodě před sjezdem na Horní Počernice, na 5. kilometru 3 nabouraná osobní auta v jízdním pruhu. A přímo v Praze hodně silný provoz na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu, kolona od sjezdu na Pankrác až ke Zlíchovskému tunelu, nehoda ve Strakonické už je pryč. Na spojce v opačném směru, tedy na Černý most, čekejte kolonu z konce Barandovského mostu, popojíždí se až ke sjezdu do Vídeňské, tam jízdní pruh blokuje nepojízdné vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Právě se nacházíme pravděpodobně v nejdeštivějším období tohoto léta a to se týká téměř celé Evropy. Výjimku tvoří jen Balkán, kde i nadále trvá suché a horké počasí. Nejvíce srážek spadne v tomto období v Alpách a v severní Itálii. U nás také naprší místy dostatek vody. Srážky ale budou spíše konvektivního charakteru, to znamená, že pršet bude nerovnoměrně. V přeháňkách nebo v bouřkách. S deštěm také souvisí pokles teplot. Ten jsme pocítili hlavně včera, kdy se teploty na většině našeho zemí držely jen kolem 20. Tepleji bylo na jižní Moravě. Dnes už se začne oteplovat, nejčastěji bychom na teploměrech mohli vidět 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy opět tepleji až 30 stupňů Celsia. A nebe dnes nabídne zpočátku ještě velkou oblačnost, která se udrží hlavně v severní polovině a tam také může zapršet. Na jihu se obloha místy projasní. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Scott Nielsen ve středečním radiožurnálu Sport 8 hodin 38 minut. Tři české tenistky bojovaly večera v noci na dnešek o postup do osmifinále prestižního turnaje v Cincinnati. Kateřina Siňáková ve třetím kole podlehla Američance Madison Keysové ve dvou setech. Sara Bejlek a Marie Bousková svoje duely zvládly. Ve studiu jsme s tenisovým expertem Jaroslavem Plašilem. Hezké ráno.
1: Hezký den.
0: Jardo, tak když začneme u Kateřiny Siňákové, ona loni nestačila na loňskou vítězku Australian Open Madison Keysovou 1-6, 3-6, tak ten výsledek zdá se být jasný, třetí vzájemný duel proti Američance, zase neuhraný ani set, tak proč se Kateřině Siňákové proti Madison Keysové nedaří?
1: No, není sama určitě, když to vezmu obecně, tak ono je ohromně těžké vyrovnat se s agresivitou Madison Keysové, která když je zdravá tak a dobře podává, tak soupeřkám nedává obecně hodně šancí. To byl případ i toho posledního duelu s Kateřinou Siňákovou, protože pokud se dívám jenom do statistik, tak jenom jedna breaková šance za celý zápas a ještě v celkem komfortním stavu. To je málo, takže to je jedna věc. No a pak je to samozřejmě taky pak tlak na tu podávající hráčku a Kateřina Siňáková, jestli v něčem má nebo můžeme hledat nějakou slabinu, tak určitě servis a ten druhý, takže tam samozřejmě pak přiletí rána z druhé strany a to možná může vytvářet i to celkově hladké skóre, protože dvakrát v každém setu si Kateřina Siňáková neuhrála servis.
2: Asi jen málo chyb dělá Kateřina Siňáková v deblu, protože je dlouhodobě světovou jedničkou, ale když zůstáváme v Americe a posuneme se o pár dnů dál, tak zajímá mě, Jardo, proč pořadatelé US Open zařadili Kateřinu Siňákovou v mixu, tedy ve smíšené čtyře do kvalifikace. Jak je to možné, když je to světová jednička v deblu?
1: No, pokládáme si otázku už druhý rok za sebou. Připomenu, že na US Open to mají zkrátka hozené trošku jinak, mají mix předstřelený, tak aby dostali fanoušky do areálu ještě před hlavní soutěží v tom týdnu. No a mají to postavené na velkých singlových hvězdách, takže tam je absolutní priorita nalákat fanoušky na velká jména. Ono se pak samozřejmě může stát, že některé to velké jméno si to rozmyslí na poslední chvíli, což se taky loni stávalo, že se pak někdo dostane i tak, ale je to takové, no, trošku bez respektu, říkají někteří fanoušci, často to slovo v angličtině vídáme na sociálních sítích, protože že pokud je někdo světovou jedničkou a opakovaně pro něj nemají pořadatelé místo v pavouku, tak je asi něco špatně.
0: Když se ještě vrátíme k Cincinnati s Jaroslavem Plašilem, tak zbývající dvě české singlistky to včera zvládly. 20-letá Sara Bejlek dál, stejně tak i Marie Bousková, dva těžké sety, dva tiebreaky proti 18-leté Jovičové.
1: No, určitě zkušenosti Marie Bouskové teď hodně hrály roli. Troufám si říct, v tom zápase ten první jednoznačný tiebreak to ukázal. Marie Bousková si tedy poradila s tenistkou, která zazářila na začátku roku na Grand Slamu. Fanoušci asi znají z juniorských kategorií, protože ona byla častou soupeřkou českých hráček, ať už jde o Lauru Samson, Terezu Valentovou, hodně se utkávali v těch mládežnických turnajích, teď Jovičová se vytáhla nahoru. Samozřejmě je to tenistka, která ještě toho hodně předvede, ale teď Marie Bousková využila toho, že má zkrátka těch zkušeností víc a ona je opravdu s Marií Bouskovou nepříjemné hrát, protože je těžké položit vítězný míček, na druhou stranu, pokud nemáte rány jako Madison Keysová třeba.
2: Marie Bousková tedy bude hrát s Coco Gauffovou v boji o čtvrtfinále v Cincinnati. Sáru Bejlek čeká Arina Sabalenková, možná ještě těžší soupeřka, ale ta její forma aktuálně není zas tak vynikající.
1: No, je to pravda, že Arina Sabalenková má teď ohromné propady, jakoby nechci říct, že by jako neměla úplně motivaci, to rozhodně bych si netroufal říct, ona určitě chce vyhrávat, ale zkrátka, i když dlouho byla suverénní jedničkou, tak opakovaně selhávala ve chvíli, kdy už člověk si říkal, teď si proto půjde, teď si to vezme, už tam skoro nikdo není a přišla nějaká porážka, ať už šlo Wimbledon nebo třeba na Antuce, kde to je samozřejmě očekávanější, protože přece jenom ona je na tvrdém povrchu nejlepší, nejstabilnější.
0: S Jaroslavem Plašilem si povídáme o tenisu a chceme pokračovat na téma závěrečného Grand Slamu sezóny. Pozvánku ke startu v hlavní soutěži v New Yorku dostala Venus Williamsová, Jardo, která teď v Cincinnati utrpěla 14. porážku za sebou, tak to je samozřejmě těžké téma, jestli to sportovec má vzdát nebo ne, nebo kdy vlastně skončit, baví to lidi se na ní dívat, baví ji pořád hrát?
1: No, evidentně Venus Williamsová se s tím naučila žít. Za těch několik, jak se říkal, 14 porážek, tak jí to asi samozřejmě radši by vyhrávala, ale asi se s tím jako dokáže smířit, že ten zápas zkrátka nevyhraje, ale na druhou stranu asi pořadatelé vědí, proč to dělají. Je to ohromné jméno, Venus Williamsová pořád ohromná legenda a jo, je to věčná otázka, jestli nezabírá místo mladé tenisce, nastupující hráčce, jenomže je otázka, jestli na tu mladou nastupující hráčku by přišlo tolik lidí. Oni to zkrátka asi mají spočítané, že to takto zkrátka se jim vyplatí a nemusí to být poslední Williamsová, o které budeme mluvit, protože ještě je tam volné místečko na US Open, jedné volné karty a dovedu si představit, že to bude jako na Wimbledonu, že to poslední volné místo zkrátka bude pro Serenu Williamsovou, protože její zápasy, pokud mluvíme o tom, že Venus Williamsová je jméno a že přiláká fanoušky, tak o Sereně to platí ještě ne dvojnásob, ale několikanásobně, protože vzpomínám si na ty zápasy na US Open, když měla třeba získat, nebo pokoušela se o to získat 4 turnaje Grand Slamové v roce 2015, kde jí to mohlo povést, tak dopředu na US Open, to tehdy se stalo poprvé v Open Éře, že bylo vyprodané ženské finále dřív než to mužské, což byla velká rarita a samozřejmě víme, že se jí to pak nepovedlo, ale zkrátka ta její popularita je ohromná.
0: No a Jardo, tvůj názor na Serenu, protože tam mi to přijde možná ještě zajímavější. Tady opravdu se bavíme o dost možná nejlepší hráčce všech dob v tomhle konkrétním sportu. A když jsi zmínil Wimbledon, tak mě to celé přišlo trošku zvláštní, takové nepřesvědčivé.
1: Bylo to zvláštní, ale na druhou stranu nebylo to tenisově až zase tak špatné, překvapivě. Ona hrála s jointovou Australankou první kolo, celkem vyrovnaný zápas. A, že on, 44 let, skoro 45 let teď září, tak jako v tomhle směru jsem byl možná až jako mile překvapený, jak sportovně na tom Serena Williamsová byla, ale zároveň asi je to velmi křehká záležitost v tomto věku připravit se a zůstat zdravý, no, což může být právě i teď nějaký problém a může to hrát i velkou roli teď třeba v nějakém rozhodování Sereny Williamsové, co se týče programu, ale určitě si myslím, že to je lákavá varianta jak pro ní, tak pro pořadatele, tak taky pro fanoušky.
0: Tak třeba i obě dvě sestry Williamsovy se představí na tenisovém US Open, teď jsme to probrali s Jaroslavem Plašilem. Moc děkujeme.
1: Hezký den.
0: Poslouchejte nás dál, za chviličku soutěž.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, 8 hodin 49 minut, středa 19. srpna, jako každý všední den, pojďme v tomhle čase soutěžit. Já připomenu telefonní číslo sem k nám do studia, které se vám bude hodit za chviličku, 221 552 222 a ještě jako vždycky musím připomenout, pokud jste s námi něco vyhráli v uplynulých dvou měsících, tak ještě chviličku počkejte, dejte šanci ostatním a teď už dávám slovo Pavlovi, který vlastně dnešní soutěž připravil, takže on vám vysvětlí, o co půjde.
1: Možná jste zvyklí na to, že poznáváte nějakého daného sportovce, funkcionáře, trenéra, prostě někoho, kdo je spjatý s určitým sportem ve zvuku, po hlase. Dnes to trochu změníme a položím vám otázku, na kterou se snad, nebo dopíjíte se, myslím, velmi jednoduše odpovědi. Je to zahraniční fotbalista, letos je to 20 let od mistrovství světa 2006. To mistrovství světa ve fotbale vyhráli Italové v památném finále, ve kterém Francouz Zinedine Zidane udeřil hlavou soupeře. Ten soupeř je tady z Itálie, dnes slaví narozeniny a my se ptáme, koho tehdy hezky pohladil hlavou Zidane po hrudi.
0: Je to tak, už nám někdo volal, pak to vzdal, ale teď už volá, myslím, někdo další a teď už těch volajících je opravdu hodně. Tak pojďme na to, první pokus. Krásné ráno, slyšíme se.
2: Dobrý den, Patrik, slyšíme se.
0: Dobrý den, Patriku, já vás slyším velmi dobře, doufám, že i vy mě. Slyšel jste otázku Pavla Tilšara?
2: Slyšel jsem otázku, myslím si, že by to mohlo být Materazzi.
0: Je to Materazzi, gratulujeme. Pamatujete ten zápas?
2: Ano, pamatuju ten zápas.
0: A jak jste byl moc spokojený na jeho konci?
2: No, nebyl jsem spokojený, nemám rád takové třenice při fotbale, to do fotbalu nepatří.
0: A bylo vám to tenkrát jedno, kdo to vyhraje, nebo přál jste Itálii nebo Francii?
2: Ne, bylo mi to jedno, tady z těch dvou týmů je mi to jedno, když tak Anglie, ale tady z těch dvou týmů je mi to jedno. Ale já se dívám na zápasy, kde je mi to jedno.
1: Ten zápas byl konec konců speciální, opravdu bylo to vlastně Zidane versus Materazzi, protože oba dva bývalí fotbalisté dali gól, pak už tady bez Zidana penaltový rozstřel a Materazzi taky přispěl k tomu, že Italové vyhráli po penaltovém rozstřelu. Tak výborně, máte od nás látkový klobouk, možná Karel ho trochu specifikuje.
0: Já si myslím, že je to takový ten, který na Tour de France opravdu hodně hodí. Člověk ho dostane často od té reklamní kolony, řekněme, vzhledem k tomu, že ho do naší soutěže daroval Jiří Ježek, tak bych docela typoval, že bude mít zelenou barvu a že klidně na něm dost možná kromě jeho podpisu bude název jedné české automobilky, ale to se nechte překvapit. Každopádně ten klobouček s podpisem Jirky Ježka vám určitě dorazí. Zůstaňte nám na lince, my si na vás vezmeme kontakt, ať víme, co a kam poslat a určitě Pavel chce připomenout ještě druhou půlku soutěže.
1: Protože tento týden máme takové cyklistické ceny v našich soutěžích v 8 hodin a 50 minut, má to jednoznačný důvod. V pátek v kilometrech Jiřího Ježka můžete vyhrát horské kolo, je jedno jediné, bude se soutěžit někdy mezi 10. a 11. hodinou.
0: No a vás se určitě ještě bude týkat taky ta druhá půlka soutěže, jsem myslel tak, že páteční finále vždycky ještě obezdrátová sluchátka, tak na to určitě nezapomeňte a poslouchejte nás zhruba v tomhle čase taky pozítří. Teď vám každopádně ještě jednou gratuluju a zůstaňte nám na lince. Mějte se zatím hezky, naslyšenou.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.

0: 8 hodin 56 minut, skupina Clue dohrává ve středečním radiožurnálu Sport a my jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Badmintonistka Tereza Švábíková bohužel vypadla na mistrovství světa stejně jako při své loňské premiéře ve dvouhře, tedy už v prvním kole.
1: 26-letá česká hráčka podlehla světové 14. Sim Yu-Chin z Jižní Koreje po setech 17-20 a 17-20. Tak tedy Švábíková nenapodobila pondělní postup Petry Meixnerové, která se probojovala v Dillí do druhého kola.
0: No a připomenout můžeme i to, že Tereza Švábíková neuspěla ani ve smíšené čtyřhře v prvním kole spolu s Ondřejem Králem. Nastoupili proti anglické dvojici Hemming van Leuvenová, no a s vicemistry Evropy. Prohráli taktéž ve dvou setech.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného.
0: Reportéry máme na všech stadionech.
1: Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy.
0: A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Senát začíná jednat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Prezident Donald Trump na poslední chvíli odložil zavedení 50% cel na zboží z Kanady. Fotbalisté Lyonu bez reprezentanta Pavla Šulce remizovali v posledním předkole Ligy mistrů s Fenerbahce Istanbul. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy je dlouhá kolona od Brandýsa kvůli nehodě. A bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky a teploty do 27 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Senát začne projednávat znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tentokrát podnikatelé nebudou muset tisknout účtenku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO si od EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a taky přínosy pro státní rozpočet.
4: Odhad ministerstva financí necelkově, a to je velmi konzervativní odhad, je 14,4 miliardy. Chci podotknout, že Centrum veřejných financí Univerzity Karlovy, což je tým pana profesora Janského, má odhad jinou metodou. 13,9, takže jsme se v podstatě potkali.
3: Opoziční strany ale zpochybňují, že EET přinese tolik miliard navíc. Z části výnosů chce vláda platit nové daňové slevy a výjimky, třeba znovu zavedení školkovného nebo osvobození spropitného od daně. Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Několik let sledovala svého bratra a dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bezdomova. Film letos získal dvě ceny na festivalu Berlinale. Do českých kin vstoupí 24. září. Jestli se dostane i do uší nominace na Oscary, bude jasné v polovině prosince. Americký prezident Donald Trump v poslední chvíli odložil zavedení 50% cel na zboží z Kanady. Udělal to hodinu před vyhlášením termínem. Podle něj jsou vyjednávací týmy obou zemí ve finále před vytvořením nové obchodní dohody. Kanadský premiér Mark Carney odklad cel do pátečního večera potvrdil. Dohodu je ale podle něj ještě potřeba dopracovat.
5: Podle kanadského premiéra Carneyho jsou jednání citlivá a náročná a neměla by se probírat veřejně. Cla se měla týkat zboží za v přepočtu přes 400 miliard korun, mléčných výrobků, alkoholu nebo nábytku, tedy zhruba 5% kanadského dovozu do Spojených států. Trump k jejich zavedení chtěl použít skoro 100 let starý zákon, který k uvalování cel ještě nikdy nebyl uplatněný. Podrobnosti nové dohody zatím ani Washington, ani Ottawa nezveřejnili. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: V 77 letech zemřel bubeník americké rockové kapely ZZ Top Frank Beard. V roce 1969 patřil k zakládajícím členům skupiny. Kapela na jeho přání plánuje vystupovat dál. Příští koncert odehraje ještě tento týden ve svém domovském Texasu.
6: Kytarista a zpěvák ZZ Top Billy Gibbons v příspěvku na sociálních sítích označil Bearda za skvělého přítele a za jednoho z nejinovativnějších bubeníků světa. Jeho rytmy podle něj pomáhly držet kapelu na vrcholu. ZZ Top vydali 15 studiových alb a už přes 50 let patří k nejvýraznějším představitelům amerického jižanského roku. K jejich největším hitům patří například písně La Grange, Sharp Dressed Man nebo Gimme All Your Lovin'. Ondřej Himer, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Lyonu v úvodním zápase závěrečného čtvrtého předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s Fenerbahce Istanbul 1-1.

0: Přemožitel pražské Sparty i nadále postrádá českého reprezentanta Pavla Šulce. Podle deníku L'Équipe by se ale měl Šulc po zranění kolene vrátit do tréninku ještě v tomto týdnu. Také další dva duely před kola Ligy mistrů skončily nerozhodně. Levski Sofia a AEK Athény 0-0 a Dynamo Záhřeb Viking Stavanger 2-2. Odvety se hrají za týden.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Před Brnem silný provoz na dálnicích na D10 kolona od Brandýsa. Na D1 z Vyškova do Prahy se pomalu lepší situace na příjezdu do Brna. Následky nehody u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196,5 se podařilo odklidit. V omezení se tak jede oběma pruhy. Kolona ale narostla hodně dlouhá, rozjíždí se velmi pomalu. Sune se od Slatiny z 201. zhruba 20-25 minut. Na D1 od Prahy trvá silnější provoz od Popůvek směr Brno na 185. kilometru se jede pomalu v obou pruzích, zatímco kamiony v podobném tempu pokračují až do omezení u D2. Osobní auta zrychlují před výstavištěm. Zmíněnou D2 z Bratislavy do Brna plní nákladní soupravy. Brzdí už za Židlochovicemi okolo 8. kilometru. D10 z Turnova do Prahy a přetrvávající potíže kvůli nehodě před Počernicemi. Na 5. kilometru po srážce 3 osobních aut se jede pouze jedním pruhem. Fronta na 20 minut se sune od Brandýsa z 10. kilometru. A v metropoli dlouhé zdržení na jižní spojce. Od sjezdu na Pankrác přes ucpaný Barandovský most se jede k Mrázovce okolo 20 minut. Podobný čas ztratíte i v opačném směru z Barandovského mostu k Vídeňské, tam stále v jízdním pruhu porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky a teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
4: 9 hodin 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport ve středu 19. srpna. Já vás teď pozvu na cyklistickou akci, která se vlastně bude konat až za týden. Celkem 20 českých reprezentantů se totiž představí v akci na vrcholu bajkové sezóny mistrovství světa horských kol, které se bude konat v Itálii ve Val di Sole od 26. do 30. srpna. Český svaz cyklistiky tedy oficiálně už oznámil nominaci. Největší českou naději na medaili asi je juniorka Barbora Bukov. V nominaci nechybí ani osminásobný mistr republiky Ondřej Cink a třeba dalším želízkem v ohni české reprezentace by mohla být Simona Spěšná v kategorii do 23 let. Všechno to odstartuje tedy, jak už jsem říkal, až za týden. Budeme držet palce. Ještě předtím určitě zajímavá generálka na mistrovství světa a to je světový pohár ve francouzském Le Gets a ten se jede už o tomto víkendu.
5: No a o cyklistice budeme mluvit i v nadcházející hodině vysílání Radiožurnálu Sport, konkrétně o závěrečné Grand Tour sezony, tedy o španělské Vueltě s Jiřím Ješkem po 9:30, ale zaměříme se taky na fotbalové evropské poháry s českými kluby, na basketbalisty, tedy na mužskou reprezentaci a její předkvalifikace mistrovství Evropy a už za chvíli budeme mluvit taky o českém hokejovém mužském národním týmu.
4: Teď už ale Tom Petty.
1: Radiožurnál Sport.
6: Karel Janů a Pavel Tilšar.

0: Tom Petty v dopoledním radiožurnálu Sport 9 hodin 11 minut. Přejeme vám krásnou úspěšnou středu 19. srpna. O hokeji budeme na radiožurnálu Sport mluvit v nadcházejících dnech a týdnech čím dál častěji.
1: Ano, necelý měsíc totiž zbývá do začátku Tipsport Extraligy, kterou vám opět budeme detailně přibližovat. Každý zápas v přímém přenosu i na našem webu i rozhlas.cz, k tomu samozřejmě glosy našeho experta Martina Procházky. Ale není to samozřejmě tak, že by hokejisté v polovině září rovnou skočili na led.
0: Aktuálně se na nový ročník připravují, dokonce trénuje i národní tým. Detaily k tomu přidáme s Petrem Kadeřábkem, který na jeden takový trénink dnes se vyrazí do Říčan. Přejeme hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Petře, tak co si máme představit pod tím, že se v létě schází čeští hokejoví reprezentanti?
2: No, ono je to vlastně už takový kolorit, protože Český hokejový svaz umožňuje hráčům, kteří působí v sezóně v zámoří, to znamená v těch soutěžích nejen NHL, ale také AHL a těch nižších i juniorských soutěžích, to, aby si zatrénovali přes léto, a pronajímá jim právě v Říčanské Ice Aréně ledovou plochu, že je to třikrát v týdnu a je to vlastně po celý srpen, takže tam můžete vidět na tréninku prostě borce, kteří jinak se prohání po ledech NHL. Dnes to nebude úplně co do hvězd NHL nabité, protože třeba nebude tradiční účastník těchto tréninků Martin Nečas, chybí třeba také Jiří Kulich, který se vrací po dlouhé době do tréninku a mohl by naskočit v následující sezóně NHL, ale dnes na tréninku bude třeba také mistr světa z Prahy Lukáš Dostál, tedy opora české reprezentace, a pak to budou hlavně mladíci. Mladíci, kteří prošli národním týmem do 20 let, získali v něm úspěchy. No a trenérská dvojice Gross-Moták je bude chtít vidět na ledě a bude s nimi samozřejmě po tom tréninku také mít nějaké pohovory. Když to vemu, ten seznam, tak asi bych ho úplně nejmenoval, ale mohu třeba říci tři borce, kteří se představili na posledním mistrovství světa, tedy Matyáš Melovský, Jaroslav Chmelař nebo Marek Alšer. Také se podívám na to, jak bude trénovat třeba Radim Mrtka nebo Adam Klapka, Matyáš Šapovaliv a tak dále. Těch jmen je opravdu hodně. Budou tam samozřejmě junioři, ale kteří se představí třeba v příštím týdnu také na soustředění juniorů, které proběhne v Chomutově.
1: Petr Kadeřábek s námi na radiožurnálu Sport. Mluvíme o tom, že čeští hokejisté, reprezentanti trénují tedy běžně v srpnu před startem nových sezon, ať už tedy v Evropě nebo třeba i v zámoří. Já jsem se chtěl zeptat na to, jestli je to právě nějaká novinka, kterou zavedl třeba realizační tým v čele s Zdeňkem Motákem a Pavlem Grossem, ale jak dlouho tento kolorit, jak ty si to nazval, už trvá?
2: No, je to vlastně už, myslím, třetím rokem. Začalo se s tím před mistrovstvím světa v roce 2024. Vzpomínám si, že v srpnu hned na tom prvním tréninku byl třeba Roman Červenka, který tehdy s Rapperswilem se jen tak zachránil ve švýcarské lize, a on vlastně byl jedním z těch, kteří se tam účastnili těch soustředění, už prvních soustředění před vlastně v přípravě před mistrovstvím světa. No, tam byl třeba také Tomášek a tak dále, takže tyhle ty tréninky jsou nejen v létě, ale jsou potom i po konci těch sezon v jednotlivých soutěžích, a hráči se tam sjíždějí a právě trénují. Třeba před olympiádou se tam také scházeli, ale tam to bylo trošku jiné, protože podle reglementu IHF společně s NHL nemohli hráči trénovat pod trenéry, takže vzpomínám si, že třeba trenérský realizační tým seděl v restauraci nad ledovou plochou za sklem a sledoval ty hráče na ledě a vlastně s nimi nemohl na ledě být, takže to bylo takové úsměvné. Dnes určitě Zdeněk Moták i Pavel Gross na ledě budou a potom, až se převléknou do suchého, no tak se do té restaurace také vydají a právě tam by měly probíhat ty pohovory s jednotlivými hráči, jak a co plánují pro sezónu.
0: Petře, jenom ještě na závěr našeho povídání mě napadá, celá tahle akce je uzavřená, nebo třeba je možnost se tam nějakým způsobem jako fanoušek přijít na některou část podívat a setkat se s někým z národního týmu?
2: Takhle, když se půjdete najíst do té restaurace, tak prostě se setkáte.
0: Třeba skončíme ve třetí lajně.
2: No, možná, ty Karle, možná v páté.
0: Jo, děkuji.
2: To je nehrající. Ale Pavel Tilšer si myslím, že by mohl třeba i nakouknout do té šesté.
1: Takhle, já nemím moc bruslit pozadu a dělá mi problém přišlapování, umím jenom přes levou nohu, takže si myslím, že bych Zdeňka Motáka úplně nepotěšil. Možná nosit
2: myslím
1: vody.
2: Myslím si, že ty bys měl zůstat u toho smaženého síra.
0: No, já budu myslím popředu i pozadu jako brankářská trojka. S Petrem Kadeřábkem jsme si povídali, moc za to děkujeme a budeme se brzy zase těšit na slyšenou. Měj se hezky.
2: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Po skupině One Republic ve středečním radiožurnálu Sport pojďme na basketbal. Čeští reprezentanti mají v srpnu docela nabitý program. Už na konci tohoto týdne se představí na přípravném turnaji v Hamburku a příští týden je pak čekají zápasy před kvalifikace mistrovství Evropy.
1: Trenér Luboš Bartoň se ale bude muset obejít bez mnoha opor. Chybět bude rozehrávač Tomáš Satoranský i aktuálně jediný Čech v zámořské NBA Vít Krejčí. Kdo chybět nebude, tak to je Martin Kříž, se kterým jsme teď ve spojení na radiožurnálu Sport. Přejeme vám dobré ráno, děkujeme za váš čas.
2: Dobré ráno.
1: Tak pojďme začít u té nominace jako takové. Je tam spousta absencí, jak jsme zmiňovali, Satoranský nebo Krejčí a i kapitán Vojtěch Hruban, který doléčuje zranění. Těch omluvenek je ale celkově celkem dost, tak není jich až moc?
2: Tak není to úplně ideální situace, ale bohužel budeme se s tím muset nějak popasovat a kluky, co nemohli dorazit, tak nějakým způsobem nahradit.
0: A myslíte, že to, Martine, ten tým nějakým způsobem výrazně oslabuje a kdo by v tom případě měl převzít zodpovědnost?
2: Tak samozřejmě ty klíčoví hráči někteří chybí, takže nebude to nic jednoduchého, ale jak jste říkal, tak bude muset převzít zodpovědnost někdo jiný.
1: Do nominace se dostal naopak mladíčký, teprve 18-letý Lukáš Smažák, pro kterého to bude debut v seniorské reprezentaci. Tak co si od něj slibujete jako od nového spoluhráče z národního týmu?
2: Tak jelikož těch omluvenek je docela dost, tak já pevně věřím, že dostane šanci a ukáže tu kvalitu, kterou určitě má a nějakým způsobem se postupně zapojí do toho týmu.
0: Martin Kříž, dlouholetá opora českého národního basketbalového týmu s námi ve spojení na radiožurnálu Sport v Hamburku. Vás, Martine, čeká souboj s úřadujícími mistry světa, mistry Evropy Německem. Nastoupit by měl například jejich hvězdný rozehrávač Dennis Schröder nebo bývalý hráč NBA Daniel Theis. Těch men je samozřejmě mnohem víc, tak kdo je bude mít na starost?
2: No, tak samozřejmě je to přípravný turnaj, ale pojďme si říct, že na dost vysoký úrovni už jsme na to zvyklí párkrát, už jsme na tom turnaji byli, takže víme, do čeho jdeme a my z toho můžeme jenom těžit, že budeme mít před kvalifikací kvalitní zápasy a budeme si moc vyzkoušet, co nám jde a co nám nejde proti takhle kvalitním týmům.
1: Takže jste rád, že máte před sebou přípravné utkání proti úřadujícím mistrům světa Evropy, než kdybyste hráli proti nějakým třeba papírovým outsiderům?
2: To je asi na zvážení. Já si myslím, že k tomu budeme muset přistoupit tak, že se chceme co nejlíp připravit a úplně neřešit to, proti komu hrajeme.
0: No a z tohohle, řekněme, pohledu taky se chci zeptat, co od toho zápasu vlastně očekáváte. Asi úplně nejde o skóre, ale spíš si člověk chce vyzkoušet různé věci, chápu to správně.
2: Přesně tak, tak tady ta příprava není úplně tak dlouhá. Je to začátek sezóny, takže bude to spíš o tom se nějakým způsobem vyzkoušet, sehrát a uvidíme, jak to celé bude vypadat.
1: Ano, je to příprava na předkvalifikaci mistrovství Evropy basketbalistů. Ještě závěrečná otázka pro člena národního týmu Martina Kříže. Budou to zápasy v té předkvalifikaci v Belgii a doma v Praze na Karlovce proti Norsku, tak jak silní soupeři vás v předkvalifikaci evropského šampionátu čekají?
2: Tak v této fázi soutěže si myslím, že je to zrovna třeba Belgie jedna z těch papírově nejsilnějších týmů tady v celé té předkvalifikaci. Takže ten los nebyl úplně skvělý pro nás, ale takováhle situace, postupuje jeden, takže my budeme muset dělat maximum.
0: Čeští basketbalisté se už na konci tohoto týdne představí na přípravném turnaji v Hamburku, příští týden potom tedy ta zmiňovaná předkvalifikace mistrovství Evropy v basketbalu. Teď jsme o tom mluvili s Martinem Křížem, členem českého národního týmu. Martine, moc děkujeme za váš čas a ať se daří.
2: Děkuju moc, mějte se hezky.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisty Jablonce dělí poslední předkolo od účasti v hlavní fázi konferenční ligy. O evropské poháry si Severočeši zahrají se skotskými Rangers.
3: Myslím, že jsme nadšený, sice je jasný, že nás čeká ohromně těžký soupeř, ale těšíme se na tu atmosféru. Je to tým, který má zkušenosti. Myslím si, že tu poháru pohrajou každý rok. Jsou na vrcholu té skotské ligy. Takovéhle zápasy za odměnu. Prošli jsme přes dvě předkola a teď máme v cestě poslední soupeře, přes kterého se budeme snažit projít do té základní skupiny.
2: Jaká bude atmosféra na 50-tisícovém Ibrox Stadium a jak si povedou svěřenci Luboše Kozla? Poslouchejte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Úvodní duel dvojzápasu Rangers Jablonec začne v Glasgow ve čtvrtek ve 20 hodin a 45 minut našeho času.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Hezké dopoledne, bylo 9:30. Radiožurnál přináší zprávy a s nimi je tu Tereza Tomášková.
5: Ukrajinské bezpilotní letouny v noci zasáhly velké logistické centrum u Moskvy, včetně skladů internetového prodejce Wildberries. Ještě ráno tam hořelo a stoupal hustý kouř. Oznámila to agentura AP. Kyjev zaútočil taky na průmyslovou zónu v Ufě, hlavním městě autonomní Ruské republiky Baškorostánu. Její vůdce Rady Chabirov uvedl, že jeden z dronů zasáhl bytový dům a několik aut. Jeden člověk utrpěl zranění. Podle ruského ministerstva obrany se střelila protivzdušná obrana v noci nad různými regiony přes 450 ukrajinských bezpilotních letounů. 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Ukázal to dotazníkový průzkum Svazu měst a obcí. Odpovídalo v něm 800 starostek a starostů. 40% z nich je kvůli funkci v psychické nepohodě. Mezi důvody je i tlak, kterému řada z nich čelí například na sociálních sítích. V Mariánských Lázních se dnes lidé rozloučí se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. Smuteční obřad bude v kostele na Nebevzetí Panny Marie. S Páralem se rozloučí nejdřív rodina na soukromém obřadu. Od 11 hodin bude veřejné rozloučení.
1: Sport.
5: Německý fotbalový reprezentant Jamal Musiala skolaboval při generálce Bayernu Mnichov na sobotní superpohár proti Dortmundu. V Heidenheimu se 23-letému záložníkovi udělalo nevolno, jen pár dní potom, co se zhroutil ve víkendovém přípravném duelu v Lipsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Situace na dálnicích v okolí Brna na D10 zdržení od Brandýsa. Na dálnici D1 v okolí Brna už relativně klid pro osobní dopravu. Zdržení nabírají hlavně řidiči kamionů. Od Vyškova zpomalují u Slatiny na 201. kilometru, od Prahy za Popůvkami na 188. za Molkou. Na D2 z Bratislavy do Brna se sunou také převážně kamiony v pravém pruhu. Jejich kolona začíná za Židlochovicemi na 8,5. kilometru. V Brně teď hodně plná jižní část městského okruhu od Židenic k výstavišti, je to Hladíkova ulice, následně Zvonařka ke galerii Vaňkovka. A z Moravy pojďme do Čech. Nejprve se zaměříme na dálnici D10. Na trase z Turnova do Prahy za Brandýsem z 10. kilometru stále nabíráte 20-minutové zdržení. Je to kvůli odklízení následků nehody před Počernicemi na 5. kilometru. Už by se ale brzy mělo opět projíždět bez zdržení. Nehodu právě odklízejí. Výjezd z Prahy D8 na Ústí, první zdržení od Klíčan ze 3. kilometru na úrovni Odoleny vody je omezený, zabraný pravý pruh na 7. kilometru a pak se dál brzdí i před omezením mezi Roudnicí a Lovosicemi. Další zelená vlna za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: To byly Kiss, posloucháte středeční radiožurnál Sport v 9:37. Cyklistická Vuelta bude mít dvě slovinské hvězdy. Na svůj premiérový triumf se pokusí zaútočit Tadej Pogačar, jedna z mála věcí, kterou ve své kariéře ještě nevyhrál. No a po červencovém zranění se pak do pelotonu vrátí Primož Roglič a zkusí zaútočit na rekordní páté celkové vítězství.
1: Teď se dělí o maximum španělské Grand Tour se čtyřmi výhrami se Španělem Robertem Erasem a s kým jiným mluvit na radiožurnálu Sport o cyklistice než s Jiřím Ješkem, naším expertem. Krásné ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak Primož Roglič vyhrál Vueltu v letech 2019, 20, 21 a 24. Je mu 36 let a je po zranění. Jak moc mu věříš?
2: No takhle, je to pro něj jedna z posledních šancí v té kariéře, která je hvězdná a je strašně zajímavá tím, že on vlastně do cyklistiky vstoupil po té, co byl skvělým sportovcem, skvělým závodníkem ve skocích na lyžích. Ale tím se zapsal na začátku, pak byl výborný časovkář. A samozřejmě ty čtyři vítězné Vuelty bojoval také o vítězství na Tour de France. Kariéra skvělá, ale samozřejmě, říkal si to správně, je mu 36 let, takže možná tým Red Bull Bora Hansgrohe mu dává takovou poslední šanci zazářit a kde jinde, než na závodě, který vlastně čtyřikrát vyhrál. Jirka. Ale samozřejmě, promiň, samozřejmě ty šance jsou malé. Tým sám říká, že mu dá veškerou podporu pro to, aby bojoval o celkové pořadí, ale že spíš asi věří v to, že Primož Roglič vyhraje třeba jednu z nějakých těžkých etap.
0: Jirko, Primož Roglič záměrně vynechával Tour de France, aby se právě soustředil na Vueltu, asi i na ten rekord. Tak myslíš třeba, kdyby ten druhý slovinský cyklista, který se soustředí hodně na třítýdenní etapáky, tedy Tadej Pogačar, svoji účast na závěrečné Grand Tour sezóny přece jenom oznámil o trošičku dřív, tak myslíš, že by býval Primož Roglič změnil svoje plány?
2: Já nevím, tak samozřejmě, že pro něj, pro Primoše Rogliče ta Vuelta je taková srdeční záležitost a jako vždycky věříš do poslední chvíle a říkáš si, jako může se stát cokoliv a vyhrát pětkrát tenhle ten těžký závod, který vlastně ještě nikdo pětkrát nevyhrál, tak by to bylo samozřejmě nádherné loučení s tou famózní kariérou, ale nejde jen o Tadeje Pogačara, ta letošní Vuelta má spoustu men, která jako samozřejmě kříží cestu Primoši Rogličovi. Je tam Enric Mas z týmu Movistar, který celý ten tým je obrovsky silný a pak je tam spousta dalších, Felix Gal z týmu Decathlon, takže těch nástupců, kdyby náhodou se nepodařilo vyhrát Tadej Pogačara, je tam spousta a v tomhle tom to bude mít Primož Roglič obrovsky těžké.
1: S naším cyklistickým expertem Jiřím Ješkem mluvíme o tom, že v sobotu začne poslední Grand Tour sezony, tedy Vuelta, a že na ní bude startovat Slovinec Primož Roglič, který měl v červenci zranění, měl nehodu na tréninku, srazilo ho auto, ale nespecifikoval to zranění. Je to běžná praxe u cyklistů, protože známe to třeba z kolektivních sportů, že fotbalista nebo hokejista má zranění horní části těla, ale vlastně u cyklistů jsem se s tím zatím úplně nesetkal.
2: No, tak tam spíš nejde o to, že by třeba nějak soupeři využili toho zranění, ale třeba ten tým nechce specifikovat to zranění kvůli tomu, aby třeba nějakým způsobem neznevýhodnil toho závodníka, co se týče výkonnosti, aby na něj nebyl zbytečný tlak, protože když se řekne to konkrétní místo, tak samozřejmě novináři v každé etapě se na to ptají a tomu závodníkovi to jako psychicky moc nepomáhá. Takže je lepší říct, dobře, srazilo auto, to zranění je středně závažný a ten závodník se s tím pak nějak musí vypořádat v rámci té rekonvalescence a pak nastoupit do toho závodu s tím, že už vlastně to hodí za záda a za sebe a kouká dopředu a ten závod bude, jak jsem říkal, pro něj je to srdeční záležitost, je na to, věřím, perfektně připravený, ten tým by ho tam nedal bez toho, protože samozřejmě má zase spoustu jiných závodníků, kteří by to místo té jedničky týmové rádi využili, ale říkám, že těžko budou bojovat o to celkové vítězství a spíš se zaměří na to, aby vyhráli třeba některé ty prestižní těžké etapy, kterých je tam na té letošní Vueltě spousta a a Primož Roglič se tak rozloučil s tímhletím závodem aspoň vítěznými etapami, což by bylo i tak skvělé. A i po tom zranění je to takový férový cíl.
0: On Primož Roglič po tom zranění po té srážce s automobilem dával fotku na sociální sítě a tam, když bych, Pavle, použil tu tvoji mluvu, tak v dolní části těla byla jedna velká modřina. Tak asi takhle nějak by se to dalo popsat. Velmi pravděpodobně tam nebyla žádná zlomenina, což je samozřejmě vždycky pozitivní. Ale já se chci ještě Jiřího Ješka zeptat na to, že Vuelta, tedy závod kolem Španělska, tuhle sobotu startuje v Monaku, kde žije aktuální cyklistická jednička tady Pogačar. Jirko, věříš na náhody?
2: No, tak jako zase, kdybych byl organizátor takhle velkého závodu, ať je to Giro, Tour nebo Vuelta, a nabídli se mi lidé z Monaka, jestli tam je možné uspořádat start, tak bych byl vždycky pro. Nejenom proto, že tam bydlí spousta těch cyklistů, ať těch současných hvězd nebo těch hvězd minulosti, ale prostě je to prestižní místo a ty dvě etapy, které se tam pojedou, tak budou obrovsky zajímavé. Už ta první časovka je vlastně na trati, nebo velká část toho je na trati závodu Formule 1, velké ceny Monaka, takže už jenom to je jako famózní start tohohle závodu a myslím si, že si to užijou nejenom sami závodníci, ale i spousta diváků.
0: No a já jenom na závěr tedy doplním, že tím, že tam v sobotu začne Vuelta, tak se Monako stane vlastně prvním místem, prvním státem v historii celé cyklistiky, které zahajovalo všechny tři nejprestižnější tří týdenní závody, protože tam startovalo Giro v roce 1966 a Tour de France tam měla Grand Départ v roce 2009, tak třeba i takováhle zajímavost. My jsme si povídali o Vueltě, která i s Primožem Rogličem odstartuje právě v Monaku tuhle sobotu. S Jiřím Ješkem, Mirko, moc děkujeme a těšíme se na pátek, že přijdeš zase k nám do studia na kilometry.
2: Ještě tu Vueltu určitě rozebereme.

0: Tři české fotbalové kluby se dnes rozletí po Evropě a zítra rozehrají závěrečná pohárová předkola. Plzeň začne play-off o Evropskou ligu v Bělehradě proti Červené zvězdě Bělehrad, to je jedna.
1: A v méně prestižní konferenční lize pak bude hrát Hradec Králové v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec v Glasgow proti Rangers. A do Skotska vyráží taky náš reportér Karel Schamberger, který už je na pražském letišti. Přejeme ti krásné ráno.
2: Dobré ráno z pražského letiště.
0: Karle, krásné ráno i ode mě. Jablonečtí o víkendu odpočívali, to jsme taky probírali na našem čistě sportovním rádiu, nechali si odložit ligové utkání na Bohemians. Tak v jakém složení kádr dorazil na letiště Václava Havla? Chybí trenéru Kozlovi některý z hráčů?
2: Vypadalo to, že ne, že, ten odpočinek, který měli právě Severočeši o víkendu, pomohl. Poslední soutěžní zápas tedy hráli před týdnem ve čtvrtek v lotyšské Rize, kde postoupili přes tamní klub RFS Riga a postoupili tedy do toho závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Ono se ani neočekávalo, že by někdo neměl na letiště dorazit, protože žádné zdravotní komplikace se nezaznamenali, takže jablonečtí by měli být v kompletní soupisce právě připravení na Rangers, budou hrát zítra v Glasgow.
1: Myslím, že fotbalový český fanoušek vždy trochu zpozorní, když nějaký náš nebo domácí tým prostě hraje evropský zápas v Glasgow proti Rangers s ohledem na to, co všechno se stalo za těch posledních 5 let, řekněme, jaro 2021, údajné rasistické urážky Ondřeje Kůdely na Glena Kamaru, pak velmi těžké zranění slavistického golmana Ondřeje Koláře. Víme, že už to je pryč. Jaký tým má Rangers, Karle, aktuálně?
2: Úplně jiný, pokud se tedy ptáš na ty věci, které se děly v minulosti, třeba právě se zmíněnou Sláví, tam byl ještě na lavičce trenér Steven Gerrard, hráči jako Kamara, když vzpomeneme, nebo třeba Roof, tak to jsou hráči, kteří už jsou z Rangers dávno. Dávno pryč, je to úplně jiný tým, trochu omlazený a také dost složen ze zahraničních hráčů, ale upřímně, když jsem si otevřel soupisku Rangers, tak na mě nevybaflo žádné jméno, u kterého bych si řekl, aha, tak tento hráč už třeba nastoupil v anglické Premier League nebo jsem ho zaznamenal v některých z evropských pohárů, tak tomu úplně není. Napovídá tomu, že ten kádr je třeba o trochu slabší než v minulosti, také výsledek z loňské ligy Glasgow, respektive Rangers, byli až třetí ve skupině o titul, se dokonce propadli za Hearts a Celtic. Mimochodem, když jsem zmínil Celtic, tak to je tým, se kterým má Jablonec také zkušenost a ne úplně příjemnou. Pokud se nepletu, tak v roce 2021 bojoval v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy právě proti Celticu a prohrál to dvojutkání. Teď tedy znovu skotský soupeř a budou to Rangers. Uvidíme tedy, s čím právě tým z Glasgow přijde. Jen připomenu, že o víkendu Rangers hráli nikoliv ale ligu. Hráli tamní ligový pohár a porazili St. Mirren 5-1, takže si zajistili hladký postup do další fáze a naladili se možná i právě na zítřejší Jablonec.
0: Velmi pěkné gesto si připravilo vedení severočeského klubu pro svoje fanoušky, vstupenku do sektoru hostů, totiž budou mít na Ibrox Stadium jablonečtí zdarma. Máš, Karle, tušení, jaký je o ten výjezd zájem?
2: Upřímně říkám, že nemám, protože jsme se odbavovali dříve, než se odbavovali právě fanoušci a musíme připomenout, že oni sice zaplatí vstupenky těm fanouškům, kteří dorazí, ale dorazit musí samozřejmě za své a to je pak na každém fanouškovi, jak se do Glasgow vypraví, takže určitě tu informaci přinesu během dne do vysílání radiožurnálu Sport, ale nemůžu teď sloužit z toho hlediska, že bych řekl nějaké přesné číslo, s jakým Jablonečtí třeba počítají, že právě zajistí vstupenek do sektoru hostí. Pravdou ale určitě je, že jablonecké fotbalisty čeká v Glasgow velice, velice slušná atmosféra. Fanoušci Rangers jsou tím vyhlášení, že úplně nepřivítejí soupeře nějakou přívětivou atmosférou na svém stadionu, na Ibrox Stadium, ale myslím si, že to bude pořádný kotel na to domácí utkání s Jagiellonií Bělystok, se kterou Rangers prohráli tedy v tom třetím předkole Evropské ligy, tak bylo na Ibrox Stadium přes 40 tisíc lidí a podle mých informací by to číslo mělo být podobné právě i na Jablonec.
0: No a ve Skotsku to všechno tedy zítra odstartuje ve 20:45. Rangers Jablonec, Hradec Králové na Panathinaikosu, potom ještě o 15 minut dříve. Radiožurnál Sport samozřejmě bude u toho. Tohle byly ty dva duely v konferenční lize, ten v lize evropské v Bělehradu startuje už ve 20 hodin, tam bude hrát Viktoria Plzeň, připomínám pro jistotu. Ještě jednou, teď jsme mluvili na našem ranním vysílání s Karlem Schambergem, tak moc děkujeme a těšíme se na slyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Skupina Keen, Everybody's Changing ve středečním radiožurnálu Sport 9 hodin 57 minut. Ranní vysílání našeho čistě sportovního rádia je u konce. Já moc děkuju Pavlu Tilšarovi za spolupráci a za přípravu a těším se na příště.
1: Taky děkuju, Karle.
0: A můžeme téhle příležitosti taky využít k tomu, že pozveme samozřejmě na naše vysílání dál. Nikam neodcházejte, poslouchejte nás i dál. Po 10. hodině Kateřina Neumannová a její středeční klasika.
1: S vodním slalomářem, mistrem světa Jakubem Krejčím. Tak příjemný poslech.

0: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Prezident Donald Trump odložil 50% cla na kanadské výrobky. Tenistky Bouzková a Bejlek jsou v osmifinále turnaje v Cincinnati. Na dálnici D8 mezi Lovosicemi a Roudnicí popojíždějí kolony v obou směrech. A bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky a teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Všeobecné a dětské sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje novelu zákona. Hotovou ji chce mít v září.
3: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné.
4: Říká všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy. Větší pravomoci by sestry mohly získat hlavně v péči o chronicky nemocné pacienty. Proč ministerstvo změny chystá, vysvětluje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
5: Jsou to demografické předpovědi toho, jak nám stárne populace. Stárnou nám ale i zdravotniční pracovníci.
4: Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale k tomu sestry nemají dostatečné vzdělání. To Zuzana Tomášková z České asociace sester odmítá a upozorňuje, že některé úkony navíc už teď sestry stejně dělají.
6: Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
4: Novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump pozastavil zavedení 50% cel na kanadské zboží. Platit měla ode dneška. Trump ale na své síti True Social napsal, že je odkládá o 3 dny. Rozhodl se tak po úterním telefonátu s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle Trumpa Kanada a Spojené státy dosáhly dohody, je ale podmíněná dojednáním dalších dokumentů. Pražské metro na lince B nejezdí mezi Florencí a Novými Butovicemi. Na Smíchovském nádraží spadl člověk do kolejiště. Mezi stanicemi Anděl a Nové Butovice zavedl dopravní podnik náhradní autobusovou dopravu. V centru města můžou cestující využít tramvaje. Jak dlouho omezení potrvá, zatím není jasné. S obnovou mokřadů na Šumavě pomáhá v těchto dnech 50 dobrovolníků z celého světa. Projekt organizace Na mysli je zaměřený na zadržení vody v krajině. Kromě čištění zarůstajícího rašeliniště na Knížecích pláních pomůžou i na dalších místech Šumavského národního parku.
7: Během týdne se dobrovolníci zapojí do prací kolem Horské Kvildy, potom budeme mít 2 dny práce na Křemelné, je tam i práce na Nových Hutích.
8: Vysvětluje Stanislava Tomková z organizace Na mysli. Pomoc dobrovolníků vítá i správa Národního parku Šumava, doplňuje vedoucí odboru ochrany přírody Martin Starý.
9: Jsme velmi rádi, že nám pomáhají. V dnešní době je lidská práce velmi drahá a kdyby správa měla toto všechno financovat, tak by to nebylo dlouhodobě udržitelné.
8: Dobrovolníci budou s obnovou horských rašelinišť a mokřadů pomáhat do 22. srpna. Ze Šumavy Michal Bělský, Radiožurnál.
10: Sport. Tenistka Marie Bouzková porazila Američanku Jovičovou 2-0 na sety a postoupila do osmifinále turnaje v Cincinnati. Tam je i Sara Bejlek po vítězství 2-1 nad ruskou Alexandrovovou. Ze třetího kola naopak vypadla Kateřina Siňaková, která ve 2 setech podlehla Američance Kýsové. V osmifinále se dnes v Cincinnati představí Jakub Menšík, a to proti Argentinci Tirantemu. Lindu Noskovou večer čeká Američanka Anisimovová, její krajenka Goffová vyzve Marii Bouzkovou a Sara Bejlek se pak nad ránem českého času postaví proti světové jedničce Sabalenkové z Běloruska. A osmý muž průběžného pořadí Formule 1 Isaac Hadžar možná vynechá víkendovou velkou cenu Nizozemska. Tamní deník De Limburger píše, že má Francouz poraněné zápěstí. V monopostu Red Bull by mohl Hadžara nahradit Novozélanďan Liam Lawson ze záložního týmu Racing Bulls.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D8 kolony mezi Roudnicí a Lovosicemi kvůli omezení. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí čekejte zdržení hned v několika úsecích. Poprvé se brzdí u Klíčanské odpočívky na 3. kilometru a 10 minut se jede k omezení na úrovni Odoleny vody. Na 7. kilometru zabrali silničáři pravý pruh. Následně před Novou Vsí zpomalují kamiony přibližně na 17. kilometru a do třetice o další kus dál za Roudnicí se sune fronta v dlouhém omezení až k Lovosicím. Stejně tak v opačném směru z Ústí do Prahy k

0: Kamiony zastavují už za Bílinkou na 52. kilometru, osobní auta před Lovosicemi na 49. Dálnice D7 ze Slaného do Prahy stále plnější od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. K omezení u letiště už je to jen na pár minut. O něco delší zdržení naberete směrem z okruhu. Pomalejší provoz trvá od sjezdu do Evropské. A silnice 43 na trase ze Svitav do Brna za odbočkou na Boskovice dočasně v obou směrech uzavřená. Je to kvůli vyšetřování vážnější nehody. Dvou osobních aut na místě záchranáři. Objízdná trasa je vedená přes Mladkov a Skalici nad Svitavou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
3: Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Mým dnešním hostem je reprezentant vodní slalomáš na divoké vodě, mistr světa Evropy do 23 let, vicemistr světa v roce 2025, ale především čerstvý mistr světa z Oklahoma City v olympijské disciplíně kajak jednotlivců, je to Jakub Krejčí. Ahoj a jsme rádi, že jsi s námi na Radiožurnálu Sport.
4: Krásné ráno divákům a ahoj, děkuju.
3: Tak je to už nějakých pár týdnů, ne moc dlouho od toho, co jsi se stal poprvé v životě mistrem světa. Tak co jsi od té doby stihnul, protože přímo v dějišti mistrovství světa žádné velké oslavy neproběhly. Tak jaký byl návrat domů a ty první dny a týdny tady v Čechách?
4: V Čechách jsem to vlastně pořádně taky nějak neoslavil, přece jenom jsme v půlce sezóny, ale možná se to nasčítá s těma malýma oslavama, s jednu velkou, protože jsem mě vítali u nás v oddíle v Českých Budějovicích, potom se viděl s kamarádama, kde jsme byli společně na večeři, s přítelkyní jsme taky byli společně na kurzu vaření, kde byla degustace a párování vína, takže ono jsou to takový malý oslavy a ono se to pak nasčítá v jednu tu velkou a připravujeme se na zbytek sezóny.
3: Jak ti to zní, Jakub Krejčí, mistr světa v olympijské disciplíně? Zvykl jsi už?
4: Na to si asi nikdy nezvyknu. Zní to krásně, ale je hrozně těžký tomu uvěřit.
3: Ještě než se tě zeptám na ten mistrovský závod, tak ty jsi před ním byl druhý v časovce v kajak crossu. To je neolympijská disciplína. Jak jsi to bral? Byl to pro tebe trénink nebo to byla prostě disciplína, do které jsi šel s vyladěním formy úplně naplno? Je to prostě jiný tento závod než právě ten mistrovský?
4: Ono, to mistrovství světa trvá nějakých 6 dnů, takže je hrozně těžký se celou dobu udržet v nějaké formě, trošku to klesá, stoupá. Člověk chce být v té nejlepší formě na ty poslední dva závodní dny, kdy se jede právě slalom, olympijská disciplína a potom ty vyřazovací boje v tom kajakrosu. Takže já jsem tím pondělním závodem se tak nějak začínal připravovat právě na ten konec toho týdne, kdy jsem chtěl být odpočinutý a v té největší formě, takže nevím, jestli jsem byl už v pondělí v formě, ale určitě jsem se na té vodě cítil skvěle a byl takový, nechci říct rozježdění, to je takový nevděčný, ale takový zahřívání se do té provozní teploty.
3: Jak se ve vašem sportu, který je i hodně technický, pozná, že máš formu, nebo ty sám na sobě, jak to poznáš?
4: Já to poznám tak, že se cítím, že mám přehled o tom, co dělám a cítím takzvaně tu vodu pod tím zadkem, protože v tom kajaku sedíme a jsem takovej čilejší, vnímám tu vodu a daří se mi hodně číst a i mám sílu na tom záběru, který do té vody nějakým způsobem zasazujem a každý den, i když je to tak takový pohyb, který děláme furt, tak je to jiný na tom pádle a podle toho to hodně poznám.
3: Váš závod je o dvou vlastně dnech, je tam semifinále a finále, nebo vlastně v kajaku jednotlivců. Jaké bylo to semifinále? O tom finále samozřejmě většina sportovních fanoušků hodně viděla, slyšela, ale to semifinále je přece také strašně důležité.
4: Ono mistrovství světa se začíná už v úterý kvalifikací a potom jedeme čtvrtek, semifinále a finále v jeden den. A za mě byla určitě nejhorší ta kvalifikace, protože z těch 80 závodníků, cca kolik tam bylo, tak jich postupuje jenom 30 do toho semifinále. A člověk ví, že nemusí jet úplně nejlíp, ale nesmí udělat žádnou velkou chybu. A s tím se mě osobně se s tím hrozně těžce pracuje.
3: Na kolik procent třeba jedeš tu kvalifikaci?
4: Takových 80%, 70-80%, abych stíhal vnímat a případně reagovat na nějaké chyby, které by mohly přijít, a měl na to furt sílu.
3: Emoce po tom vyhraném závodě. Ty už máš za sebou titul do 23 let. V čem to bylo třeba jiné, když jsi vyhrál opravdu ten nejprestižnější závod v dospělé kategorii?
4: Bylo to úplně celý to bylo úplně něco jiného, jiný pocit, jiná nějaká, vlastně jiný mediální dosah a přesah, a pro mě osobně to znamenalo to, že vlastně jsem momentálně ten nejlepší na tom kajaku na světě, a v té 23 je to furt nějaká věková kategorie a podle mě se tak nebere.
3: Jakub Krejčí, hostem Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Mistr světa Jakub Krejčí je s námi na Radiožurnálu Sport. Kubo, ty jsi na mistrovství světa zažil docela zajímavé peripetie se svým trenérem, nebo lépe řečeno s trenéry, protože tvůj trenér Ondra Tunka nemohl odcestovat, chvilku zaskakoval Honza Vondra, který pak měl úraz, přetrhl si achilovku, a tvým vlastně trenérem během mistrovství světa se na chvíli stal Pavel Kubričan. To je docela divočina. A jak jsi vlastně zvládl ten to, dejme tomu, nekomfort, protože mnoho závodníků jakékoliv vykolejení z jejich standardů je třeba jako rozhodí. Tebe evidentně ne?
2: Ono to možná nevypadalo, a upřímně já jsem z toho byl hodně, hodně rozhozený. Naštěstí s náma na tyhle ty velké akce jezdí doktor Jirka Dostal, který nám pomáhá jako trošku jako i psycholog, ale není to určitě jeho profese, takže ho nekontaktujte. Ale hodně jsem to s ním konzultoval a nějak jsem to přijmul jako takovou další výzvu a něco, co mě může do budoucna v té kariéře posunout. A věděl jsem, že nejhorší budou ty týdny před tím závodem, protože během toho závodu už na tom startu stojím sám a víceméně vím, co mám dělat. Takže jsem bojoval hodně před tím závodem, ale nějak jsem se to nepouštěl k sobě a snažil jsem si jet to svoje, na co jsem zvyklý, a spíš to tak konzultovat, než abych se nechal úplně od někoho trénovat.
1: Ve vašem sportu je to i hodně o technice, nejenom o té fyzické připravenosti. Vy musíte načíst tu trať, správně vlastně trefovat ty branky, nájezdy a tak dále. Je třeba rukopis každého trenéra trošku jiný, že si vlastně měl najednou trenéra, na kterého seba nejseš úplně zvyklý?
2: Každý trenér to bere úplně jinak. Někdo se právě zaměřuje spíš na tu fyzickou stránku a to, že ta voda jde přeprat tou silou. Někdo zase se snaží tu vodu využívat co nejvíc. Proto jsem i zmínil to, že jsem Pavla potom následně měl spíš jako konzultanta, než úplně jako trenéra, a spíš jsem ho poprosil, jestli by mi nenabízel jiný varianty, a já jsem to s ním konzultoval a nenechal mě o tom víc přemýšlet. A což se jevilo jako asi ta nejlepší varianta, ta nejlepší cesta, a ve výsledku mi to vyhovovalo.
1: Jak dlouho před závodem je taková ta jakoby finální část přípravy, právě to, o čem teď mluvíš, to znamená té technické části průjezdu branek, načtení si to, jak dlouho před závodem vy se dostáváte k nějaké variantě, která je pro vás optimální?
2: Nám tak před závodama probíhají takový dva krátký cykly, kdy když je to takhle dál, kde ještě se bojujeme s nějakým časovým posunem a zároveň s tím počasím, co tam bylo, tak jsme tam přiletěli, měli jsme 4-5 dní volnějších, aby se tělo zvyklo na ten režim, aklimatizovalo se. Potom proběhla nějaká rychlá superkompenzace, kde pro vysvětlení jsme zase navýšili tréninky a to tělo se unavilo, a následně už jenom 5 dní před závodama jsme odpočívali, chodili jsme
1: do ladění,
2: chodili jsme jednou denně na vodu, a právě v těch 5 dní před těma závodama už zkoušíme různý ty kombinace těch tratí, které by mohly stát, které by mohly být vytyčený během toho závodu, a člověk už jezdí jenom to, co ho baví, a na pocit, když mu něco nejde, tak rychle od toho pryč.
1: Hodně se mluvilo, psalo o právě podmínkách těch teplotních, které v Oklahoma City byly. Mě by zajímala právě ta voda. Ty jsi v předchozím vstupu mluvil o tom, že vy, když máte formu, tu vodu cítíte. Stejně jako třeba lyžař vnímá sníh, tak vy to máte takhle s vodou. Když je ta voda taková, jaká byla tam, to znamená hodně teplá, byla krásně bledě modrá, aspoň z toho, co jsem viděla v televizi. Má to vliv na cítění pod pádlem, pod lodí, že ta voda je prostě třeba jiná než tady v Praze na Vltavě?
2: Rozumím. Já to úplně nevnímám takhle, že by to mělo nějaký jiný efekt, ale na tom listu spíš bylo nepříjemný, že ta voda měla nějakých 32 stupňů, takže moc neschladila. Tady v Praze furt ta Vltava i přes to léto se drží pod 20 stupňů, takže je to příjemný. A zároveň do ní jednou týdně lili nějakou chemikálii, nějaký chlor, aby právě mohla být takhle krásně, krásně modrá, a občas z toho pálili oči, ale na listu přímo na tom záběru já nevnímám úplně nějaký velký rozdíl, jestli je teplá, studená, jestli je čištěná chlorem, nebo jestli je Vltava tady. Nepoznám to.
1: Co je horší, teplá voda nebo hodně teplý vzduch?
2: Za mě je teplá voda, protože ten náš sport je krásný v tom, že i když jsou takovýhle vedra v Čechách nebo kdekoliv, tak furt se můžeme schladit a je to nějaký sport, který člověk chce celé to dělat a tam naopak to tělo ještě to víc zahřívalo a nebylo to příjemné a bylo těžké se na to zvyknout.
1: Vodní slalomář Jakub Krejčí je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí je hostem radiožurnálu Sport. Jakube, to, že jsi mistr světa, to všichni už teď ví, ale druhá olympijská disciplína, kajak cross, byla o něco méně úspěšná. Ty jsi v ní také startoval. Mě zajímá ne to, proč se to třeba nepovedlo, ale ta schopnost sportovce se po životním výkonu, životním výsledku skoncentrovat hned na ten další, což se ti evidentně nepovedlo úplně na 100%, anebo možná do toho závodu vstoupila trošičku smůla, nebo já nevím, protože ten kajak cross je i vlastně od těch kontaktech s ostatními závodníky a není to vždy v tvých rukách. Jak jsi vnímal to se vlastně skoncentrovat na další velký boj?
2: Pro mě bylo hrozně těžké se skoncentrovat. Já jsem to na sobě cítil, že nejsem tou hlavou 100% v tom závodě. No, určitě to je nějaká práce do budoucna na čem dělat, protože mě to mrzelo. Chtěl jsem samozřejmě i v tom kajakrosu předvíct to nejvíc, na co jsem měl, a to se mi nepodařilo. Zároveň jsme celou dobu byli v rozjížďce s Vítkem, tak vždycky je lepší, když tam člověk nemá toho svého krajana a může tam soupeřit s někým jiným. Ale
1: vadí ti to třeba v těch osobních soubojích, které v této disciplíně bývají?
2: Malinko, jo, je to takový, že
1: víc ohledu plnosti.
2: Zároveň nechceš úplně být ohledu plná na toho tvýho parťáka, protože furt chceš ho porazit stejně, jako on chce porazit tebe, takže se to ve mně tak míchá. A zrovna tady tenhle závody, já jsem hlavně tou hlavou nebyl úplně 100% v tom závodu, tak jsem možná bral trošku větší ohledy na to, než bych bral normálně, ale určitě se na to nevymlouvám. Ani fyzicky jsem na to tolik neměl, protože to ze mě hrozně opadlo a po ty noci před těma závodama, před tím posledním závodním dnem v tom kajakrosu jsem moc nespal. Sama dobře víš, že po velkém úspěchu ta hlava nepřestane fungovat.
1: Mě by teď zajímalo, a použiju záměrně ne úplně spisovné slovo, když by třeba mezi tebou a Vítkem došlo k nějaké prasárně na trati, což se v tom kajak crossu asi děje, jak by to třeba potom bylo na břehu, když byste vylezli z lodě? Když je to cizinec, tak je to prostě součást boje. Jak je to vlastně v českém týmu, když byste se tam mezi sebou jeden druhého vyšťouchli?
2: Záleží, jestli bychom ho vyšťouchli čistě, nebo tam došlo právě k nějaký tý prasárně. Myslím si, že když by tam došlo k nějaký prasárně, tak už je to hodně individuální, jak se k tomu ten daný závodník postaví. Věřím, že mezi mnou s Vítkem bychom si to vyříkali po závodě a určitě bychom to netáhali nikam dál. A že jsme oba dva dostatečně nějak rozumný v tom ohledu, že víme, že občas to neovlivníš, co se ti stane na té vodě a někam tě to posune jinak, než chceš. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří to víc prožívají.
1: Ty jsi vlastně prodělal v posledních sezónách obrovský výkonnostní vývoj, i když to, že jsi obrovský talent, se ví dlouho, v těch 23 máš tituly evropského, myslím, že i světového šampiona. Co se změnilo od té doby těch 23, kromě toho, že jsi třeba jako ještě fyzicky dospěl, možná zesílil, ale co tě vlastně posunulo dál, aby jsi se stal mistrem světa, protože ne každému se to povede?
2: Já si myslím, že jsem se hodně posunul jako sportovec v tom ohledu, že jsem najednou bral, uvědomil jsem si, že ta výkonnost nepřijde sama a že to musím hrozně moc obětovat. Že dřív jsem furt kolem toho viděl i tu zábavu, která tam samozřejmě furt teď je, ale ta zábava teď vznikla z těch tréninků, z toho progresu, z toho zlepšování každodenního, a to mě na tom začalo hrozně bavit a motivovat k tomu dalšímu tréninku, dalšímu výkonu.
1: Stal jsi se jako zodpovědnějším?
2: Určitě jsem se stal zodpovědnějším, větší profík a myslím si, že jsem začal trénovat trošku víc a trošku po svém. Tak,
1: a v které oblasti? V té fyzické, případně životospráva, mluvil jsi i o Jirkovi Dostálovi, to znamená třeba oblast toho zdravotnického zajištění. Kde si myslíš, že jsi nejvíc přidal?
2: Myslím si, že nejvíc jsem přidal na tom, že to má nějaký systém, nějaký řád ten trénink. Že předtím to mělo, ale Nebylo to takový úplně striktní, neřešili jsme to tolik s tím Jirkou Dostálem, kde chodíme pravidelně na nějaký VO2 max testy a neřešil jsem svoje astma, který mám, takže chodím i pravidelně na kontroly na plicní a celý jsem se tak jako urovnal v hlavě a zároveň se řídím nějakým takovým pravidlem, že chci, aby na tom tréninku byla pořád ta hlava. I když to tělo je unavený, nemůže tam být 100% třeba, tak je pro mě důležitější, aby tam byla ta hlava, která to vnímala a vzala si z toho tréninku co nejvíc.
1: Není to lepší, než kdybys byl třeba 100% profík od 17-18 a už tam vlastně nebyly rezervy. Není to přirozený vývoj a lepší vývoj?
2: Já jsem začínal hodně všestranně, já jsem toho jako malý dělal spoustu, takže jsem rád, že to přišlo v uvozovkách později. Nemyslím si, že už jsem na nějakém zlomu své kariéry, ale naopak jsem rád, že to přišlo až teď třeba v těch 23-24, bral bych už loňskou sezónu jako za velmi úspěšnou. Takže věřím, že naopak to mám furt kam posouvat a že tam je prostor pro zlepšování i v tom starším věku.
1: Jakub Krejčí je hostem Radiožurnálu Sport.
0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: 10.30. Zprávy a Anna Horáčková.
4: Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy po telefonu nebo online. Jednou z novinek bude webové tlačítko, přes které půjde od smlouvy s nás odstoupit. Poskytovatelé služeb budou taky muset zajistit, aby jejich stránky byly přehledné a neobsahovaly zavádějící informace. Změny by se mohly týkat třeba některých online smluv o spořících účtech nebo doplňkovém penzijním spoření. Pravidla se ale budou vztahovat i na nákupy v internetových obchodech. Předlohu teď ještě dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Jižní Korea o 6 dní zkrátí každoroční vojenské cvičení se Spojenými státy, oznámilo to jihokorejské ministerstvo obrany. Stalo se to poté, co americký prezident Donald Trump oznámil své plány na omezení výcviku. Odvolával se přitom na svůj údajně velmi dobrý vztah se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Podle šéfa jihokorejské diplomacie představitelé Soulu ani Washingtonu o Trumpových plánech předem nevěděli. Česká bankovní asociace dál očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2%, příští rok pak zrychlí na 2,3%. Zlepšil se totiž výhled spotřeby domácností, investic i exportu, mimo jiné díky růstu mest, úvěrů a odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% bodu na 2%. Pomohlo tomu hlavně příznivý vývoj cen potravin. A dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato bude usilovat za Česko o Oscara. Rozhodla o tom Česká filmová a televizní akademie. Snímek natočila režisérka Pepa Lubojacky. 5 let sledovala své blízké, kteří kvůli závislostem přišli o střechu nad hlavou. Jestli se film dostane i do uší nominace na Oscary, bude jasné 15. prosince. Sport. Na mistrovství světa v závodech horských kol bude startovat 20 českých bikerů. Hlavní hvězdy výběru budou několikanásobný olympionik Ondřej Cink a juniorská mistryně světa Barbora Bukovská. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu bude od 26. do 30. srpna v italském Val di Sole.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D8 mezi Roudnicí a Lovosicemi uzavřená 43 u Boskovic. Na D8 z Prahy do Ústí brzdíte nejprve u Klíčanské odpočívky na 3. kilometru. 15 minut se jede k omezení u Odoleny vody. Na 7. kilometru jsou v pravém pruhu silničáři. O další kus směr Ústí přetrvává zdržení za Roudnicí. Pomalu se jede v dlouhém omezení až k Lovosicím. Týká se i opačného směru, tedy z Ústí do Prahy. Tam kolona vzniká už těsně za sjezdem na Bílinku na 52. kilometru a místy jen nesouvisle se posouvá za Doksany na 34. Silnice 43 ze Svitav do Brna za odbočkou na Boskovice zůstává neprůjezdná. Zasahují tam u vážnějšího střetu dvou osobních aut, objízdná trasa vedená přes Mladkov a Skalice nad Svitavou. A na Frýdecko-Místecku teď uzavřená i silnice 68 a to kousek za Třincem k Jablunkovu. Na úrovni Bystřice je nehoda, taky vážnější, jede se po souběžné silnici číslo 474. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, během dne čekejte hlavně na jihu Česka místy i polojasno, na severu se výjimečně objeví přehánky nebo i bouřky, teploty dnes 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30. Tolik zprávy.
6: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Vodní slalomář Jakub Krejčí, čerstvý mistr světa z Oklahoma City. V olympijské disciplíně kajak jednotlivců je s námi na Radiožurnálu Sport. Jakube, Oklahoma City, pro někoho vlastně nic neříkající možná místo, ale ono je důležité v tom, že to je dějiště budoucích olympijských her a vy jste si vlastně poprvé mohli vyzkoušet areál, kanál, na kterém se bude bojovat o olympijské medaile. Tak jaké jsou z něj pocity jako z celku? Je to místo hodné konání olympijských her?
2: Pro mě osobně to byla moje první návštěva v Americe, takže ne úplně lokalita lukrativní, na kterou bych si já vybral, ale věřím, že se jim podaří to dějiště té olympiády tam udělat krásný a atraktivní jak pro nás, tak pro diváky, protože to město tím, že tam reálně nic není, tak tím sportem opravdu žijou. Hraje se tam NBA, hraje se tam baseball. Myslím si, že v té východní konferenci je tam NBA, ty Oklahoma Thunders nejlepší a vyhrávají. I sami jsme viděli na hře, když jsme tam byli na přípravném kempu, že to bylo úplně prázdné město a jenom v dny, kdy se hrály nějaký zápasy, tak tam všichni vylezli ven, trávili tam čas v barech, v hospodách, fandili, chodili se podívat na stadion, kde se hrálo. Takže věřím, že proto ty organizátoři udělají maximum a že to bude hezký.
1: Dokážete predikovat, co do olympijských her na tom sportovišti bude jinak? Teď především, co se týká podmínek pro vás, pro sportovce.
2: Ta myšlenka byla taková, že se tam pojede mistrovství světa neobvykle v půlce nebo na konci července, aby to bylo v termínu olympijských her a je to brání z LA do LA, začíná tam olympijská nominace, skončí to tam tou olympiádou a jedna predikce, která je jistá, je, že se to pojede na kanále, který postavili hned vedle, nepojede se to přímo na tom kanále, na kterém jsme závodili, kde jsou možnosti postavit větší tribuny, vyšší tribuny po obou dvou stranách a určitě z toho udělají velkou show. Už teď jsme tam měli obrovskou kostku, velkoplošnou obrazovku jako na hokej a moderátoři, i když tam nebyl velký počet diváků, se snažili tu atmosféru posunout na vyšší level. Takže věřím, že Američani zvládnou s toho udělat obrovskou show a že to bude nakonec hezký závod, budeme tam společně se softballem, takže tam nebudeme sami.
1: Takže rozumím tomu správně, že už vás nepřekvapí místo, klimatické podmínky, ale voda jako taková, kanál, bude ještě jiný. Jak moc se dá využívat vlastně to místo konání takto velké soutěže pro přípravu? A vlastně jste schopni tím tréninkem se opravdu jako připravit na to místo, načíst si tu vodu, protože ty kombinace branek jsou nakonec jiné, než třeba bývají v tréninku?
2: Upřímně nevíme, zatím nikdo neví, jak ten kanál bude vypadat, takže nevíme, na co se tím připravovat. Je za mě důležitý tam strávit hodně času předem, jet tam na několik soustředění a celkově trávit čas v tom areálu. Zároveň máme hroznou výhodu v tom, že po České republice je spoustu tratí, Veltrusy, Roudice, Praha, v Českých Budějovicích, v Českém Hrebném. A to taky pomáhá tomu závodníkovi v tom, že má pestrost těch tratí, každá ta trať je jiná, ta voda se tam chová jinak, třeba se tam mění a je dobrý to měnit a ne jezdit prostě furt na jedné trati, což pomáhá té přípravě.
1: Ty jsi zmínil, že tam nebudete sami, co se týká vodních slalomářů, ale budete tam mít teda olympijskou vesnici nebo budete bydlet v hotelech, už se to ví?
2: Myslím si, že se to neví. Vím, že se tam staví obrovský stadion, který bude sloužit právě pro NBA a zároveň to bude nějaký takový dějiště té olympiády, kde by mohla být nějaký olympijský dům, mohlo by tam být vyhlášení a nějaký zahajovací a ukončovací ceremoniál, ale jinak nemám moc představu a snažím se k tomu úplně neupínat, spíš se zaměřuju na ty olympijské nominace.
1: Ty obrovské tribuny, které tam zatím nejsou a jednou tam budou, dokážeš si představit, co to s tebou udělá? Protože já jsem se byla podívat na olympijských soutěží vodních slalomářů v Paříži, nebo vedle Paříže, a vím, že váš sport je mnohdy takový komorní, že to je prostě o těch fanoušcích u vody. A najednou ty wow, obrovské tribuny. Je to prostě něco, co pro váš sport není dennodenním chlebem. Je to pro tebe spíš něco, na co by si se těšil, anebo si říkáš, abych to zvládnul? Já vím, že tam ještě nejsi, ale je to prostě pro vás sport netypický.
2: Asi obojí. Máme trošku představu díky tady Pražský troj, kde ta atmosféra je vždycky neskutečná. Samozřejmě to nemůžu srovnávat s olympijskýma hrama, ale tady troje výjimečná tím, že ty diváci sedí blízko té trati, takže i když je jich tam míň, tak té energie a toho hluku, co vytvoří a ten závodník, to vnímá, je hodně. A zároveň já to mám rád, já se na to těším asi víc, než že bych se toho obával. Samozřejmě pořád nevím, jestli se tam podívám, ale mám rád takový to, že to děláme pro ty diváky, stejně jak by se na to koukali v televizi, když to tak nevnímáme, ale mám rád show, mám rád nějaký tlak a pracuje se mi pod ním líp.
1: Jakub Krejčí, hostem Radiožurnálu Sport, a za chvíli se vrátíme.
6: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Vodní slalomář, mistr světa Jakub Krejčí je s námi na Radiožurnálu Sport. Jakube, ty jsi závodníkem pražské Dukly, ale seš Jihočech, jsi z Jihočeské Líhně, nevím, jestli teda přímo z Českých Budějovic, ale vyrůstal si na kanále v Českém Vrbném. Jaký byl přesun z jižních Čech, z takového toho možná domácího klubu najednou do Prahy? To bývá pro v životě sportovce docela zásadní zlom.
2: Já jsem se vlastně přesouval tak jako postupně díky covidu, kdy jsme měli distanční výuku a už jsem dokončoval jsem střední školu, gymnázium, už víc online tady z Prahy, takže jsem to měl takový postupnější a nebylo to úplně, že bych se o prázdninách přestěhoval a najednou jsem musel žít v Praze, mohl jsem furt odjíždět domů a určitě to byl velký posun v té kariéře, protože ty podmínky v těch Českých Budějovicích nejsou takový jako tady, i když se tam o nás starali krásně, tak se to nedá srovnávat s tou péčí, kdy když se mi něco stane, právě můžu využít centrum pohybové medicíny, když jsem nemocný, tak máme dostupného Jirku Dostála na telefonu, kdykoliv za ně můžu zajet na to, aby mě prohlídl. A i naše loděnice, Dukla loděnice, která je u Trojského mostu, tak máme tam masérnu, saunu, posilovnu blízko do Troje a za mě jeden z nejlepších kanálů ve střední Evropě. Takže v tom to bylo hrozně velký posun dopředu.
1: Když ale se ještě vrátím právě k tvým začátkům v jižních Čechách, tak jako na jakou úroveň jsi se dostal právě doma v jižních Čechách v mateřském klubu a v čem kromě toho zázemí, kromě servisu byl potom ještě ten třeba sportovní posun po vlastně potom přestěhování se do Prahy, protože to je samozřejmě, ty jsi přicházel do Prahy už jako špičkový závodník. Jaká byla vlastně ta změna v té sportovní přípravě, nejenom ve zázemí?
2: Mě primárně trénoval táta, takže jsem většinu času trávil na vodě sám nebo s pár kamarády a s tátou a musel jsem si to hodně řídit já a nikdo tam se mnou nebyl, nikdo tam se na mě nečekal na tom tréninku a táta furt do toho normálně pracoval, takže tam ani se mnou občas nemohl von, takže jsem spoustu tréninku strávil sám. Ještě k tomu ten areál nebo ten kanál je v provozu jenom od dubna do listopadu, zbytek přes zimu neteče, takže jsme trávili hodně času na rovné vodě, na Vltavě, prostě na klidnej a to bylo teda výživný a myslím si, že mě to jakoby hodně posunulo, ale
1: ocelilo,
2: ale zároveň se mi na ty tréninky dost nechtělo.
1: Vodní slalom, to je sport lidí samozřejmě od vody, ale většinou bez žádného velkého luxusu. Je běžné, že na závodech třeba v Čechách se spí v nějakých karavanech ve stanech podél kanálu. Chce se ti teď třeba ještě někdy zpátky dostanu, nebo jsi si už zvykl na to, že se máš v uvozovkách líp a máš lepší zázemí, anebo seš pořád ten kluk, který klidně vytáhne karimatku a lehne si vedle vody?
2: Samozřejmě tady na těch českých závodech, na českých pohárech už preferuju spíš nějaké ubytování s normální střechou a se čtyřma stěnama, ne úplně ve stanu, ale furt mě láká vycestovat někam do ciziny na nějakou divokou řeku, kde se vrátíme zpátky k těm kořenům, není to tam tak takový luxus a můžeme rád přespím někde pod čirákem ve stanu, vezmu si kajak prostě s partou kamarádů a sjíždíme nějaký řeky.
1: Ty tak vlastně pomalu a přirozeně střídáš úžasnou generaci v čele s Jirkou Prskavcem, s Vítkem Přindišem. Jak velký dopad právě tito skvělí sportovci, kteří pořád ještě závodí, ale už si je začal aspoň teda minimálně teď v Oklahoma City porážet, jak důležití pro tvůj vývoj byli?
2: Pro mě byli hodně důležitý, protože moje rodiče mě díky nim odrazovali od kajaku. Nemyslím to vůbec špatně, ale věděli, že to, abych se prosadil v kajaku, tak budu muset být něčím výjimečný a budu si zatím muset jít hodně dlouho a bude to, přinese to spoustu špatných výsledků a proher a možná někdy se to zlomí. A tlačili mě na tu kánoj, kde v tu dobu, co jsem já začínal a vyrůstal, nebyla taková konkurence. Ale mě to motivovalo a ty kluci, jsem hrozně rád, že jsem s Vítkem a s Jířou mohl strávit několik let v té reprezentaci na té nejvyšší úrovni a mohl jsem se od nich toho spoustu naučit a pokoukat a právě i díky nim v těch 21, kdy jsem se poprvé dostal do seniorského týmu, jak jsem to začal brát profesionálně a viděl jsem, jak ten profesionální sport doopravdy vypadá.
1: Jakub Krejčí je hostem Radiožurnálu Sport a ještě jednou se vrátíme.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. A také poslední vlastně vyvrcholení české sezóny se v těchto dnech chystá na Lipně. My si povídáme krátce před finálem českého poháru a zároveň mistrovstvím republiky, které proběhne na Lipně. Lipno, to je něco velmi speciálního ve vašem životě. Ta voda tam teče jenom na ty závody a je to vlastně přírodní voda, asi docela těžká voda. Tak co pro tebe Lipno znamená?
2: Lipno je skoro takový můj druhý domov. Je to na jižních Čechách a hrozně rád tam jezdím. Jako malej jsme tam jezdili na dovolený a strávil jsem spoustu času a s tím, že ta voda je taková specifická, je opravdu hodně těžká a teče jenom jednou za rok pro nás, tak je to takový svátek a všichni se tam vždycky hrozně těší a jelikož tenhle rok v Lipenské přehradě není moc vody, takže pravděpodobně poteče voda k nám pod přehradou ze spoda, tak taky nás čeká, že to bude hodně smrdět.
1: Tak to známe, nicméně určitě já můžu pozvat posluchače na Lipno Sport Festival, který bude probíhat vlastně ve stejnou dobu, nebo probíhá ve stejnou dobu a zároveň lze vidět vodní slalom, takže krásná příležitost si zasportovat a vidět vás. Nicméně tím se pomalu sezóna bude chýlit ke konci, vy potom máte ještě nějaké finále světového poháru, ale když sezóna skončí, co je pro tebe dovolená?
2: Já jsem si tenhle rok zatím nic neplánoval, ale určitě je pro mě dovolená trošku odejít z té bubliny těch vodních slalomářů a trávit čas s lidmi, na který jsem neměl během toho roku čas, s rodinou, s kamarádama, taky mimo právě vodní slalom a odpočinout té hlavě, chvíli na to nemyslet, i když mi to nevydrží moc dlouho. Když jsem byl s přítelkyní loni na Bali na dovolené, tak po týdnu už jsem si pouštěl zpětně různý záznamy ze závodu a koukal jsem, co bych mohl dělat jinak a na čem bych mohl pracovat. Takže
1: sportovec od vody jede na dovolenou zase k vodě.
2: Je to tak, sportovec od vody jezdí rád surfovat třeba a trávit čas někde v přírodě. Úplně nejsem takovej ten typ člověka, co by jezdil na all inclusive zájezdy, ale potřebuji ten pohyb furt.
1: No ale přeci jenom po titulu mistra světa nějaká odměna. Čím by si se odměnil, kdyby si měl třeba i ty neomezené možnosti? Čím sám sobě děláš radost?
2: Já sám sobě dělám radost s jídlem, rád si dávám dobré jídlo a občas si kupuju nějaké věci na sebe a nebo trávím čas s různýma zážitkama, takže nejsem úplně držgrašle, že bych se nevydal, ale trávím čas rád různě. Včera, no, akorát právě po návratu jsme byli na kurzu vaření od Marka Pavely a to byl super zážitek a užil jsem si to, bylo to úplně něco jiného ve stodole na ohni. Tak něco takovýhle.
1: Zážitky jsou ale samozřejmě spojeny většinou s cestováním. Ty máš během roku cestování vcelku dost. Vadí ti to nebo cestuješ rád i třeba právě ve volném čase?
2: Po sezóně si určitě potřebuji dát pár dní pauzu. Nechci úplně navázat sezónu hned nějakou dovolenou, na kterou bych zase musel strávit několik hodin na cestě, ale nevadí mi to zatím, proto mám prostor, rád objevuju různý jiný města a jiný kontinenty, protože se pak zpátky rád vracím do té Prahy a říkám si, jak se tady máme dobře, jak se mi to tady líbí a hodně si z toho beru a myslím si, že jsou to dobře utracené peníze.
1: Kam se v tvém programu vejde studium, které ještě pořád absolvuješ?
2: Já chodím na palestru, na soukromou školu podobný jako FTVS a no, upřímně se tam moc nevejde. Doháním to všechno na poslední chvíli, když mám zrovna nějaký volnější blok tréninku nebo jsem někde na soustředění a mám tam po večerech víc času, ale studuju pomalu, ale jistě a nikam se neženu.
1: Bude po letošní sezóně, která sice ještě neskončila, ale už určitě skončí jako úspěšná, motivace a chuť po odpočinku naskočit do přípravy na další sezónu, protože ten svět sportu se nezastavuje a vy musíte začít už na podzim znovu trénovat.
2: Jo, já se hrozně těším zase na tréninky a na ten drill, na to, jak budu chodit domů unavený a na to, kde budu hledat zase nějaký skulinky, kde se můžu posouvat dál. Jak jsem zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, to je něco, v čem jsem si vybudoval hroznou vášeň a co mě baví na tom sportu. Ten trénink a to, ty možnosti toho posouvání se dál. Takže já se na to těším. Těším se v zimě do Austrálie, kde budeme zastrávit většinu naší zimní přípravy a na co nejvíc pádlování.
1: Jakube, ještě jednou gratuluju i za naše posluchače k titulu mistra světa. To byla prostě paráda. Takže moc díky za tento zážitek a moc díky, že jsi s námi byl na titulu mistra světa. To byla prostě paráda. Takže moc díky za tento zážitek a moc díky, že jsi s námi byl na Radiožurnálu Sport.
2: Moc děkuju a děkuju za pozvání. Radiožurnál.

0: 30 stupňů, jinde až 28 a na jižní Moravě i 30.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Senátoři dnes jednají o obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů znovu evidovala své tržby elektronicky. Tentokrát už bez povinnosti tisknout účtenku. Podle ministerstva financí to narovná podnikatelské prostředí a přinese nové peníze do státního rozpočtu. Místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 snahu o zvýšení příjmu rozpočtu vítá, má ale i výhrady.
2: Tohle jde tím směrem, byť samozřejmě ty vyjádřené příjmy nebo zamýšlené něco kolem 14 miliard možná trošku stojí na vodě, ale přece jenom se dá počítat s tím, že tam přijdou nějaké nové příjmy. Nicméně je tam několik menších technických problémů, které se budeme snažit opravit pozměňovacími návrhy.
0: Ve Francii začal po několikaleté debatě platit zákon o eutanázii. Podepsal ho prezident Emmanuel Macron. Asistovanou sebevraždu můžou podstoupit pacienti s nevyléčitelnou nemocí, kterým se výrazně zhoršila kvalita života.
3: Pacient, který si přeje podstoupit eutanázii, musí být dospělý, mít francouzské občanství a musí mít vážnou a nevyléčitelnou nemoc, která ohrožuje jeho život v pokročilé nebo terminální fázi. Musí kvůli tomu taky trpět fyzickými nebo psychickými obtížemi způsobenými nemocí. Pacient si může vzít smrtící látku za přítomnosti lékaře. Pouze v případě, že toho není fyzicky schopný, mu jim může podat zdravotník. Schválení zákona předcházela mnohaletá debata expertů i zákonodárců. Ústavní rada zákon schválila minulý týden. Oproti původnímu návrhu ale nemusí eutanázii poskytovat například církevní zdravotnická zařízení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: 40% starostů nebo zastupitelů v Česku cítí psychickou nepohodu kvůli výkonu své funkce. 75% má ze stejného důvodu dokonce zdravotní problémy. Vyplývá to z dotazníkového šetření Svazu měst a obcí. Může za to i tlak, kterému musí starostové a zastupitelé čelit třeba na sociálních sítích.
4: Máme třeba, řeknu, období sucha, kdy v suchu je v celé Evropě, ale v podstatě nejenom u nás, ale v každé vesnici slyším, jak vlastně za to sucho, že nemají vodu, může většinou starosta nebo zastupitelstvo.
5: Popisuje klasickou situaci bezpartijní starosta Rynárce na Pelhřimovsku Jan Pikl. Zastupitelé i starostové často na sociálních sítích čelí velkému tlaku. Vyplývá to i z dotazníkového šetření Svazu měst a obcí České republiky, říká jeho ředitelka Radka Vladyková.
6: Se setkávají s velice si vulgárními výrazy vůči svým osobnostem. Ženy pak mnohdy jsou napadány za to, jestli mají šaty menší nebo větší.
5: Do dotazníkového šetření se zapojilo 769 starostek a starostů. Milan Soldán, Radiožurnál.
0: Dnes je Světový den fotografie. Letos si navíc připomínáme i 200 let od vůbec první pořízené fotografie. Tehdejší fotoaparáty byly rozměrné a vynálezce, Francouz Niepce, čekal na svůj první dochovaný snímek celé hodiny. Na prvním dochovaném snímku je pohled oknem na dvůr, kde vynálezce bydlel.
7: Sport. České hokejistky nastoupí do prvního soutěžního zápasu po olympijských hrách. Národní tým rozehraje Eurohockey Tour ve švýcarském Klotenu a premiérově se tak představí pod novým hlavním trenérem, Američanem Brianem Idalským.
8: Idalský v létě nahradil Kanaďanku Karlu McLeodovou, která dovedla český tým ke dvěma historickým bronzům z mistrovství světa. Nový kouč nominoval 23 hráček, včetně 5 reprezentačních debutantek. V týmu jsou i opory v čele s kapitánkou Anetou Tejralovou, brankářkou Klárou Peslárovou nebo Natálií Mlínkovou. 15:30 nastoupí Češky proti Finsku. Turnaj v Klotenu pokračuje až do soboty. Český tým se ještě utká se Švédskem a domácím Švýcarskem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
7: Úvodní zápasy čtvrtého předkola fotbalové ligy mistrů končili remízami. Lyon i bez zraněného reprezentanta Pavla Šulce si odvezl ze hřiště Fenerbahče Istanbul výsledek 1-1. Dynamo Záhřeb hrál s Vikingem Stavanger 2-2 a Levski Sofia remizoval s AEK Athén 0-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Situace na D1 u Brna, zdržení na D8 za Klíčany, pak i mezi Roudnicí a Lovosicemi. D1 v okolí Brna, silnější provoz z obou stran. Od Prahy zpomalují kamiony za Popůvkami okolo stého 88. kilometru. Osobní auta až o kousek dál. Před sjezdem na Mikulov na kilometru 193. Kousek za exitem 194 pojedete okolo nehody. V odstavném pruhu kamion s osobním autem provozu ale nebrání. Na D1 od Vyškova naberete jen velmi krátké zdržení v okolí Holubic, kilometr 210. Před omezením se na chvíli zpomaluje v obou pruzích, následně i těsně před Brnem kratší fronta od Tuřanské OMV k omezení u D2. D2 z Bratislavy do Brna a silný provoz hlavně kamionů v pravém pruhu.

0: Z 6. kilometru D8 z Prahy do Ústí a první zdržení od Klíčan ze 3. kilometru. 10 minut ztratíte v koloně k omezení u Odoleny vody na 7. kilometru v levém pruhu silničáři. A na D8 se v obou směrech popojíždí i před omezením v dlouhém úseku mezi Roudnicí a Lovosicemi. A na Frýdecko-Místecku stále uzavřená silnice 68 za Třincem směr Jablunkov. Na úrovni Bystřice nehoda, tvoří se dlouhá kolona, náhradní trasa na souběžné silnici 470. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy se přidává slabý déšť nebo jen přehánky, k večeru budou na severu četnější a výjimečně se objeví i bouřka. Naopak v jižní polovině Česka začne odpoledne a večer od jihozápadu ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes hodně různé, na severu kolem 22 stupňů, jinde i 28 a na jižní Moravě čekejte i 30. Tolik zprávy.
3: Hodně různé dnes budou také zprávy ze sportu. Příjemné dopoledne s radiožurnálem Sport. Marie Bousková postupuje dál na turnaji v Cincinnati, porazila Američanku Jovičovou ve dvou setech, i když to byla obrovská bitva, bylo to dvakrát ve zkrácené hře 7-6 a 7-6. No, Bousková si zahraje osmifinále stejného turnaje už dnes večer, a to proti Cory Gauffové. Američanka čeká také další českou hráčku, Lindu Noskovou, bude to Ani Simovová, zhruba ve 20 hodin a 30 minut je teď naplánovaný start tohoto duelu. Vy o tom uslyšíte na dálku na radiožurnálu Sport, ale musíme upozornit, že ten čas se ještě může změnit. Jakub Penčík, ten se dnes postaví proti Argentinci Tirantovi. No a kdo si delší dobu nejspíš nezahraje, to je bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios. Ten má totiž zastavenou činnost kvůli dopingu. V červnu měl totiž australský tenista pozitivní test na metabolit kokainu.
1: Radiožurnál Sport
4: a Vojtěch Šafář.

0: Je 11.11, krásný čas, přejeme příjemné dopoledne s radiožurnálem Sport. Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné sportovce z nedávných mistrovství a u slavnostního okamžiku byl také reportér František Typovský. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak koho prezident Petr Pavel pozval na Pražský hrad?
1: Mistry světa v šermu Alexandra Šupeniče a taky další světové šampiony, hlavně ve vodním slalomu, nebo tedy jen ve vodním slalomu, Jakuba Krejčího, Terezu Kneblovou a Víta Přindiše. Takže to je ten jmenný soupis. Jak to vypadalo na Pražském hradě? Prezident Petr Pavel vlastně pogratuloval českým sportovcům, poděkoval jim za vzornou reprezentaci země, za to, že vlastně svým způsobem a svým chováním i na mezinárodní konkurenci reprezentovali právě Česko a že mohli jít nebo že jdou za vzor i ostatním obyvatelům, ostatním řekněme občanům, amatérským sportovcům a že ty jejich úspěchy zkrátka způsobují občanům radost.
0: My si povídáme tedy o Šupeničovi, Krejčím a Kneblové, oni jdou určitě příkladem. Můžeš ještě jednou připomenout jejich úspěchy?
1: Určitě. Alexandr Šupenič, to je mistr světa v šermu fleretem a další tituly právě získali Jakub Krejčí, Tereza Kneblová a Vít Přinděž na mistrovství světa ve vodním slalomu v americké Oklahomě. Krejčí, to je kajakář, Kneblová kanoistka a Vít Přinděž, ten reprezentuje v kajak krosu. Jinak samozřejmě ta akce byla svým způsobem reciproční, to znamená, že sportovci se dočkali nějakého přivítání od prezidenta, asi i rautu, nějakého povídání právě s hlavou státu. No a Petr Pavel zase dostal, jak už to tak bývá, obratem nějaké ty dary od Alexandra Šupeniče, dostal fleret i s názornou ukázkou, jak ho používat. Sám Šupenič říkal, že by se tato zbraň mohla hodit třeba i v nějakých debatách, kdy právě hlava státu bude mít třeba nutkání někoho, jak, abych ocitoval právě Alexandra Šupeniče, švihnout po hlavě a od potom vlastně, abych se do toho nezamotal, od vodních slalomářů dostal pádlo jakožto účastník krumlovského maratonu vodáckého, tak to by se v říjnu taky hlavě státu mohlo hodit prý, aby byl rychlejší.
0: Prezident se setkal ale ještě s dalšími sportovci, nejenom s mistry světa, tak kdo ještě na hrad dorazil dnes?
1: Byli to ostatní členové reprezentace ve vodním slalomu, respektive ostatní medailisté z mistrovství světa, to znamená Kateřina Beková, Lukáš Kratochvíl, Adriana Morenová a Martina Sadková a samozřejmě i členové realizačních týmů, právě jak tedy šermíře Alexandra Šupeniče, tak i třeba trenéři právě české reprezentace ve vodním slalomu.
0: Díky, to byl František Typovský.
1: Naslyšenou.

0: Ještě jednou vám přejeme příjemné dopoledne, možná, že si počkáte třeba až na čaj o páté, ale pokud máte taky jako já rádi třeba kapučíno v 11.20, anebo třeba jako mistryně Evropy, plavkyně Barbora Semanová, tak vám přejeme dobrou chuť. Barbora Semanová hned po příletu ze šampionátu navštívila studio radiožurnálu Sport a tady je krátká ukázka.
1: Já musím říct divákům tady tu vstupku. Děkuju moc krát. Posluchačům, pardon, ježišmarja. Já jsem poprosila kapučíno, ale ne na začátku vysílání, ale v průběhu. A řekla jsem, že by bylo super, aby přišlo 11.25. A mám tady na stole kapučíno, takže moc děkuji. Je o mě krásně postaráno. A abych se vrátila teda zpátky k tématu, tak... jsem se ztratila.
2: Byli jsme, že jste mohla vlastně naplno od února se připravovat.
1: Ano, a vlastně jsem jela na mezinárodní závody v dubnu a první můj závod dopadl fakt jako špatně.
0: I o sportovních věcech byl včerejší hodinový rozhovor na radiožurnálu Sport. A pokud vám utekl, tak si ho můžete poslechnout na sociálních sítích radiožurnálu Sport, nebo třeba v podcastových aplikacích.

0: Ofenzivní fotbalista Baníku Ostrava Michal Kohut v minulé sezóně svému klubu scházel hodně, možná i kvůli jeho absenci a problémům s tříselnou kýlou se tým celou sezonu trápil. Teď se ale odchovanec Slovácka vrací postupně do sestavy Baníku zpět.
1: No tak minulé kolo jsem vydržel 45 minut, dneska jsem vydržel 60 minut, je to jenom o té kondici, ale to úplně nenatrénujete v tréninku, ale musím si tím projít v těch zápasech, takže minulé jsem vydržel 45, dneska 60 a doufám, že se to bude pořád takhle posouvat.
2: Říkal Michal Kohut po nedělním ligovém utkání s Artisem Brno, které Baník vyhrál 1-0 a ve kterém Kohut střídal v 61. minutě. Baník se k vítězství protrápil, stále ještě po nepovedené minulé sezóně hledá herní tvář.
1: Nevím, já si to nějak nechci připouštět, je to po té minulé sezóně, možná to máme v hlavě, že musíme doma vyhrávat a jsme do toho šli, že prostě chceme vyhrát za každou cenu. Kdyby to bylo hezkým fotbalem 3-0, tak jsme šťastní, ale bylo to 1-0, ne moc pěkným fotbalem, máme 3 body a za týden si nikdo nepamatuje, jakým způsobem jsme vyhráli.
2: Nový trenér Roman Skuhravý, který se snaží týmu vštěpit kombinační fotbal, mluvil o tom, že hráčům stále chybí sebevědomí.
1: Nevím, jestli nám chybí sebevědomí, měli jsme ze 3 zápasů 3 body jenom, takže je to možné, že ten tlak na ten výsledek to nějak podpořil to, že jsme neměli to sebevědomí, ale myslím si, že jsme do toho zápasu šli nastavení správně, ale právě jsme se nedokázali dostat do toho tempa, pořád přerušované, pořád někdo ošetřovaný a nemohli jsme se do toho dostat, jak jsem říkal, do nějaké té souvislejší kombinace, do nějakého většího tlaku, ale nedokázali jsme se do toho dostat. Já myslím si, že bychom neměli sebevědomí úplně nějak.
2: Právě Michal Kohut nemá s odvahou, sebevědomím a fotbalovostí problémy, ale tak musí působit celý Baník.
1: Je to zápas od zápasu lepší, trénink od tréninku lepší a je jenom otázkou času, kdy to možná pochopíme úplně všichni a přeneseme to i z toho tréninku do toho zápasu.
2: Věří Kohut a ještě jednou se vrací k sebevědomí.
1: My jsme Baník Ostrava, my chceme vyhrávat doma každý zápas, takže jestli někdo neumí pracovat s takovým tlakem, tak potom nemůže hrát podle mě fotbal.
2: Doplňuje Michal Kohut. Nejbližší nedělní ligový zápas v Jablonci byl odložen kvůli účasti soupeře v evropských pohárech na 9. září. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Anna Horáčková.
1: Senátoři se blíží k hlasování o obnovení elektronické evidence tržeb v Česku. Záměr vlády právě teď obhajuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Od EET si slibuje narovnání podnikatelského prostředí a taky přínosy pro státní rozpočet. Z části výnosů chce vláda platit nové daňové slevy a výjimky, třeba znovu zavedení školkovného nebo osvobození spropitného od daně. Opoziční strany zpochybňují, že EET přinese tolik miliard navíc. Senát zřejmě podle doporučení výborů navrhne vládní zákon a už za chvíli se na Radiožurnálu spojíme s naším reportérem v Senátu. Radiožurnál je opět nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. V první polovině roku si ho denně naladilo 754 tisíc lidí. Vyplývá to z nejnovějších výsledků radioprojektu. Oproti v pořadí druhé nejposlouchanější Evropě 2 má denně náskok skoro 100 tisíc posluchačů. Od ledna posílila poslechovost i dalších stanic Českého rozhlasu. Dařilo se Plusu, který měl svou zatím historicky nejvyšší denní poslechovost, skoro 170 tisíc lidí. To stejné platí i pro Radiožurnál Sport, který si každý den pustil rekordních 86 tisíc posluchačů. Ruská protivzdušná obrana v noci zničila 453 ukrajinských dronů nad dvěma desítkami regionů, mimo jiné nad anektovaným poloostrovem Krym nebo nad Černým mořem. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Kyjev zautočil například na průmyslovou zónu v Ufě, hlavním městě autonomní Ruské republiky Baškortostánu. Její vůdce Radij Chabirov uvedl, že jeden z dronů zasáhl bytový dům i několik aut. Jeden člověk se zranil. A pražská zoologická zahrada dnes poprvé ukázala návštěvníkům malého samečka lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulani a narodil se 5. června samičce Daisy. Je zároveň pravnukem slavného lachtana Gastona, který zahynul při pražských povodních v roce 2002. Pražská zoo chová lachtany s malými přestávkami už od roku 1934. První lachtany tehdy daroval zoo herec Vlasta Burian. Sport. Hokejisté Sparty se hrají další přípravný zápas před novou extraligovou sezónou. V 17 hodin a 30 minut je čekají Vítkovice. Už o půl hodiny dřív vyzve Hradec Králové Liberec.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: D1 a kamiony v okolí Brna, neprůjezdná 43 za Svitávkou. Dálnice D1 před Brnem a silnější provoz v obou směrech. Od Vyškova krátké zdržení jen z úrovně Tuřan z kilometru 198. Od Prahy brzdí kamiony před výstavištěm na Stém 90. Osobní auta až u exitu 194 Mikulov. D2 z Bratislavy do Brna se zaplnila už kousek za Židlochovicemi. Nákladní soupravy zastavují zhruba na 9. kilometru a sunou se až ke sjezdu na D1. Na D8 z Ústí do Prahy kvůli omezení mezi Lovosicemi a Roudnicí kolona kamionů od Bílinky z 52. kilometru. Silnice 49 z Vizovic do Otrokovic, hlavní průtah s Línem, část Prštné a potíže v blízkosti Albertu. Několik vozidel záchranářů tam zasahuje u srážky vlaku s chodcem. Projíždějte tam velmi opatrně. Silnice 43 na trase ze Svitav do Brna za odbočkou na Boskovice zůstává kvůli nehodě neprůjezdná. Uzavřený úsek se objíždí v celku plynule přes Mladkov a Skalici nad Svitavou. A na Frýdicko-Místecku na silnici 68 za Třincem oproti tomu už příznivější situace. Následky nehody u Bystřice odklidily, provoz je obnovený a dlouhá kolona už se celá rozjela. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, místy se přidává slabý déšť nebo jen přehánky, k večeru budou na severu četnější a výjimečně se objeví i bouřka. Naopak v jižní polovině Česka začne odpoledne a večer od jihozápadu ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes hodně různé, na severu kolem 22 stupňů, jinde i 28 a na jižní Moravě tam čekejte i tropickou třicítku. Tolik zprávy.
4: Do startu hokejové extraligy i severoamerické NHL ještě zbývá hodně času, to neznamená, že se ale nepřipravují extraligové i americké kluby, no a připravují se také reprezentanti. Česká reprezentace, alespoň její širší kádr, má už první přípravu na ledě, je to v Česku, v Říčanech, je tam i nové trenérské obsazení, no a na místě je Petr Kadeřábek. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Byli jsme zvědaví na to, kolik borců se třeba ukáže na tomhle reprezentačním srazu z hokejové NHL. Tak jak je na tom ten kádr?
5: No dnes tedy, kdy se vlastně bude probírat i takový společný oběd a budou hráči, kteří jsou připraveni nebo budou v tom hledáčku reprezentačních trenérů, tak se sejdou právě s reprezentačními trenéry. Jedná se spíše o hráče mladší, to znamená ti, kteří akorát vyšli z dvacítky, anebo v ní stále ještě jsou. Z těch hvězd NHL tady klasicky chodili v srpnu třeba Martin Nečas, Tomáš Hertl, Jiří Kulich a tak dále. Dnes je tady vlastně pouze Lukáš Dostál, tedy brankář mistrů světa z roku 2024. Možná si teď posluchači říkají, proč je pode mnou ticho, nebo takové to dětské hlaholení, tak protože jsem musel vylézt ven před halu, nejen proto, že je tam opravdu velká zima, ale také hlavně proto, že tam není signál. I proto pode mnou slyšíte bouchání mantinelu a i huronský křik třeba Zdeňka Motáka, ale to uslyšíte vlastně v odpoledním vysílání, až dodám také reportáž právě z tohoto tréninku.
4: Už jsme zmínili, že tedy nejenom trenér Moták, ale celý nový realizační tým bude mít možnost si popovídat více s hráči, a to i mimo led, tak nastíním ještě, jaký bude program toho srazu.
5: No teď je na ledě právě 10 hráčů, 3 golmani a 7 hráčů do pole. To jsou 3 obránci a 4 útočníci a pak se připojí další. Mělo by se sem do Říčan nakonec do restaurace na oběd a následné pohovory dostavit něco kolem 23 hráčů. V to nepočítám samozřejmě Lukáše Dostála, ale právě ti mladí hráči, jako je Jaroslav Chmelář, jako je Marek Alšer, jako je Matyáš Šapovaliv, Adam Jiříček a tak dále. Takže budou mít právě ten společný oběd a také dojde k pohovorům o tom, jaké plány s nimi trenéři mají, kdy je budou oslovovat, na které turnaje by je sebou vzali. Určitě nevemou na ten nejbližší, ten se bude hrát mezi 5. a 8. listopadem, to budou finské hry a tam se bude počítat samozřejmě s hráči působícími v Evropě, kteří tady logicky nejsou, protože se připravují se svými týmy na start extraligy nebo potažmo těch evropských soutěží.
4: Budeme se těšit na další a bližší informace, zejména natočený příspěvek od Petra Kadeřábka. Díky moc, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Fotbalová šance liga představuje další novinku. Ta se vás dotkne, pokud budete navštěvovat přímo fotbalové stadiony, ale teoreticky při poslechu přímého přenosu na Radiožurnálu Sport v závěrečných minutách možná budete mít i díky tomu větší přehled. Od dalšího kola totiž kluby můžou na časomírách ukazovat přesný herní čas i během nastavení obou poločasů. Mělo by to přinést větší přehled zejména fanouškům, kteří jsou právě na stadionu, ale pozor, ze strany LFA, která řídí profesionální soutěže, je to pouze doporučení a tak každý klub se teprve rozhodne, jestli ty nastavované minuty a sekundy ukáže, anebo ne.

0: Ve 11:45 zdravíme také sportovní fanoušky na Plzeňsku, kteří zítra mohou a také my jsme si docela jistí, budou žít úvodním zápasem kvalifikace o postup do Evropské ligy. Připomínáme, že Viktoria Plzeň nastoupí večer zítra k utkání na stadionu Cvrné zvězdy Bělehrad. O konferenční ligu budou zase bojovat Hradec Králové a Jablonec. Hradec čeká první duel na hřišti Panathinaikosu Athény. Jablonec se představí v Glasgow proti Rangers. Všechny zápasy uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport, ale my se teď vracíme zpátky na západ Čech. Zítřejším prologem ze starého Plzence na zříceninu hradu Radyně čeká třetí ročník West Bohemia Tour. Jedná se o mezinárodní etapový závod pro cyklisty do 23 let. Podrobnosti zjišťoval u ředitele podniku Petra Kubiase reporter Vladislav Janouškovec.
1: Petře, může už třeba ten úvodní prolog naznačit, kdo bude patřit k favoritům celé tour?
2: Tak já si myslím, že každý rok ukázal prolog už někde mezi těma prvníma 10 závodníky, že to jsou ty, kteří mají možnost uspět v tom celkovém pořadí. Je to pro letošní rok úplně stejné, takže já předpokládám, že i přesto, že letos nemáme tak silnou konkurenci, tak si myslím, že to bude dost podobné jako v těch předchozích letech.
1: Když mluvíte o konkurenci, o závodnících, tak kolik týmů a kolik cyklistů bude na startu West Bohemia Tour?
2: Tak pro letošní rok máme 22 týmů po 6 závodnících, ale jak už jsem naznačil, letošní rok nebude tak silný, co se týče těch názvů týmů, které známe z té slavné Tour de France, protože se bohužel dostáváme do kolize se závodem s Lavenírem, což má samozřejmě dlouhodobější nějakou tradici a je to taková malá Tour de France, takže to je i pochopitelný. Nicméně i tak na startu vidíme například Alpecin nebo Jayco, australský tým a mnoho jako dalších. Zase na druhou stranu to může být i z pohledu závodnického mnohem možná zajímavější, protože se bude víc závodit. Ten předchozí rok byl takový hodně čitelný už dopředu, kde přijeli sem velký týmy, hodně to hlídali, takže možná to bude o něco lepší než minulý rok, co se týče toho závodnického pojetí.
1: A co se týká českých závodníků, koho uvidíme na startu v Plzni, Rokycanech, Klatovech a starém Plzenci samozřejmě, co se týká prologu.
2: Tak co se týče českých závodníků, tak na startu budou pouze dva týmy, a to Elkov, nebo hradecký tým a favorit Brno. A určitě si myslím, že i tyhle ty dva týmy můžou promluvit do nějakého celkového pořadí.
1: No a která etapa bude ta stěžejní, ta rozhodující pro celkové výsledky?
2: Stále asi platí, že Rokycanská etapa je jedna z těch nejtěžších, protože není tam ani téměř kus roviny, je to pořád nahoru dolů. Kolem Berounky opravdu náročný terén, 150 km. Co se týče té královské etapy, druhý den v sobotu Klatovská, ta se téměř polovina změnila, ale zase nabízí nové trasy směrem kolem Železné Rudy, Hojsova Stará, Železná Ruda, vlastně Gerlovka, Hartmanice, tam jsme doposud nejeli, museli jsme vynechat ten epický kopec Svojše, bohužel z důvodu nějakých objízdných tras, ale myslím si, že i tenhle ten okruh ukáže, kdo na to má samozřejmě v kopcích.
1: Z hlediska vás organizátorů, co je nejnáročnější vlastně při přípravě etapového závodu West Bohemia Tour?
2: Tak díky už naší zkušenosti od roku 2018, tak si myslím, že co se týče zajištění trati, není to tak náročný, z čeho mám samozřejmě pupínky až do konce závodu, tak je ta bezpečnost, aby jsme zajistili opravdu perfektní bezpečnost závodníků, ať už je to v té první skupině, tak hlavně i těch odpadlíků, to je si myslím černá můra každého pořadatele, protože nemůžeme hermeticky uzavřít těch 150 km, to není možný, jedeme právě za pomoci policie, našich maršálů, našich pořadatelů a vlastně 150 km je za takzvané plovoucí uzávěry, je to velice náročný, mnohdy hodně nebezpečný, ale proto možná bych apeloval i na řidiče, ať chvilku vydržej, trošičku strpení, protože opravdu jde o život.
1: Na třetí ročník West Bohemia Tour zve ředitel závodu Petr Kubias z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Před chvílí jsme na Radiožurnálu Sport připomínali nejbližší program fotbalistů Plzně, Hradce Králové i Jablonce. Ti už se připravují na pohárové zápasy. Ve výpravách jsou i někteří partneři klubu a hosté. Třeba fotbalisté Hradce Králové odlétají k prvnímu utkání play-off o postup do hlavní čáze konferenční ligy do řeckých Aten a tam je zítra čeká souboj s domácím Panathinaikosem. No a přímo na místě bude duel sledovat také královéhradecký odchovanec a hokejový obránce týmu NHL Vancouver Canucks Filip Hronek.
1: Jako malý jsem hrával a teď už na to není moc čas, takže spíš koukat a fandit. Letíme se s taťkou podívat, zatím kluci hrajou dobře, takže se těšíme a doufám, že to tam klapne. Je to příjemné, aspoň nějaké rozptýlení a ten jsou hezký, takže bude zábava.
0: My ještě musíme připomenout, že Jablonec ten zase bude usilovat o konferenční ligu. V úvodním duelu posledního předkola ho čeká utkání v Glasgow proti tamním Rangers. Všechna tři utkání zítřejších předkol uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. No a máme pro vás i jednu novinku. Možná, že hráči Viktorie Plzeň to budou mít trochu složitější, protože podle předpokladů už měli být ve vzduchu po cestě na hřiště Červené zvězdy Bělehrad, ale kvůli technickým potížím jejich letadlo neodletělo, zatím je to odloženo na neurčito. Více informací vám přineseme už za chvíli.

0: Zítra ve 20 hodin přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Zápas Červená zvězda Bělehrad Viktoria Plzeň a půjde o postup do ligové fáze Evropské ligy. No alespoň doufejme, že to bude platit. Fotbalisté Viktorie Plzeň totiž měli odletět do Srbska a zatím se jim to nepodařilo přímo na letišti. Situaci monitoruje Vladislav Janouškovec.
1: Ano, tady na letišti Václava Havla se občas nějaký ten odlet opozdí, no a teď to bohužel potkalo fotbalový tým Viktorie Plzeň a další lidi, kteří cestují do Bělehradu nebo mají tam namířeno. Uvidíme, kdy se povede letadlu odletět. Fotbalisté sem dorazili někdy před 9:30 z Plzně, poměrně v dobré náladě. Mezi nás novináře zavítal hlavní trenér Martin Hyský, který mluvil třeba o tom prostředí, které čeká jeho svěřence. On věří, že se nezaleknou těch divokých fanoušků Červené zvězdy Bělehrad a že se nesesypou v tomhle zápase. Uhrajou dobrý výsledek do odvety, která bude za týden ve čtvrtek v Plzni. Přišel také Amar Memić, který má velké zkušenosti s balkánským fotbalem, sám tedy pochází z Bosny a Hercegoviny. No a pak tady se hráči i trenéři přesunuli v podstatě už do toho prostoru k vyhrazenému gateu tady v té části B na letišti na terminálu 1 Václava Havla. Viděli jsme letadlo, ale zatím nepřišel pokyn se do letadla přemístit. Nejprve přišla informace o tom, že ten odlet bude o 20 minut opožděn. Teď dokonce před pár minutami jsme zaslechli hlášení, že odlet do Bělehradu se odkládá na neurčito a že cestující mají vlastně ten prostor toho gateu vyklidit. Takže se tady fotbalisté z té Plzně tak různě pohybují, posedávají, někteří hráli karty, viděl jsem, že třeba čtveřice, dosky, Memić, Vígele, ještě tam byl s nimi, myslím, Čejk Suare, tak hráli hru Uno. Denis Višinský prohlásil s úsměvem, že by ho velmi mrzelo, kdyby tedy nehrál se ten zápas zítra. No tak věřme, že bude připraveno nějaké letadlo pro fotbalisty plzeňské Viktorie a ti budou moci odletět i s přítomnými novináři a další výletníky do hlavního města Srbska. Duel Crvena zvezda Bělehrad Viktoria Plzeň by se tedy měl hrát. Doufujeme, že se bude hrát zítra ve čtvrtek ve 20 hodin a vy o tom uslyšíte v vysílání Radiožurnálu Sport z letiště Václav Havla, Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Moc krát děkujeme, no a také musím připomenout, že pokud se doufejme podaří odletět Viktorii Plzeň do Srbska, tak bychom Vladislava Janouškovce měli slyšet ještě dnes z předzápasové tiskové konference, případně z tréninku, ale to samé platí také o Hradci Králové a Jablonci. Všechny tři české týmy se vydali ke svým prvním zápasům evropských předkol na venkovní hřiště. Ještě jednou připomenu, že Hradec Králové bude hrát proti Panathinaikosu a Jablonec proti skotským Rangers, ale o žádný z těch zápasů nepřijdete.
2: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
3: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
2: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
4: Fotbalisty Jablonce dělí poslední předkolo od účasti v hlavní fázi konferenční ligy. O evropské poháry si Severočeši zahrají se skotskými Rangers.
5: Já myslím, že jsme nadšený, sice jasný, že nás čeká ohromně těžký soupeř, ale těšíme se na tu atmosféru. Je to tým, který má zkušenosti. Myslím si, že tu poháru pohrajou každý rok. Jsou na vrcholu té skotské ligy. Takovéhle zápasy za odměnu. Prošli jsme přes dvě předkola a teď máme v cestě poslední soupeře, přes kterého se budeme snažit projít do té základní skupiny.
4: Jaká bude atmosféra na 50-tisícovém Ibrox Stadium a jak si povedou svěřenci Luboše Kozla? Poslouchejte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Úvodní duel dvojzápasu Rangers Jablonec začne v Glasgow ve čtvrtek ve 20 hodin a 45 minut našeho času.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 12 hodin. Nabízíme hlavní zprávy.
7: Senátoři stále jednají o znovu zavedení elektronické evidence tržeb.
8: Nezavádíme povinnost tisknout účtenky. Podnikatelé nebudou muset pořizovat drahé technologie a výrazně snižujeme rozsah údajů, které budou státu předávat.
7: Odvolaný ukrajinský ministr obrany Fedorov vyzval k uspořádání voleb i během války proti Rusku.
9: Demokratie. Ukrajinská demokracie se nesmí stát rukojmím Ruska.
10: Rusí.
7: Prezident Petr Pavel ocenil náhradě medailisty z nedávných světových šampionátů
9: stát rukojmím Ruska.
10: Rusí.
7: Prezident Petr Pavel ocenil na Hradě medailisty z nedávných světových šampionátů. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy

0: počtům kolem 14 miliard korun. A v Senátu je reportér Jakub Vik.
1: Hájit postoj přišla sem do Senátu i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
2: Vzali jsme si to nejlepší z původního systému, odstranili slabiny a připravili řešení, které odpovídá dnešní realitě.
1: Některé kluby by ale chtěly úpravy, například u bezhotovostních plateb. Těmi se už v minulosti u minulého EET zabýval ústavní soud, jak poznamenal senátor Josef Klement z klubu KDU-ČSL.
3: Který se odvolával na to, že finanční stopa bezhotovostním převodem je zajištěna a že není nutné dále zahrnovat bezhotovostní převody mezi evidenci tržeb.
1: Naopak senátorský klub ODS a TOP 09 předem avizoval, že bude usilovat o celkové zamítnutí předlohy. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Na ministerstvu financí už za půl hodiny začne druhý den vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z ANO si postupně zve ostatní členy kabinetu. Dnes zakončí úvodní kolo se zbývajícími 7 ministry.
4: Na dnešním programu je rozpočet třeba pro zdravotnictví, obranu, místní rozvoj nebo životní prostředí. Kromě požadavků rezortů jsou tématem ale i úspory, popisuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
5: Je nadále pokračuje ve slučování agend, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady.
4: Po dnešku pak Alena Schillerová začne druhé kolo vyjednávání. Znovu za ní zítra dorazí třeba ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
6: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz směrem dětí a mládeži.
4: Návrh rozpočtu musí ministerstvo financí předložit vládě do konce srpna. Jak vysoký bude schodek v příštím roce, zatím není jasné. Anna Millerová, Radiožurnál.
0: Bývalý ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov vyzval k uspořádání voleb ještě v průběhu války s Ruskem. Je podle něj potřeba reformovat politický systém, který se bojí změny a chrání sám sebe. Fedorov zůstává populární u ukrajinské společnosti a proti jeho odvolání z křesla ministra od července pravidelně protestují tisíce lidí.
7: Pořádání voleb během válečného stavu nedovoluje ukrajinská ústava. Volodymyr Zelenský tak zůstává prezidentem už 7 let. Kvůli tomu jeho legitimitu opakovaně zpochybňuje Kreml a odkládání voleb kritizoval i americký prezident Donald Trump.
8: Demokratie nemůže být.
7: Michailo Fedorov v poselství zveřejněném na sociálních sítích vyzval k nalezení cesty, jak volby bezpečně uspořádat i během války. Podle něj se ukrajinská demokracie nesmí stát rukojmím Ruska. Prezident Volodymyr Zelenský v červenci Fedorova odvolal oficiálně kvůli neshodám s vedením armády. Žádnou nabídku na jiné křeslo ve vládě Fedorov nepřijal. Ondřej Himer, Radiožurnál.
0: Maďarsko má ode dneška nového prezidenta. Funkce se ujímá bývalý předseda nejvyššího soudu Andráš Baka. Během své kariéry taky 17 let působil na Evropském soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Poslanci strany TISA, premiéra Petra Maďara, zvolili Baku do čela země minulý týden.
9: Nový prezident už předem vzkázal, že ani dvoutřetinová většina v parlamentu neznamená, že si vláda může dělat, co chce. Baka ve funkci střídá Tamáše Šujoka, jehož mandát ukončil Maďarův kabinet předčasně změnou ústavy. Podle premiéra byl bývalý prezident loutkou režimu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Ta Šujokovo odvolání označuje za nelegitimní. Baka zdůrazňuje, že chce být nadstranickým prezidentem a v případě potřeby se postavit i proti Maďarově vládě, která ho do funkce prosadila. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Maďarské opoziční strany Fidesz a KDNP se kvůli způsobu odvolání původního prezidenta Šujoka obrátili na ústavní soud. Ten už včera jejich stížnost zamítl.
10: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
0: Lidé se dnes loučí se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. U kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních je reportér Václav Malý.
12: Smuteční obřad skončil asi před 15:15. Tady před kostelem se teď rozcházejí hosté. Dopoledne byl v kostele soukromý obřad pouze pro rodinu a nejbližší přátele. Veřejné části pohřbu se zúčastnilo asi 80 lidí. Vladimír Páral vydal 21 knih, mimo jiné romány Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice a Milenci a vrazy. Poslední léta jeho života žil střídavě v Praze a právě tady v Mariánských Lázních. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Radiožurnál.
0: Radiožurnál byl v první polovině letošního roku nejposlouchanější českou rozhlasovou stanicí. Průměrně z jeho denně naladilo 754 tisíc lidí. Informoval o tom radioprojekt, který poslechovost

0: Českých rádií monitoruje. Od ledna se zvedl počet posluchačů i dalším stanicím Českého rozhlasu. Radiožurnál Sport si každý den pustilo rekordních 86 tisíc lidí a stanice Plus zaznamenala historicky nejvyšší denní poslechovost. Naladilo si ji skoro 170 tisíc lidí. Pokračuje vedoucí programu Plusu Václav Štefan.
1: Rekordní čísla stanice Plus potvrzují to, že v dnešní na události turbulentní době lidé mají zájem o ověřené informace, ale taky o souvislosti, analýzy i další obsah.
0: A celkově měl Český rozhlas v prvním pololetí na trhu víc než čtvrtinový podíl. Českým kandidátem na Oscara je dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky natáčela několik let na mobil svého bratra a bratrance, kteří propadli závislostem.
2: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím fastem.
3: S mobilním telefonem v ruce sledovala dokumentaristka Pepa Lubojacky své blízké, kteří přišli kvůli závislosti o střechu nad hlavou. Filmařka se o české nominaci na Oscara dozvěděla hned ráno.
4: Že mě vzbudili telefonátem s tou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že Ježíš Maria, to bude práce, ale začíná docházet, je tam samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru.
5: Já jsem koště.
6: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracený.
3: Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do užšího výběru mezinárodních filmů na takzvaný Oscarový shortlist, budeme vědět v polovině prosince. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Sport. Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné reprezentanty z nedávných světových šampionátů, šermíře Alexandra Šupeniče a medailisty z mistrovství světa ve vodním slalomu v čele se zlatými Terezou Knéblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem. Světový šampion v šermu floretem Šupenič byl na hradě znovu po 5 letech od zisku olympijského bronzu na hrách v Tokiu.
8: Určitě jste neokoukali, je mi velkou ctí, že tady můžu být, nejenom já, ale celý můj tým. Ne každý bude mistr světa z dětí, kdo přijde do sportu, ale myslím, že sport má určitě takový přesah, naučí správný kvality toho člověka do života. Vlastně i ten pohyb je super a myslím si, že je to určitě důležitý děcka víc ke sportu, motivovat je a já věřím, že i my, stejně jako pan prezident, i děcka a celkově veřejnost motivuje k tomu, aby sportovali.
7: Cyklista Jan Hirt nechybí v nominaci týmu NSN na španělskou Vueltu. Poslední Grand Tour sezony začne v sobotu a Hirt pojede po 8. v kariéře.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečná překážka na D1 u Lipníku. D1 z Ostravy do Brna. Zpozorněte těsně před sjezdem na Lipník na kilometru 298. Uprostřed vozovky mezi pravým a odbočovacím pruhem leží roztržená pneumatika. Na D8 z Ústí do Prahy zastavují kamiony za Bílinkou na 50. kilometru. Osobní auta až o kousek dál u Lovosic okolo 48. Vše pak jede hodně pomalu přes omezení až za sjezd na Doksany na 34. kilometr. Zdržení pro osobní dopravu přibližně 20 minut, pro kamiony o mnoho delší. D8 z druhé strany z Prahy do Ústí na úrovni Odoleny vody na 7. kilometru v pravém pruhu silničáři. Brzdí se za Klíčanskou odpočívkou na 3,5. kilometru. Tam ztratíte přibližně 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno až zataženo, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami, k večeru budou na severu četnější a výjimečně se objeví i bouřka. Naopak v jižní polovině Česka začne odpoledne a večer od jihozápadu ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes hodně různé, na severu kolem 22, jinde i 28 a na jižní Moravě čekejte i 30 stupňů. Tolik zprávy.
11: V hlavní zpravodajské relaci jste slyšeli také cyklistickou zprávu. Jan Hirt nebude chybět na posledním velkém cyklistickém závodě sezony, tedy na Vueltě, která startuje už v sobotu. No a na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat hned 20 českých bikerů. Samozřejmě, že největší hvězdou bude Ondřej Cink, ale největší medailovou nadějí Barbora Bukovská.
9: Radiožurnál Sport
12: a Vojtěch Šafář.

Českým asistentem španělského trenéra fotbalové reprezentace Santiago Deni u národního týmu by se měl stát Radek Babel, bývalý reprezentant, který měl zásadní vliv na příchod stávajícího kouče, se prý už měl dohodnout s fotbalovou asociací, to znamená na Strahově. Zatím jde ale o nepotvrzenou informaci, kterou přinesl server eSport.cz.

0: Vážení přátelé, je 12 hodin 20 minut, je středa 19. srpna a už v pátek začíná mistrovství Evropy ve volejbale žen na českém území. České volejbalistky začnou tenhle turnaj zápasem proti Řecku. O to speciálnější bude tenhle turnaj v Brně pro zkušenou nahrávačku Pavlu Šmídovou, která je právě v tomhle městě doma. Mluvil s ní reportér radiožurnálu Sport David Nekvinda.
1: Na radiožurnálu Sport Pavla Šmídová, nahrávačka české reprezentace volejbalistek, která se chystá na domácí mistrovství Evropy. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: To mistrovství Evropy bude v Brně, kde vy žijete a bydlíte tady na hotelu. Teď se tady spolu bavíme, tak jak je zvláštní pro vás být v Brně na hotelu. Byla jste vůbec někdy už dřív?
2: Jo, už dřív, jo. Když jsem vlastně bývala mladší, ještě jsem neměla rodinu, tak jsem bývala na hotelu z repre. A teďka vlastně to dostává jiný rozměr, že vlastně děti mě vídají, ale vlastně s nima nechodím domů, nevařím jim nic. Takže je to takový zvláštní, ale jsem strašně ráda, že to je v Brně, že vlastně nejsme třeba v Praze nebo tak, kdyby to bylo náročnější a na tu logistiku a všechno to organizaci, takže za mě Brno je srdcovka.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak máte ten režim nastavený, jako vídáte se s dětmi, není to tak, že byste se na tu dobu úplně nějak oddělili?
2: Ne, tak určitě jako Janis věděl, když mě oslovoval, že prostě jsem matka, že nemůžu být třeba 2 týdny bez dětí a ještě když jsme v Brně a viděli by mě na zápasech, takže prostě v zápasové dny je ten režim přísnější, ale jinak, když jsou tréninkové dny, tak prostě za mnou můžou přijít tady na hotel, jsme venku nebo jdeme na hřiště a prostě vídám je. Jako není to, že by jsem 2 týdny je neviděla vůbec.
1: Vy jste zmínila to, že vás trošku přemlouvali do reprezentace, vy jste v ní už několik let chyběla, vrátila jste se právě proto, že to je šampionát v Brně, kdyby to bylo třeba v jiném městě, tak byste se nevrátila.
2: To nemůžu říct, myslím si, že vlastně i důvodem bylo to, že jsem se vrátila, že vlastně mi povolili na ty soustředění, abych tam měla rodinu, protože vlastně už to mám jinak nastavené v životě. Už ten volejbal není na prvním místě, takže jsem říkala, že ráda jim pomůžu, protože vlastně byla jsem tady za zraněnou Kačku Válkovou, která se vrátila už teďka, takže jsem měla být jenom taková výpomoc a teďka jsem tady ještě dál, takže a nevím, jestli bych řekla jo nebo ne, ale myslím si, že jo, že prostě je to jenom taková třešnička na dortu, že je to v Brně to mistrovství.
1: To akce měla být původně v té nové aréně, která roste na výstavišti, už je skoro hotová, určitě kolem ní někdy jezdíte, tak jak mrzí, že nakonec se to těsně nestihlo a nejste ti, kdo ji otevřou, ale bude to v pavilonu P, který je upravený.
2: No, je to škoda, no, ta arena vypadá moc pěkně i vlastně zvenku, zevnitř jsme viděli jenom na fotkách a škoda, že se to nestihlo, možná by přišlo i víc lidí, uvidíme, teďka je to pro 5000 lidí na ty atraktivnější zápasy, jestli bude vyprodáno, uvidíme, ale myslím si, že i tak udělali organizátoři jako dobrou práci tím, že to je prostě na tom výstavišti, že to tam je jako hezky udělaný.
1: V tom pavilonu P už trénujete, tak jak ta hala na vás působí?
2: Jo, je to super, my jsme tam vlastně od pondělí a je tam teda teplo. Doufám, že zapnou klimatizaci na ty zápasy, ale působí to jako v pohodě. Ty tribuny nejsou zas tak daleko od hřiště, takže to nepůsobí tak mohutně, to ta hala celá. A za mě je to v pohodě.
1: Co třeba je pro volejbalistku nejdůležitější, když přijde do nové haly, tak je něco, na co se jako díváte, co potřebujete mít nějaké referenční body v té hale, aby se vám dobře hrálo.
2: Jo, tak určitě osvětlení, což si myslím, že tam je. Jsou tam takové bodovky, trošku trvalo, než jsme se na to zvykli, ale není to nějak, že by nám to vypalovalo oči, takže v pohodě.
1: Budete mít teda výhodu domácího prostředí, věříte tomu, že i v té hale, která vlastně je postavena speciálně kvůli tomu a nehrajete v ní třeba nikde extraligu, tak vám to pomůže?
2: Spíš věříme, že budeme mít výhodu v tom, že vlastně ty lidi budou náš 7. hráč na hřišti a že vlastně ty diváci udělají tu kulisu, aby jsme se cítili prostě fakt, že nás všichni podporujou a bude to super hrát před domácím publikem.
1: Několik lístků vy tak dáváte nebo scháníte na zápas jeden?
2: Jo, no, hodně, no, ale vlastně já mám výhodu, že můj manžel si to vzal pod křídla, takže jemu jsem odevzdal všechny lístky, co jsme dostali a on si to organizuje. Jako samozřejmě rodina dostane prvotně a pak uvidíme, asi už nezbyde na ostatní, tak bohužel si budu muset dokoupit, ale myslím si, že vlastně, když je tady ta akce jednou za nevím kolik x let a myslím si, že už nebudu v reprezentaci, takže kdo bude chtít, tak ať přijde.
1: Začínáte v pátek proti Řecku v 8 hodin večer. Jak bude důležitý ten start turnaje?
2: Určitě to bude důležitý. Bude to strašně nervózní. Hrajeme proti Řecku. Trenér je Řek, takže vlastně to bude takový dvojitý stres, ale myslím si, že když začneme prostě nějak to rozjedeme a pak to bude v klidu. Já věřím v to, že máme dobrý tým postavený a na tom budeme stavit.
3: Říká v rozhovoru pro radiožurnál Sport volejbalistka Pavla Šmídová z Brna David Nekvinda, radiožurnál.

0: fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko na vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví, a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s 2 nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize. To bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 12:30. Anna Horáčková a zprávy.
7: Nová pražská nemocnice vyroste v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha jde o logickou volbu. V areálu je totiž traumacentrum a centrum, které se specializuje na popáleniny. Další zvažovaná místa pro novou nemocnici byla v Letňanech nebo při fakultní nemocnici Bulovka. Ministři mají do konce srpna připravit převod pozemků pod rezort obrany. Postavení nemocnice jako vojenské by mohlo vládě umožnit vykázat Severoatlantické alianci náklady na jako výdaje na obranu. Rusko a Ukrajina si vyměnili po 103 válečných zajacích na každé straně. Oznámilo to ministerstvo obrany v Moskvě. Navrácení ruští vojáci jsou podle rezortu v Bělorusku, odkud zamíří do Ruska. Kyjev výměnu zatím nekomentoval. Výměna zajaců a předávání ostatků padlých vojáků jsou jednou z málo oblastí spolupráce mezi oběma zeměmi. Ukrajina a Rusko si podle dostupných informací vyměnili už 1000 válečných zajaců. Hasiči stále zasahují v Otrokovicích na Zlínsku v průmyslovém areálu Toma. Před 8 hodinou ráno se tam utrhlo víko u nádrže. To pak zdemolovalo nákladní auto. Na místě zasahuje 10 jednotek hasičů a je vyhlášený 2. stupeň poplachu. Při zásahu hasiči používají těžkou pěnu, která mimo jiné pomáhá snižovat teplotu látky nacházející se v nádrži. Na místě je i dronová služba. Hasiči evakuovali z okolních budov asi 30 lidí. A za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly o víc než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí jen pokoj ve sdíleném bytě. I u nich ale ceny rostou. Nejdražší je Praha. Tam podle realitního portálu stojí pokoj v průměru 12 000 korun bez energií. V Brně 9,5 tisíce. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá taky dostupnost školy nebo kvalitní internet. Nájmy přitom podle portálu bez realitky můžou během podzimu dál stoupat.
0: Sport.
7: Od víkendového kola fotbalové šance ligy můžou kluby na stadionech zobrazovat přesný čas nastavení, tedy konkrétní sekundy a minuty, které uplynuly od jeho začátku. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Pravidlo upravila na základě změny předpisů Unie evropských fotbalových asociací UEFA. Prvoligové i druholigové kluby ale nemusí novinku na stadionových časomírách využít.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D11 za Sackou a zdržení na D8 za Bílinkou. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce čekejte komplikace za sjezdem na Sackou. Hlásíte překážku přímo v omezení na 28. kilometru.
9: Je tam dodávka s defektem teďka v pravinku.
8: A velmi výrazně se zpomaluje už těsně za exitem 25. Na D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy trvá velmi silný provoz. Kamiony zastavují už kousek za Bílinkou na 50. kilometru. Hodně hodně pomalu se jede i levým pruhem. Následně se nesouvisle popojíždí celým dlouhým omezením až za sjezd na Duxany na 34. kilometr. Zdržení pro osobní auta půl hodiny, kamiony jedou o mnoho déle. Dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy a silný provoz v obou pruzích od Popůvek z kilometru 185. I tam je kolona hodně nesouvislá. Chvíli se jede v celku plynule, pak se zase brzdí, a to až k omezení u dálnice D2. Silnice 43 na trase ze Svitav do Brna za odbočkou na Boskovice zůstává kvůli nehodě neprůjezdná. Uzavřený úsek se stále objíždí přes Mladkov a Skalici nad Svitavou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Taky dál bude oblačno až zataženo, místy se přidává slabý déšť, k večeru budou na severu ty srážky četnější a výjimečně se objeví i bouřka. Naopak v jižní polovině Česka začne teď odpoledne a pak ještě večer od jihozápadu ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes hodně různé, na severu kolem 22, jinde i 28 a na jižní Moravě ještě víc. Tam čekejte i tropickou třicítku. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Fotbalista Paul Pogba končí svůj restart kariéry. Francouzský mistr světa z roku 2018 skončil předčasně po jedné sezóně v Monaku, kde vloni podepsal smlouvu na 2 roky. Při tomhle restartu, nebo alespoň při pokusu o něm, odehrál tenhle záložník jenom 6 zápasů.

0: Seriál radiožurnálu Sport.
1: Ano, tento týden si v seriálu na radiožurnálu Sport připomínáme zahraniční trenéry u reprezentací. Angažování takového kouče si vyzkoušel i hokejový národní tým, a to hned dvakrát. V paměti mají fanoušci určitě ještě Fina Kariho Jalonena. Ten reprezentaci vedl dvě sezóny a v roce 2022 s ní získal na světovém šampionátu také bronz. Ještě úspěšnější byl kouč, který byl u vůbec prvního titulu mistrů světa, a to v Praze v roce 1947. Tým kolem modrého zábrodského konopáska a spol vedl tehdy v roli trenéra kanadský rodák Mike Buchna.
2: A přece jsme mistři světa, milí přátelé. Naše národní mužstvo v klopku v uprostřed kluziště provolává pozdrav a Buchnu vynáší na ramenou. Buchna kytici v rukou a obecenstvo skanduje Buchna, Buchna.
3: Takhle popisovali reportéři Československého rozhlasu okamžiky těsně po tom, co hokejisté vybojovali na pražské Štvanici historicky první titul. Majku Buchnovi bylo tehdy 34 let a v Čechách žil 12. rokem. Na jeho příchod do Prahy se historici v názorech různí. Jedna varianta je, že přicestoval na základě inzerátu, který si dal hokejový klub LTC Praha na hrajícího trenéra do zámořských krajanských listů. Tou pravděpodobnější variantou, kterou údajně Buchna potvrdil, je, že chtěl navštívit vlast svých předků a šel si zabruslit na Štvanici, kde se na vrátnici představil jako kanadský amatérský hokejista.
4: Dozvěděl se to Jiří Tožička, který okamžitě volal předsedovi LTC Praha Citovi. Ten mu řekl, ať Kanaďana nepouští z očí, ať ho veme na led, ať se na něj podívá a pak ať řekne, jestli by se jim hodil nebo nehodil. Trvalo to, a to je doloženo také, pouhých 20 minut. Bylo to ještě v rámci veřejného bruslení, protože to bylo v neděli, kdy tam žádný trénink neprobíhal. Takže Buchna si půjčil od Tožičky brusle, 20 minut tam bruslil a Tožičkovi bylo okamžitě jasné, on neuvažoval ještě jako o trenérovi, ale že má před sebou výjimečného hráče. Takže hned z toho tréninku šli spolu na oběd a ještě odpoledne podepsali smlouvu.
3: Říká sportovní publicista a badatel Zdeněk Zikmund. Tehdejšímu LTC se angažování Majka, nebo chcete-li Matěje Buchny, jak ho překřtil reportér Josef Laufer, vyplatilo. Přestože mu bylo teprve 22 let, měl za sebou velmi úspěšnou kariéru v zámoří.
4: On pocházel z města Trail, což bylo asi 12-tisícové město v Kanadě, ale jedna z bašt kanadského amatérského hokeje. Ten jejich tým Trail Smoke Eaters, polikači kouře, tak ty vyhráli dvakrát Allen Cup, šestkrát vyhráli mistrovství Britské Kolumbie a on se tam dokázal prosadit. V prvním mužstvu v Kanadě nastupoval 19 let.
3: V LTC Praha nastupoval ve druhém útoku a jako hrající trenér odehrál dvě sezóny, ve kterých si udržel průměr více než 2 branek na zápas. A protože s klubem získával jeden titul za druhým a hráči LTC byli základem reprezentace, dostal nabídku vést národní tým. Nikomu nevadilo, že je cizinec. Mluvil totiž po rodičích plyně slovensky a navíc měl i pedagogické vlohy.
4: Hokejista byl vynikající, hráči ho respektovali a dokonce akceptovali i to, že on třeba neváhal a tu mladší generaci po válce, kterou měl tom, tak když neplnili jeho pokyny, tak to řešil v kabině pohlavky.
3: Říká Zdeněk Zikmund. Mike Matěj Buchna i díky těmto metodám dovedl Československo k prvnímu titulu mistra světa.
2: Buchna, Buchna, skandují! Rukovský je sám našim hráčům a všem potřásá rukou a blahopřeje jim.
3: Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Vybrat jeden nejslavnější závodní okruh na světě, to je asi nemožné, ale do úzkého výběru se vždy musí dostat italská Monza. Ta hostí automobilové závody už od roku 1922 více než 100 let. Po americkém závodišti ve městě Indianapolis, tak jde o druhou nejstarší funkční trať světa, s jedinou výjimkou hostí Monza už od roku 1950, každoročně také velkou cenu mistrovství světa Formule 1.
1: Za tu dobu už si okruh také vysloužil řadu různých historek a také přezdívku chrám rychlosti, která má jednoduchý původ. Jde totiž o nejrychlejší trať v celém seriálu Formule 1. Průměrná rychlost vozu po celou dobu závodu přesahuje 260 km v hodině. Dráha má pouze 11 zatáček, které jdou navíc projet většinou ve velké rychlosti. Nejen proto jsme si toto místo vybrali do encyklopedie Radiožurnálu Sport, ve které tento týden představujeme významné sportovní stavby.
0: Až mytické místo světového motorsportu se z okruhu bohužel stalo i kvůli velkému počtu tragédií. 38 lidí utrpělo při haváriích v Monze smrtelná zranění. A nešlo přitom jenom o piloty, ale třeba i traťové maršály nebo fanoušky. Nejtragičtější byl rok 1961, kdy při velké ceně umřelo po havárii Wolfganga von Tripse dohromady 15 lidí.
1: Naprosto unikátní v historii Formule 1 je v tomto směru rok 1970, kdy v Monze při tréninku zemřel tehdejší lídr světového šampionátu, který i po smrti udržel vedení v seriálu a stal se tak jediným světovým šampionem in memoriam. V encyklopedii Radiožurnálu Sport se vás teď v nesoutěžní otázce ptáme na jméno tohoto Rakušana.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Nejsmutnější titul, pokud to tak můžeme nazvat, v historii Formule 1 získal Jochen Rindt, který v Monze smrtelně havaroval ve 28 letech.
0: K poslední smrtelné nehodě došlo v Monze v roce 2000, a to nemluvíme jen o závodech Formule 1. Naštěstí jde o celkovou bilanci. Snad se nerozšíří ani letos. Velká cena Itálie je na programu tradičně v září a na Radiožurnálu Sport. O tom uslyšíte.

Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká první evropský zápas. Závěrečné předkolo o Evropskou ligu proti Červené zvězdě Bělehrad zítra od 8 večer v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Ale už teď se cesta do Evropy pro Západočechy trochu komplikuje. Viktoriáni totiž už měli být na cestě do Srbska, ale letadlo z technických důvodů nemohlo odstartovat a tak je český klub stále na pražském letišti.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. A to je čas na zprávy s Annou Horáčkovou.
2: Senátoři chtějí změny v zákoně o EET. Neměla by se například vztahovat na bezhotovostní platby. Inflace v Evropě vzrostla v červenci na 3%, v Česku byla druhá nejnižší. Plzeňští fotbalisté míří do Bělehradu, kde je čeká zápas play-off Evropské ligy proti Červené zvezdě. Kolonu čekejte na D8 u Lovosic směrem do Prahy. A počasí čekejte většinou oblačno až zataženou, místy zaprší. Teploměry ukážou na severu lehce nad 20 stupňů, jinde i 28 a na jihu Moravy až 30.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Senát vrátil zákon o elektronické evidenci tržeb s úpravami do sněmovny. Senátoři chtějí hlavně zrušit limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. EET by se podle nich neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny Senát přijal i přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. Opoziční ODS a TOP 09 se neúspěšně pokusili prosadit úplné zamítnutí zákona. Horní komora nepřijala ani návrh ANO, které chtělo normu schválit bez změn. Zákon tak v září znovu posoudí poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má veze změn. Ve sněmovně dostatek hlasů na to, aby prosadila původní

0: epidemické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
1: Zdroj nákazy v léčebných lázních Jeseník hygienici stále hledají. V Evropě stoupla v červenci inflace na 3% oproti červnovým 2,9%. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Česko taky zaznamenalo nárůst, zatímco v červnu byla meziroční míra inflace 1,1%, v červenci stoupla na 1,3%. Nižší inflaci mělo v předchozím měsíci v Unii jen Švédsko. Naopak nejvyšší inflaci zaznamenaly Rumunsko, Litva, Kypr a taky Bulharsko. Růst spotřebitelských cen tlačí nahoru konflikt na Blízkém východě. Veřejnost může ode dneška navrhovat, jaké věci si má vzít do kosmu český astronaut Aleš Svoboda. Ten se připravuje na cestu k mezinárodní vesmírné stanici s českými vědeckými experimenty. Podle národního projektu Česká cesta do vesmíru si ale sebou vezme i připomínky české historie, vědy a kultury. Z návrhů veřejnosti pak bude vybírat odborná komise.
2: Symfonie Antonína Dvořáka, obrázek namalovaný chlapcem z Terezína nebo plyšový krtek. To jsou některé předměty, které reprezentovaly české země ve vesmíru. Další může navrhnout kdokoliv na webu českacestadovesmíru.cz až do 18. září. Vybrané návrhy pak odborníci představí v listopadu. Martin Srb, Radiožurnál. Sport.
3: Fotbalisté Plzně čekají na odlet do Bělehradu, kde mají zítra sehrát úvodní zápas 4. předkola Evropské ligy. Západočeši měli na Balkán zamířit už před 2 hodinami, let ale zbrzdili technické problémy. Viktorii čeká Crvena zvezda Bělehrad a trenér Martin Hyský o srbském soupeři říká.
4: Je to zkušený mužstvo, zvyklý vyhrávat. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších soupeřů vůbec, který nás v tom play-off Evropské ligy mohl potkat. A je potřeba, abychom byli koncentrovaní, soustředění na svůj vlastní výkon, abychom nestratili aktivitu v tom zápase, abychom využili příležitosti, které si tam vypracujeme.
3: Do 4. předkola konferenční ligy zítra vstoupí i Hradec Králové a Jablonec. Východočeši se představí na trávníku řeckého Panathinaikosu Atény, severočeši zamířili do skotského Glasgow, kde vyzvou tamní Rangers.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D5 u Nýřan a omezení na D8 u Lovosic. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy zpozorněte za sjezdem na Nýřany. Na 95. kilometru leží nějaký předmět. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy od sjezdu na Lovosice počítejte s dopravním omezením. Na 50. kilometru se zastavuje pravý pruh, celý průjezd omezením je na zhruba půl hodiny v osobních autech, vše se rozjede na 34. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 182 je tradičně silný provoz, osobními auty je to do omezení na kilometr 196 na necelou půl hodinu. A na silnici 20 z Písku do Plzně postojíte v kolonách před Lnáři. Srazila se dvě nákladní auta, podle našeho zpravodaje se kolony nehýbou.
7: Od Silnáře spojíme už asi 10 minut, já teda jedu směrem od Plzně, tak u kruhového objezdu a vůbec se to nehýbe.
6: Možná je trasa osobními auty po silnici 174 jižně kolem Nového Rybníku a do Tchořovic, stejně tak opačně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: I dál bude oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. K večeru bude na severu Česka pršet víc a můžou se tam objevit i bouřky. Naopak v jižní polovině Česka začne postupně ubývat srážek a taky oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes v širokém rozmezí, na severu kolem 22 stupňů, jinde i 28 a na jižní Moravě čekejte i 30 stupňů. Ještě přidáme informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
8: V Severní Americe pokračuje tenisový turnaj. Generálka na US Open, tedy Cincinnati. Do osmifinále se dostala Marie Bousková, která porazila Američanku Jovičovou 2-0 na sety, ale bylo to hodně vyrovnané, mohly za to dva tiebreaky 7-6 a 7-6. Bousková si zahraje osmifinále proti další Američance, proti Cori Gauffové, no a americkou tenistku tu dnes vyzve také Linda Nosková. Bude to Anisimová. Oba zápasy českých hráček se odehrají večer na Radiožurnálu Sport, co pro vás budeme na dálku sledovat. Jakub Menšík, ten by si měl zahrát ještě dnes odpoledne nebo v podvečer spíše proti Argentinci Tirantemu. No a Marie Bousková i s Lindou Noskovou, tentokrát ale společně změří v noci síly v deblovém turnaji, v deblovém pavouku, a to proti Barboře Krejčíkové, která hraje s partnerkou z Kanady.

0: Fotbalisté Plzně zítra v úvodním zápase čtvrtého závěrečného předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvězdě vstoupí do letošní kvalifikace poháru. Odveta ta se bude hrát o týden později ve Štruncových sadech. Oba zápasy uslyšíte v přímých přenosech na radiožurnálu Sport, ale fotbalisté Plzně už jsou teď tak trochu ve svízelné situaci, protože už měli být na cestě do Srbska letadlo, ale neodletělo z pražského letiště. Stále se čeká a čeká také reportér Vladislav Janouškovec, který se hlásí přímo z místa. Dobrý den.
1: Hezké, teď už odpoledne z letiště Václava Havla. Skutečně ta cesta plzeňských fotbalistů do ligové fáze Evropské ligy se komplikuje. Oni sem na letiště dorazili po té víkendové výhře, první vlastně v téhle sezóně nad Zlínem, poměrně dobré náladě, ale to už bylo před 9:30. Potkali se tu také s fotbalisty Jablonce, kteří zabojují o ligovou fázi konferenční ligy. Ti odletěli, pokud jsem se správně díval, k souboji s Glasgow Rangers. Ovšem letadlo těch plzeňských hráčů to mělo zamířit do Srbska v 11 hodin, jenže kvůli technickým potížím letadla stále zůstávají hráči tady funkcionáři vlastně v prostoru letiště, roztroušení různě po skupinkách, naštěstí se karty a mobilní telefony starají o jejich zábavu. Zaslechl jsem zprávu neoficiální, že problém je s baterií letadla a náhradní je třeba dovést až z Bratislavy, no tak to si možná ještě počkáme. Podle mých informací jsou tedy tři varianty dalšího vývoje, buď odlet dnes v brzké či pozdní odpoledne, no a nebo zítra ráno, což by znamenalo, že se všichni přemístíme, nebo většina členů výpravy přemístí zase zpátky do Plzně a sejdeme se tady na letišti Václava Havla zítra ráno. Tak já doufám, že se ve vysílání v příštím vstupu ozvu už z Bělehradu, i když tomu úplně nevěřím. Z pražského letiště Václava Havla Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Na rozdíl od fotbalistů Viktorie Plzeň, hráči Jablonce, těm se podařilo odletět už k zápasu evropských pohárů do skotského Glasgow. Zítra tam odehraje Jablonec úvodní duel čtvrtého předkola konferenční ligy na trávníku Rangers. S útočníkem Severočechů Janem Chramostou se na cestě k prvnímu utkání povídal reportér Karel Schamberger.
1: Jan Chramosta u mikrofonu a radiožurnálu Sport na letišti Václava Havla před odletem jabloneckých fotbalistů do Glasgow, kde se zítra utkají s Rangers. Honzo, s jakým pocitem letíte do Glasgow?
2: Jo, tak já myslím, že jsme natěšený. Těšíme se na ten zápas, i když samozřejmě víme, že nás tam čeká asi bouřlivá atmosféra, strašně těžký soupeř, ale nejde tam v nějaký poraženský náladě a budeme se snažit uhrát nějaký dobrý výsledek.
1: Jste odpočinutí, protože jste měli odložené víkendové kolo ligové a budete mít odložený i ten následující zápas?
2: Jo, tak už z toho je vidět, že nám na tom hodně záleží, si myslím, že chceme postoupit a věřím, že si odpočineme, protože ten program byl hodně nahuštěný, bylo tam hodně zápasů, moc jsme netrénovali, tak teď jsme měli tak konečně po dlouhý době jako i týden, kdy jsme se mohli připravit a věřím, že v tom zápase to ukážeme.
1: Když jste měli týden na to se připravit, co vás čeká?
2: No, tak rozhodně nepříjemný soupeř, hlavně v domácím prostředí. Myslím si, že s výbornýma individualitama, hlavně na těch stranách hřiště. Myslím si, že jsme i se zadívali na ty slabé stránky, kterých budeme chtít využít v tom zápase.
1: To jsou jaké?
2: Tak myslím si, že do té obrany tam mají nějaký okýnka, myslím si, že nejsou v tom úplně tak precizní, tak věřím, že nějakou šanci, kterou tam budeme mít, že ji dokážeme využít.
1: Jan Chramosta stále u mikrofonu a radiožurnálu Sport. Na jakém největším stadionu jste kdy hrál?
2: No, možná to bude tohleto na tom Rangers. Já vím, že jsem byl v Kyjevě, v Ren. To jsou taky takový stadiony kolem 30-40. Tady, když přijde hodně lidí, tak si myslím, že tou atmosférou to budu řadit asi mezi ty nejlepší fotbalové zážitky v kariéře.
1: Dá se na to nějak připravit?
2: Ne, myslím, že nedá, nebo tak jako spíš ono stejně v tom zápase úplně tu atmosféru nevnímáte, tam se soustředíte na ten výkon, na ten zápas, ale myslím si, že hlavně při tom nástupu nebo při nějakém tom přerušení si to člověk jako dokáže prožít.
1: Vy už jste to zmiňoval, že neletíte do Glasgow v poraženecké atmosféře, ale znamená to, že berete trochu roli outsidera, nebo s čím vlastně letíte na Rangers?
2: Jo, tak myslím si, že jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá si říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá, takže budou určitě favoriti, ale zabojujeme.
1: Takže ideálně si odvést znovu zpět do Jablonce výsledek, ve kterém ještě budete ve hře pro tu domácí odvetu.
2: Jo, tak bylo by to super, no, myslím si, že tam třeba uhráli remízu, tak bychom s tím byli velice spokojení a věřím, že na domácím stadionu bychom pak vyprodali a třeba by se ten zázrak mohl dokonat.
1: Jan Chramosta byl u mikrofonu radiožurnálu Sport. Moc díky za rozhovor.
2: Taky děkuju.
1: Z letiště Václava Havla, Karel Schamberger, radiožurnál.
0: Připomínám ještě, že utkání začne zítra ve 20 hodin a 45 minut a to v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. No a vysílat budeme také večerní zápasy Hradce Králové v Aténách i Plzně v Bělehradu, protože věříme, že viktoriáni se nakonec do Srbska dostanou a jejich letadlo odletí.

0: Čeští basketbalisté mají jednu z posledních možností postoupit na nadcházející mistrovství Evropy v roce 2029. Aby se ale šampionátu mohli zúčastnit, musí nejdřív zvítězit v předkvalifikaci a ta je na programu už příští týden. Ještě předtím odehrají Češi přípravný turnaj v Hamburku. Na obou akcích bude trenér Luboš Bartoň postrádat hned několik opor.
1: V nominaci trenéra Luboše Bartoně chybí například rozehrávač Tomáš Satoranský nebo kapitán Vojtěch Hruban, kteří doléčují zranění. Nedorazí ani jediný Čech v NBA Vít Krejčí, který se už musí připravovat na novou sezónu v zámořské soutěži. Právě díky mnoha absencím se do nominace dostal teprve 18-letý Lukáš Smažák, pokračuje Bartoň.
2: Už delší dobu patří k těm opravdu mladým hráčům, kteří dříve nebo později budou začleněni do týmu. Myslím si, že teď po mistrovství Evropy U20, kdy byl vlastně nejlepším střelcem celého šampionátu, tak je vhodný moment ho zařadit.
1: Na přípravném turnaji v Hamburku narazí Česko na velmi silné soupeře. Nastoupí například proti úřadujícím evropským a světovým šampionům z Německa, kterým na soupisce nechybí ani bývalý hráč NBA Daniel Theis nebo hvězdný rozehrávač Dennis Schröder. Toho zná Bartoň ze svého dřívějšího působení.
2: Když Dennis Schröder začínal v Braunschweigu, tak jsem s ním hrál půl sezóny, takže je to můj starý známý. Dokonce se znám i s trenérem Mumbru, s kterým jsem hrál jeden rok v Juventutu, takže určitě známe tváře.
1: Svěřence trenéra Luboše Bartoně čeká první utkání před kvalifikace 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítají doma Norsko a Bartoň i přes velké absence věří ve 2 výhry.
2: Jsme v situaci, která samozřejmě není úplně příjemná. Chtěli jsme hrát tuhle před kvalifikaci, každopádně jsme tady a musíme bojovat. Budeme se snažit i v okleštěné sestavě zvítězit v Belgii a doma s Norskem. Takže nebude to jednoduchý, ale nemáme nic jiného.
1: Ze skupiny postupuje do hlavní kvalifikace pouze vítěz. Zbylé týmy budou rozlosovány do další předkvalifikace, ze které budou znovu postupovat jen nejlepší týmy. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je s vámi v 2:30 odpoledne. A taky Anna Horáčková se zprávami.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes pokračuje v jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Teď odpoledne se postupně sejde se zástupci zbývajících 7 rezortů, například zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek. Ve čtvrtek pak bude pokračovat s ministry, se kterými některé body zůstaly otevřené. Ukrajinští zákonodárci schválili návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na jmenování Jevhenie Chmary ministrem obrany. Informoval o tom web RBK Ukrajina. Chvíli předtím poslanci odhlasovali opětovné jmenování Andreje Sibihy šéfem ukrajinské diplomacie. Země má novou vládu od půlky července. Vede ji Serhij Korecký, který předtím stál v čele společnosti Naftohaz. Parlament většinu jeho kabinetu schválil už dřív. Tehdejší hlasování se ale netýkalo ministrů zahraničí a obrany, které navrhuje prezident. Část Česka znovu zasáhnou silné bouřky. V noci na zítřek začnou postupovat přes severozápad Čech. Výstraha meteorologů platí pro Karlovarský, Ústecký a taky Liberecký kraj. Bude foukat i silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu a objevit se můžou i kroupy. Další bouřky se pak zítra odpoledne začnou tvořit na jihozápadu a budou dál postupovat přes jihovýchodní polovinu Česka. Doprovázet je může i přívalový déšť a znovu taky kroupy. A vědci v Mexiku objevili 6 nových druhů takzvaných zombí hub. Ty dokážou napadnout nervový systém mravenců nebo pavouků a změnit jejich chování. Jednu z hub vědci pojmenovali Ophiocordyceps deltoroi na počest mexického režiséra Guillerma del Tora. Napadeného mravence houba ovládne a přiměje ho, aby zamířil na místo, kde uhyne. Tam se pak parazit dál rozmnožuje. Sport. Do posledního předkola fotbalové ligy mistrů vstoupí 8 týmů. Slovan Bratislava vyzve slovinské Celje, nizozemský Nijmegen nastoupí proti norskému Bode Glimt, izraelský Hapoel Beerševa bude hrát v Azilu v Bukurešti proti azerbajdžánskému Sabahu Baku a skotský Celtic přivítá rakouský LASK Linec. Všechny zápasy začnou v 21 hodin, odvety jsou pak na programu v úterý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D8 u Lovosic a uzavřená 50 u Starých Hutí. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy od sjezdu na Lovosice počítejte s omezením. Na 50. kilometru se zastavuje pravý pruh. Celý průjezd omezením je na zhruba 25 minut v osobních autech. Vše se rozjede na 34. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 182 je tradičně silný provoz. Osobními auty je to do omezení ke sjezdu na Bratislavu na necelou půl hodinu. Na silnici 20 z Písku do Plzně postojíte v kolonách před Lnáři. Srazila se tam dvě nákladní auta, teď se nedá projet. Možná je trasa osobními auty po silnici 174 jižně kolem Nového Rybníku a do Tchořovic stejně tak opačně. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště v Buchlovských kopcích teď je neprůjezdná.
4: Je tam vážná nehoda, bude tam přistávat vrtulí, takže už se to štosuje z obou stran, jenom aby to lidi viděli.
3: Hradní trasa jižní je přes Koryčany a Osvětimany. Silnice 110 na Benešově ze Sázavy k dálnici D1 je za dojetřicemi po nehodě také neprůjezdná náhradní trasa přes Ksaverov a Bělokozly. A na Kunratické spojce v Praze na křižovatce s ulicí k Šeberáku máme hlášený požár auta. Čekejte omezený průjezd, na místo už jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. K večeru bude na severu Česka pršet víc a můžou se tam objevit i bouřky. Naopak v jižní polovině republiky začne postupně ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty jsou dnes v širokém rozmezí, na severu kolem 22, jinde i 28 stupňů a na jižní Moravě ještě teplej, tam čekejte i 30. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. I know it's

Krátce, ale posloucháte Radiožurnál Sport je krátce po půl druhé, no a my vás dnes budeme také informovat o tom, jak se vyvíjí tenisový turnaj v Cincinnati, generálka na US Open, budou se dnes hrát zápasy s českou účastí, Marie Bousková ta si vybojovala účast v osmi finále, když porazila Američanku Jovičovou a čeká jí další domácí hráčka, a to Cori Gauffová, zhruba od 9 hodin, ale ten čas berte velmi orientačně, to je čas, kdy začne zápas Bousková-Gauffová, tedy osmi finále. Nosková ani Simovová, tenhle duel by měl začít ještě o něco dřív, no a už odpoledne nebo v podvečer Jakub Menšík rozehraje další utkání tohoto turnaje proti Argentinci Tirantemu.

Zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a ono to zaznělo. Jako kus masa, když pleskne o zem.

0: Cyklista Jan Hirt nechybí v oficiální nominaci týmu NSN na Vueltu, ta začne už v sobotu v Monaku. Španělskou Grand Tour 35-letý vrchař pojede už po 8. v kariéře. Ve startovní listině je zatím Hirt jediným Čechem, ale dosud nejsou oznámeny všechny soupisky. Na úvod sportovního přehledu, ale teď půjdeme zůstat v Evropě a to spolu s Adamem Vadintálem. Dobrý den.
1: Hezký den.
2: Fotbalisté Plzně, Jablonce a Hradce Králové cestují na další zápasy v pohárové Evropě. Viktorii zítra ve čtvrtém předkole Evropské ligy čeká utkání v Bělehradě proti Červené zvězdě, ale zatím na něj neodcestovala. Původně měli plzeňští vyrazit na Balkán dopoledne v 11 hodin, ale kvůli technickým problémům dosud neodletěli. A teď se tady řeší, jestli poletí ještě dnes v podvečer, nebo lépe řečeno v odpoledne, anebo až zítra. Jablonec ten bude hrát zítra ve čtvrtém předkole konferenční ligy na stadionu Glasgow a Hradec Králové ve stejné soutěži nastoupí na trávníku Panathinaikosu. Právě Hradec chce těžit i z předchozího evropského dvojzápasu s Bešiktašem Istanbul, a to navzdory tomu, že východočeši do sítě tureckého týmu neskórovali, říká kapitán Vladimír Darida.
3: Je to pro nás velký zápas, který může hodně ovlivnit tu sezonu. Nám to může dodat sebevědomí, že i s tak velkým týmem, jako byl Bešiktaš, jsme dokázali hrát vyrovnanou partii a věřím, že teďka to zúročíme ty zkušenosti a že to zvládneme.
2: Zítřejší evropské výkony českých fotbalových týmů nabídneme v přímých přenosech, které najdete na našem webu, zpravodajském serveru i rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Vše podstatné budeme pokrývat také v pořadu s mikrofonem za fotbalem přímo tady ve vysílání Radiožurnálu Sport.
0: Dnes vstoupí do posledního předkola Ligy mistrů 8 týmů. Slovan Bratislava vyzve slovinské Celje, nizozemský Nijmegen nastoupí proti norskému Bude Limt, izraelský Hapoel Berševa bude hrát v Azilu v Bukurešti proti azerbajdžanskému Sabahu Baku a skotský Celtic přivítá v rakouském Lincu LASK. Všechny zápasy začnou v 21 hodin a na dálku to pro vás budeme sledovat.
2: Fotbalové kluby nejvyšší a druhé nejvyšší soutěže můžou od víkendového kola na stadionech zobrazovat přesný čas nastavení, tedy konkrétní sekundy a minuty od jeho začátku. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace, která pravidlo upravila na základě změny předpisů Unie evropských fotbalových asociací, tedy UEFA. Prvoligové i druholigové kluby ale nemusí novinku na stadionech, co se týče časomír, využít.
0: Současné zdravotní potíže německého fotbalového reprezentanta Jamala Musiali by neměly ohrožovat jeho kariéru, to uvedla agentura DPA s odvoláním na zdroje z Bayernu Mnichov, kde 23-letý záležník aktuálně působí. Sám Musiala na sociální sítě napsal, že mu lékaři diagnostikovali dočasné, krátkodobé, ale snadno léčitelné absenční záchvaty, které jsou způsobené neurologickou dysfunkcí.
2: A francouzský mistr světa z roku 2018 Paul Pogba skončil po jedné sezóně předčasně v Monaku, kde loni podepsal dvouletou smlouvu. Fotbalový klub na webu uvedl, že se obě strany na ukončení kontraktu dohodly. Při restartu kariéry odehrál Pogba jen 6 zápasů.
4: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
2: Tenistka Marie Bousková porazila Američanku Jovičovou 2-0 na sety a postoupila do osmifinále turné v Cincinnati. Tam je i Sara Bejlek po vítězství 2-1 nad ruskou Alexandrovovou. Ze třetího kola naopak vypadla Kateřina Siňaková, která ve dvou setech podlehla Američance Kýsové. Světová deblová jednička se navzdory tomu v osmifinále přeci jen představí, ale bude to dnes v noci po boku Američanky Townsendové, tedy ve čtyřhře, a jejich soupeřky jsou také ze Spojených států amerických, a to Jovičová a McNaliová.
0: V osmifinále se dnes Cincinnati představí Jakub Menšík, a to proti Argentinci Tirantemu. Lindu Noskovou čeká Američanka Anisimovová, její krajanka Goffová vyzve zase Marii Bouskovou. Sára Bejlek pak nad ránem našeho času nastoupí proti světové jedničce Sabalenkové z Běloruska.
2: Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu v prohlášení na webu uvedla, že australský tenista měl během červnového turné ATP Tour na Majorce test na metabolit kokainu. Bývalý 13. hráč světového žebříčku na Instagramu přiznal vinu.
0: Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné reprezentanty z nedávných světových šampionátů. Šermíře Alexandra Šupeniče a medailisty z mistrovství světa ve vodním slalomu v čele se zlatými Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem. Světový šampion v šermu Fleretem Šupenič byl na hradě po 5 letech od zisku olympijského bronzu na hrách v Tokiu.
5: Určitě jste neokoukali, je mi velkou
1: velkou ctí, že tady můžu být, nejenom já, ale celý můj tým. Ne každý bude mistr světa z dětí, kdo přijde do sportu, ale myslím si, že sport má určitě takový přesah, naučí správný kvality toho člověka do života. Vlastně i ten pohyb je super a myslím si, že je to určitě důležitý děcka víc ke sportu, motivovat je a já věřím, že i my, stejně jako pan prezident, i děcka a celkově veřejnost motivuje k tomu, aby sportovali.
0: Pozvání hlavy státu přijali kromě Šupeniček, Neblové, Krejčího a Přindiše také vodní slalomáři Kateřina Beková, Lukáš Kratochvíl, Adriana Morenová a Martina Sadková.
2: Hokejisté Sparty se hrají další přípravný zápas před novou extraligovou sezonou. V 17 hodin a 30 minut je čekají Vítkovice. Už o půl hodiny dřív vyzve Hradec Králové Liberec.
0: České hokejistky nastoupí do prvního soutěžního zápasu po olympijských hrách. Národní tým za půl hodiny rozehraje Eurohockey Tour ve švýcarském Klotenu a premiérově se tak představí pod novým hlavním trenérem, Američanem Brianem Idalským.
5: Idalský v létě nahradil Kanaďanku Karlu McLeodovou, která dovedla český tým ke dvěma historickým bronzům z mistrovství světa. Nový kouč nominoval 23 hráček, včetně 5 reprezentačních debutantek. V týmu jsou i opory v čele s kapitánkou Anetou Tejralovou, brankářkou Klárou Peslárovou nebo Natálií Mlínkovou. 15:30 nastoupí Češky proti Finsku. Turnaj v Klotenu pokračuje až do soboty. Český tým se ještě utká se Švédskem a domácím Švýcarskem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
2: Osmý muž průběžného pořadí Formule 1, tedy mistrovství světa těchto vozů, Isaac Hadjar, vynechá víkendovou velkou cenu Nizozemska. Přišel s informací jako první tamní deník De Limburger a to s tím, že Francouz má poraněné zápěstí. V monopostu Red Bull ho podle oficiálních informací nahradí Novozelanďan Liam Lawson ze záložního týmu Racing Bulls. Místo Lawsona pak usedne do monopostu Japonec Yuki Tsunoda.
0: Na mistrovství světa v závodech horských kol bude startovat 20 českých bikerů. Hlavní hvězdy výběru budou několikanásobný olympionik Ondřej Cink a juniorská mistryně světa Barbora Bukovská. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu se bude konat od 26. do 30. srpna v italském Val di Sole.
2: A Radiožurnál Sport byl v první polovině tohoto roku nejposlouchanější digitální stanicí v českém rozhlasovém éteru a co se týče Radiožurnálu Sport, tak má taky rekordní poslechovost, konkrétně 86 tisíc lidí. Týdenní poslechovost je pak přes 390 tisíc. Informoval o tom radioprojekt, který poslechovost českých rádií monitoruje a pokračuje šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš.
6: Děkuji všem, kteří ladí Radiožurnál Sport, jsem moc rád, že jich je pořád víc a víc a taky děkuji sportovcům, protože bez jejich skvělých výsledků a úspěchů a taky bez spolupráce s nimi ve vysílání by se nám sportovní rádio dělalo těžko.
2: Tolik tedy k rekordní poslechovosti Radiožurnálu Sport, za kterou jsme spolu s Vojtěchem Šafářem a celým naším týmem velmi rádi.
0: To říká Adam Weidenthaler, děkujeme.
2: Krásný den.

0: Co pak se týče zemědělců, vodohospodářů, ale vlastně i běžných majitelů zahrad, všichni nejspíš kvitují aktuální změnu počasí, nižší teploty a konečně také nějaký déšť. Toho trocha neuškodí, jen ho nesmí být moc a své o tom ví ve Finsku, kde si právě déšť hodně nepěkně pohrál s aktéry zápasu mezi Oulu a Interem Turku. Víc nám ale teď řekne František Typovský, který přinesl rubriku zajímavostí ze sociálních sítí. Vítej.
1: Hezké odpoledne. Oulu leží u Botnického zálivu, nedaleko severního polárního kruhu. To znamená, že léto tam dokáže být opravdu hodně deštivé. Přesvědčili se o tom aktéři tebou zmiňovaného zápasu mezi domácím celkem a Interem Turku. Na silně podmáčený terén se v první půli určitě lépe připravili domácí. Hosté z Turku totiž chtěli kombinovat po zemi, rozehrávat mezi stopery, ale prostě to nešlo. Balon se zastavoval v kalužích vody a toho využil Rasmus Karjalainen, který během 6 minut skóroval hned dvakrát a byly to branky v podstatě jako přes kopírák. Míč se zastavil v kaluži přímo u Karjalainena, který neměl problém ho dostat do sítě. Na obě kuriozní trefy se můžete podívat na účtu Sporták na sociální síti X, tedy bývalém Twitteru.
0: No a jak to s tím zápasem vlastně dopadlo? Dohrál se?
1: Ano, dohrál. Postupně totiž přestalo pršet, ale i tak to byla spíš překopávaná, protože hru po zemi prostě a jednoduše trávník neumožňoval. A teď pozor. Inter Turku sice prohrával 0-2, po poločase předvedl ale dokonalou otočku. Brankami v 53., 61. a 84. minutě duel otočil a zvítězil 3-2. Dalo by se tedy říct, že past sklapla. Mimochodem, tento výsledek může těšit i fanoušky Baníku Ostrava. Právě z Ostravy totiž v Turku hostuje finský křídelník Lauri Laine, který se do statistik zapsal i jednou asistencí.
0: No tak strávníku teď pojďme na kurty. Vypadá to totiž, že se definitivně blíží ke konci kariéra australského tenisového bouřliváka Nicka Kyrgiose.
1: Ano, slyšeli jste o tom i v nedávném sportovním přehledu kolegy Adama Weidenthalera. Kyrgios totiž v červnu při turnaji na Majorce odevzdal pozitivní dopingový test, v těle měl kokain. A informaci Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu sám potvrdil na Instagramu a řekl to tedy sám hráč, který se v žebříčku propadl už na 919. příčku. 31-letý tenista napsal, že teď cituji, udělal obrovskou chybu, za kterou přijímá plnou odpovědnost. Konec citace. Teď ho čeká zřejmě delší pauza a je otázkou, jestli se po několika měsících nebo letech bez soutěžních zápasů dokáže vrátit zpátky.
0: Informace přinesl a pauzu si teď užije také František Typovský. Díky.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. No my se pojďme vrátit ke kauze fotbalistů Viktorie Plzeň. Už zítra je čeká úvodní duel posledního předkola Evropské ligy. Záporočeši nastoupí na hřišti Červené zvězdy Bělehrad. Teď už ale měli být v Srbsku a stále nejsou. Nachází se v Praze. Proč? To se tiskového mluvčího klubu Václava Hanzlíka ptal náš reportér Vladislav Janouškovec.
2: Fotbalisté Plzně měli touhle dobou být už v Bělehradě a chystat se v Srbsku na úvodní zápas playoff Evropské ligy a postup do té ligové fáze proti Červené zvězdě. Ptám se tiskového mluvčího Václava Hanzlíka, proč se teď bavíme stále ještě na letišti Václava Havla.
3: Tak původně jsme měli opravdu v 11 hodin dopoledne odletět tím leteckým speciálem do Bělehradu. Bohužel na vině jsou technické problémy letadla, takže my v tuhle chvíli tu situaci monitorujeme, snažíme se udělat maximum, abychom hlavně tým dostali co nejdříve do Bělehradu. V tuhle chvíli to nejde odhadnout, to zpoždění je přes 2,5 hodiny, ale jak říkám, děláme maximum, abychom co nejdříve odletěli.
2: Jak velká je to komplikace pro samotné mužstvo?
3: Tak my jsme hráčům tady zařídili oběd, aby se cítili komfortně, nicméně máme nějaké plány ohledně tiskových konferencí, tréninku v místě, utkání přímo v Bělehradě, takže teď jsme ve spojení jak s delegátem zápasu, tak s místním klubem, s Slezenou zvězdou, abychom toto vyřešili a mohli jsme to absolvovat, i když třeba s nějakým časovým posunem.
2: Takže věříte, že se odletí ještě dnes?
3: Věříme. Určitě děláme pro to maximum.
2: Jak reagovali samotní hráči?
3: Tak na toto se nedá nějak reagovat, to jsou věci, které prostě přichází a my jenom věříme, že co nejdříve odletíme z Prahy.
2: Už se to někdy stalo plzeňským fotbalistům, protože v Evropě už nějaký ten rok hrajete a vy jste sám taky u toho byl?
3: Tak zpoždění letadel už jsme zažili několikrát, říkám, není to nic výjimečného, musíme to brát tak, jak to je a udělat hlavně maximum, abychom odletěli a ten tým se dobře připravil.
2: Jaké největší zpoždění jste zažili? Pamatujete si?
3: Myslím si, že ty 2 hodiny, že už jsme určitě v minulosti absolvovali.
2: Říká tiskový mluvčí plzeňské Viktorie Václav Hanzlík. Z letiště Václava Havla Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Stále posloucháte Radiožurnál Sport, ale blíží se 14. hodina a s ní také další zpravodajská relace.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. A taky si poslechněte zprávy s Anou Horáčkovou.
2: Senátoři chtějí změny v zákoně o EET, návrh vrátili sněmovně. Trump odložil uvalení 50% cla na kanadské produkty. Fotbalisté Plzně, Hradce Králové a Jablonce se chystají na závěrečná předkola evropských pohárů. Po nehodě je uzavřená silnice 50 u Buchlova. A počasí bude většinou oblačno až zataženo, místy se slabým deštěm a teploty na severu do 22 stupňů, jinde až 28 a na jižní Moravě i 30.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Senát dnes vrátil zákon o elektronické evidenci s úpravami do sněmovny. Senátoři chtějí hlavně zrušit limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. EET by se podle nich neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny Senát přijal i přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové z ANO. Opoziční ODS a TOP 09 se neúspěšně pokusili prosadit úplné zamítnutí zákona. Horní komora nepřijala ani návrh ANO, které chtělo normu schválit bez změn. Zákon tak v září znovu posoudí poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má ve sněmovně dostatek hlasů na to, aby prosadila původní verzi bez senátních úprav. Znovu zavedení EET má podle odhadu ministerstva financí zvýšit příjem veřejných rozpočtů o skoro 14,5 miliardy korun. A víc uslyšíte na Radiožurnálu už za 20 minut. Radiožurnál je podle Radioprojektu znovu nejposlouchanější českou rozhlasovou stanicí. V prvním pololetí letošního roku si ho každý den naladilo průměrně 745 tisíc lidí. Další stanice českého rozhlasu zaznamenaly od ledna rekordní poslechovost. Plus si pustilo skoro 170 tisíc lidí denně a nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů. Pokračuje šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš.
4: Děkuji všem, kteří ladí radio.
2: 86 tisíc posluchačů. Pokračuje šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš.
4: Děkuji všem, kteří ladí Radiožurnál Sport. Jsem moc rád, že jich je pořád víc.

0: Trump zavedení 50% cel oznámil minulý měsíc. Zdůvodnil to diskriminačním zacházením Kanady vůči americkým alkoholickým nápojům, autům a mléčným výrobkům. Zasypání lomu požáry v Praze Řeporyjích dnes bude řešit pražský magistrát. V rámci posuzování vlivu na životní prostředí nařídil veřejné projednání. Lom chce zavést soukromá firma. Část místních s tím ale nesouhlasí.
1: Lom se nachází v Národní přírodní památce Požáry. Podle zdejšího lesníka Marka Šimona tu žije několik chráněných živočichů.
2: Tyhle ty biotopy vyhovují těm nejvíc ohroženým. Mlok, skvrnitý, čolek velký, čolek obecný, skokani.
1: Firma chce do lomu navozit 3,5 milionu metrů krychlových zeminy z budoucí stavby železničního tunelu z Prahy do Berouna. Starosta Řeporyjí David Roznětinský z TOP 09 se záměrem souhlasí.
3: Ta stěna lomová není stabilní, takže ono se tam stejně musí jako ohromné množství nějakého materiálu dovíst.
1: Firmu jsme se snažili několikrát kontaktovat, k záměru se nevyjádřila. Veřejné projednání začne v 15 hodin ve Škodově paláci. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Plzně, Hradce Králové a Jablonce cestují na závěrečná předkola v mezinárodních soutěžích. V Evropské lize se Plzeň představí na trávníku Červené zvezdy Bělehrad. Kvůli technickým potížím letadla z Prahy ale navzdory plánům dosud nevyrazila. V konferenční lize Hradec Králové nastoupí v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec čeká v Glasgow utkání s Rangers. Jak východočeši, tak severočeši si kvůli evropským pohárům odložili víkendová utkání domácí soutěže a o odpočinku mluví i útočník Jablonce Jan Chramosta.
5: Z toho je vidět, že nám tam hodně záleží, si myslím. Ten program byl hodně nahuštěný, bylo tam hodně zápasů, moc jsme netrénovali, tak teď jsme měli konečně po dlouhý době jako i týden, kdy jsme se mohli připravit. Jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá se říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá.
4: České kluby čekají zápasy v pohárové Evropě zítra večer.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Kývalky a na D8 u Lovosic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 hlásíte silný provoz. Různě pomalu se jede ke sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Osobními auty je to na necelou půl hodinu. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Velemín zpomalují kamiony na 52. kilometru. Kvůli omezení u Lovosic celý úsek je na 25 minut na konec omezení na 34. kilometr. Kamiony postojí déle. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště v Buchlovských kopcích uzavřená po nehodě. Náhradní trasy přes Koryčany a Osvětimany. Je to jen pro osobní auta, případně z Brna po silnici 54 přes Kyjov. Silnice 20 z Písku do Plzně je Velnářích uzavřená po srážce dvou nákladních aut. Z Tchořovic to jde oběd kolem Nového Rybníku a dál po silnici 174. Stejně tak opačně. A na Benešovsku je stále uzavřená silnice 110 mezi Sázavou a dálnicí D1. Za doje 30 mi řeší nehodu.
8: A je tam velký problém, tvoří se tady kolony a není se tady prakticky kde otočit, ani z dodávku se tady bezpečně otočit nedá a vznikají tady díky tomu nebezpečné situace.
7: Ze Sázavy se dá jet přes Bělokozly a Xaverov nebo od dálnice rovnou přes Chocerady a Samechov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne zůstává oblačné až zatažené, místy se slabým deštěm nebo přehánkami, k večeru bude na severu Česka pršet víc a můžou se tam objevit i bouřky. Naopak v jižní polovině republiky začne postupně ubývat jak srážek, tak i oblačnosti. Teploty dnes hodně různé, na severu kolem 22, jinde i 28 a na jižní Moravě čekejte i tropickou třicítku. Tolik zprávy.
9: Krásné odpoledne s digitálním radiožurnálem Sport, nejposlouchanější digitální stanicí, za což jsme rozhodně rádi a díky patří jednoznačně vám. Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční aféře v českém fotbale, se vyhne fotbalovému trestu a to proto, že zrušil svoje členství v rámci fotbalové asociace České republiky a tím pádem s ním etická komise přerušila řízení.
6: Radiožurnál Sport
10: a Vojtěch Šafář.

0: Tak jako každou středu po 14. hodině nás i teď čeká povídání o ženském kolektivním sportu v pořadu České šampionky. V něm sledujeme možnou cestu národních týmů na olympijské hry v Los Angeles za 2 roky. A dnes budeme mluvit o ženské fotbalové reprezentaci. A to s Miroslavou Fouskovou, ta je vedoucím úseku ženského fotbalu na Fotbalové asociaci České republiky. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Největší nadcházející událostí pro ženskou fotbalovou reprezentaci teď bude baráž o mistrovství světa. Češky se v říjnu utkají se Skotskem a musí ho porazit. Potom je čeká lepší z dvojice Švédsko-Litva. Před 2 dny Fotbalová asociace oznámila, že národní tým odehraje říjnový domácí zápas proti Skotsku na stadionu Arnošta Košťála, to znamená na ligovém stadionu v Pardubicích. Můžete nám vysvětlit, proč právě tam?
1: Tak my se vlastně snažíme ta místa střídat tak, abychom byli v Čechách i na Moravě. Hodně se ten výběr stadionů samozřejmě také řeší podle ligového programu mužské ligy, podle toho, v jakém stavu jsou ty hřiště a tak podobně. Já jsem moc ráda, že Pardubice nás přijali, že nám to zázemí pro takhle důležitý utkání dají a ta volba byla asi i návazná na to, že vlastně poslední utkání, co jsme v Pardubicích hráli, tak bylo vlastně o postup do Ligy národů A. My jsme tam to utkání zvládli a vlastně přímo tam na tom stadionu jsme slavili postup do té vyšší skupiny, takže věřím, že nám to přinese štěstí i do té baráže.
0: Česká ženská fotbalová reprezentace má v Pardubicích tedy na co navazovat. Ještě k tomu, jak to vlastně vzniká, jak takové zařizování stadionu pro reprezentační zápas vypadá v praxi. To takhle fačer kontaktuje daný klub a potom se jedná, jestli je tedy tam volno. Je to takhle jednoduché?
1: No, neřekla bych, že to je jednoduché, ale v podstatě tímhle způsobem to probíhá, respektive vlastně tady s oddělením logistiky na svazu, vlastně kde máme určeného jednoho z manažerů, který se stará o ženskou reprezentaci, tak vlastně většinou koukáme nejdřív na kalendář, abychom vlastně neoslovovali kluby, kde to ani nedává smysl z pohledu těch mužských soutěží. A pak vlastně nějakým způsobem to konzultujeme i s trenérkou, aby tam byl nějaký požadavek toho týmu samozřejmě zohledněn, ale většinou je to takhle, že se podíváme, jaké jsou ty reálné možnosti, potom vlastně logistika osloví ty jednotlivé stadiony a pak následně podle té zpětné vazby se už pak vybírá a jak jste to vlastně zmínil, pak se jedná o těch podmínkách toho pronájmu a tak dále.
0: Pojďme teď už k samotnému zápasu. České fotbalistky čeká baráž proti Skotsku. Když naposledy Češky hrály se Skotkami, tak to bylo v kvalifikaci mistrovství Evropy 2005. Hodně vody už uteklo od té doby. Češky tehdy vyhrály 2-0, v odvetě se potom radovali Skotky z vítězství 3-2. Je to hodně dávno a skotský tým se nejspíš změnil. Co byste o něm řekla?
1: Tak já myslím, že ve Skotsku, jak ta domácí soutěž, tak samozřejmě ta reprezentační scéna šla hodně nahoru. Hodně hráček hraje vlastně anglickou nejvyšší soutěž. Hodně jsou hráčky také ve Španělsku, v Itálii, v těch nejvyšších soutěžích, takže ta kvalita tam určitě je. Jsou tam opory, které jsou v té reprezentaci několik let, jako třeba Erin Cuthbert z Chelsea, která ten tým drží. Takže to určitě nebude nic jednoduchého. Na druhou stranu taky oni si prochází nějakou mírnou generační obměnou, to znamená některé hráčky, které tam byly dříve hodně nebezpečné, tak už jsou dneska v nějakém věku a už třeba nemají takovou výkonnost, jako mývali dřív. Ale zase zároveň vlastně náš výběr do 23 let měl možnost minulý rok konfrontace vlastně se skotskou 20-rokou a i tam, musím říct, bylo hodně kvalitních hráček, byl to hodně těžký zápas pro naše holky, takže nečeká nás nic lehkého, na druhou stranu není to, myslím, soupeř, s kterým bychom si neměli poradit, pokud se na závěrečný turnaj chceme dostat. Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Stále si povídáme s Miroslavou Fouskovou, vedoucí úseku ženského fotbalu na Fačru. Mluvíme na Radiožurnálu Sport v pořadu České šampionky. 2 měsíce ještě zbývají do té první části baráže o světový šampionát. Jitka Klimková, tedy česká trenérka reprezentace, má tu výhodu, že se, dá říct, většina kádru hraje zkrátka v Česku nejvyšší soutěž, tím pádem, že nemusí zase tolik cestovat, když chce sledovat své svěřenkyně. Ale přeci jenom česká reprezentace má i hráčky v zahraničí, ať už v Německu nebo ve Španělsku, tak cestuje za nimi Jitka Klimková i po Evropě?
1: Tak vlastně ty evropské soutěže začínají většinou o něco déle než ty naše. To znamená, že pokud se nepletu, tak ještě probíhají přípravy. Možná v Německu už se hraje, ale jinak probíhají přípravy těch týmů, takže zatím nikde nebyla, ale vím, že i v minulé sezóně vlastně byla za Klárou Cahinovou, byla za Alenou Pěčkovou, byla i za Anetou Poláškovou v Německu, takže ty cesty určitě podniká, aby byla v kontaktu i s těmi hráčkami, aby viděla vlastně i to jejich zázemí a tu jejich přípravu, takže to určitě, jak jste zmiňoval, vlastně velká většina té prezentace je tady v domácí soutěži, takže vlastně teď před sezónou už měla první schůzky vlastně ve Spartě, ve Slavii, v Liberci, takže určitě je v kontaktu s trenéry a připravujeme se společně na to playoff.
0: Ano, to playoff přijde na podzim. Ještě jednou musíme zmínit, že je to nejprve zápas proti Skotsku a potom v případě postupu další utkání. Zkrátka ta cesta na velký turnaj jednoduchá není, je čím dál těžší a českému ženskému týmu se to ještě nepodařilo dostat se ani na mistrovství Evropy, ani na mistrovství světa, ale to, v čemu se v téhle rubrice české šampionky věnujeme, především to jsou olympijské hry, tak se musíme zeptat na tu potenciální cestu ženské fotbalové reprezentace právě na olympijské hry do Los Angeles. Je to takzvaně ještě ve hře?
1: Bohužel pro nás už ta cesta vlastně není, protože na rozdíl od jiných sportů, tak fotbal a evropský fotbal má na olympiádě vlastně 4 místa a tyhle místa jsou vlastně dány na základě výsledků v Lize národů. A což znamená, že to musí být semifinalisti Ligy národů, což znamená, že to musí být týmy, které jsou v současné chvíli v ligové části A, kam nám se nepodařilo postoupit. My jsme vlastně zůstali v Bčku, to znamená, ta Liga národů se začíná hrát v roce 2027 a bude tím určujícím klíčem na tu olympiádu a my bohužel tím, že jsme v té nižší skupině, tak už o to zabojovat nemůžeme.
0: To říká Miroslava Fousková, vedoucí úseku ženského fotbalu při FAČRu, tedy při Fotbalové asociaci České republiky. Moc krát děkujeme a se daří v té podzimní baráži. Díky moc.
1: Děkujeme a fanděte nám. Díky.

0: Na startovní listinu turnaje profesionálních golfových okruhů se dá dostat různými způsoby, ať už postavením v žebříčcích, úspěšnou kvalifikací, anebo třeba na pozvánku od sponzora. Docela nestandardním způsobem se na turnaj Evropské tury ve Skotsku probojoval český golfista Šimon Zach a my to teď probereme s Krištofem Kousalem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Šimon Zach si zahraje turnaj na elitním evropském okruhu po 2 letech a teď už jsme na pěti, čím si tu pozvánku zasloužil.
1: Šimon Zach vyhrál hodnocení sezóny na Next Golf Tour, pokud se ptáte, co to je, tak je to seriál turnajů na golfovém trenažeru. Může se do něj kvalifikovat prakticky kdokoliv, kdo vlastní nebo má přístup k zařízení Trackman, to je primárně tréninková pomůcka, která pomocí senzorů přečte úder hole do míčku a vykreslí křivku, kterou na obrazovce opíše ten virtuální míček. S pomocí Trackmanu se dá ale i hrát na virtuálním hřišti a zařízení je tak přesné, že s jeho pomocí se můžou hrát právě i turnaje.
0: No a jaké výsledky měl Šimon Zach na téhle tuře?
1: Od prosince do února se hrály 4 turnaje Next Golf Tour a Zach na prvním z nich obsadil 6. příčku a na zbylých třech, včetně finálového, skončil 2. Celkové pořadí tak se ovládl s velkým náskokem, aniž by některý z turnajů vyhrál. No a díky tomu se kvalifikoval nejenom na turnaj Evropské tury, tedy DP World Tour ve Skotsku, ale taky získal ještě 6 startů na nižší takzvané Challenge Tour nebo Hotel Planner Tour. 3 z nich už bez výraznějšího úspěchu vyčerpal.
0: Může být virtuální golf cesta, jak se uživit v golfu?
1: Co se týče výdělků na té zmiňované Next Golf Tour, tak prize money turnajů je zhruba poloviční ve srovnání s tou druhou evropskou ligou Challenge Tour. Taky ale hráči můžou hrát v podstatě doma, odpadají jim náklady na cestování a ubytování. No a Šimon Zach si za zimu vydělal 70 tisíc dolarů, asi 1,5 milionu korun, a to při výdajích v elitním golfu sice zdaleka nepokryje ani jednu celou sezónu na některém z reálných okruhů, ale Zach se stejně takovému výdělku v žádné své profesionální sezóně ani nepřiblížil. I proto se živí jako trenér. Teď má ale před sebou skvělou příležitost zase změřit cíly se špičkovými světovými golfisty, tentokrát na čerstvém vzduchu, a do turnaje ve Skotsku vstoupí zítra ve 10:15.
0: My to pro vás budeme na dálku sledovat. Krištofe, ještě mě zajímá jedna věc a doufám, že tě nezaskočím. Když hraješ golf na trenažeru a potom vyjdeš právě na čerstvý vzduch, jak velký je to rozdíl? Předpokládám, kdybych byl cyklista, takže jezdit na trenažeru doma třeba v garáži a jezdit po pravé silnici, zas tak velký rozdíl není?
1: V golfu tam, když samozřejmě se hraje venku klasický golf oproti trenažeru, tak do toho vstupuje další řada proměnných. Samozřejmě na trenažeru úplně nenasimulujete hru z nakloněné roviny, dejme tomu, nebo z nějakého horšího položení na té trávě. Není tam písek, samozřejmě doma nemáte na trenažerech. Nefouká tolik vítr, což samozřejmě v těch virtuálních křivkách toho míče se dá nějakým způsobem propsat, ale vy zkrátka necítíte ten vjem do té kůže, který získáte právě přímo na tom hřišti. Takže rozdíl to rozhodně je, ale nicméně ty senzory jsou tak kvalitně udělané, tak citlivé, že ten golf, ty rány jako takové vlastně odpovídají nebo hodně se blíží té realitě.
0: Budeme se těšit, jak se to podaří Zachovi už zítra, už od zítřka. Mm-hmm. Povídali jsme si o tom s Krištofem Kousalem. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisty Hradce Králové čeká další velká výzva. Po vyřazení ve třetím předkole Evropské ligy s Bešiktašem Istanbul se v play-off o účast v konferenční lize utkají s řeckým gigantem. Na olympijském stadionu v Aténách vyzvou domácí Panathinaikos. Hradecký trenér David Horejš si takové konfrontace váží.
3: Je to samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těch zápasů dostali. Těžký soupeř, ale děláme všechno pro to, aby jsme v tom boji utkání byli tentokrát šťastnější než s tím Bešiktašem.
2: První zápas play-off o účast v konferenční lize mezi Panathinaikosem Atény a Hradcem Králové začne ve čtvrtek ve 20:30 a my vám ho přiblížíme v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková.
6: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes pokračuje v jednáních s členy kabinetu o rozpočtu na příští rok. Odpoledne ji čekají schůzky nad hospodařením zbývajících 7 rezortů, třeba dopravy, obrany nebo životního prostředí. Schůzku už má za sebou ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten po schůzce žádné částky nezveřejnil. Řekl jen, že Schillerová k požadavkům kultury na rozpočet přistoupila otevřeně. Jižní Korea o 6 dní zkrátí každoroční vojenské cvičení se Spojenými státy. Oznámilo to jihokorejské ministerstvo obrany. Stalo se to poté, co americký prezident Donald Trump oznámil své plány na omezení výcviku. Odvolával se přitom na svůj údajně velmi dobrý vztah se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Podle šéfa jihokorejské diplomacie, představitelé Soulu ani Washingtonu o Trumpových plánech předem nevěděli. V jižní části Prahy neteče teplá voda. Kvůli poruše těsnění potrubí je bez dodávky několik tisíc lidí na Opatově, Hájích a taky Chodově. Porucha se týká zhruba 75 ulic. Oprava potrvá podle webu Pražské teplárenské do dnešní 8. hodiny večer. A Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Autorka sledovala několik let svého bratra a taky dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bezdomova. V českých kinech se bude film promítat od 24. září. Jaké zahraniční filmy se dostanou do užšího výběru Oscarů, zveřejní americká filmová akademie 15. prosince. Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká osmifinále turnaje v Cincinnati. V podvečer vyzve Argentince Tirantema. Linda Nosková bude hrát taky v osmifinále s Američankou Anisimovovou. Její krajanka Goffová pak vyzve Marii Bouskovou. A Sára Bejlek nad ránem našeho času nastoupí proti světové jedničce Sabalenkové z Běloruska.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Kývalky a uzavřená 50 u Buchlova. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 čekejte kolonu táhnoucí se do zúžení v Brně. Je na půl hodiny v osobních autech. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlokovice popojíždějí kamiony ze 6. kilometru. Levý pruh se zastavuje až u Modřic v okolí 3. kilometru. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Velemín zpomalují kamiony na 52. kilometru kvůli omezení u Lovosic. Celý úsek je na zhruba 25 minut, nakonec omezení na 34. kilometr. Kamiony postojí déle. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště v Buchlovských Kopcích stále uzavřená. Po nehodě srazila se dvě auta. Náhradní trasa přes Koryčany a Osvětimany je to jen pro osobní auta. Případně z Brna se dá jet po silnici 54 přes Kyjov. A silnice 20 z Písku do Plzně je ve Lnářích také uzavřená po srážce dvou nákladních aut. Z Tchořovic to jde obět kolem Nového Rybníku a dál po silnici 174. Stejně tak opačně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dál bude oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. K večeru bude na severu Česka pršet víc a můžou se tam objevit i bouřky. Naopak v jižní polovině Česka začne postupně ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes hodně různé, na severu kolem 22, jinde i 28 a na jižní Moravě tam čekejte i 30. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

14 hodin a 37 minut. Za hodinu už budou mít Češky rozehraný svůj první hokejový zápas po olympijských hrách. Ano, mluvíme o české hokejové reprezentaci. Ta vstoupí do turnaje Eurohockey Tour ve Švýcarsku úvodním zápasem proti Finkám. Začíná se v 15 hodin a 30 minut a na radiožurnálu Sport to pro vás budeme sledovat.

0: Napínavá story se narýsovala bohužel na pražském letišti a bohužel zejména pro fotbalisty Plzně, protože právě ti kvůli technickým problémům letadla zatím nemohli odcestovat z Prahy ke čtvrtečnímu úvodnímu utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy do Bělehradu proti Červené zvězdě přímo na místě, ale máme svého reportéra. Díky němu víme, že tým by měl nakonec odletět do Srbska okolo 16. hodiny. O jakýchkoliv aktualitách od nás rozhodně okamžitě uslyšíte. To fotbalisté Jablonce, ti už i úspěšně přistáli v Glasgow a tam je zítra na stadionu Rangers čeká úvodní duel čtvrtého předkola konferenční ligy. Ještě na palubě letadla si s majitelem Jablonce Jakubem Střeštíkem povídal reportér Karel Schamberger.
1: Jsme na palubě letadla letícího do Glasgow a mezi hrstku novinářů zavítal taky majitel fotbalového Jablonce Jakub Střeštík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: S jakou náladou odlétáte do Glasgow?
2: Pozitivní, jako jednoznačně. My jsme naladěni na to, že samozřejmě chceme udělat úspěch a minimálně pro mě, ale myslím si, že i pro realizační tým a celý manšaft, kdyby se nám podařilo přes Glasgow Rangers postoupit do skupiny konferenční ligy, tak budeme moc udělat jako vnitřní nějakou tlustou čáru za tím prohraným finále v Hradci proti Karviní. Je to pro nás důležitý krok a věřím, že jsme pro to udělali maximum.
1: Já se ale vrátím ještě k dění na letišti, protože dnes z pražského letiště Václava Havla odlétala také Viktoria Plzeň, a to do Bělehradu na závěrečné předkolo Evropské ligy. Vy jste se tam potkali s kým konkrétně?
2: Tak já mám velmi dobrý vztah s Ádou Šátkem, takže jsme si zavolali, potkali jsme se, přiznávám otevřeně, dali jsme si jeden rychlý drink, připili jsme si na postup obou dvou týmů, je to důležité i pro nás, pro oba, i pro celkový koeficient českého fotbalu. Já tím, že pocházím ze západních Čech, tak samozřejmě Plzeň je mi relativně blízká a myslím si, že s Ádou tím, že máme velmi jakoby korektní vztahy, tak bylo jenom správně se na letišti potkat a připít si na postup.
1: Neptal se vás na Luboše Kozla?
2: Ne, neptal se mě na to. Automaticky mi oznámil, že by Luboše rád měl, ale ptát se mě neptal, ale já si myslím, že Luboše jakoby velmi racionálně uvažující člověk a jako správný chlap a ví, že jako má šanci s Jabloncem dokázat velké věci a že chce tu práci dovést do konce a vlastně jako si myslím, že momentálně neprobíhají nikde žádné diskuze o tom, že by Luboš, nebo varianta v tom, že by Luboš jako odcházel z Jablonce.
1: Jakub Střeštík u mikrofonu radiožurnálu Sport, majitel fotbalového Jablonce, ale myslíte si, že by vás nabídka od Adolfa Šátka nepřesvědčila?
2: Já jsem jasně řekl, že v prvních několika letech nejsme tým, který bude kohokoliv prodávat nebo pouštět ven. Asi jste sami zaznamenali, že v posledním přestupovém okně velmi jakoby čile nakupujeme, investujeme peníze do klubu. Já když jsem do Jablonce přicházel, tak to byl druhý nejstarší, věkově druhý nejstarší klub v české lize. Tím pádem těch potenciálních prodejů tam není tolik. Snažíme se to oživit kvalitními mladými hráči s potenciálem během dvou, tří let na další přeprodej. A myslím, že ta filozofie, kterou jsme zvolili, tak momentálně i našim fanouškům ukazuje, že jako se jí držíme a jdeme správnou cestou.
1: Když Jakub Střeštík mluvil o penězích, tak já se zeptám, jak je na tom Jablonec aktuálně a jak by mu pomohla injekce, pokud by se dostal do evropských pohárů?
2: Já si myslím, že ta situace v české lize je identická. Jedno, jestli ten klub vlastní Michal Strnát, Karel Pražák nebo Jakub Střeštík nebo Dan Třetínský, jakákoliv jako injekce v řádu desítek, potenciálně stovek milionů je samozřejmě vítaná a je příjemná, ale já za sebe mám filozofii v tom nebo takovou, že ten klub musí být ekonomicky stabilní i v případě, že nehrajeme evropské poháry. Já na ekonomiku toho klubu nekoukám v rámci 12 měsíců jednoho roku nebo jedné sezóny, protože vy v nějakém momentě hráče koupíte, ale třeba za rok, za dva nebo za tři, až ho prodáváte. Takže já na to koukám spíš jako na takovou tříletou periodu a potom budeme schopni si jakoby dohodnout a podívat se na tom, jestli je to ekonomicky správně nastavené nebo špatně, ale myslím si, že jako jablonecký fotbalový klub je stabilní a bude fungovat vyrovnaným rozpočtem.
1: Jakub Střeštík, majitel fotbalového Jablonce, stále s námi na radiožurnálu Sport. Říkal jste, že Jablonec je teď stabilní. Když se podíváme na tu finanční bilanci, co to dělá s klubem hrát jenom ty předkola?
2: Ale ta odpověď je taková trošku bolavá nebo bolestivá, protože samozřejmě my jsme do toho finále v Hradci proti Karviné šli jako favorité a doufali jsme, že postoupíme do předkol evropských pohárů, potenciálně spadneme automaticky do skupiny konferenční ligy, což by nám garantovalo příjem někde nad 100 milionů korun. Nepodařilo se, takže prostě si to teď musíme vybudovat a tenhle rok nás jako stojí a příští rok nás zase bude něco stát, protože omlazujeme tým, zkvalitňujeme tým, rozšiřujeme tým, protože my to bereme smrtelně vážně. My prostě nechceme hrát o udržení v lize, my chceme hrát o ty nejvyšší příčky a samozřejmě to nebude jednoduché, ale já věřím, že přijde čas, kdy dva velký se budou prát a třetí malej se bude smát.
1: Říká Jakub Střeštík, my jsme na palubě letadla letícího do Glasgow, kde právě Jablonec bude hrát úvodní čtvrté předkolo konferenční ligy proti Rangers. Koukal jsem, že na palubě letadla je také Miroslav Pelta, muž, který je spojený s jabloneckým fotbalem. Jak moc velkým hráčem je v zákulisí stále i teď po tom, co jste převzal Jablonec?
2: Tak já jsem převzal 90% akcí jabloneckého fotbalového klubu a rodina Peltů si nadále drží 10%, takže samozřejmě je to můj kolega, parťák a nehrajeme si na to, kdo má 90, kdo má 10. Jsme prostě společně ještě s mým obchodním partnerem Miroslavem Šantručkem, jsme společně akcionáři toho klubu. Já jsem samozřejmě ve světě fotbalu nějaký čas působil, ale nemám zdaleka ani pokutníky ty zkušenosti a kontakty, které má pan Pelta. A nám hrozně pomáhá to, že v tom klubu dál působí, je, ať už je to otázka scoutingu, přestupů, kontaktu na agenty, kontaktu na fačer. Takže musím říct, že jsem jako jednoznačně rád, že tam s námi tu káru táhne dál.
1: No a kdo je tedy ten rozhodující muž v zákulisí? Je to třeba on, který dokáže vyjednat i o něco víc, než byste třeba dokázal vy?
2: Za sportovní stránku odpovídá více Mirek Pelta než já. Já mám na starosti tu ekonomickou a strategickou část klubu, ale samozřejmě Mirek je jako zodpovědný v tom, že ví, že na konci dne přijde za mnou a bavíme se o schvalování těch přestupů a těch peněz, které do toho pouštíme.
1: Říká Jakub Střeštík, majitel fotbalového Jablonce. Moc vám děkuji za rozhovor a příjemný zbytek letu a příjemnou návštěvu Glasgow.
2: Já moc děkuji a doufejme, že i zpáteční cesta bude veselá a příjemná.
1: Říká Jakub Střeštík z letadla letícího do Glasgow, Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Sedm nejtěžších mořských průlivů světa. Ledová voda, vyčerpání a taky setkání se žraloky, aby Jolly Bernardová se jako první Češka zařadila mezi několik málo lidí, kteří dokončili legendární výzvu Ocean 7. Kanál La Manche navíc přeplavala hned třikrát. Co člověka žene dál, když už tělo nemůže, jak se z otevřeného oceánu vrací do běžného pracovního života? To uslyšíte v rozhovoru Lukáše Antoše s Abedžali Bernardovou po 17. hodině, ale tady malá ukázka.
1: Já jsem vlastně celkově dlouho odolávala tomu, že bych se pustila do přeplavby, kde jsou žraloci, protože jsem viděla prostě film Čelisti a člověk má pocit, že ty žraloci prostě tam jsou a čekají na to, až já tam skočím. Takže 12 hodin jsem nemohla jíst, pít, byla jsem prostě ospalá, protože jsme vyplavali dřív, než jsme měli plavat a plavala jsem poloviční rychlostí, než normálně plavu a udělala jsem tam tu hloupost, že jsem se zeptala, jak je to daleko. A to nikdy...
2: Kolik vám řekli tu dobu?
1: Řekli nějakých 8 mil, takže jsem, takže, což by bylo dobrý, protože já plavu běžně 2 míle za hodinu.
0: Celý rozhovor Lukáše Antoše s Abedžali Bernardovou uslyšíte po 17. hodině.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hosté. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
19: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
9: Ministr Klempíř tvrdí, že vyjednal peníze pro muzea i živou kulturu na příští rok. Přesnou částku ale neuvedl. Policie v Praze pátrá po 10letém chlapci. Fotbalisté Plzně čekají na zpožděný odlet na zápas předkola Evropské ligy. Silnice 50 zůstává po nehodě uzavřená u Buchlova, a to v obou směrech. A počasí zítra bude většinou oblačno, postupně bude hlavně na jihovýchodě pršet a teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Muzea, galerie a další instituce spravované Ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministrině Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl.
5: Kultura rozhodně nebude bita. Máme tam na investice, máme na živou kulturu, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla.
9: O budoucím financování České televize a Českého rozhlasu Klempíř dnes s Schillerovou podle svých slov nemluvil. Policisté pátrají po 10letém Martinovi Kočím z Prahy. Dnes dopoledne odešel z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. Měl by na sobě mít černou mikinu, tmavé kalhoty, černou kšiltovku, pravděpodobně s bílým nápisem, a černé sportovní boty s bílými pruhy po stranách a na patě. Další informace o pohřešovaném přidává policejní mluvčí Jan Daněk.
6: Často vyhledává místa spojená s provozem tramvají, autobusů, metra, vlaků či výtahů. Je proto možné, že se bude pohybovat v blízkosti zastávek, městské hromadné dopravy, stanic metra, železničních stanic nebo dalších dopravních uzlů. Vyhledává i různé atrakce, jako jsou tobogány a horské dráhy.
9: Jakékoliv informace k hledanému chlapci, volejte prosím na linku 158. Policie v Chorvatsku zadržela Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako potápěč měl být součástí týmu, který dopravil před 4 lety k rusko-německému potrubí v Baltském moři výbušniny a pak ho poškodil. Chorvatsko chystá vydání podezřelého do Německa.
16: Ukrajinský občan je německým úřadům známý. V posledních 2 letech se zdržoval v Polsku. Jednou ale před vyšetřovateli utekl a podruhé polské soudy eurozatykač ignorovali. Plynovod Nord Stream přitom označili za legitimní vojenský cíl. Chorvatská policie zadržela potápěče dnes ráno v Pule. Taky prvního ze 6 lidí, které Německo podezřívá z provedení sabotáže, dopadli u moře. Téměř na den přesně před rokem v italském Rimini.

0: Ox týmu Intersucha Pavel Zahradníček.
1: Nedostatek v horských oblastech je problém hlavně díky tomu, že byla slabá sněhová sezóna, chyběly tam ty sněhové srážky a tím vlastně to akumuluje po celý ten rok. A samozřejmě ty horské oblasti většinou dotují vodou nížiny, takže je menší zásoba vody i v těch oblastech, které vždycky nám pomáhaly vyrovnat tu vodní bilanci.
2: Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň stále čekají na odlet k prvnímu utkání závěrečného předkola Evropské ligy do Bělehradu. Plánovaný let v 11 hodin z Prahy se kvůli technickým problémům neuskutečnil. Podle posledních informací by tým měl odletět zhruba za hodinu. Tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík vysvětluje, jak zpoždění ovlivní předzápasový program týmu.
3: Máme nějaké plány ohledně tiskových konferencí, tréninku v místě utkání přímo v Bělehradě. Jsme ve spojení jak s delegátem zápasu, tak s místním klubem, Slezanou zvězdou, abychom toto vyřešili a mohli jsme to absolvovat, i když třeba s nějakým časovým posunem.
2: Plzeň se s Červenou zvezdou Bělehrad utká zítra ve 20 hodin. Později začnou v kvalifikaci konferenční ligy zápasy Hradce Králové na hřišti Panathinaikosu a Jablonce na stadionu Rangers.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D6 u Karlových Varů a neprůjezdná 50 u Buchlova. Na D6 z Karlových Varů do Chebu dejte pozor za sjezdem. Na Chodov na kilometru 119,5 je vysypaný náklad, může se vybočovat. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Velemín zpomalují kamiony na 50. kilometru kvůli omezení u Lovosic. Celý úsek je na zhruba 25 minut, na konec omezení na 34. kilometr. Kamiony postojí déle. Na D8 z Ústí na příjezdu do Prahy za sjezdem na Zdiby dejte pozor. Za čerpací stanicí MOL stojí kamion po defektu.
6: Je teda ve odstavném pruhu, jenomže ten pruh je úzký, tak stojí zároveň na čáře. Teď tam k němu přijela policie, je tam hodně nakloněný.
5: Na silnici 50 z Brna do Hradiště se u Buchlova čelně srazila dvě auta. Silnice je nadále uzavřená. Dá se to objet přes Osvětimany, je to jen pro osobní auta. Případně je možná trasa z Brna od Slavkova po silnici 54 přes Kyjov. A v Praze v ulici k Barandovu směrem na okruh ve stoupání u teras popojíždí kolona. Na úrovni čerpací stanice Shell je vysypané patrně vápno v pravém pruhu, zdržení od Barandovského mostu 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne a večer čekejte postupně až zataženo, místy s deštěm, hlavně tedy na jihovýchodě i s bouřkami, a bude tepleji než dnes, většinou 27 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě kolem 25. Tolik zprávy.
7: Příjemné odpoledne s Radiožurnálem Sport. V Cincinnati, tedy v generálce na tenisové US Open, už se začne bojovat o čtvrtfinále. Dnes se představí Jakub Menšík v osmifinále, a to proti Argentinci Tirantemu. Lindu Noskovou čeká Američanka Anisimovová a její krajanka Cori Gauffová vyzve zase Marii Bouzkovou. Sára Bejlek nad ránem našeho času potom nastoupí proti světové jedničce Sabalenkové z Běloruska. O nic nepřijdete s naší digitální sportovní stanicí.
4: Radiožurnál Sport a Vojtěch Šafář.

0: Fotbalista Baníku Ostrava Michal Fridrich musel nuceně z nedělního zápasu proti Artisu Brno odstoupit na konci prvního poločasu, a to kvůli pochroumanému žebru a poškozené plíci. O aktuálním Fridrichově stavu dnes mluvil s obráncem Baníku ostravský reportér David Procházka.
1: Michal Fridrich u mikrofonu radiožurnálu Sport vlastně 3 dny po tom, co se v neděli zranil v utkání s Artisem Brno na konci prvního poločasu, kdy se střetl se spoluhráčem Bevenem, tak co se vlastně přihodilo?
2: Dobrý den. Tak přihodilo se to, že jsem vlastně šel Bevemu pod nohy, ten si mě všiml na poslední chvíli, nestačilo už zareagovat, takže mě trefil trochu nešťastně kolenem, kdy při tom vlastně nárazu se mi pohmoždila plíce a trochu to nevydržela, tak tam vznikla nějaká malá trhlinka a dostal se vlastně vzduch do míst, kde by neměl být, a já jsem vlastně v tu chvíli už cítil, že je něco špatně, protože jsem hlapal po dechu, myslel jsem, že ho mám vyražený, ale nezlepšovalo se to ani za chvíli, takže musím říct, že to byl hodně nepříjemný pocit a jsem rád, že už to je momentálně za mnou.
1: Vy jste se vlastně zkusil vrátit po ošetření na hřiště, ale jak jste říkal, nešlo to, pak jste okamžitě zamířil do fakultní nemocnice v Ostravě.
2: Tak zkusil jsem se vrátit, i když jsem věděl, nebo necítil jsem se vůbec dobře, ale říkal jsem si, že asi minuta nebo možná 2 minuty do konce poločasu, tak jsem nechtěl brát nějaké střídání vlastně trenérům a zkusit to ještě nějak tak rozdýchat, rozběhat, ale už když jsem házel ten out a vlastně měl jsem tam někde popoběhnout, tak už to nešlo, vlastně jsem pořád se nemohl, už jsem se nemohl ani narovnat, ani nadechnout, takže jediná varianta už byla nechat přerušit hru a nechtěl jsem ani ležet na trávě, ale rychle odejít do ošetřovny, protože jsem věděl, že už to je jako zlé.
1: Vy jste vlastně hrál letos poprvé ve 4. ligovém kole, takže možná jste si i vážil té příležitosti konečně si zahrát.
2: Tak určitě jsem se na to těšil, protože jak jsme končili tu sezónu vlastně v bojích o záchranu, tak ve všech těch zápasech jsem se cítil dobře. Snažil jsem se vlastně pomoct celému klubu, aby to dopadlo aspoň ta sezona tak, aby jsme vlastně nesestoupili, takže já jsem tomu obětoval spoustu času, spoustu příprav, aby jsme to zvládli, a byl jsem nachystaný v tom pokračovat do začátku sezony, ale proběhly znova nějaké změny, které vlastně, nebo díky kterým jsem asi vlastně potom nedostal tu šanci od začátku, takže jsem čekal na svoji příležitost a musím říct, že jsem se v tom zápase cítil dobře, i když ten zápas byl takový všelijaký, ale těšil jsem se a byl jsem rád, že jsem mohl zase nastoupit od začátku.
1: Vy jste v té minulé sezóně v jarní části byl jedním z nejdůležitějších, nejlepších hráčů Baníku, kapitán týmu. Teď v létě přišel trenér Roman Skuhravý, udělal nové 3 kapitány, vy jste vypadl ze sestavy, tak vysvětlil vám to nějak?
2: Tak ano, trenér si mě vzal sebou vlastně, než to oznámil týmu, tak první to řekl mně. A já to tady asi nechci rozebírat, to, co tak nějak mi trenér řekl, tak to by mělo asi zůstat mezi námi hlavně. Já jsem to respektoval, vyslechl jsem si to, respektoval jsem to, že to bylo rozhodnutí trenéra, i když samozřejmě mě to překvapilo, to nebudu říkat, že mě to nepřekvapilo, ale takový je fotbal a fotbalový život, takže život jde dál a já se snažím být co nejlépe připravený, abych mohl pomoct týmu aspoň na hřišti.
1: Povídáme si s Michalem Fridrichem, který se ve 4. kole v poločase zranil, pak odjel tedy do nemocnice. 2 dny jste tam pobyl, jaká je prognóza?
2: Tak vlastně příští úterý jdu na kontrolní rentgen, kde uvidíme, jestli se zmenšila ta část nebo ten vlastně vzduch, který mi unikl. Nevím, jak to přesně popsat, je to samozřejmě složitější, takže doktoři mi to vysvětlovali nějakým způsobem, ale já doktor nejsem, takže se do toho nebudu pouštět. A na tom kontrolním rentgenu teda se uvidí, jestli už je to v pořádku, jestli se to nějak vytratilo ten vzduch nebo dalo do pořádku, tak na to počkáme. Momentálně můžu chodit jenom tak na procházky a snažit se spíš více šetřit, než nemám povolenou nějakou zátěž. Takže do toho úterka uvidíme a potom se od toho asi bude odvíjet, jak rychle se to všechno dá dohromady.
1: Ten vzduch je někde, jak jste řekl, v pohrudnici, tak jak s ním ven, aby se dostal ven, máte nějaké cviky?
2: Tak mám nějaké dechové cvičení, které mám doma provádět. Snažit se sedět vzpřímeně a trošku se nějak tak narovnávat, aby ten prostor se tam asi zmenšoval, aby to tam nebylo, ale samozřejmě nechci se pouštět do nějakého hlubšího rozboru, takže to nechám na lékařích. Já se budu snažit dělat to, co mi doporučili, a budu dělat všechno pro to, aby ten čas, kdy se můžu vrátit na hřiště, byl co nejkratší.
1: Takže teď jste v péči manželky a 2 dcer?
2: No, tak samozřejmě doma toho moc dělat nemůžu, takže ti z toho moc nadšení nejsou, ale snažím se aspoň nějak zapojovat do chodu domácnosti a můžu zařadit nějaké procházky, abych vlastně ty plíce co nejvíce rozdýchal a byl připravený na ten návrat aspoň nějak dechově, aby mi to vlastně nezhoršovalo potom tu dobu, kdy budu potřebovat něco dotrénovat.
1: Tak to bylo obránce Baníku Ostrava Michal Fridrich, momentálně zraněný. Za radiožurnál Sport přejeme, ať se co nejrychleji nejrychleji a nejlépe uzdraví.
2: Děkuji moc, hezký den.
1: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Asi už jste o tom slyšeli, fotbalista Bayernu Mnichov Jamal Musiala má tuhý kořínek, skolaboval v přípravě před novou sezónou a to hned dvakrát za tři dny a přesto tvrdí, že je v pořádku. Co přesně za tím stojí, jaké podobné případy najdeme třeba v minulosti, to teď probereme s Mirkem Vasičem. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Musiala na Instagramu fanoušky uklidnil, že to skutečně není nic vážného. Konkrétně zmínil, že jde o absenční záchvaty způsobené neurologickou dysfunkcí. Možná je na čase, Mirko, jestli bys nám to vysvětlil.
1: Podle webu americké nadace pro epilepsii jde o druh epileptických záchvatů. Trvají přibližně 10 až 15 sekund a v mozku při nich nebo mozku při nich nehrozí poškození. Při takových záchvatech dojde přeneseně řečeno ke krátkému výpadku elektřiny v mozku, takové ty výboje. A i sám Musiala ve svém vyjádření dodal, že za pomoci léků je možné podobným situacím předejít a že tak nejde vlastně o nic vážného v uvozovkách. Stalo se mu to jak v domácím utkání s Lipskem, tak i v duelu na stadionu Heidenheimu.
0: My ale i v minulosti najdeme podobné případy, že ano?
1: No, úplně typicky takové to mocné. Je to hodně totiž specifická diagnóza. Nejznámější kolapsy fotbalistů byly většinou spojené se selháním srdce. Jako příklad uveďme dánského reprezentanta Christiana Eriksena třeba na evropském šampionátu před 5 lety. Ale dohledal jsem některé případy epileptických záchvatů fotbalistů a právě ty jsou z hlediska povahy a diagnózy asi nejpodobnější Musialovi. Byť jsou tedy o něco vážnější. Například před 2 lety prožil epileptický záchvat přímo na hřišti Francouz Andy Delort v katarském poháru.
0: Jaké jsou reakce na to, že Jamal Musiala kvůli takovým záchvatům a omdlením už dvakrát nedohrál zápas?
1: No, vyjádřil se k tomu například předseda Bayernu Mnichov a legenda tohohle klubu Oliver Kahn. Bývalý brankář vzkázal 23-letému Musialovi přes německá média, že by měl upřednostnit zdraví, neriskovat a dát si od fotbalu klidně i delší pauzu. Mimochodem právě Kahn radil Musialovi už před mistrovstvím světa, aby na šampionát tedy raději nejezdil, vynechal ho a plně se uzdravil. V průběhu roku se totiž Musiala vrátil na hřiště po zlomenině nohy, ale začaly ho trápit poranění kotníku. No a teď má tedy další méně obvyklé zdravotní potíže v podobě těch zmiňovaných absenčních záchvatů, které asi dost fanoušků vylekaly, zvlášť když to bylo takhle dvakrát po sobě.
0: No ale Jamal Musiala evidentně na Kahnovi rady nedá a u toho fotbalu stále zůstává. I o tom jsme si povídali s Mirkem Vasičem. Díky.
1: Naslyšenou.

jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže.

Už za 4 minuty rozehrají české hokejistky první zápas letošní Eurohockey Tour proti Finsku ve Švýcarsku. Uslyšíte o tom na Radiožurnálu Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Izrael zahájil první vyšetřování možných zločinů své armády od začátku války v pásmu Gazy, včetně smrti 5leté palestinské dívky Hind Radžabové nebo 15 záchranářů a humanitárních pracovníků. Uvedla to v prohlášení izraelská armáda. Ze 150 přezkoumaných případů jich vyšetří 5. Organizace za lidská práva ale upozorňují, že podobná vyšetřování málo kdy vedou k odsouzení. Izraelská armáda čelí za útoky na civilisty v pásmu Gazy dlouhodobé mezinárodní kritice. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dřív mluvil například o využití pozemků v Letňanech. Nová nemocnice by měla být na nevyužívaných plochách vinohradského areálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO by se k novému komplexu mohla část současné nemocnice připojit. Ministři mají do konce srpna připravit převod pozemků pod rezort obrany. Postavení nemocnice jako vojenské by mohlo vládě umožnit vykázat Severoatlantické aliance náklady na ní jako výdaje na obranu. Španělská společnost Telefonica neuspěla se stížností ve sporu o cenu akcí někdejšího českého Telekomu. Zamítl to ústavní soud. Telefonica se bránila proti dřívějšímu verdiktu, podle kterého má dvěma kyperským firmám spojovaným s podnikatelem Pavlem Tykačem zaplatit skoro 850 milionů korun plus úroky. Během privatizace v roce 2005 Telefonica koupila od státu většinový podíl v českém Telekomu za 502 koruny na akci. Menšinovým akcionářům pak ale nabízela 456 korun za akci. Firmy proto požadovaly doplacení rozdílu a soudy jim nakonec dali za pravdu. To teď potvrdil právě i ústavní soud. A chovatelé v Česku musí do konce roku přestavit ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu totiž začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo úplné zrušení chovů. Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Sport. Cyklista Jan Hirt figuruje v oficiální nominaci týmu NSN na Vueltu. Španělský závod vrcholné kategorie Grand Tour pojede 35-letý vrchař po 8. Ve startovní listině je zatím Hirt jediným Čechem, soupisky ale dosud neoznámily všechny stáje. Hirtovým nejlepším umístěním v celkovém pořadí je 28. pozice z roku 2021. Letos už startoval na Giro d'Italia, kde obsadil 12. pozici.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D8 u Lovosic a překážka na D10 u Tuřic. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy od sjezdu na Lovosice ze 48,5 kilometru pojedete různě pomalu kvůli opravám dálnice. Vše se rozjede na 34. kilometru, je to celé na 25 minut, kamiony se zdrží déle. Na D4 ze Strakonic do Prahy zpomalíte pod Cukrákem před sjezdem na Baně. Do omezení u Jíloviště je to na 15 minut. Na D10 z Prahy do Turnova vás zvolněte za sjezdem na Tuřice na 23. kilometru překážka.
4: Kamionu tam praskla pneumatika, ale ta pneumatika je rozházená po celý vozovce, takže to budu ještě asi uklízet.
3: Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště byla za odbočkou na Stupavu uzavřená po srážce dvou aut. U Buchlova se už dá projet alespoň kyvadlově. A na silnici 20 z Plzně do Písku ve Lnářích odklízejí následky srážky dvou nákladních aut. Stále se nedá projet. Dá se jet po silnici 174 kolem Nového Rybníku do Tchořovic. Tam se vrátíte zpět. Ve směru do Plzně je třeba ve Tchořovicích odbočit vlevo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer čekejte postupně i zataženo, místy s deštěm a hlavně na jihovýchodě i se silnými bouřkami. A bude tepleji než dnes, většinou 27 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě chladněji, tam kolem 25. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

dnes vás na Radiožurnálu Sport budeme informovat o tom, co se aktuálně děje ve světě sportu. Budou to jednak osmi finále tenisového turnaje v Cincinnati, Jakub Menšík proti Argentinci Tirantemu, Nosková proti Ani Simové, Bousková proti Goffové. To všechno ale až v podvečer, no a zhruba ještě předtím, ale někde okolo 18. hodiny byste od nás také měli čekat první zprávy. Co se týče předzápasových tréninků a tiskových konferencí, alespoň co se týče fotbalového Jablonce a Hradce Králové. Samozřejmě, že v tomhle výčtu měla být také Viktoria Plzeň, která se chystá na čtvrté předkolo Evropské ligy, které se bude hrát zítra, ale fotbalisté Plzně ti se zatím nedostali do Srbska, do Bělehradu kvůli technickým potížím s letadlem. Budeme vás informovat, jak to vypadá s Viktoriány. Aktuálně se ale hraje to jediné a to je ženská Eurohockey Tour, tedy první hokejový turnaj celé sezóny. Česká ženská reprezentace vstoupila ve Švýcarsku do tohoto turnaje utkáním proti Finsku a má za sebou také první přesilovou hru i první nastřelenou tyčku na branku, ale stále čekáme.

0: že se bývalí sportovci po konci kariéry věnují nějaké formě umění, není úplně výjimečné. Britský oštěpař Roald Bradstock ale tento přechod posunul na ještě vyšší úroveň, a tak se na to zaměříme v dalším díle pravidelného středečního povídání o současném životě bývalých sportovců. Ten pravidelně připravuje David Nekvinda, ale ve studiu je už připravená Veronika Šlajzová. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak nejdřív jako tradičně prosím připomeň Bradstockovu sportovní kariéru.
1: Angličan narozený v roce 1962 patřil k nejlepším světovým oštěpařům 80. let minulého století. Jako junior získal stříbro na mistrovství světa. Později jako první Brit hodil za 90-metrovou hranici, i když to bylo ještě se starým typem oštěpu, který létal dál. V letech 1984 a 1988 se účastnil olympijských her. K medaili měl ale daleko. Mluvit o konci Bradstockovy kariéry je vlastně nemožné, protože oštěpem stále háže, i když samozřejmě už jenom na soutěžích pro veterány. Je ale držitelem světového rekordu v kategorii nad 50 let a na každém závodě upoutá pozornost, protože nastupuje v pestrobarevných dresech a háže vlastnoručně pomalovanými oštěpy.
0: A předpokládám, že to právě souvisí s jeho další velkou životní vášní. Tak o co jde?
1: Jde o výtvarné umění celkově, především ale o malování. Bradstock už v době aktivní kariéry maloval obrazy a postupně se tomu začal věnovat čím dál víc. Vyvinul vlastní výtvarný styl, který pojmenoval atletická abstrakce. Na svých malbách totiž zobrazuje sportovce, ti ale nejsou zachyceni nějak realisticky, ale třeba pomocí zvláštních geometrických tvarů a podobně. Bradstock si tím vysloužil přezdívku olympijský Picasso a s olympijským hnutím je stále v úzkém kontaktu. V roce 2000 vyhrál uměleckou soutěž spojenou s hrami v Sydney a jeho obraz byl vystavený v olympijském muzeu Lausanne. Od roku 2018 pak už byl na třikrát pozvaný na hry přímo olympijským výborem, aby každý den namaloval jeden obraz zachycující dění na sportovištích. Sám Bradstock tak o sobě mluví jako o pětinásobném účastníkovi olympiády. Dvakrát jako oštěpař a třikrát jako oficiální malíř.
0: No ale to není jediné Bradstockovo propojení s olympijským hnutím, co ještě dělá?
1: V roce 2006 se podílel na založení organizace pojmenované v překladu Umění olympioniků. Jde o společnost, která spolupracuje přímo s Mezinárodním olympijským výborem a združuje sportovce, kteří se taky věnují umění. Organizace pořádá společné výstavy těchto umělců, zajišťuje jim třeba různé workshopy a podobně. Bradstock je stále předsedou této společnosti.
0: To bylo povídání o Roaldu Bradstockovi s Veronikou Šlajzovou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: České hokejistky nastoupily do svého prvního soutěžního zápasu po olympijských hrách na Euro Hockey Tour ve švýcarském Klotenu. Aktuálně Češky hrajou proti Finkám. Odehráno už je 13 minut z první třetiny, ale branka zatím nepadla. Přesto musíme říct, český tým už nastřelil brankovou konstrukci finského týmu. Je to premiéra pod novým hlavním trenérem, Američanem Brianem Idalským.
1: Idalský v létě nahradil Kanaďanku Karlu McLeodovou, která dovedla český tým ke dvěma historickým bronzům z mistrovství světa. Nový kouč nominoval 23 hráček, včetně 5 reprezentačních debitantek. V týmu jsou i opory v čele s kapitánkou Anetou Tejralovou, brankářkou Klárou Peslárovou nebo Natálií Mlínkovou. Český tým se ještě utká se Švédskem a domácím Švýcarskem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: 7 minut před 16. hodinou pro vás máme aktuální skóre, které se odehrává právě teď ve švýcarském Klotenu. Tam se totiž hraje první utkání Eurohockey Tour žen. Česká ženská reprezentace před malou chvílí inkasovala první branku, hraje proti Finsku. No a Emmy Juselová se prosadila s vůbec první výraznější příležitosti Severanek. Takže Česko-Finsko v 17. minutě 0-1.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Ještě vás ale musíme pozvat také na fotbal, který se našeho vysílání bude týkat speciálně zítra večer. To se totiž hrají hned tři důležitá utkání evropských předkol. Jednak je to Evropská liga, kvalifikace, vůbec to poslední kolo, které začíná v Srbsku. Červená zvězda Bělehrad proti Viktorii Plzeň. Ta měla velké potíže se do Srbska dostat a možná je tu velká pravděpodobnost, že nestihne před zápasový trénink ani před zápasovou tiskovou konferenci, ale rozhodně od nás dostanete informační servis, protože s týmem cestuje také náš reportér Vladislav Janouškovec. Toho uslyšíte zítra při přímém přenosu tohoto utkání. Startuje se ve 20 hodin a ještě jednou připomínám, že Viktoria Plzeň hraje o Evropskou ligu. No a potom jsou tu dvě další utkání a tam už se hraje ale o ligu konferenční. Panathinaikos Athény proti Hradci Králové 20:30, to je start toho zápasu, a skotští Rangers proti fotbalovému Jablonci 25:40. Každé z těchto utkání si můžete pustit nerušeně a zvlášť na našich webových stránkách v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu irozhlas.cz. No a nebo můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport pořad s mikrofonem za fotbalem. Už se těšíme.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisté Plzně se proti Zlínu dočkali první soutěžní výhry v nové sezóně a teď si chtějí po třetí v řadě zahrát ligovou fázi Evropské ligy. V cestě jim stojí Crvena zvezda Bělehrad.
3: Všichni jsme to fakt potřebovali a ano, může nám to pomoct do dalšího zápasu na Zvězdě, kde to bude velká půda, ale já věřím tomu, že tenhle tým prostě má na to, aby ten dvojzápas zvládnul a postupuje jsme do Evropské ligy.
2: Doufá záložník Viktorie Lukáš Červ. První vzájemný duel začne v Srbsku ve čtvrtek ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
5: Zákon o EET se vrací do sněmovny. Ministrně Schillerová senátní návrhy jednoznačně odmítá. Izraelská armáda zahájila první vyšetřování svých možných zločinů v pásmu Gazy. Prezident Pavel přijal na Hradě medailisty ze světových šampionátů v šermu a vodním slalomu. Nehoda zpomalila provoz na pražském okruhu u Černého mostu směrem na dálnici D10. A počasí zítra bude většinou oblačno, postupně bude hlavně na jihovýchodě pršet a teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Zákon o znovu zavedení elektronické evidence tržeb dnes neprošel senátem a vrací se tak do poslanecké sněmovny. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby. To už v minulosti nařídil i ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by se tím ale stát připravil o analytická data a možnost odhalovat šedou ekonomiku. Další pozměňovací návrh ruší limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. Ten je v původním návrhu stanovený na zhruba 50 000 korun ročně. Schillerová ale změny odmítá.
6: Prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
5: Policisté stále pátrají po 10letém Martinovi Kočím z Prahy. Dnes dopoledne odešel z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. Chlapec je hubený, vysoký asi 135 cm a má krátké hnědé vlasy. Měl by na sobě mít černou mikinu, tmavé kalhoty, černou kšiltovku, pravděpodobně s bílým nápisem a taky černé sportovní boty. Jakékoliv informace volejte prosím na linku 158. Izrael zahájil první vyšetřování možných zločinů své armády od začátku války v pásmu Gazy, včetně smrti 5leté palestinské dívky Hind Rajabové nebo 15 záchranářů a humanitárních pracovníků. Uvedla to v prohlášení izraelská armáda. Ze 150 přezkoumaných případů jich vyšetří 5. Organizace obhajující lidská práva ale upozorní, že podobná vyšetřování málo kdy vedou k odsouzení. Izraelská armáda čelí za útoky na civilisty v pásmu Gazy dlouhodobé mezinárodní kritice. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy zabila od počátku války přes 73 tisíc Palestinců. Za poslední 2 dny útoky zabily nejméně 15 Palestinců, jak uvádí tamní úřady. Pražská zoologická zahrada dnes návštěvníkům poprvé ukázala malého samečka Lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulani a narodil se 5. června samičce Daisy. Víc k mláděti říká chovatel Lachtanu Jakub Mezej.
7: Je to, vlastně můžu říct, mládě jako každé jiné, je to hravé mládě, které si velice rádo hraje se samicí Hroňou, ale i se svojí mámou samicí Daisy. Při tom vlastně prvním vážení tak mělo mládě 4,5 kg a dnes má něco už kolem 15 kg, takže je to opravdu velký cvalík.
5: Pražská zoo chová lachtany s malými přestávkami už od roku 1934. První lachtany tehdy daroval zoo herec Vlasta Burian.
8: Sport. Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné reprezentanty a medailisty z nedávných světových šampionátů. Pozvání přijali mistr světa v šermu Alexandr Šuval. Na Pražském hradě úspěšné reprezentanty a medailisty z nedávných světových šampionátů. Pozvání přijali mistr světa v šermu Alexandr Šupenič a taky šampioni ve vodě.

0: Známe lepší cestu.
1: Překážka na D35 u Litovle a nehoda v Praze u Černého mostu. Na D35 z Olomouce do Mohelnice zbystřete za sjezdem na náměště na Hané. Na kilometru 249 máme hlášenou blíže neupřesněnou překážku. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 tradiční kolona do Brna do omezení na kilometr 196 osobními auty je to na 35 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic zpomalíte za sjezdem na Zbraslav do zúžení u Jíloviště pojedete 20 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte za sjezdem na Zahradní město. Nesouvislá kolona pokračuje až k Černému mostu. Tam se na 60. kilometru srazila dvě auta a kamion. Blokují pravý pruh, je to na půl hodiny. Provoz ovšem brzdí také ještě stojící cisterna na začátku dálnice D11.
2: Kamion v pravém pruhu s defektem, za ním šipka a všechno se to štocuje do jednoho pruhu.
1: Na silnice 20 Písek Plzeň je Velnářích stále uzavřená po srážce dvou nákladních aut. Náhradní trasa Stchořovic kolem Nového Rybníku po silnici 174. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer čekejte postupně až zataženo, místy s deštěm, hlavně na jihovýchodě i se silnými bouřkami a bude tepleji než dnes, většinou 27 až 32 stupňů Celsia. Na severu a západě tam méně, kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
4: Krásné odpoledne ve společnosti Radiožurnálu Sport. Hokejisté Sparty dnes se hrají další přípravný zápas před novou sezónou Tip Sport Extraligy. V 17 hodin a 30 minut je čekají Vítkovice, o půl hodiny dřív potom vyzve Hradec Králové Liberec. No a české hokejistky rozehrály svůj první zápas této sezóny. Aktuálně po první třetině prohrávají s Finskem 1-2.
0: Radiožurnál Sport
5: a Vojtěch Šafář.
6: Vzal si dva lízenky, dvě hry.

Česká ženská hokejová reprezentace zažívá právě teď premiéru pod novým trenérem Američanem Brianem Idalským. Hraje se ve švýcarském Klotenu, je to první turnaj Eurohockey Tour v letošní sezóně, no a první zápas proti Finsku má za sebou už úvodní 20-minutovku. Češky začaly velmi dobře, na brankářku Peslarovou prakticky nešla jediná střela. Během prvních 10 minut za to Češky nastřelili brankovou konstrukci a dostali se do několika slibných příležitostí, jenomže jak to tak bývá, tak potom začaly góly dávat právě Finky. Byla to Sany Vanhanenová a Emmy Juselová, které dokázaly v 15. a 18. minutě dát branky a tím pádem vést už 2-0, no a těsně před koncem třetiny se prosadila Adéla Šapovalivová, ale je třeba říct, že ta pouze využila výborné najetí Terezy Vanišové, která sama vlastně provedla únik 2-1 a připravila pro svoji spoluhráčku vlastně dokonalou pozici pro střelení gólu. Druhá třetina začne za nějakých 10 minut. Na Radiožurnálu Sport to pro vás budeme sledovat.

0: Prezident republiky Petr Pavel přijal úspěšné reprezentanty z nedávných světových šampionátů. Zástupu úspěšných sportovců ve vodili zlatí medailisté. Šermíř Alexandr Šupenič a také vodní slalomáři Tereza Kneblová, Jakub Krejčí a Vít Přendiš. S prezidentem se potkali přímo na Pražském hradě.
1: Vážení reprezentanti, vítejte na Pražském hradě, jsem moc rád, že jste přijali pozvání.
2: Prezident Petr Pavel na setkání s úspěšnými sportovci dorazil takřka přesně s úderem 9:30.
1: Jsem moc rád, že jste inspirací pro především mladé lidi k tomu, aby se věnovali sportu.
2: Na druhé straně místnosti stáli medailisté z nedávných světových šampionátů, vodní slalomáři v čele se zlatými Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem, nebo další mistr světa šermíř Alexandr Šupenič. Ten se jako majitel olympijského bronzu z Tokia na hrad podíval po druhé v kariéře.
3: Určitě jste neokoukali, je mi velkou ctí, že tady můžu být. Já věřím, že i my, stejně jako pan prezident, i děcka a celkově veřejnost motivuje k tomu, aby sportovali.
2: A pozvaní byli i další vodní slalomáři, kteří uspěli v americké Oklahomě. Kateřina Beková, Lukáš Kratochvíl, Adriana Morenová a Martina Sadková.
4: Tereza Hrnová, mistryně světa, Jakub Krejčí, také mistr světa a do třetice Víte, Přindíš, mistr světa.
2: Představoval jednotlivé reprezentanty šéf-trenér české slalomové reprezentace Jiří Prskavec starší. A jak už to při podobných setkáních bývá, každý z oceněných si s prezidentem krátce popovídal v soukromí. Hlava státu zase na oplátku dostala drobný dar. Od Šupeniče fleret, od vodáků pádlo. Od obou táborů pak pozvánku na trénink.
5: Se pravděpodobně účastní krumlovského vrátského maratonu. A to pádlo je přesně proto, aby ten závod pro něj byl příjemnější, aby dokázal třeba ten čas závodně ještě o pár minut stlačit.
2: Řekl šampion v kajak krosu Vít Přindiš, který už taky hradní audienci zažil a prý ho motivovala.
5: Loni jsem se účastnil tady jednoho výběhu a bylo to strašně příjemné, tak jsem mu vlastně říkal, aby to dělal pravidelně, protože mě to pomohlo, mě to nakopalo tréninku.
6: Samozřejmě, že může přijít vyzkoušet si šerm, protože on už má jednu zbraň od Jirky Berana, vlastně kort, ode mě má fleret, tak ještě dostane šavli a bude to mít kompletní.
2: Navázal Alexandr Šupenič na Víta Přindiše a zavtipkoval, že by se jeho fleret mohl hodit jako velmi krajní řešení politických sporů.
6: Při nejhorším se to dá chytit prostě jako jakkoliv a švihnout tím jako po hlavě, kdyby bylo potřeba.
1: Přeju vám, aby se vám stejně nebo možná i lépe dařilo i v dalších letech.
2: Dodal prezident Petr Pavel, který na Pražský hrad zve úspěšné české sportovce pravidelně. František Typovský, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je v 16 hodin a 20 minut, jste s námi s Radiožurnálem Sport a my si moc vážíme toho, že jste nám věrní. Radiožurnál Sport má teď znovu rekordní poslechovost. Denně si tuhle stanici naladí 86 tisíc lidí. Týdenní poslechovost je potom skoro 400 tisíc. O tom informoval Radioprojekt, který poslechovost českých médií a rádií monitoruje. No a teď už pokračuje i náš šéfredaktor, tedy šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš.
1: Děkuji všem, kteří ladí Radiožurnál Sport, jsem moc rád, že jich je pořád víc a víc a taky děkuji sportovcům, protože bez jejich skvělých výsledků a úspěchů a taky bez spolupráce s nimi ve vysílání by se nám sportovní rádio dělalo těžko.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Nejvyšší fotbalová liga, ale i ta druhá, protože i ta je profesionální, hlásí novinku. Fotbalové kluby právě v první a druhé lize od víkendu můžou na stadionech zobrazovat přesný čas nastavení. Doposud běžel vždy čas do 45. nebo do 90. minuty a pak vždy bylo vidět, že sice nastavení běží, ale konkrétní sekundy a minuty od jeho začátku ty vidět nebyly. Teď už to kluby dělat můžou, ale nemusí. Tuhle novinku na stadionových časomírách zkrátka využije jenom ten, kdo bude chtít. Rozhodně o tom uslyšíte o víkendu na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: No a dnes vás také pozveme k tomu, že stále pokračuje tenisový turnaj v Cincinnati. Ze třetího kola vypadla Kateřina Siňaková, která ve dvou setech vypadla s Američankou Kýsovou, ale světová deblová jednička se navzdory tomu v osmifinále přesto představí, ale bude to dnes v noci po boku Američanky. Townsendové tedy ve čtyřhře, jejich soupeřkami budou také Američanky Jovičová a McEnallyová. Dnes ale ve dvouhře se ještě představí v Cincinnati Jakub Menšík proti Argentinci Tirantemu, Linda Nosková to nastoupí proti Američance Anny Simonové. Její krajanka Goffová zase vyzve Marii Bouskovou, Sára Bejlek potom nad ránem našeho času nastoupí proti světové jedničce Sabalenkové z Běloruska a na Radiožurnálu Sport to pro vás budeme hlídat.

0: 16 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Část Česka znovu zasáhnou silné bouřky. V noci na zítřek začnou postupovat přes severozápad Čech. Výstraha meteorologů platí pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Bude taky foukat silný vítr o rychlosti v nárazech až 70 km za hodinu a objevit se můžou i kroupy. Další bouřky se pak zítra odpoledne začnou tvořit na jihozápadě a budou dál postupovat přes jihovýchodní polovinu Česka. Doprovázet je může i přívalový déšť a kroupy. Velmi silné bouřky se pak pravděpodobně objeví v pátek odpoledne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře Irinu Mudrou. Učinil tak po zprávách, že je předmětem vyšetřování protikorupčních úřadů. Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální prokuratura dnes oznámili vyšetřování skupiny, která kromě Mudré zahrnuje bývalého poslance nebo předsedy představenstva a dozorčí rady státní banky. Podle agentury Reuters jsou podezřelí z vyprání v přepočtu asi 70 milionů korun. Peníze měly použít jako kauce pro obviněné v korupčním případu v energetice. Česká bankovní asociace dál očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2%, příští rok pak zrychlí na 2,3%. Zlepšil se výhled spotřeby domácností, investic i exportu, mimo jiné díky růstu mezd, úvěrů a odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% na 2%. Pomohl tomu hlavně příznivý vývoj cen potravin. A Radiožurnál je opět nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. V první polovině roku si ho denně naladilo 754 tisíc lidí. Vyplývá to z nejnovějších výsledků radioprojektu. Oproti v pořadí druhému nejposlouchanějšímu rádiu, tak má denně náskok skoro 100 tisíc posluchačů. Od ledna posílila poslechovost i dalších stanic Českého rozhlasu. Dařilo se Plusu, který měl zatím svou historicky nejvyšší denní poslechovost, skoro 170 tisíc lidí. To stejné platí i pro Radiožurnál Sport, který si každý den pustilo rekordních 86 tisíc posluchačů. Sport. Španělský pilot Formule 1 Carlos Sainz bude v následujících letech pokračovat v týmu Williams. Britská stáj na sociálních sítích informovala, že s 31-letým závodníkem uzavřela novou víceletou smlouvu. Williams má tak jasno o jezdeckém složení pro další sezónu. Včera oznámila i pokračování thajského pilota Alexandra Albona.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D8 u Petrovic a také na D1 u Bíteše. Na dálnici D8 na výjezdu z Česka směrem do Drážďan teď čekáme komplikace. Hlásíte nehodu za tunelem na německé straně.
4: Nákladní narazil do nákladního, asi to bude neprůjezdný. Oni jsou přesně mezi pravým a prostředkem, takže je to tam, zavřeli tunel Němci a jezdí tam tomu hasiči a záchranáři.
3: Podle záběrů z kamer se provoz zastavil, informaci teď potvrdilo i Národní dopravní informační centrum. Poslední volný sjezd z dálnice je na Petrovice exit 87. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš opatrně zpomalíte na kilometru 163. U 9 křížů vytekl olej a ten teď hasiči zasypávají. Uzavřený je pravý pruh zdržení zatím kolem 10 minut. Na D4 na výjezdu z Prahy po Strakonické hlásíte kolonu před Jílovištěm.
5: Kolona je až na Zbraslav od Jíloviště. Díky tomu zužit. Takže to odhadu tak na 20 minut zdržení minimálně.
3: A v Praze na jižní spojce směrem na Prahu 9 hlásíte kolonu od sjezdu na Zahradní město. Provoz zpomalila nehoda u Černého mostu. Tam je blokovaný pravý pruh, ucpaný je také sjezd na dálnici D11 kvůli stojící cisterně po defektu na začátku dálnice. Je to celé na 35 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Česká ženská hokejová reprezentace si aktuálně užívá svoji premiéru pod novým trenérem Američanem Brianem Idalským. Hraje první zápas turnaje Euro Hockey Tour ve Švýcarsku, a to proti Finkám. V polovině zápasu Češky prohrávají s Finskem stále 1-2.

0: Nový realizační tým nemá jenom ženská hokejová reprezentace. I ten mužský si teď připravuje mužstvo pro světový šampionát. Trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross uspořádali v Říčanech trénink pro možné adepty národního celku. No a zaměřili se zejména na mladší hráče.
1: Na ledové ploše v Říčanech je při tréninku výrazně slyšet hlas Zdeňka Motáka. 90-minutový trénink ve vysokém tempu absolvuje desítka hráčů, a to těch, kteří až na jednu výjimku působili v minulých sezónách v juniorské reprezentaci. Tou jedinou výjimkou je mistr světa z Prahy Lukáš Dostál.
2: Teď jsem byl s Pardubicema, tak tam právě byl Červus, tak jsem se zase tak jako úplně starý necítil, ale dneska jsem se ten starší cítil, ale jako kluci jsou moc šikovní, jde vidět, že jsou to výborní hokejisti a já jim přeju jenom to nejlepší do budoucí kariéry.
1: Směje se brankář Lukáš Dostal a nasazení v tréninku si pochvaloval i obránce Floridy Marek Alšer.
3: Musím říct, že si tam moc užívám ty tréninky tady, co si pro nás připravují, tak jsou super a i ta atmosféra je dobrá. Rozdíly, tak jsou to jiný trenéři, jiný lidi, jsou tam rozdíly a vlastně pana trenéra Rudvíka jsem znal a tady to je pro mě první zkušenost vůbec s těmihle trenérama.
1: Po tréninku se k týmu připojili i další hráči a měli společný oběd a pak individuální rozhovory.
4: My jsme se dnes hráčima, hlavně s těma mladýma, chtěli potkat, abychom nějak reagovali na to, že jsou to hráči, kteří mají obrovskou budoucnost. To vlastně budoucnost českého hokeje a právě proto jsme se s nima chtěli potkat a to podhoubí toho českého hokeje, jak si podchytit a hlavně chceme od nich vidět nějakou ochotu reprezentovat. To je první věc, na kterou jsme se ptali.
1: Popisuje trenér Zdeněk Moták. Ten chce dát v sezóně příležitost mladým hráčům, ale pro vrchol sezóny mistrovství světa by rád posílil tým i s hokejistů z NHL, včetně třeba Filipa Chytila, který se nepohodl s minulým vedením národního týmu.
5: Tak reprezentace je pro mě nejvíc. Vlastně mám i tu svoji historii, že pokaždý, když jsem mohl, tak jsem přijel reprezentovat. Nikdy jsem neodmítnul. I když třeba byl rok, kdy jsem neměl smlouvu ve 21 letech, i přesto jsem přijel. Moc jsem rád, že jsou tady ty srazy v létě, že si můžeme spolu zatrénovat a vidím s kluky svýho věku, jako třeba Nečiho například, že jsme si spolu mohli zatrénovat a pak i spoustu tady mladých kluků, kteří na sobě pracují a zase nás už trošku tlačí i dopředu, protože jsou hladoví, chtějí nám dokázat, že tady patří a pak, že patří do reprezentace, takže je to super.
1: Říká Filip Chytil. Ještě bez něj se reprezentace pod trenérem Motákem sejde poprvé na začátku listopadu, kdy pak odehraje finské hokejové hry. Říčan Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: České hokejistky hrají první soutěžní zápas od olympijských her ve Švýcarsku na turnaji Euro Hockey Tour. Prohrávají po dvou třetinách ještě nedohraných s Finskem 1-2 a to mají Češky za sebou teď dlouhou přesilovku 5-3. Doufejme i pro blaho rubriky české šampionky, že třeba to půjde o něco lépe. Českým volejbalistkám ty už v pátek vstoupí do domácího mistrovství Evropy a to utkáním proti Řecku bude se hrát v Brně. No a o to speciálnější to bude pro zkušenou nahrávačku Pavlu Šmídovou. Ta právě z Brna pochází. Mluvil s ní reportér Radiožurnálu Sport David Nekvinda.
1: Na Radiožurnálu Sport Pavla Šmídová, nahrávačka české reprezentace volejbalistek, která se chystá na domácí mistrovství Evropy. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: To mistrovství Evropy bude v Brně, kde vy žijete a bydlíte tady na hotelu. Teď se tady spolu bavíme, tak jak je zvláštní pro vás být v Brně na hotelu? Byla jste vůbec někdy už dřív?
2: Jo, už dřív, jo, když jsem vlastně bývala mladší, ještě jsem neměla rodinu, tak jsem bývala na hotelu z repre. A teďka vlastně to dostává jiný rozměr, že vlastně děti mě vídají, ale vlastně s nima nechodím domů, nevařím jim nic, takže je to takový zvláštní, ale jsem strašně ráda, že to je v Brně, že vlastně nejsme třeba v Praze nebo tak, kdyby to bylo náročnější a na tu logistiku a všechno to organizaci, takže za mě Brno je srdcovka.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak máte ten režim nastavený, jako vídáte se s dětmi, není to tak, že byste se na tu dobu úplně nějak oddělili?
2: Ne, tak určitě jako Janis věděl, když mě oslovoval, že prostě jsem matka, že nemůžu být třeba 2 týdny bez dětí a ještě když jsme v Brně a viděli by mě na zápasech, takže prostě v zápasové dny je ten režim přísnější, ale jinak, když jsou tréninkové dny, tak prostě za mnou můžou přijít tady na hotel, jsme venku nebo jdeme na hřiště a prostě vídám je. Jako není to, že by jsem 2 týdny je neviděla vůbec.
1: Vy jste zmínila to, že vás trošku přemlouvali do reprezentace, vy jste v ní už několik let chyběla, vrátila jste se právě proto, že to je šampionát v Brně, kdyby to bylo třeba v jiném městě, tak byste se nevrátila.
2: To nemůžu říct, myslím si, že vlastně i důvodem bylo to, že jsem se vrátila, že vlastně mi povolili na ty soustředění, abych tam měla rodinu, protože vlastně už to mám jinak nastavené v životě, už ten volejbal není na prvním místě, takže jsem říkala, že ráda jim pomůžu, protože vlastně byla jsem tady za zraněnou Kačku Válkovou, která se vrátila už teďka, takže jsem měla být jenom taková výpomoc a teďka jsem tady ještě dál, takže a nevím, jestli bych řekla jo nebo ne, ale myslím si, že jo, že prostě je to jenom taková třešnička na dortu, že je to v Brně to mistrovství.
1: To akce měla být původně v té nové aréně, která roste na výstavišti, už je skoro hotová, určitě kolem ní někdy jezdíte, tak jak mrzí, že nakonec se to těsně nestihlo a nejste ti, kdo ji otevřou, ale bude to v pavilonu P, který je upravený.
2: No, je to škoda, no, ta arena vypadá moc pěkně i vlastně zvenku, zevnitř jsme viděli jenom na fotkách a škoda, že se to nestihlo, možná by přišlo i víc lidí, uvidíme, teďka je to pro 5000 lidí na ty atraktivnější zápasy, jestli bude vyprodáno, uvidíme, ale myslím si, že i tak udělali organizátoři jako dobrou práci tím, že to je prostě na tom výstavišti, že to tam je jako hezky udělaný.
1: V tom pavilonu P už trénujete, tak jak ta hala na vás působí?
2: Jo, hej, je to super, my jsme tam vlastně od pondělí a je tam teda teplo, doufám, že zapnou klimatizaci na ty zápasy, ale působí to jako v pohodě, ty tribuny nejsou zas tak daleko od hřiště, takže to nepůsobí tak mohutně, to ta hala celá a za mě je to v pohodě.
1: Co třeba je pro volejbalistku nejdůležitější, když přijde do nové haly, tak je něco, na co se jako díváte, co potřebujete mít nějaké referenční body v té hale, aby se vám dobře hrálo?
2: Jo, tak určitě osvětlení, což si myslím, že tam je, jsou tam takový bodovky, trošku trvalo, než jsme se na to zvykli, ale není to nějak, že by nám to vypalovalo oči, takže v pohodě.
1: Budete mít teda výhodu domácího prostředí, věříte tomu, že i v té hale, která vlastně je postavena speciálně kvůli tomu a nehrajete v ní třeba nikde extraligu, tak vám to pomůže?
2: Spíš věříme, že budeme mít výhodu v tom, že vlastně ty lidi budou náš 7. hráč na hřišti a že vlastně ty diváci udělají tu kulisu, aby jsme se cítili prostě fakt, že nás všichni podporujou a bude to super hrát před domácím publikem.
1: Několik lístků vy tak dáváte nebo scháníte na zápas jeden?
2: Jo, no, hodně, no, ale vlastně já mám výhodu, že můj manžel si to vzal pod křídla, takže jemu jsem odevzdal všechny lístky, co jsme dostali a on si to organizuje. Jako samozřejmě rodina dostane prvotně a pak uvidíme, asi už nezbyde na ostatní, tak bohužel si budu muset dokoupit, ale myslím si, že vlastně, když je tady ta akce jednou za nevím kolik x let a myslím si, že už nebudu v reprezentaci, takže kdo bude chtít, tak ať přijde.
1: Začínáte v pátek proti Řecku v 8 hodin večer. Jak bude důležitý ten start turnaje?
2: Určitě bude důležitý. Bude to strašně nervózní. Hrajeme proti Řecku. Trenér je Řek, takže vlastně to bude takový dvojitý stres, ale myslím si, že když začneme prostě nějak to rozjedeme a pak to bude v klidu. Já věřím v to, že máme dobrý tým postavený a na tom budeme stavit.
3: Říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport volejbalistka Pavla Šmídová z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
3: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Ministerstvo spravedlnosti má za stíhání vyplatit Vratislavu Minářovi skoro 1,5 milionu korun. Ve Francii můžou lidé za přísných podmínek podstoupit eutanázii. Fotbalisté Jablonce jsou v Glasgow, zítra je tam čeká boj o konferenční ligu s Rangers. Po nehodě je uzavřená dálnice D8 na 80. kilometru směrem do Německa. A zítra čekáme většinou oblačno, na jihovýchodě i s deštěm, teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář má dostat od ministerstva spravedlnosti skoro 1,5 milionu korun. Rozhodl o tom Olomoucký okresní soud. Informaci serveru Seznam zprávy Radiožurnálu potvrdila mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Peníze by měl Minář dostat jako náhradu škody za stíhání v kauze dotací pro penzion v Osvětimanech, ve kterého soud osvobodil. Bývalý spolupracovník Miloše Zemana původně požadoval necelé 2 miliony korun. V březnu mu ministerstvo vyplatilo 472 tisíc. S nejnovějším verdiktem ale úřad nesouhlasí a podá proti němu odpor. Policisté našli 10letého chlapce, po kterém odpoledne pátrali. Byl v zábavním centru u ruzinského letiště, kde si ho všimli pracovníci ostrahy. Chlapec je v pořádku a policisté ho předají rodičům. Ve Francii začal po několikaleté debatě platit zákon o eutanázii. Podepsal ho prezident Emmanuel Macron. Asistovanou sebevraždu můžou podstoupit pacienti s nevyléčitelnou nemocí, kterým se kvůli tomu výrazně zhoršila kvalita života.
4: Pacient, který si přeje podstoupit eutanázii, musí být dospělý, mít francouzské občanství a musí mít vážnou a nevyléčitelnou nemoc, která ohrožuje jeho život v pokročilé nebo terminální fázi. Musí kvůli tomu taky trpět fyzickými nebo psychickými obtížemi způsobenými nemocí. Pacient si může vzít smrtící látku za přítomnosti lékaře. Pouze v případě, že toho není fyzicky schopný, mu jim může podat zdravotník. Schválení zákona předcházela mnohaletá debata expertů i zákonodárců. Ústavní rada zákon schválila minulý týden. Oproti původnímu návrhu ale nemusí eutanázii poskytovat například církevní zdravotnická zařízení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Pražský magistrát řeší dopady na životní prostředí po zasypání lomu požáry v Řeporích. Lom plánuje zavést soukromá firma, někteří místní jsou proti. Jednání sleduje reportér Josef Beneda.
5: Na veřejném projednání na pražském magistrátu přišlo zhruba 35 lidí. Lom požáry je součástí přírodního parku Dalejské a Prokopské údolí. V oblasti je několik chráněných druhů zvířat i rostlin. Společnost Řeporie Nature ho ale chce zasypat materiálem z ražby Berounského tunelu, která má začít v roce 2032. Zároveň slibuje, že území zrekultivuje a chráněná zvířata přemístí do okolních tůní. Se záměrem souhlasí i starosta Prahy Řeporie David Roznětinský z TOP 09. Lomová stěna totiž není stabilní, takže by jí bylo stejně nutné ji zpevnit. Josef Beneda, Radiožurnál.
2: Veřejnost může ode dneška navrhovat, jaké věci si má vzít do kosmu český astronaut Aleš Svoboda. Ten se připravuje na cestu k mezinárodní vesmírné stanici s českými vědeckými experimenty. Podle národního projektu Česká cesta do vesmíru si ale sebou vezme i připomínky české historie. Z návrhu veřejnosti bude vybírat odborná komise.
6: Symfonie Antonína Dvořáka, obrázek namalovaný chlapcem z Terezína nebo plyšový krtek. To jsou některé předměty, které reprezentovaly české země ve vesmíru. Další může navrhnout kdokoliv na webu českacestadovesmíru.cz až do 18. září. Vybrané návrhy pak odborníci představí v listopadu. Martin Srb, Radiožurnál.
3: Sport.
7: Fotbalisté Jablonce přiletěli do Glasgow, kde je zítra čeká úvodní duel playoff o konferenční ligu na trávníku Rangers. Útočník Severočechu Jan Chramusta potvrzuje, že skotský klub je jasným favoritem.
8: Jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk.
7: Chramusta potvrzuje, že skotský klub je jasným favoritem.
8: Jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na D1 u Hvězdonic a uzavřená D8 u Liboukce. Na D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Chocerady na 30,5 kilometru stojí auto.
2: Ve stoupacím pruhu odstavený vozidlo v zatáčce a je neoznačený, kamiony vyhýbají na poslední chvíli.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš kolona z kilometru 164 kvůli odklízení oleje z pravého pruhu zdržení 10 minut, následně tradiční kolona na příjezdu do Brna. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice zpomalíte na 47. kilometru, na 42. máme hlášený požár nákladního auta, zdržení 10 až 15 minut. Dálnice D8 je ve směru z Prahy do Drážďan uzavřená na 80. kilometru kvůli nehodě na německé straně, dá se jet přes Libouchec a Petrovice. A na D4 z Prahy do Strakonic zpomalíte za sjezdem na Zbraslav kvůli omezení u jíloviště.
3: Teď jsem to celý projel a stál jsem tam jako popojížel jsem tam zhruba půl hodiny.
1: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháníkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu jen kolem 25. Tolik zprávy.
5: Příjemné odpoledne při poslechu radiožurnálu Sport je po 17. hodině a pokud nás budete poslouchat po 19. hodině, uslyšíte rozhovor s relativně stále čerstvou mistryní Evropy plavkyní Barborou Sémanovou, která se vrátila z Paříže, zamířila velmi rychle poté, co se vrátila do našeho studia a my vám ten rozhovor připomeneme. U plavání teď zůstaneme.
0: Radiožurnál Sport
6: a František Kuna.
5: Jako první Češka zdolala prestižní plaveckou výzvu Oceans 7, 7 nejtěžších mořských průlivů světa. Abhijali Bernardová se stala teprve 10. člověkem a 4. ženou v historii, která výzvu dokončila, a zároveň prvním člověkem ze země bez přístupu k moři. Kanál La Manche přepravala už 3x. Naposledy ho 29. července zdolala stylem prsa a to se před ní podařilo jen dvěma ženám na světě. O dálkovém plavání, návratu do běžného pracovního života i o setkání s sežraloky si s ní v odpoledním rozhovoru povídal reportér Lukáš Antoš.
7: Abhijali Bernardová je hostem radiožurnálu Sport. Abhijali, máte za sebou 7 nejtěžších průlivů světa, nedávno La Manche. Tak pořád se zbavila nějaká únava, nebo co tohle pro vás všechno znamená?
8: Takže vlastně ten La Manche byl asi před měsícem a únava už jako v pohodě. Tělo to zvládlo nějakou podivu hodně dobře, takže vlastně běžný život.
7: Co bylo nejhorší, fyzická bolest nebo řekněme to štěstí z toho, že jste to zvládla?
8: Nejhorší asi byly vlastně ty podmínky, protože já jsem tentokrát plavala stylem prsa a to je pomalejší a tak nějak se člověk i s nás jako víc napije ty vody, když jsou vlny, a fakt prvních 6 nebo 7 hodin tam ty vlny jako na mě padaly ze všech stran, odráželo se to i od té lodi. A vždycky jsem tam jako zálohu, že když to nepůjde těma prsama, když třeba ty proudy budou moc silné, že přijdu do kraula, a takhle už jsem si na začátku říkala, jestli mám přijít do kraula, že je to fakt jako docela drsné. Ale vlastně ne, pak jsem teda plavala prsama a na konci znovu byla nejtěžší, jakoby, nebo takhle, ještě u těch prsou člověk vidí ten břeh. A vlastně rada, kterou jsem dostala hnedka při svém prvním La Manche, což byla i první přeplavba z té sedmičky, bylo jako nedívat se dopředu, prostě plavat, dokud ta voda neskončí, protože ten břeh tam jako člověk ho vidí už hnedka třeba jako fakt hodně, hodně dávno nebo hodně dlouho a pak trvá strašně dlouho, než k tomu břehu dopluje, doplave. A takhle, když teda plavete ty prsa, tak já jsem viděla, že prostě ten břeh tam je a že vlastně nám to nedovoluje přistát, že nás to vlastně pořád ten proud jako nese pryč. A na konci mi řekli, když už jsem sprintovala asi tak jako hodinu a půl, tak mi řekli, teďka ještě sprintuj prostě 60 nebo 90 minut. A já jsem na ně hleděla, že jako se snažím, co to jde, ale prostě při těch prsou člověk jako až tak moc nezrychlí. Takže pak bylo jakoby těžké prostě nějak tady ten konec prostě doplavat a vůbec, aby nás to tam pustilo doplavat. No, protože pak by nás to přesně táhlo jakoby do míst, kde už plavci nemůžou.
7: To jsem se právě chtěl zeptat. Já jsem někde slyšel, že snad plavec během toho průlivu nebo jak dlouho v té vodě, tak přeplave vlastně až, já nevím, třeba dvakrát tolik, tak máte stopnuto, změřeno, kolik jste zvládla kilometrů uplavat právě třeba na La Manche?
8: Tak já jsem si teďka měřila, vlastně ta nejkratší vzdálenost je 33,5 kilometrů a ta pláž, na kterou já jsem doplavala, tak vlastně vzdušnou čarou to bylo 36 kilometrů a člověk urazí jako víc kilometrů,

0: Že ty proudy, vlastně ty slapové proudy, jasně, no, vedou nahoru a dolů, ale jako to neměřila jsem to, protože více meníček se furt snaží jako plavat přímo a jenom ty proudy ho nesou, jako když si představíte, že chcete přeplavat řeku, tak vlastně taky vás to úplně nepustí jakoby přímo.
1: Takže nevíte přesně, jestli to bylo třeba 50 kilometrů ve skutečnosti, nebo třeba 40 nebo 70?
0: Bylo to určitě podle mě 50, to bylo, protože jsem plavala za úplňku, což bylo teda jako krásný vidět ten úplněk, ale vlastně když je úplněk, tak jsou ty proudy nejsilnější, takže nás to jako táhlo nahoru dolů tím průlivem, ale nemám to změřené teda přesně.
1: A Bedžali Bernardová je hostem radiožurnálu Sport. A Bedžali, ještě otázka, co takhle ta posádka, protože já jsem koukal na nějaké video na Instagramu vašem účtu a právě tam bylo vidět, že ani se nehnete skoro jednu dobu, tak nevím, v jaké části to bylo zrovna, vy asi budete vědět, o jaké video jde.
0: To bylo video hnedka právě ze začátku, kdy tam ty vlny se na mě řítily ze všech stran a člověk přesně měl jakoby pocit, že se nikam nehýbíme a já jsem se ptala vlastně toho týmu doprovodného, co mám jako na lodi. Já mám jako sama sobě zakázáno se ptát, jak je to daleko, protože to je zrádný, to není jak příběhu, že prostě člověk ví, že uběhne několik kilometrů za hodinu, tady vlastně přesně člověk může být proti proudu a plave na místě, takže moje povolená otázka, jestli se hýbeme dopředu, tak říkali, že se hýbeme, ale pak vlastně říkali, že jsem se ptala strašně brzo, což prostě třeba během prvních dvou hodin jsem se ptala, ale to mi stačilo, prostě když vím, že se hýbu dopředu, tak je to dobré a vlastně na konci potom znovu ten tým, jako já jsem tam měla tentokrát i kameramany, takže oni už se vždycky chystali, že jako zachytí to moje doplavání a pak si zase šli sednout jinam, protože jsem furt nedoplavávala, takže byly tam takový různý dobrodružný situace.
1: A Bedžali Bernardová je hostem radiožurnálu Sport. Jaké je plavat ve chvíli, kdy víte, že je poblíž žralok, si budeme povídat zase po písničce.

0: Abežali Bernardová je hostem radiožurnálu Sport. Abežali, slíbili jsme žraloky, tak kdy se vám to přihodilo?
1: Tak reálně jsem viděla žraloky jenom při tréninku. Bylo to teda zrovna trénink právě na přeplavbu na Havaji, kde ty žraloci jsou. A já jsem vlastně celkově dlouho odolávala tomu, že bych se pustila do přeplavby, kde jsou žraloci, protože jsem viděla prostě film Čelisti a člověk má pocit, že ty žraloci prostě tam jsou a čekají na to, až já tam skočím, ale pak jak jsem vlastně splaval v moři, tak člověk zjistí, že ty žraloci tam prostě jenom bydlí a nejsou na mě moc zvědaví. A potom vlastně, když jsme byli na Havaji, tak oni tam prostě jsou a říká se, že jsou jako hvězdy, to, že nevidíme, neznamená, že tam nejsou, takže člověk jenom prostě musí tak nějak jako být smířený s tím, že tam někde můžou být.
0: A co v tu chvíli tak se dělala? Jako? Pamatujete si na to?
1: Já myslím, že zrovna na té Havaji vlastně tam byly taky takové velké vlny a byl tam protiproud a měla jsem asi 12 hodin mořskou nemoc, takže v tu chvíli jsem řešila to, kdy už budu moct začít jíst a že se mi chce strašně spát, takže ty žraloci byly až někde jako třetí v pořadí v mých myšlenkách, protože ono je dobré na ně nemyslet. Jako celkově při těch přeplavbách je dobré moc nad tím nepřemýšlet, jak je to daleko, prostě začít si stěžovat, že jsem chudák, že mám mořskou nemoc, protože spousta toho je, nebo velká část je vlastně o hlavě, to jestli to v hlavě zabalím, anebo jestli si dovolím jakoby doplavat. A já tam si myslím, že mám velkou výhodu v tom, že se věnuju meditaci vlastně už od 18 let, takže tam ta hlava je tak trošku vycvičená.
0: K tomu se ještě dostaneme k té meditaci v další části rozhovoru, ale mě zaujalo tady ta věc, třeba posádka nebo právě to setkání s těmi žraloky. A jak říkáte, že se musí člověk soustředit sám na sebe, tak je, a právě na té Havaji, tak byla ta Havaj právě z těch 7 přeplavek ta nejhorší ze všeho?
1: Byla nejhorší, ona je nejdelší, ona je vlastně 42 kilometrů, což je prostě to, co se běhá maraton, takže i když kdo běžel maraton, tak ví, že to je dlouhé a plavat to je taky dlouhé, ještě delší. A zároveň opravdu jsem tam byla dlouho, jsem nemohla jíst, takže 12 hodin jsem nemohla jíst, pít, byla jsem prostě ospalá, protože jsme vyplavali dřív, než jsme měli plavat a plavala jsem poloviční rychlostí, než normálně plavu a udělala jsem tam tu hloupost, že jsem se zeptala, jak je to daleko. A to
0: kolik vám řekli v tu dobu?
1: Řekli nějakých 8 mil, takže jsem, takže, což by bylo dobrý, protože já plavu běžně 2 míle za hodinu, takže 4 hodiny, 5 hodin, když teda jako jsem si tam přidala nějakou rezervu, ale pak když jsem se zeptala za 2 hodiny, tak jsem zjistila, že vlastně plavu právě jenom 1 míli za hodinu, takže rozhodně se nikdy neptat, protože je to nějaká potrava pro mysl, která začne kalkulovat a to není nikdy dobře, prostě je potřeba plavat, dokud ta voda neskončí.
0: A Bečali Bernardová je hostem radiožurnálu Sport. Jaké to je finančně zajistit celý tým, tak Bečali, co to všechno obnáší po té finanční stránce?
1: Tak vlastně největší částka je pro lodivoda, kterého vždycky vlastně máte jako doprovod, je to někdo místní, kdo zná ty vody. A potom jsou tam vlastně jako letenky, pro mě tým většinou jsou tak hodný, že si to často platí sami a je tam nějaké ubytování, které se vlastně snažíme řešit zase co nejlevnějším způsobem, kde si můžeme vařit. Já jsem navíc vegetariánka, takže pak je to nejsnažší, když si vaříme, co potřebujeme, zároveň si můžeme uvařit to, co potřebuju na přeplavbu. Takže dohromady ta přeplavba je odhadem nějakých třeba 200-250 tisíc korun, takže je to nějaká, rozhodně to není sport, kterým si člověk vydělává peníze, je to naopak sport, kterým hodně utrácí, ale zároveň jakoby mám přátele, který mě v tom podporují, mám vlastně můj zaměstnavatel, nejenom, že mi dá volno, ale často právě třeba zaplatí tu částku na toho lodivoda, takže tam jsem jim jako nesmírně vděčná, protože mě podporovali skrz celou tu 7 oceánu.
0: A Bečali Bernardová je hostem radiožurnálu Sport. O mentální nastavení a dalších věcech si budeme povídat zase po písničce.

0: Abedžaly Bernardová je hostem radiožurnálu Sport. Abedžaly, kdy se naposledy vlastně řeklo vám Petro?
1: Jo. Moje mamka to jméno používá, ale vlastně měnila jsem si ho oficiálně v občance v roce 2004, takže rozhodně, kdyby na mě někdo zavolal na ulici Petro, tak neuslyším, neotočím se.
0: A pomenete si, když právě váš, řekněme, jak to tady mám napsáno, duchovní učitel vám dával tohle jméno? Ten moment?
1: Vzpomenu si, protože to jméno, vlastně ten jako jeho duchovní význam je nějaký pláč nebo volání po poznání. A pro mě vždycky, když jsem vlastně měla jako nějaký vnitřní zážitek nebo nějakou krásnou meditaci, tak tam právě bylo tady nějaké to volání. A to, že to vlastně potom ten doslovný překlad, který jsem si musela jako vyžádat, abych si mohla to jméno oficiálně změnit, že znamená čistá voda, tak to mě jako zpětně hodně pobavilo, protože jsem ho vlastně dostávala v době, kdy jsem ještě spíš běhala, než plavala. A prostě duchovní mistr nějak vidí určitou, jako to, co vlastně v sobě neseme, a dokáže to nějak dát do toho jména.
0: Ale vy jste zmínila, že i to není jenom voda, přeplavby, ale jsou to i běžecké ultramaratony, které samozřejmě dělá spousta lidí, možná i proto třeba více spojována s tou vodou a čistá voda, ale řekněme, co je nejtěžší, běhat nebo plavat pro vás?
1: Já myslím, že teď už se víc cítím jako plavkyně. Běh je podle mě náročnější na tělo, prostě je tam gravitace, ale zároveň, když prostě zastavím na občerstvení nebo na to, že se potřebuju vyspat, tak se prostě ráno probudím na stejném místě. Při plavání člověk nemůže spát a zároveň jsou tam různé protiproudy, takže je to jako když by člověk prostě běhal na nějakém běžícím pásu a někdy prostě se ten pás otáčel rychleji a člověk by nikam nedoběhl. Ale vlastně na tom plavání já prostě miluju tu otevřenou vodu, tu rozlehlost, to, že to moře vlastně je nesmírně silné a my musíme mít, no, jako učí mě pokoře, učí mě trpělivosti, učí mě jako nevzdávat se, což může učit i ten běh, ale pro mě nějakým lepším učitelem to plavání, mám pocit.
0: Je právě to třeba spojený s tou meditací a takým tím vnitřním klidem, který hodně vy prosazujete, co vím?
1: Je to spojené vlastně, ale znovu i při druhém ultraběhu člověk jako může mít spousty myšlenek a je dobré dokázat jakoby utišit, ale to plavání je nějakým způsobem podle mě trošku v tom snaží, obzvlášť pokud ty podmínky jsou jako relativně dobré a můžete pravidelně jakoby dýchat a jenom jakoby vlastně být v tu chvíli a dělat jedno tempo za druhým a neřešit nic, jenom prostě plavat, dokud se tam člověk nedostane, tak to může být jako ohromně meditační zážitek.
0: Abedžaly Bernardová je hostem radiožurnálu Sport.

0: Abežali Bernardová je hostem Radiožurnálu Sport. Abežali, chtěl jsem se ještě zeptat, jestli i vy jste někdy nepřemýšlela, že byste zkusila vrcholový sport a případně v jakém disciplíně?
1: Já jsem na vrcholový sport moc pomalá, takže já jsem si dělala legraci, že jediný, kdy já bych se dostala třeba někde na olympiádu, by bylo, kdyby tam dali nějaký desetidenní běh, anebo kdyby tam dali zimní plavání. Takže opravdu, já když trénuju ve Zlíně, tak ty plavci, ty děti vedle v dráze jsou rychlejší než já, to jenom jako vydržím dělat dlouho.
0: Vy jste napsala i několik knížek, co tam po nich popisujete? A kolik jich vlastně máte napsáno?
1: Ne, tak napsala jsem jenom jednu knížku, která je teda tak tlustá, že by vydala za několik knížek. Jmenuje se právě Dokud voda neskončí a je to vlastně takové to motto nejenom plavecké, prostě, že nemá cenu se rozhlížet, jak je to daleko, ale že vlastně potřebujeme plavat, dokud ta voda neskončí, až tam doplavu, tak to zjistím, že už tam žádná voda není, ale zároveň je to i takové jakoby motto v životě vlastně jakoby žít na plno a dělat věci, které chceme dělat, dokud i ta voda našeho života neskončí.
0: Žali Bernardová je hostem Radiožurnálu Sport. Co vás žene stále překonávat tyhle hranice sebe sama a případně jaký ještě cíl, který nemáte splněný?
1: Takže motem vlastně našeho oddílu Šličinou maraton týmu je sebepřekonání, tak jak jste to řekl. A pro mě to jakoby to překonání znovu není jenom o tom, že dokážu něco na nějaké prostě nějakou přeplavbu, ale je to i překonání prostě toho, že budu laskavější, že budu soucitnější. A ty přeplavby vlastně mi pomáhají vyjít z nějaké komfortní zóny a sáhnout si hlouběji prostě a vyzkoušet jako v praxi nějakou tu teorii, kterou vlastně se učím nebo získávám z meditace. A myslím si, že prostě věcí, které se dají přeplavat, přeběhnout, je stále spousta. A i když jako můj věk zraje, tak pořád nepřipadám nějak stará, takže se těším ještě, co přijde.
0: Abežali Bernardová byla hostem Radiožurnálu Sport. Z Prahy Lukáš Antoš, Radiožurnál.
2: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Všeobecné a dětské sestry by mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu, která by jim umožnila dělat víc úkonů, například v péči o chronicky nemocné. Hotovou ji chce mít v září a účinná by mohla být od ledna 2028. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale namítá, že podle něj sestry k rozšíření pravomocí nemají dostatečné vzdělání. Ukrajinské útoky na průmysl podle ruského prezidenta Vladimira Putina způsobují zemi škody, nejsou ale podle něj zásadní. Putin zároveň nařídil obnovu zasažených ruských logistických center a skladů. Ukrajinské útoky v posledních týdnech zasahují i největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Podle nezávislého ruského serveru Meduza jsou škody odhadované na stovky miliard rublů. Olomoucký magistrát vyřizuje více než 1800 žádostí o odměnu 10 000 korun za zřízení trvalého pobytu v krajském městě. Kampaň loni vyhlásili městští radní. Chtějí tak získat nové obyvatele, které díky rozpočtovému určení daní znamenají pro město víc peněz, například na financování městské dopravy, opravy silnic nebo svoz odpadu. A mezinárodní porota degustátorů večer vyhlásí vítěze soutěže Vinař roku. Do finálového kola se dostalo 8 vinařů z Česka a jeden ze Slovenska. Celkem se do soutěže zapojilo 70 vinařství se skoro 670 vzorky vín. Slavnostní gala večer začíná na pražském Žofíně v 19 hodin. Sport. Celkem 4 čeští tenisté se představí v 8. finále turnaje v Cincinnati. Mezi muži nastoupí po 6:30 českého času Jakub Menšík proti Argentinci Tirantemu. Jako první ze tří Češek se Linda Nosková utká s Američankou Anisimovovou. Marie Bousková vyzve domácí favoritku Goffovou a na závěr programu čeká Sáru Bejlek duel s běloruskou Sabalenkovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D8 u Libouchce a nehoda na D6 u Lokte. Dálnice D8 z Prahy do Drážďany od sjezdu na Libouchec uzavřená od 80. kilometru. Je to po vážné nehodě na německé straně, dá se jet přes Libouchec a Petrovice. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice z 50. kilometru hlásíte kolonu. Provoz zpomalila nehoda v omezení na 43. kilometru. Zdržení 10 až 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš se podařilo vyčistit vozovku, kolona se tam rozjela a přesouvá se za sjezd na Rosice. Od kilometru 182 se jede různě pomalu až do zúžení na kilometr 196. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdem na Loket na kilometru 125 hlásíte nehodu.
6: Jsou tam hasiči, je tam policie, svádí to do jednoho pruhu, je to průjezdný, ale tvoří se tam kolona.
5: Nezdržíte se dlouho, ale brzdí se prudce na mokré vozovce. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova od nájezdu z Evropské se jede krokem po nehodě u letiště, zdržíte se 15 minut. A na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Zbraslav popojíždí dlouhá kolona do omezení u jíloviště, zpoždění přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a severu kolem 25. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

České hokejistky hrají úvodní zápas švýcarských her, co se týče turné Evropské hokejové tour, a hrají s Finkami, prohrávají 1-2, dokonce zbývají necelé 3 minuty. Za Česko skórovala Šapovalivová v závěru první třetiny, kdy korigovala na stávajících 1-2. Češky to teď zkouší bez brankářky. Můžeme zmínit také cyklistiku. Ve vysílání radiožurnálu Sport Matyáš Vacek zahájil závod kolem Německa 15. místem v prologu. Při prvním startu od Tour de France ztratil úřadující český šampion v časovce i závodu s hromadným startem 9 sekund na vítězného Mexičana Isaaca del Tora. To jméno jistě znáte z našeho vysílání, zmiňoval ho třeba i náš cyklistický expert a velmi často Jiří Ježek. Je to Mexičan, který byl jedním z hlavních domestiků později vítězného Tadeje Pogačara na letošním ročníku Tour de France. Teď ale je řeč o závodu kolem Německa. To je podnik zařazený do druhé nejvyšší kategorie Pro Series. Skončí v neděli v Heilbronnu.

0: Je dobojováno, české hokejistky nakonec prohrály zápas švýcarských hokejových her na úvod turnaje, prohráli s Finkami 1-3, poslední gól inkasovali ještě do prázdné branky po té, co to zkoušeli Češky v powerplay a na turnaji se ve švýcarském Klotenu ještě utkají se Švédkami, to bude pozítří a pak další den s domácími Švýcarkami. V listopadu je pak v Dánsku na programu ženské mistrovství světa v termínu, který je historicky poměrně netradiční a je to kvůli tomu, aby mohli reprezentovat hráčky, které působí v profesionální PVHL ve Spojených státech a v Kanadě. To se bude hrát v Dánsku, tedy jedna skupina v Herningu. Češky čekají 4 zápasy v základní skupině v dánském městě Esbjerg.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Seriál Radiožurnálu Sport.
1: Tento týden si připomínáme na Radiožurnálu Sport zahraniční trenéry u reprezentací. Angažování takového kouče si vyzkoušel i hokejový národní tým, a to hned dvakrát. V paměti mají fanoušci Fina Kariho Jalonena, který reprezentaci vedl dvě sezony a v roce 2022 s ní získal na světovém šampionátu bronz shodou okolností ve finském Tampere. Ještě úspěšnější byl kouč, který byl u prvního titulu mistrů světa, a to v Praze v roce 1947. Tým kolem modrého Nábrodského Konopáska a spol. Vedl tehdy v roli trenéra kanadský rodák Mike Buchna.
2: A přece jsme mistři světa, milí přátelé. Naše národní mužstvo v klopku uprostřed kluziště provolává pozdrav a Buchnu vynáší na ramenou. Buchna, kytici v rukou a obecenstvo skanduje Buchna, Buchna.
3: Takhle popisovali reportéři Československého rozhlasu okamžiky těsně po tom, co hokejisté vybojovali na pražské Štvanici historicky první titul. Majku Buchnovi bylo tehdy 34 let a v Čechách žil 12. rokem. Na jeho příchod do Prahy se historici v názorech různí. Jedna varianta je, že přicestoval na základě inzerátu, který si dal hokejový klub LTC Praha na hrajícího trenéra do zámořských krajanských listů. Tou pravděpodobnější variantou, kterou údajně Buchna potvrdil, je, že chtěl navštívit vlast svých předků a šel si zabruslit na Štvanici, kde se na vrátnici představil jako kanadský amatérský hokejista.
4: Dozvěděl se to Jiří Tožička, který okamžitě volal předsedovi LTC Praha Citovi. Ten mu řekl, ať Kanaďana nepouští z očí, ať ho veme na led, ať se na něj podívá a pak ať řekne, jestli by se jim hodil nebo nehodil. Trvalo to, a to je doloženo, také pouhých 20 minut. Bylo to ještě v rámci veřejného bruslení, protože to bylo v neděli, kdy tam žádný trénink neprobíhal. Takže Buchna si půjčil od Tožičky brusle, 20 minut tam bruslil a Tožičkovi bylo okamžitě jasné, on neuvažoval ještě jako o trenérovi, ale že má před sebou výjimečného hráče. Takže hned z toho tréninku šli spolu na oběd a ještě odpoledne podepsali smlouvu.
3: Říká sportovní publicista a badatel Zdeněk Zikmund. Tehdejšímu LTC se angažování Majka, nebo chcete-li Matěje Buchny, jak ho překřtil reportér Josef Laufer, vyplatilo. Přestože mu bylo teprve 22 let, měl za sebou velmi úspěšnou kariéru v zámoří.
4: On pocházel z města Trail, což bylo asi 12-tisícové město v Kanadě, ale jedna z bašt kanadského amatérského hokeje. Ten jejich tým Trail Smoke Eaters, polikači kouře, tak ty vyhráli dvakrát Allen Cup, 6krát vyhráli mistrovství Britské Kolumbie a on se tam dokázal prosadit. V prvním mužstvu v Kanadě nastupoval 19 let.
3: V LTC Praha nastupoval ve druhém útoku a jako hrající trenér odehrál dvě sezóny, ve kterých si udržel průměr více než 2 branek na zápas. A protože s klubem získával jeden titul za druhým a hráči LTC byli základem reprezentace, dostal nabídku vést národní tým. Nikomu nevadilo, že je cizinec. Mluvil totiž po rodičích plyně slovensky a navíc měl i pedagogické vlohy.
4: Hokejista byl vynikající, hráči ho respektovali a dokonce akceptovali i to, že on třeba neváhal a tu mladší generaci po válce, kterou měl tom, tak když neplnili jeho pokyny, tak to řešil v kabině pohlavky.
3: Říká Zdeněk Zikmund. Mike Matěj Buchna i díky těmto metodám dovedl Československo k prvnímu titulu mistra světa.
2: A všem potřásá rukou a blahopřeje jim.
3: Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Hezký večer s Radiožurnálem Sport. Ještě příjemnější může být po 19. hodině, protože v 19.05 vám nabídneme reprízu rozhovoru s českou plavkyní Barborou Sémanovou, která se vrátila z Paříže jako mistryně Evropy, ovládla závod na 200 metrů volným způsobem a udělala si čas, stejně jako další mistr Evropy Miroslav Knedla, také na to, aby zavítala do studia Radiožurnálu Sport. Teď je před 18. hodinou a po 19. hodině uslyšíte právě Barboru Sémanovou.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelně.
5: Oni furtí,
4: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, bolí, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí. Svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
7: Chorvatská policie dopadla druhého Ukrajince podezřelého ze sabotáže plynovodu Nord Stream před 4 lety.
8: Chtěli jsme změnit fungování státní správy tak, aby byla efektivnější, flexibilnější.
7: Senát zamítl koaliční návrh zákona, který má mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Plzeňští fotbalisté se zpožděním odletěli do Bělehradu, kde je čeká zápas play-off Evropské ligy proti Červené zvezdě. Dlouhá kolona popojíždí na D4 před jílovištěm směrem do Strakonic. A zítra čekáme většinou oblačno na jihovýchodě i s deštěm, teploty až 32 stupňů. Je středa 19. srpna, klidný podvečer přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
7: Senát odmítl další zákon poslanecké sněmovny. Po EET neprošel ani ten o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl nahradit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítali, že to změny destabilizují státní správu. Ve Valčtejnském paláci je reportérka Kristýna Vašičková.
9: Zákon o státních zaměstnancích kritizovala Adéla Sucharda Šípová za Pirátský klub. Podle ní je připravený narychlo.
10: Já jsem přesvědčena o tom, že tento nový zákon ohrožuje několik hlavních zásad, které by v tomto služebním zákoně měly být splněny. A to je neutralita, profesionalita a efektivnost a stabilita státní správy.
9: Zákon do Senátu přišel obhájit Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD a vysvětlil, proč je podle něj důležitý.
8: Je to právě zkušenost z 12 lety fungování služebního zákona, který prostě tu státní správu podle názoru nás předkladatelů zabetonoval tak moc, že kosmetickými změnami už se to opravit nedalo.
9: Zákon o státních zaměstnancích se tak vrací zpátky do sněmovny. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
7: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dál jedná o jednotlivých kapitolách rozpočtu na příští rok. Schůzky s dalšími členy kabinetu má dnes opět naplánované až do pozdního večera. Na ministerstvu financí je i reportérka Daniela Brichtová.
11: Na rezort financí už dorazil také premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, a to krátce po ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi za ANO. Zdravotnictví je pro premiéra jednou z hlavních priorit.
12: Prioritou jsou investice, hlavně v Praze, nejlepší přístroje a nejlepší laboratoře. Schodek, kterou jsme si nacvičovali společně, je strukturální deficit 2,9% schválený Evropskou komisí.
11: Zůstat by měl předseda vlády i na projednávání kapitoly, která se týká dopravy. Před nimi opustila rezort financí Zuzana Mrázová z hnutí ANO, která přijela vyjednávat za Ministerstvo pro místní rozvoj. V příštím roce by toto ministerstvo mělo hospodařit se zhruba 5,5 miliardami korun. Dnes je na programu ještě jednání ohledně životního prostředí. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Izrael začal vůbec poprvé vyšetřovat možné zločiny svých vojáků v pásmu Gazy. Armáda to uvedla s tím, že přezkoumala 150 nahlášených případů. Zabývat se bude 5 z nich. Vyšetřování se tak vyhne například útokům z roku 2024, při kterých zemřelo 7 humanitárních pracovníků. Armáda tam údajně nenašla důvodné podezření z trestného činu.
2: Vyšetřovat se ale bude třeba útok na auto, při kterém před 2 lety zemřelo 7 lidí prchajících z města Gaza. Jednou z obětí byla i 5letá Hindra Jabová, která se v průběhu střelby snažila telefonicky přivolat pomoc. Vojáci pak zabili i 2 přivolané záchranáře. Izrael v minulosti popíral, že by za útokem stál. Podobná šetření jsou například podle izraelské lidskoprávní organizace Ježdín vzácná a málo kdy končí adekvátními tresty pro pachatele. Izrael podle OSN v pásmu Gazy páchá genocidu, tento ale odmítá. Matěj Kolář, Radiožurnál.
7: Policie v Chorvatsku zadržela Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako to potápěč měl být součástí týmu, který dopravil před 4 lety k rusko-německému potrubí v Baltském moři výbušniny a poškodil ho. Chorvatsko chystá vydání podezřelého do Německa.
13: Ukrajinský občan je německým úřadům známý, v posledních 2 letech se zdržoval v Polsku, jednou ale před vyšetřovateli utekl a podruhé polské soudy eurozatykač ignorovali. Plynovod Nord Stream přitom označili za legitimní vojenský cíl. Chorvatská policie zadržela potápěče dnes ráno v Pule, taky prvního ze 6 lidí, které Německo podezřívá z provedení sabotáže do Chorvatská policie zadržela potápěče dnes ráno v Pule, taky prvního ze 6 lidí, které Německo podezřívá z provedení sabotáže dopadly u moře. Téměř na den přesně před rokem.

0: do víkendu.
1: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
0: V Mariánských Lázních se dnes lidé naposledy rozloučili se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna. Na mši do kostela na nebevzetí Panny Marie přišla asi 50 lidí.
2: Vladimír Páral byl vždy veselý člověk a určitě si přál, abychom vzdali hold jeho životu.
3: Zádušní mši vedl farář Řehoř Pavel Urban. Mše se zúčastnila asi 50 lidí. Jednou z nich byla Bohuslava Májová.
4: Dokonce jsme spolu jednou tančili i na hlavní třídě, kdy mě vyzval. Berli dal mé kamarádce a tančili jsme spolu před davy lidí.
3: Vladimír Páral pobýval od 90. let střídavě v Praze a v Mariánských Lázních.
5: Mariánské Lázně nazýval Velké líbeznice, protože všechno se mu tady líbilo. Lidi, kolonáda, prameny.
3: Popisuje jeho přítel Jaroslav Beneš. Vladimír Páral zemřel 9. srpna v nedalekém Chebu ve věku nedožitých 94 let. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Radiožurnál.
0: Hity kapely Lucie, solové skladby i hudební novinky. David Koller dnes večer vystoupí v holešovickém areálu 7. Koncert je součástí série Prague Open Air.
6: Stejně je to všechno stejný, stejně dobrý a stejně zlý.
7: Jeden z nejvýraznějších hlasů českého roku zahraje pod širým nebem v pražských Holešovicích. David Koller přiveze do areálu 7 své solové skladby i hity, které proslavil jako frontman kapely Lucie. Letošní koncert připomene také 20 let Kollerovy doprovodné kapely. Vedle známých písní mají zaznít i nové skladby z připravovaného EPčka Nebudem se bát. Koller se na české hudební scéně prosadil nejen jako zpěvák, ale také jako bubeník, skladatel a producent. V minulosti působil třeba v Jasné páce nebo skupině Blue Effect. Alžběta Havlová, Radiožurnál. Sport.
8: Fotbalisté Plzně zamířili do Bělehradu, kde nastoupí ve čtvrtek ve 20 hodin k úvodnímu duelu play-off Evropské ligy proti domácí Červené zvezdě. Kvůli závadě na letadle odletěli s několika hodinovým zpožděním. Trenér Viktorie Martin Hyský o srbském soupeři říká.
9: Je to zkušený mužstvo, zvyklý vyhrávat. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších soupeřů vůbec, který nás v tom play-off Evropské ligy mohl potkat. A je potřeba, abychom byli koncentrovaní, soustředění na svůj vlastní výkon, abychom nestratili aktivitu v tom zápase, abychom využili příležitosti, které si tam vypracujeme.
8: Další dva české kluby zítra zahájí boje v závěrečném předkole konferenční ligy. Hradec Králové nastoupí v Aténách na hřišti Panathinaikosu a Jablonec se představí v Glasgow proti Rangers.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Průjezd na D8 u Petrovic a kolona na D4 u Jílovišti. Dálnice D8 z Prahy do Drážďan je od sjezdu na Libouchec uzavřená na 80. kilometru. Provoz zastavila vážná nehoda na německé straně. Náhradní trasa přes Petrovice ucpala se už silnice 248 přes Nakléřov. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 177 hlásíte pomalejší provoz do omezení u sjezdu na Bratislavu. Je to osobními auty na půl hodiny. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Zbraslav zůstává kolona táhnoucí se do omezení u Jíloviště, zdržení 30 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most stojí před sjezdem na Průmyslovou, dodávka a osobní auto v levém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na Zahradní město a je na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25. Tolik zprávy.
12: Příjemný večer s Radiožurnálem Sport. Zítra večer vás čekají v podstatě tři přímé přenosy najednou z českých evropských fotbalů, protože Plzeň se chystá na zápas v Bělehradě v rámci posledního kola play-off Evropské ligy a v závěrečném předkole konferenční ligy nastoupí Jablonec na stadionu Glasgow Rangers a Hradec Králové v Aténách. A právě do Řecka míříme právě teď.
10: Radiožurnál Sport
13: a František Kuna.
12: Fotbalisty Hradce Králové čeká boj o hlavní fázi konferenční ligy.

0: ligy dvojduel posledního předkola proti Panathinaikosu začnou zítra v Aténách a my míříme za naším reportérem Tomášem Borovcem. Hezký večer.
1: Hezký podvečer z horkých Atén.
0: Hrát se bude na olympijském stadionu, který v Aténách v posledních letech částečně rekonstruovali a některé tribuny byly zavřené. Už je hotovo?
1: Co se týče tribun, teď se na ně tady dívám, je hotovo. Co se týče stadionu jako takového, není hotovo a mělo by být hotovo do jara příštího roku. A ta dodělávka se týká položení dráhy. Teď tady je takový rozdrsněný beton a kvůli tomu také máme z našeho sektoru pro novináře docela dost daleko na hřiště, takže je to takový netradiční pohled, trochu mě to připomíná starý malšovický stadion v Hradci Králové. Ale co se týče tribun, tak tady je vše připravené, také byla rekonstruována ta krásná střecha, ta konstrukce od věhlasného architekta Kalatravy, ale když jsem se tady bavil s pořadateli, odhadují, že na to utkání by mohlo přijít někde 20-25 tisíc fanoušků a to znamená, že ta kapacita, která je přes 70 tisíc na olympijském stadionu v Aténách, rozhodně tedy zaplněná nebude, proto možná i některé tribuny zůstanou zavřené, ale nebude to kvůli rekonstrukci.
0: Říká Tomáš Borovec z olympijského stadionu v Aténách. Vrátím se k tomu, co jsi říkal úplně na úvod o tom, že se tam řeší ta dráha kolem, takže to vypadá jako nějaký atletický škvárový okruh, po kterém běhával Emil Zátopek.
1: No, teď je to betonový okruh, rozhodně na to nepřijde škvára, to je asi v téhleté době jistota, no ale vlastně si uvědomuji, že to je také ten stadion, kde tady vybojoval olympijské zlato Roman Šebrle, takže ten rozhodně tady ty atletické parametry z toho roku 2004 pamatuje.
0: Pojďme k fotbalu s Tomášem Borovcem, který se připravuje svými hlasivkami na zítřejší komentář zápasu Hradce Králové na stadionu Panathinaikosu Atény. Hradečtí fotbalisté budou hrát v Aténách s Panathinaikosem po 66 letech. Mají šanci znovu uhrát nejméně remízu jako tehdy v poháru mistrů evropských zemí. Co myslíš?
1: Oni sami samozřejmě věří, že mají. Já si myslím, že to budou mít nesmírně těžké a že budou muset podat opravdu špičkový výkon. Před 66 lety tam byl ten rozdíl v tom, že se odveta hrála v Aténách, takže ta remíza po domácím vítězství 1-0 znamenala už postup do čtvrtfinále tehdy. Zítra tady fotbalisté obou týmů rozehrají to dvou utkání, takže si hradečtí hráči chtějí přivést do té odvety na východ Čech, co nejslibnější výchozí pozici. A trenér David Horeš na tiskové konferenci zmínil, že ta remíza by byla určitě velmi dobrá pro odvetu a také věří v to, že tím, že nabral zkušenosti v tom předchozím dvojzápase v předkole Evropské ligy proti Bešiktaši, tak to by mohlo hrát velkou roli, protože to byl podobně silný tým, dá se očekávat asi horší atmosféra, vzhledem k tomu, jak je tady ten stadion veliký, takže tady to nebude takový tlak. No ale k té otázce, hradečtí fotbalisté věří tomu, že tady tu remízu jsou schopni uhrát, ale především také chtějí dát gól, protože to je věc, co je trochu trápila v těch posledních zápasech a myslím si, že to byl i částečně důvod, proč nehrají stále o Evropskou ligu.
0: Na druhou stranu hradečtí fotbalisté vstoupili do sezóny, do domácí soutěže šance ligy velmi dobře. Aktuálně dokázali v prvním kole porazit Pardubice, uhráli remízu na Bohemians a pak vyhráli nad Baníkem Ostrava. Mají odehrány 3 zápasy, většina týmů zápasy 4, ale pojďme si říct něco o soupeři. Panathinaikos Atény, srpen 2026, co je to za soupeře teď aktuálně?
1: Je to silný tým. Když jsem se díval na sestavu, tak tam je spousta hráčů z jiných zemí, ale to je, dá se říci, tradice pro Panathinaikos a Atény. To pamatuje i trenér Šťastný, který tady vedl mužstvo v minulosti. Jsou tady fotbalisté z Uruguaje, z Argentiny, z Maroka, ze Španělska, z Itálie, ze Slovinska, z Nizozemska. Mohl bych pokračovat, když jsem se díval, tak v těch předchozích dvojzápasech evropské soutěže pohárové naskočili fotbalisté ze 14 různých zemí. Takže Je to možná z tohoto pohledu trošku nečitelné, zároveň se i dost ten tým obměnil. No a je tam také spousta reprezentantů svých zemí, také účastníků světového šampionátu nebo minimálně kvalifikace. Takže ta síla tohoto týmu tady určitě je, možná o něco menší sehranost, tudy by mohla vést cesta. No a jak zmínil Vladimír Darida, kapitán Hradce Králové osobně má rozhodně pana Trnékosu co vracet. Moc dobře si vzpomněl na to, že tady prohrál na tomhle stadionu, nebo ne na tomto, na tom starém stadionu, na kterém pana Trnékos už nemůže hrát, čeká na novou výstavbu, tak prohrál, když působil v týmu Aris Soluň v finále poháru. No a říkal, tak tady má motivaci navíc, rozhodně jim to chci vrátit.
0: Říká Tomáš Borovec, který bude zítra komentovat zápas Panathinaikos Athény Hradec Králové v rámci posledního předkola konferenční ligy. Zápas, který začíná ve 20 hodin a 30 minut. Tak se budeme těšit a zatím naslyšenou. Díky.
1: Naslyšenou zítra.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: A není toto jediné, doplňme ještě další dva české zástupce ve fotbalové Evropě, kteří budou hrát zítra ve stejné fázi této soutěže, tedy v posledním předkole konferenční ligy. Nastoupí také fotbalisté Jablonce na stadionu skotských Glasgow Rangers. O čtvrt hodiny později, tedy ve 20.45, už ve 20 hodin má výkop, co se týče kvalifikace závěrečné fáze Evropské ligy, duel s českou účastí Bělehrad Viktoria Plzeň, tedy zítra ve 20.00. To všechno v našich přímých přenosech, popřípadě v pořadu s mikrofonem za fotbalem na Radiožurnálu Sport.

Čeští tenisoví fanoušci by měli zpozornit, protože přestože se hraje turnaj WTA a ATP v Cincinnati, tak je to v poměrně smysluplných časech pro Středoevropana. A tak Jakub Menšík nastoupí podle plánu za nějakých 20 minut v osmifinále turnaje proti Argentinci Tirantemu. Hrát budou i Češky Linda Nosková proti Američance Anisimovové, Bousková také proti Američance a domácí tenisce tedy Američance Goffové a Sára Bejlek proti Areně Sabalenkové. To je ale až zápas, který má začít někdy hodně hluboko po půlnoci, mezi druhou a třetí ráno, zápasy Lindy Noskové a Marie Bouskové kolem 20. hodiny a 30. minuty. Na Radiožurnálu Sport vám samozřejmě o průběhu i o konečném výsledku dáme vědět.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů Radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no, co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kávu, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No, my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
12: Muzea, galerie a další instituce spravované Ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun. To je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministryni Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl. Rusko a Ukrajina si vyměnili 103 válečných zajatců na každé straně. Potvrdil to ministerstvo obrany v Moskvě i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Navrácení ruští vojáci jsou podle rezortu v Bělorusku, odkud zamíří do Ruska. Výměna zajatců a předávání ostatků padlých vojáků jsou jednou z mála oblastí spolupráce mezi oběma zeměmi. Ukrajina a Rusko si podle dostupných informací vyměnili už tisíce válečných zajatců. V Evropě stoupla v červenci inflace na 3% oproti červnovým 2,9%. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Česko taky zaznamenalo nárůst, zatímco v červnu byla meziroční míra inflace 1,1%, v červenci stoupla na 1,3%. Nižší inflaci mělo v předchozím měsíci v Unii jen Švédsko. Naopak nejvyšší inflaci zaznamenalo Rumunsko, Litva, Kypr a Bulharsko. Růst spotřebitelských cen tlačí nahoru konflikt na Blízkém východě. A pražská zoologická zahrada dnes poprvé návštěvníkům ukázala malého samečka lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulani a narodil se 5. června samečce Daisy. Je zároveň pravnukem slavného lachtana Gastona, který zahynul při pražských povodních v roce 2002.
0: Sport.
12: České hokejistky prohrály na úvod Eurohockey Tour v Klotenu s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo i angažmá nového trenéra. Američan Brian Idalsky nahradil na střídačce národního týmu Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším utkání se Češky utkají zítra v 15:30 se Švédskem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D8 u Velevína a zdržení na D4 za Prahou. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy z Bystřete za sjezdem na Teplice na 54. a 0,5 kilometru leží v levém pruhu plast. Na D8 z Prahy do Drážďan od sjezdu na Libouchec je dálnice uzavřená na 80. kilometru. Provoz zastavila vážná nehoda na německé straně. Náhradní trasa přes Petrovice ucpala se už silnice 248 přes Nakléřov a před sjezdem z dálnice na 80. kilometru se tvoří front procenta kamionů. Pokud máte možnost, dá se využít přechod po silnici 7 přes horu svatého Šebestiána. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Loděnici zastavilo auto. Na 12. kilometru blokuje stoupací pruh a musí se vybočovat. Na D1 z Brna směrem do Prahy dejte velký pozor při sjezdu na Pražský okruh směr Plzeň.
3: Jak začne ta levotočivá zatáčka, tak je tam vpravo odstavený kamion. Je to velice nebezpečný, protože vidět na poslední chvíli a všichni se jdou v pravém pruhu, tak musí brzdit až do zastavení.
13: A na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Zbraslav zůstává kolona táhnoucí se do zúžení u jíloviště zdržení půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

we fell in love. Hezký večer s radiožurnálem Sport, je 18 hodin a 36 minut. Fotbalista Samuel Grigar se stal posilou Mladé Boleslavy, defenzivní záložník zamířil do středočeského klubu na hostování z Baníku Ostrava. Informovali o tom oba kluby na svých webech 22-letý bývalý mládežnický reprezentant. Ten jako dorostenec prošel i akademii třeba Interu Milán, tak se v Mladé Boleslavi dohodl, protože uspěl na týdenní zkoušce. Afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years.

0: Po více než 6-hodinovém čekání způsobeném technickými problémy s letadlem fotbalisté Plzně vyrazili směr Bělehrad, kde zítra se hrají první duel play-off o Evropskou ligu. Právě účasti českých klubů v závěrečných bojích o evropské poháry se budeme věnovat na úvod sportovního přehledu. S Krištofem Kousalem, vítej.
1: Hezký den. Plzeňští fotbalisté v Bělehradě zítra se hrají úvodní utkání čtvrtého předkola Evropské ligy. Viktorii čeká Crvená zvezda, úřadující srbský šampion. Vstup do poháru vyhlíží záložník Amar Memić. Bosenský reprezentant má s atmosférou zápasu na Balkáně hodně zkušeností.
2: Já jako jsem z Balkána a vím, že tam to bude výborný, vím, že budu fandit pro Zvězdu a jako já se moc těším na to. Prostě. Ty zápasy v Evropě jsou jako jiný a my jsme dokázali už, že můžeme hrát.
0: Plzeň se s Crvenou zvezdou utká zítra ve 20 hodin, už 30 minut na to nastoupí hráči Hradce Králové na stadionu Panathinaikosu. Východočeši do kvalifikace o konferenční ligu spadli z boju o Evropskou ligu, ve kterých prohráli s Bešiktašem Istanbul. Trenér David Horejš o nadcházejícím zápase v Aténách říká.
3: Je to samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těch zápasů dostali. Těžký soupeř, ale uděláme všechno pro to, aby jsme v tom boji utkání byli tentokrát šťastnější víc než s tím Bežiktašem.
1: Jako poslední ze tří českých klubů se od 20 hodin a 45 minut zítra představí Jablonec na stadionu skotských Rangers. Stejně jako Hradec si i Severočeši nechali odložit víkendový ligový duel. O odpočinku mluví i útočník Jablonce Jan Chramosta.
4: Z toho je vidět, že nám tam hodně záleží, si myslím. Ten program byl hodně nahuštěný, bylo tam hodně zápasů, moc jsme netrénovali, tak teď jsme měli konečně po dlouhý době jako i týden, kdy jsme se mohli připravit. Jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá se říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá.
1: Všechny zápasy českých klubů v evropských soutěžích, jak Plzně, tak i Hradci Králové a Jablonce uslyšíte zítra v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
0: Primátor Karviné a funkcionář tamního klubu Jan Wolf, který je obviněný v korupční a sázkařské kauze, zrušil své členství ve fotbalové asociaci České republiky. Etická komise FAČR s ním tak přerušila disciplinární řízení. Stejný krok udělal i bývalý předseda čtvrtoligového klubu TJ Start Brno Roman Procházka. Etická komise o tom informovala na oficiálním webu.
1: Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné reprezentanty z nedávných světových šampionátů, šermíře Alexandra Šupeniče a medailisty z mistrovství světa ve vodním slalomu v čele s majiteli zlata Terezou Knéblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem. Světový šampion v šermu fleretem Šupenič byl na hradě po 5 letech od zisku olympijského bronzu na hrách v Tokiu.
5: Určitě jste neokoukali, je mi velkou ctí, že tady můžu být, nejenom já, ale celý můj tým. Ne každý bude mistr světa z dětí, kdo přijde do sportu, ale myslím si, že sport má určitě takový přesah, naučí správný kvality toho člověka do života. Vlastně i ten pohyb je super a myslím si, že je to určitě důležitý děcka víc ke sportu, motivovat je a já věřím, že i my, stejně jako pan prezident, děcka a celkově veřejnost motivuje k tomu, aby sportovali.
1: Pozvání prezidenta přijali taky vodní slalomáři Kateřina Beková, Lukáš Kratochvíl, Adriana Morenová a Martina Sadková.
0: Cyklista Matyáš Vacek zahájil závod kolem Německa 15. místem v prologu. Při prvním startu od Tour de France ztratil na 2,5-kilometrové trase 9 sekund na vítězného Mexičana Isaaca del Tora. Od třetího Belgičana Lorence Rexeho dělili 4 sekundy.
1: Tým Formule 1 Williams uzavřel nový víceletý kontrakt s pilotem Carlosem Sainzem. Britská stáje to oznámila den po podpisu nové smlouvy s dalším svým stávajícím závodníkem Alexandrem Albonem z Thajska. Ještě jedna aktualita z Formule 1, velká cena Nizozemska o víkendu bude bez Francouze Isaaca Hadjara z Red Bullu, ten má zraněné zápěstí, nahradí ho Novozélanďan Liam Lawson, jehož místo ve voze RB zaplní Japonec Yuki Tsunoda.
0: To byl sportovní přehled a Krištof Kousal, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Hezký poslech.

0: Je tu encyklopedie radiožurnálu Sport. Vybrat jeden nejslavnější závodní okruh na světě je asi nemožné. Do úzkého výběru se ale vždy musí dostat italská Monza. Řeči je o velkých sportovních stavbách světa také a Monza ta hostí automobilové závody už od roku 1922. Po americkém závodišti ve městě Indianapolis tak jde o druhou nejstarší funkční trať světa. S jedinou výjimkou hostí Monza už od roku 1950 každoročně velkou cenu mistrovství světa Formule 1. Za tu dobu si okruh vysloužil přezdívku Chrám rychlosti, která má jednoduchý původ. Jde totiž o nejrychlejší trať v celém seriálu Formule 1. Průměrná rychlost vozů po celou dobu závodu přesahuje 260 km v hodině. Dráha má pouze 11 zatáček, které jdou navíc projet většinou ve velké rychlosti. Nejen proto jsme si toto místo vybrali do encyklopedie radiožurnálu Sport, ve které tento týden představujeme významné sportovní stavby. Až mýtické místo světového motorsportu se z okruhu bohužel stalo i kvůli velkému počtu tragédií. 38 lidí utrpělo při haváriích v Monze smrtelná zranění. Nešlo přitom jen o piloty, ale třeba traťové maršály nebo fanoušky. Nejtragičtější byl rok 1961, kdy při velké ceně umřelo po havárii v Wolfganga von Tripse dohromady 15 lidí. Naprosto unikátní v historii Formule 1 je pak rok 1970, kdy v Monze při tréninku zemřel tehdejší lídr světového šampionátu, který i po smrti udržel vedení v seriálu a stal se tak jediným světovým šampionem in memoriam. V encyklopedii radiožurnálu Sport se vás teď ptáme na jméno tohoto Rakušana.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Nejsmutnější titul v historii Formule 1 získal Jochen Rindt, který v Monze smrtelně havaroval ve 28 letech. K poslední smrtelné nehodě došlo v Monze v roce 2000 a to nemluvíme jen o závodech Formule 1. Naštěstí jde o celkovou bilanci, snad se nerozšíří ani letos. Velká cena Itálie je na programu tradičně v září. Jsme radiožurnál Sport, jsme digitální stanice, je 18 hodin a 50 minut. Příjemný poslech.

0: Po zprávách v 19 hodin se můžete na radiožurnálu Sport těšit na reprízu rozhovoru s čerstvou mistryní Evropy v plavání Barborou Semanovou.
1: Léto je časem odpočinku.
2: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
1: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
3: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
4: 4,90 cm překonává. Tomáš Jervinen vyrovná.

0: Prsavci a stalesto můžou být dvě české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: který nezná hranice. A vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Prezident má podle senátorů dál vybírat velvyslance při OSN nebo NATO. Vládní záměr na zrušení pravomoci je podle opozice protiústavní. Do funkce dnes oficiálně nastoupil nový maďarský prezident. Fotbalisté Plzně, Hradce Králové a Jablonce se chystají na play-off o evropské poháry. Nehodu vyšetřují na D5 na 44. kilometru ve směru do Plzně. A zítra čekáme většinou oblačno na jihovýchodě i s deštěm, teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u Ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Maďarsko má ode dneška nového prezidenta. Funkce se ujímá bývalý předseda nejvyššího soudu Andráš Baka. Poslanci strany TISA premiéra Pétera Maďara Baku do čela země zvolili v polovině srpna.
4: Nový prezident už předem vzkázal, že ani dvoutřetinová většina v parlamentu neznamená, že si vláda může dělat, co chce. Baka ve funkci střídá Tamáše Šujoka, jehož mandát ukončil Maďarův kabinet předčasně změnou ústavy. Podle premiéra byl bývalý prezident loutkou režimu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Ta Šujokovo odvolání označuje za nelegitimní. Baka zdůrazňuje, že chce být nadstranickým prezidentem a v případě potřeby se postavit i proti Maďarově vládě, která ho do funkce prosadila. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření. Asi na třetině území trvá už od začátku roku, informuje o tom portál Intersucho. Nejhorší je situace na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Letos ale výrazně zasáhl i výše položené oblasti, třeba Vysočinu, Krušné hory nebo Šumavu. Tam půda není na takové sucho zvyklá, popisuje klimatolog z týmu Intersucha Pavel Zahradníček.
5: Nedostatek v horských oblastech je problém hlavně díky tomu, že byla slabá sněhová sezóna, chyběly tam ty sněhové srážky a tím vlastně to akumuluje po celý ten rok. A samozřejmě ty horské oblasti většinou dotují vodou nížiny, takže je menší zásoba vody i v těch oblastech, které vždycky nám pomáhaly vyrovnat tu vodní bilanci.
2: Je Světový den fotografie a letos si navíc připomínáme i 200 let od první fotografie. Tehdejší fotoaparáty byly rozměrné a na snímek bylo potřeba čekat hodiny. Dnes fotografujeme mobilem během zlomku sekundy a telefon dokáže některé detaily výsledného obrazu sám dopočítat.
6: Dnes máme fotografii za okamžik. V roce 1826 ale francouzský vynálezce Niepce čekal na svůj první dochovaný snímek celé hodiny, říká Tomáš Štanzl z Národního technického muzea.
7: Expozice byla nejméně 8 hodin.
6: Dnes světlo zachytí senzor mobilu a telefon obraz ještě upraví, popisuje Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd.
8: Doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají.
6: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jaký fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisty Plzně, Hradce Králové a Jablonce čekají zítra úvodní zápasy play-off o evropské poháry. Plzeň se v evropské lize představí na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. Jablonec začne boj o konferenční ligu v Glasgow proti Rangers a Hradec Králové čeká zápas v Aténách s Panathinaikosem. Východočeši chtějí těžit i z předchozího evropského dvojzápasu s Bešiktašem Istanbul, a to navzdory tomu, že do sítě tureckého týmu neskórovali, říká kapitán Vladimír Darida.
10: Je to pro nás velký zápas, který může ovlivnit tu sezonu. Nám to může dodat sebevědomí, že i s tak velkým týmem, jako byl Bešiktaš, jsme dokázali hrát vyrovnanou partii a věřím, že teďka to zúročíme, ty zkušenosti, a že to zvládneme.
9: Panathinaikos přivítá Hradec Králové ve 20 hodin a 30 minut. Rangers se utkají s Jabloncem ve 20:45 a Červená zvezda z Plzní od 8 večer.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D1 v Brně a na D5 u Cerhovic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice zpomalíte na kilometru 182, za sjezdem na Výstaviště na kilometru 191 vyšetřují nehodu. Uzavřený byl pravý pruh, už se jede dvěma pruhy, osobními auty čekejte 10 až 15 minut navíc. Dálnice D8 z Prahy do Drážďan je u Libouchce uzavřená, dopravu odklánějí na exitu 80, před tímto sjezdem se tvoří kolona, náhradní trasa přes Libouchec a Petrovice, provoz zastavila vážná nehoda na německé straně. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Žebrák pomalu na 36. kilometru se dojíždí do kolony, policisté tam sbírají z vozovky kusy pneumatiky, krátká kolona se za chvíli rozjede. Na D5 dál směrem do Rozvadova ještě opatrně za sjezdem na Cerhovice na 44. kilometru hlásíte nehodu.
12: 44. kilometry, jsou tři auta v sobě. Dvě jsou v levém a jedno je v podstavném pruhu.
11: Je tam krátká kolona, ovšem brzdí

0: Vždycky zapomínám na tu stovku, takže v mý hlavě je to trojnásobná a pak si tam vždycky ještě musím přidat ten jeden, ale je to hezký, se to poslouchá.
1: Čtyřnásobná tedy evropská šampionka, ještě jednou si to pojďme ujasnit. Tak moc to má Barbora Sémanová v hlavě srovnané, že prostě počítá jenom tu svoji hlavní trať a na tu stovku zapomíná.
0: No, já bych to uvedla na pravou míru, tak samozřejmě v Bělehradu, jak už to bylo zmiňovaný před tím letošním šampionátem, tak tam byla trošičku menší konkurence. A já jsem si to samozřejmě uvědomovala, i když jsem pak vyhrávala ty medaile. A na té mý trati, kde jsem si udělala osobní a český rekord vlastně minulý rok, tak jsem to brala trošku víc jako... Že se to jako počítá opravdicky, protože jsem opravdu ten čas plavala kvalitní a v té době v Evropě jako nikdo rychlejší nebyl, ale na tu stovku jsem si uvědomovala, že ty holky jsou prostě ještě o dost rychlejší, takže jsem to brala, že jsem sice zvítězila na Evropě, ale že ta váha té medaile není jako taková, takže proto ji mám trošičku v mlze, tak jako.
2: I v rámci těch tří, které tedy počítáte bez mlhy, tak je máte už nějakým způsobem seřazené, to, co je cennější, 21 titul, 24 titul, nebo teď čerstvý, pár dní starý?
0: Já jsem říkala, že mně přijde, že každá ta medaile je strašně důležitá a vlastně v to období jsem o ní říkala, že to je ta nejdůležitější, protože člověk to má za prvý čerstvý a za druhý vidí, co do té doby tomu obětoval a co tomu jako předcházelo. Takže kdybych nezvítězila ve 21, tak třeba by ta moje cesta byla úplně jiná. Třeba bych mě potkala jako jiný challenge a podobně a myslím si, že to byl takový ten můj průlom do té dospělé kategorie. Potom 2024, tam to bylo zase extrémně náročné, co se týče těch disciplín. Zkoušela jsem si zase, byly to jako lehčí v uvozovkách závody, co se týče nějakého stresu a tlaku. No ale tady ta medaile, samozřejmě jsem starší, takže za prvý jsem víc emotivní určitě a vím, co to všechno obnáší a není to lehký a ty poslední roky to určitě nebylo vůbec lehký.
1: No i k těm emocím se určitě dostaneme, protože ty byly pořádně vidět, tedy u té třetí zlaté medaile s Barborou Sémanovou si povídáme na Radiožurnálu Sport. Takže vnímáte to tak, že je to prostě cesta. Nedá se nějak říct, že třeba ta první nebo obhajovat, vždycky se říká, obhajovat je strašně těžké. A teď zároveň tu třetí máte v hlavě jako tu nejčerstvější, tak nedá se to říct, že nějaká by byla nejcennější.
0: No, samozřejmě tím, jakýma zdravotníma problémama jsem si jako v té kariéře procházela, tak tím, jak mám i ty čerstvý problémy v hlavě, tak samozřejmě tahle je pro mě takový jako i trochu zadosti učinění i to, že jsem se opravdu z konce listopadu nebo vlastně ze začátku listopadu dokázala v únoru vrátit do plného tréninku a v dubnu plavat v podstatě kvalitní čas, tak i v tom dubnu bych furt nevěřila, že jako poplavu 54.3. Takže myslím si, že ten poslední půl rok, co jsme s trenérem jako udělali za práci, tak to byl fakt masakr a myslím si, že tím je to ten kov jako cennější určitě.
2: Opravdu je to cennější i ve chvíli, kdy vy jste říkala před šampionátem, že rozhodně chcete čas dostat se pod 1 minutu a 55 sekund, což byl už vlastně posledních 5 let váš český rekord a váš osobní rekord zároveň. A říkala jste, že ten čas je vaším hlavním cílem a co z toho bude, to samozřejmě závisí i na soupeřkách. Teď před vámi leží ve studiu ta krásná zlatá medaile. Pořád je ten čas cennější?
0: No pořád je cennější. Jako fakt v mý hlavě, jako ta medaile je krásná, je to super bonus. Myslím si, že to je hlavně super bonus pro Českou republiku a pro ty diváky, protože ty tolik nedokážou ocenit právě ty časy a to, jak se pohybujeme ve světovém žebříčku. A je vždycky fajn přivést něco hmotného. Ale pro mě, jak kdyby na té medaili prostě opravdu byl veritej ten čas a kdykoliv si vzpomenu na ten závod, kdykoliv si vzpomenu na to vyhlašování, tak já opravdu v hlavě mám ten čas. To, že jsem opravdu nečekala, že to bylo takhle hluboko pod 55 sekund, takže já jsem zrovna, to bylo zajímavé, jenom vsuvku dám, nikdo se mě ptal, jestli, když bych plavala tenhle čas a skončila bych druhá, jestli bych byla vlastně stejně nadšená a já jsem řekla, že jo, protože já jsem si myslela, že mám na to jet pod 1 minutu 55 sekund, ale opravdu jsem si nemyslela, že už teď pojedu takhle hluboko, hned na poprvý, takže já bych byla fakt šťastná. Já jsem to měla zafixovaný tak, že ta konkurence je extrémně vysoká na té Evropě, že v té disciplíně jako tam je nová, že jo, Merit Stiberka, která se vrací ke 200, takže jsem věděla, že to bude extrémní boj.
1: To říká Barbora Sémanová, mně přijde tohle, že je docela možná i psychicky zdravé nastavení prostě v hlavě toho sportovce, protože se vlastně soustředíte na to, co můžete sama ovlivnit a ten zbytek prostě to je, ať se děje, jak to dopadne, jak to dopadne.
0: Jo, tak děkuji za takovou jako pochvalu. Já to vnímám jako stejně upřímně. Myslím si, že za tohle vděčím.

0: tím i rodičům, že mě jako nějakým způsobem netlačili do nějakých jako medailí a že vždycky musím vyhrát. Naopak mi vždycky říkali, ať se soustředím na to sebe, ať překonávám samu sebe a že vždycky ten výsledek nějak dopadne. A beru to takhle jako po celou dobu své kariéry. Samozřejmě to není vždycky jednoduchý, ten tlak tam je extrémní, jak už od veřejnosti, tak sami od sebe a ještě, jak jste říkal, tak obhajoba je vždycky těžší, ale vždycky jako tam mám tady to převládá tam vždycky ten čas a to, že se chci sama překonávat vlastně.
1: Jak velká ta fixace na ten čas byla? To soustředění na ten čas?
0: Velká, jako vlastně intenzivní po dobu několika měsíců. Jako řekla bych, že tak nějak, když jsem se vrátila v tom únoru zpátky do těch plných tréninků, tak od prvního tréninku jsem měla v hlavě to, že musím extrémně makat, protože vím, že ten závod na těch 1,54 bude ještě o to intenzivnější a že bude extrémně bolet. Takže nebylo to jenom vlastně před tou Evropou a v průběhu toho šampionátu, ale ten čas jsem v hlavě měla fakt od února a věděla jsem, že ho chci zaplavat.
2: S Barborou Semanovou si povídáme zatím stále především o tom jejím zlatém závodě na 200 metrů. Když to trošku přehodím jinam, mluvíte tady s Martinem hodně o tom čase, ale na druhou stranu vy taky jste moc dobře věděla, proti komu plavete a taky třeba musíte v hlavě mít a určitě jste to řešili i s týmem, že soupeřky mají třeba ty silné stránky trošku někde jinde a na základě toho vy jste vlastně naplánovala to, jak poplavete, protože vy jste rozhodla v závěru.
0: Je to tak a je super, že to vlastně říkáte a že to otvíráme, protože mi to přijde extrémně zajímavý. Můj trenér mi prostě řekl před tím startem, a trénovali jsme to už jako x měsíců předtím, snažila jsem se tuhletu taktiku zajet i na jako jiných závodech, na mistrovství republiky a podobně, a on mi řekl, že prostě plavu vedle holek, který jsou extrémně silný. Věděli jsme, že Merit bude do toho první stovku, je to světová rekordmanka na 100 metrů volným způsobem. A on mi říkal, že je důležitý, abych to rozjela rychle, ale že je úplně v pohodě, že nebudu před nima, že prostě budu na té stejné úrovni, ale že oni nevydrží jet tady to tempo těch 200 metrů a že rozhodne poslední 50. A že třetí 50 do toho musím dát prostě všechno, nesmím si je nechat ujet a potom po té obrátce, že nastoupím vlastně já, nastoupí ta moje silná stránka. A právě to bylo taky moje takový zahřátí u srdíčka, že trenér mi nomé řekl, že to byl úplně skvělý závod, že to bylo přesně tak, jak jsme si řekli. A já to musím potvrdit. Já jsem prostě byla tak strašně si jistá tím závodem, že jsem v té třetí 50, i když byla trošku přede mnou, já jsem věděla, že ty jako na to mám a že jí dojde víc než mě.
1: Je to z tohohle pohledu neuvěřitelné, že vy jste vlastně na druhé stovce, ale na stovce porazila světovou rekordmanku na stovce.
0: Je to pravda, ale jako musím říct, že fakt jako Merit je sprinterka a dávám jí všechnu čest a všechny obdiv za to, že se do té dvoustovky vrátila, protože jsem se bavila i s jejím trenérem a oni ten trénink přizpůsobili v přípravě tomu, aby trénovali vyloženě na tu stovku, aby dokázali překonat světový rekord. Takže myslím si, že z takového tréninku, z menšího tréninku je skvělý, že plavala neuvěřitelný čas.
2: Barbora Semanová tady s námi ve studiu Radiožurnálu Sport. Ještě chvilku u té dvoustovky zůstaneme, protože mi pořád přijde, že je o čem mluvit i pro lidi, kteří třeba plavání nesledují až zas tak dopodrobna. Vy jste s nějakým maličkým odstupem od toho závodu ho popsala vlastně jako dokonalý z vaší strany, nebo možná nejlepší, nejpovedenější, jak přesně bylo to slovo. Tak dá se nějak vysvětlit člověku, už jste toho řekla hodně, co se povedlo, ale dá se nějak vysvětlit člověku, který prostě se v tom tolik nevyzná, co všechno se musí sejít, aby to takhle klaplo, abyste vlastně i z toho bazénu vylezla takhle spokojená a nejenom kvůli té medaili, ale kvůli tomu, že to prostě úplně všechno vyšlo.
0: No tyjo, abychom neunudili diváky, protože to je samozřejmě strašně moc, je to extrémně silná stránka, je ta mentální, člověk opravdu jede rozplavby, semifinále, finále, teď já jsem postupovala z prvního místa, takže už ten tlak na to, že teď je ten moment, na který trénuju celou sezónu, teď je ten tlak, že musím obhajovat titul, teď chci jet ten čas, ten můj čas vysněnej. A samozřejmě do toho jsou ty technické detaily, ať už jsou dobrý výjezdy, dobrá obrátka, dobrý styl, dobrá technika toho záběru. A potom ještě k tomu samozřejmě to rozložení těch padesátek, protože to možná diváci neví, ale my trénujeme v rámci té sezóny na to, abychom měli v hlavě pocit toho času. Takže když mi trenér řekne, teď je tempo dvoustovky, tak já vím, jak rychle tu padesátku musím jet, ale my tohle musíme vědět i v tom závodě. A někdy je to samozřejmě lepší, někdy je to horší, takže toto, to vnímání toho tempa se musí sejít samozřejmě v ten stejný moment a ten fokus při tom závodě, to je taky, je to furt 2 minuty, takže občas někomu uletí pozornost, nesmí se člověk nechat vyhecovat těma holkama, když najednou vidí, že ta Merit byla přede mnou. Takže je toho strašně moc a je to konstantní práce v té sezóně i v těch tréninkových závodech, co máme, ať už je to Český pohár, nebo jsou to nějaký mezinárodní závody, kde máme možnost si tady to zkusit a právě vychytat, co kdy nesedělo, ať už to byla hlava, ať už to byly prostě výjezdy po obrátkách, takže tohle všechno je takový balíček, který se sbírá po dobu té sezóny a pak vlastně by měl teoreticky se rozbalit a všechno se povést najednou.
2: A když to prakticky klapne, tak je tu s námi ve studiu potom taková hezká zlatá kapka.
0: Kapka, přesně tak.
1: Výjezdy po obrátkách, tam bych se trochu zastavil, protože z toho, co říkáte, tak je asi všem jasné, že během toho, co musíte za necelé 2 minuty podat svůj nejlepší výkon, tak stejně vidíte soupeřku, kde se nachází. A určitě jste si všimla, že zatímco od nějakého 8. do 48. metru v bazénu jste lepší a doplavete jí, tak ji musíte doplavat, protože po té obrátce, po každé po výjezdu, vlastně byla takový čtvrt metr před vámi.
0: Určitě. Merit je extrémně technický plavec. Vlastně i to odpovídá její 200 na krátkém bazénu. Je to, má neuvěřitelný vlnění. Myslím si, že to je jedna z nejlepších holek, která má nejlepší práci pod vodou na výjezdech. A je to sprinterka. A sprinteři jsou vždycky přirozeně lepší na těch detailech, protože na tom opravdu pracují. Je to něco, co v těch sprintech rozhoduje, takže samozřejmě vím, že ta moje práce na tady těch jako částech závodu není ideální a tam je právě moment, kdy to není úplně dokonalý ten závod, ale já jsem intenzivně pracovala poslední měsíc s videoanalytikama na tom, aby jsem ty výjezdy právě zlepšila a i když tam je furt rozdíl, tak jsem se právě koukala na ten závod a musím říct, že ty výjezdy v tom závodě a za celou dobu toho šampionátu byly nejlepší, co jsem kdy v životě měla a byla jsem strašně ráda, že se mi to za takovou krátkou dobu, v podstatě za měsíc, povedlo v té hlavě přenastavit, protože plavu opravdu už, já nevím, 18 let nebo kolik a je to náročný, takže i když to nebylo ideální, tak furt mě trenér pochválil i ten videoanalytik, že to bylo jako skvělý na moje poměry.
1: Tak 1.54 padlo a s těmi ideálními třeba výjezdy a obrátkami tak je tam vyhlídka na 1.53, protože už to jednou padlo ta hranice, tak pojďme dál, ne?
0: No určitě, tak i bez těch ideálních výjezdů, to samozřejmě na to pomýšlím. Asi teď vyloženě v hlavě nemám jako zase, já to beru trošku jako prakticky, trošku s tím, abych ten tlak od sebe jako, nebo mu ulevila, takže chci se zase překonat, myslím si, že nejsem daleko od toho, když budu pokračovat v té práci, jakou dělám, že myslím si, že to není nereálný, vidíme to ve světě, že to není nereálný a jako nevím, co mi brání, zkusím zlepšit ty výjezdy.
2: Barbora Semanová zmínila videoanalytiky, tak mě by třeba zajímalo, protože si to vůbec nedokážu představit, kolik lidí máte v týmu nebo kolik lidí vám pomáhá. Vlastně předpokládám, že i když to finální plavání je jenom na vás, tak asi hodně lidí se na tom podílí, tak kolik jich je?
0: Určitě je to samozřejmě trenér, ten je nejdůležitější, potom je to fyzioterapie, masáž, to je taky podstatná část regenerace, pak kondiční trenér, který se mnou pracuje po už několik let a je to zase 3x týdně minimálně, máme gym plus rozcvičky a podobně. Pak je to mentální trénink, takže je sportovní psycholog a pak je to právě tady ta videoanalýza, kterou máme víceméně externě na ty kempy, které jsou jako takové důležité v té sezóně. Takže tak nějak pět lidí, možná jsem na někoho zapomněla, doufám, že ne, ale no, je to jako taková pětice, co jsou opravdu nejdůležitější.
1: Marcel Roztočil, velmi tichý kluk, naprosto nenápadný, to je ten, který se stará o to, aby vaše tělo bylo ideálně připravené na ten závod. Co všechno dělá plavec na suchu? Jak potřebujete zlepšit své svaly, které potom následně využijete ve vodě k tomu, aby ten výkon byl co nejlepší?
0: Samozřejmě potřebujeme svaly posílit, tak jako v jakýmkoliv jiném sportu.
1: Ale jak to vypadá právě
0: ale,
1: u vás?
0: Ale právě v čem je Marcel jako kondiční trenér extrémně jako skvělej, že on se to snaží všechno převést do toho našeho pohybu, do toho, co děláme v té vodě. Je to extrémně specifický. Když my se vždycky smějeme, kdybych šla do posilovny někde do komerční a dělala tam všechny ty cviky, co děláme, tak občas je to prostě zajímavý, protože opravdu ty cviky se snažíme udělat funkčně, tak abych produkovala co největší sílu, ale zároveň to bylo co nejblíž podobný pohybu, který dělám ve vodě. A ty svaly musí být silný, ale zároveň musí být extrémně funkční. Takže je to hodně jako specifický program, který od Marcela mám. On se strašně hrozně dobře pracuje na tom, že sám sebe učí, sám se vzdělává a vždycky hledá nějaký věci, jak to ještě zlepšit, jak nějaký zapracovat nějakých specifických věcech, ve kterých mám třeba slabinu. Takže je to neskutečná práce nejenom pro mě, že furt se snažím učit něco nového, tak i pro něj v té inovaci a v tomu, aby i když sám třeba není plavec, aby to připodobnil co nejvíc to jde.
2: Takhle trénuje Barbora Sémanová, ale k tomu, aby mohla trénovat, tak samozřejmě musí být stoprocentně zdravá. Tak není to zas tak dávno, co jste řešila docela velké zdravotní trable, tak od kdy už bylo jasné, že to třeba tenhle šampionát nějak neovlivní, od kdy jste mohla trénovat naplno, tak jak jste chtěla, potřebovala?
0: Já jsem naplno trénovala od února, ale jak jsem říkala, tak já jsem třeba ještě do dubna nevěděla, jestli opravdu ta Evropa dopadne tak, jak bych si přála. Já musím říct divákům tady tu vstupku. Děkuju moc krát. Posluchačům, pardon, ježišmarja. Já jsem poprosila cappuccino, ale ne na začátku vysílání, ale v průběhu. A řekla jsem, že by bylo super, aby přišlo 11.25. A mám tady na stole cappuccino, takže moc děkuji. Je o mě krásně postaráno. A abych se vrátila teda zpátky k tématu, tak jsem se ztratila.
2: Byli jsme, že jste mohla vlastně naplno od února se připravovat.
0: Ano, a vlastně jsem jela na mezinárodní závody v dubnu a první můj závod dopadl fakt jako špatně, ať už po mentální stránce, z taktického hlediska, všechno v podstatě vypadalo, že fakt nejsem moc ready, i když v tom tréninku už jsem se blížila těm jako mým ideálním časům a tehdy vím, že jsem se bavila jako s rodinou, s trenérem a fakt jsem si jako moc nevěřila a říkala jsem si, že je to furt moc brzo a měla jsem tam potom poslední zastávku těch mezinárodních závodů takový záchvět toho, že jsem plavala fakt kvalitní čas a dokonce se mi to jelo i dobře. Takže to bylo tak hezky nastavený, že jsem si to zase zkusila tu dvoustovku několikrát a vlastně po těch závodech jsem věřila, že ten šampionát by mohl být úspěšný.
1: Přípravné závody Mare Nostrum, předpokládám, že myslíte tuhle tu část, která bývá tradičně v červnu. Jak moc vlastně to, co člověk zaplave takhle měsíc, odhadem měsíc a půl před šampionátem, je ukazující pro to, co tam nakonec předvede, protože všichni, kdo chtějí něco předvést na tom šampionátu, tak tam závodí v tom takzvaném plném tréninku a z toho se tak nějak dá odtušit, ale nedá se přesně predikovat, jak to vlastně dopadne, ne?
0: Určitě ne. Myslím si, že právě tady ty mezinárodní závody slouží jako extrémní ukazatel pro nás, pro plavce. Není to úplně tak pro veřejnost, jakože tak to dopadly závody, tak to dopadne Evropa, ale právě pro nás je to strašně dobrý způsob toho zkusit si všechno, co potřebujeme. Ať už je to, jestli potřebujeme víc gymu před závodama, nebo jestli potřebujeme víc odpočívat, jestli nám schází něco v mentální přípravě, jestli ten trénink byl dostačující, jestli máme dostatečnou rychlost. Takže my plavci to vnímáme jako tak, že je hezký vidět, kde ve světě se momentálně jako pohybujeme a kde máme naopak přesně ty rezervy. Já třeba na Mare Nostrum jsem měla hodně špatný výjezdy, pracovala jsem tam na nějakých jako detailech a bylo vidět, že to je ta věc, na který chci pracovat v závěrečné fázi té přípravy. Takže není to... Samozřejmě někdy se stává, že už tam člověk vidí, že někdo je velice blízko světovému rekordu a tam to pravděpodobně potom udrží, ale ještě se to hodně se toho může měnit.
2: Ale když třeba fanoušek teda zahledne někde nějaké výsledky, takhle řekněme ten měsíc, co jste se bavili před velkou akcí, tak asi moc nemá se dívat na to, kdože skončil druhý před třetím a kdože je čtvrtý a šestý, protože ti plavci spíše zkouší pořád ještě věci a spíše vlastně jsou tam kvůli sobě a porovnávají se sami se sebou. Chápu to správně?
0: Tak, určitě. určitě. Ale zároveň je právě dobrý koukat na ty časy, mm-hmm. protože já jsem na Marenostru měla nějakých 1,56 a myslím, že jsem byla druhá na Marenostrum, což je skvělý, byla jsem druhá za Hongkongčankou, se kterou trénuju, ale ten čas ukazuje to právě, že jsem velice blízko tomu svým osobnímu maximu a je to měsíc před tou akcí, mm-hmm. takže mám potenciál na to se ještě zlepšit.
1: K tomu tréninku, tréninkové skupině Toma Raštna se určitě dostaneme. Jenom ještě zpátky jednou k tomu samotnému šampionátu. Jak velkou úlevu pro vás bylo, když to dopadlo, když se to opravdu proměnilo, protože jste mi přišla trošku taková jako napjatá v očekávání ty první dny a potom výbuch až dětské radosti, jak to popisoval český tým.
0: Je to pravda. Já bych neřekla jako úlevu, ale já jsem měla fakt extrémní euforii z toho času, no. Jako, já to o tom mluvím furt dokola, ale já jsem měla extrémní radost, že se mi to povedlo a že ta dřina a to, na čem jsme jako pracovali, a hlavně ta taktika toho závodu, to, že se mi to povedlo všechno udělat ve finále na mistrovství Evropy, je opravdu skvělý okamžik a že to takhle všechno vyšlo a ještě to dopadlo, že jsem si odvezla tady tu zlatou kapičku v českém rekordu o tak moc, tak to nebyla úleva, ale spíš extrémní radost, jako zadosti učinění to, že jsem udělala radost trenérovi, to mi tam hned proběhlo, že opět on bude mega rád, že jsem to vyhrála, protože mi věřil v tu poslední padesátku. Takže samozřejmě před těma závodama je to všechno v takový nervozitě. Člověk je napětej, už chce, aby přišel ten moment, protože to čekání je na tom nejhorší. Takže já jsem vždycky taková, že si držím odstup a jedu si tu svoji rutinu, ale nebyla to úleva, ale spíš jako ohromná radost. No.
3: Repríza pořadu host Radiožurnálu Sport.
2: Ohromná radost Barbory Semanové po vítězném závodě na 200 metrů. My máme ohromnou radost, že jste tu dnes s námi, že si o tom můžeme s vámi povídat. A já se ještě chviličku chci u toho šampionátu zdržet.
0: A já nevím, proč tak spěcháme od něj.
2: Nikam nespěcháme.
0: Já jsem hrozně ráda, že o tom můžem mluvit.
2: Pojďme tam zůstat, protože zase jedna z věcí, která mě jako člověka, který sleduje podrobně jiné sporty než plavání, vždycky strašně zajímala, je, že vy máte prostě těch disciplín víc. A vy tam jedete, jako řekněme, něco máte jako svoji hlavní disciplínu, něco máte jako svůj vedlejší a pak ale tam máte třeba ještě něco jako dalšího. Tak jak vlastně tohle máte srovnané před tím šampionátem a co pro vás ten každý závod potom jako v reálu znamená? Já bych se strašně bál, že se najednou unavím na to svoje hlavní. Tohle máte určitě v hlavě taky, nebo ne?
0: Určitě, jako jsou tam v ten moment těch závodů na takovém velkém šampionátu, tak první, co tak vám se vybaví pochybnosti o všem, o tom, jak trénujete, o tom, kde jste mohli zabrat víc, o tom, jestli náhodou těch disciplín nemáte hodně. Ale mě třeba osobně, já mám strašně ráda, že v tom šampionátu mám i doplňkové disciplíny, které jsem strašně ráda, že jsou na úrovni toho, že můžu bojovat o finále na mistrovství Evropy. A pomáhá mi to vlastně i to dát ten fokus trošku nikam jinam, nemít ten extrémní tlak na tu moji hlavní disciplínu, nemít ty extrémní očekávání a vlastně i v tom tréninku během té sezóny soustředit se trošku na něco jiného, na to, že plavu úplně jinou disciplínu, což je 100 metrů delfín. A člověk potřebuje i trošku trénovat samozřejmě na tyhle věci, ale furt je to něco, co pomáhá i té hlavní disciplíně, a jak je to vyzkoušet si bazén závodní na mistrovství Evropy a nestartovat v něm až na rozplavbách 200 metrů volný způsob. Ať už je to zkusit si ten call room, zkusit si ten závodní den vlastně na nečisto v uvozovkách. Takže mě to extrémně pomáhá, mám s tím dobrou zkušenost z minulosti a máme natrénováno tak moc, si dovedu a troufnu říct, že 200, 300 a nás jako neunaví tak moc, aby to ovlivnilo ten závod a samozřejmě potom tam přichází ta extrémní regenerace po těch závodech, kdy se snažíme to tělo dostat zpátky do toho uvolnění.
1: Co si tam vlastně všechno chcete zkusit na těch velkých akcích dopředu, ať je to mistrovství světa, mistrovství Evropy, olympijské hry, abyste byla připravená na ten svůj hlavní závod, tak abyste věděla, co se přesně v daný moment děje, což předpokládám je důvod té přípravy, aby když stojíte na startu, tak už víte, jo, teď přijde tohle a teď už jsem tam jenom na výkon.
0: No je to úplně vlastně celý ten den, je to od toho, jaká je snídaně, co tam je, jestli si něco vyberu, jestli si musím něco dokoupit. Je to o tom, jak pravidelně jezdí autobus, jestli jezdí na čas, jestli to pěšky nebude rychlejší, jak moc velká zima je v autobusu, jestli potřebuji mikinu, jestli naopak potřebuji jít v kratěsech třeba. Je to o tom, kde seženu vodu na bazéně, jo, potřebujeme non-stop doplňovat tekutiny. Je to o tom, jak daleko je call room, jak brzo do toho kóru musí mít, jak moc hlídají, jak ten čas tam hlídají, jak moc tam musíme být dopředu, jaká je teplota v kóru, jestli potřebuju kalhoty nebo ne, nebo je tam vedro, jestli tam je voda. To je jako strašně vlastně celá ta cesta, teď jsem vás provedla jako takovým jako začátkem, a abych věděla, jak do toho kóru mám jít, kolik mi to zabere času, protože ten den je potom fakt po minutách. Mě to tak vyhovuje, že já to mám úplně rozplánovaný od rána, od toho, co vstanu, až po ten závod. A samozřejmě v kórumu, jak dlouho tam čekám, jestli se tam můžu sednout, jak dlouho čekají na startu, po tom, co řeknou na místa, jak moc hlasitá je ta píštělka.
1: Co myslíte ještě? Teda na docela dost věcí.
0: No extrémně, protože když člověk na tohle myslí před tím závodem a jde do toho kórumu, já, jak jsem tam ušla na 200 vatrů volný způsob, tak já jsem věděla, co mě čeká. A vlastně je to něco, co to tělo zná, co je pro to tělo přirozený a není z toho tak vyklepaný, jako to, když tam najednou jde poprvé, teď slyší ty francouzský diváky, jak extrémně řvou pokaždý, když v té rozplavbě je nějaký Francouz. To mi taky pomohlo na stovku kraula, protože to finále, my jsme tam měli, myslím, jednu minimálně francouzsku a ten řev je opravdu jako neskutečný. My stojíme hned za těma blokama, takže to je intenzivní. Takže jsem si potřeba zkusit, budu si brát sluchátka, nebudu si brát sluchátka. Rozhodí mě to, nebo mě to nerozhodí. Takže jsou to strašné jako nuance a člověk, když to má zkušený,
2: vyzkoušené.
0: Oskoušené, děkuji. Dobrá čeština. Když to má oskoušené, tak to tělo se v tom cítí mnohem přirozeně a ten tlak a ta nervozita je za mě menší.
2: Barbora Semenová s námi dnes ve vysílání Radiožurnálu Sport a ještě chvíli zůstaneme u toho šampionátu v Paříži, jak jinak. Máme totiž tady ve studiu tu krásnou zlatou medaili, kterou získala už její čtvrtou z evropského šampionátu, na tom jsme se shodli na začátku. Tak co ta Paříž, protože tu vy taky samozřejmě znáte, byla tam poslední olympiáda ostatně, ale tohle byl jiný bazén, tak nějaké rozdíly, něco stejného, něco jiného, tohle vám vyhovovalo víc, asi ne? Takhle koukám na tu medaili.
0: Tady tak, co tady leží, tak to vypovídá o všem. Určitě mi to vyhovovalo líp, byl to absolutně skvělý zázemí za mě. Ten bazén nebyl postavený pro ty účely toho závodu, ale je to normálně olympijský bazén, kde je veškerý zázemí, jsou tam, je tam 51-metrová 50-metrový bazén na rozplavání. Přistavili tam nový venkovní 50-metrový bazén, kde jsme měli non-stop možnost se rozplavávat a bylo to otevřený vlastně skoro non-stop. Takže to zázemí těch athlete stands, kde jsme měli před tím závodem všechno bylo vlastně vidět, že už tam je, že není potřeba na něco jako extra myslet a zároveň ten bazén byl opravdu hlubší, bylo to tak, jak to má být. A ono se to nezdá, ale když člověk potom dělá tu obrátku a vyjede do těch svých vln a do těch vln celého toho závodu, tak samozřejmě jsou to setiny, jsou to možná desetiny, ale to je to, co občas v těch závodech rozhoduje. Takže když potom to člověka rozhodí, tak to může trošku pokazit, narušit ten závod.
2: A jenom když tohle zkusíme dovysvětlit, takže ten olympijský byl mělčí, byl moc mělký.
0: Ano.
2: A to je špatně.
0: Jo, to je špatně.
2: To je špatně.
1: Plavci to obecně hodně zkoumají, protože mělčí bazén zpravidla znamená horší časy, což bylo vidět i na olympijských hrách. A z nějakého důvodu mělčí bazén znamená, že když nejsou tak rychlé časy, tak oni vlastně jsou jako celkově méně spokojení. A když jsem poslouchal, co všechno řešíte, tak když jedete na to mistrovství Evropy nebo jakýkoliv šampionát, řešíte vlastně, jak hluboký tam bude bazén a podle toho si třeba i stanovujete to, co od sebe očekáváte, protože s tímhle vším můžete počítat, ví se o tom.
0: No, vlastně je to dost náročný tomu nějak přizpůsobit tu přípravu a tím, že od sebe samozřejmě očekáváme ty nejlepší výsledky, tak je těžký se pro nás spokojit s tím, že bych odjížděla na olympijské hry a řekla si, no jako nebudu stejně plavat tak rychle, ten bazén je mělčí, takže jako zkusím se tam jako poprat. Je to pro mě těžký, vůbec si neumím představit, že bych s tou variantou počítala, takže spíš se snažím na to nemyslet a spíš se snažím jet si to svoje a bohužel ty časy třeba v Paříži na olympiádě nebyly tak rychlé, ale zase to bylo pro všechny stejný, takže není to tak, že by to bylo jenom pro některý lidi. Mm-hmm. Bylo to celkově pomalejší závody, což mi přijde obrovská škoda zrovna pro olympijské hry. Myslím si, že tu sezónu ty světoví plavci plavali neskutečně a mohli to být extrémní zážitek, ale je to tak, jak to je. Prostě to tak vymysleli. Tady na tom bazéně nebylo dost prostoru pro diváky, bylo to opravdu menší, což si myslím, že byl ten hlavní důvod. Ale já třeba mám mám ráda komornější atmosféru. Prostě ta atmosféra je zase hezčí, ale chápu, že olympiáda je prostě sledovaná.
1: No i další velké akce vlastně budou před čím dál více diváky. Ví se o Maďarsku, že se tam buduje zcela nová aréna jenom pro plavání na nadcházející mistrovství světa, které bude v příštím roce. Další olympijské hry budou na největším možném místě, kde by teoreticky vůbec mohly být před desítkami tisíc diváků. Ale vlastně plavání proto, aby se obecně, krom toho Maďarska, dostalo k co nejvíc divákům na stadionu, tak jde co s tou těch montovaných bazénů, aby se dostali do čím dál větších hal. A nevím, jestli to plavci obecně berou taky, že je to vlastně dobře, uvidí nás víc lidí, bude tam větší atmosféra, ale na druhou stranu je to montované, je to na tom obrovském lešení, jedna velká nerezová vana, tu se pokusí napustit a potom až se plave.
0: No, jako samozřejmě pro nás, jako pro plavce, jsou na prvním místě ty výsledky a to, aby ten šampionát byl opravdu uspořádaný tak, abychom tam mohli plavat ty nejlepší časy a mohli tomu světu, který se na nás přijde podívat a nebo to sleduje z televize, abychom mohli ukázat celou tu naší přípravu a jak jsme se dobře připravili. Takže myslím si, že bychom určitě ožilili pár, možná set tisíc diváků, aby ty bazény byly kvalitnější, aby to zázemí bylo kvalitnější. Ale samozřejmě zároveň chápu tu druhou stránku věci, to, že plavání chceme přivést a přenést k co nejvíce lidem, ale jako těžko říct, aspoň tady ta hloubka toho bazénu, to si myslím, že je takový problém v uvozovkách, který rozhoduje třeba za mě nejvíc, co se týče těch montovaných bazénů, tak by měli jako udržet stejný, protože to je zrovna takový, že si na to stěžovalo i hodně lidí, takže si myslím, že tou cestou by klidně mohli jít, klidně si to montujte, ale prostě ať je to aspoň dobře hluboký.
2: S Barborou Semanovou si povídáme na Radiožurnálu Sport aktuálně o hloubce plaveckých bazénů. Ne, tak když to trošku odlehčím, tak mi vlastně přijde, že ano, ona olympiáda je obrovská a i když člověk tam vidí těch strašně moc lidí, kteří jsou na místě, tak malinko někdy zapomene, že 99,9% jí sleduje prostě buď u rozhlasového přijímače nebo u televize. Takže si myslím, že organizátoři by, Martine, měli chtít, ne, co nejrychlejší časy, ty světové rekordy, prostě to se dobře prodává, to dobře to vypadá, jak to Barbora říkala, je to strašná škoda, že v Paříži ty časy v uvozovkách byly pomalejší, protože je to olympiáda, to je nejvíc.
1: Ne, s tím samozřejmě souhlasím, ale oni kolikrát, nevím, jestli si objednají jako málo hlubokou vanu, ale vlastně na místech, kde byly velké šampionáty poslední doby, tak toho prostoru měli dost, ať už vezmeme obrovské výstaviště ve Fukuoce, kde celá ta konstrukce, protože vlastně to, kde je bazén, když je to na výstavišti, tak ta konstrukce musí být třeba ještě o 3 metry vyšší a ona celkově byla třeba 20-metrová, takže třeba 23 až 25 metrů, tak ten prostor proto samozřejmě jako musí být, ale člověk si říká, jestli prostě to chtějí tak hluboké. No, oni, plavci, tuším, že mají znakaři a myslím si, že karaulaři taky, spočítáno, jak hluboko by vlastně po obráce měli zajet, aby rychlost výjezdu na hladinu byla co největší. Předpokládám, že vy z videoanalytiky jste to také řešili, ne?
0: Jo, to je opravdu hustý, o jakých detailech se tady bavíme. Samozřejmě i toto je téma. U znakařů se to řeší samozřejmě více, protože tam ten výjezd je ještě mnohem víc dominantnější v tom závodě, ale taky se to samozřejmě řeší a na Mělčím bazéně ty obrátky se zase dělají trošku jinak a hlavně ten výjezd potom není tak hladký, jak by měl být.
1: No a jak moc vy tedy máte zajet ideálně pod hladinu po obráce, nebo jak to tam vlastně má být, abyste věděla, že budu mít ideální rychlost při výjezdu?
2: Vytáhnete z plavek úhloměr a jedete.
0: Hele, já jsem teď jakoby na tom pracovala fakt docela krátkou dobu a jsem hrozně ráda, že se mi podařilo ty výjezdy udělat tak hladký, aby to vypadalo aspoň fakt profesionálně a ta obrátka, aby byla tak jako profesionální, že nebudu oproti těm ostatním holkám vypadat, jak když jsem přišla z Delfínka. Ale samozřejmě i toto se potom řeší. Není to úplně o detailech jako pár centimetrů, ale je to spíš o tom, jak je člověku nejpřirozenější ta trajektorie, i co se týče rozložení délky končetin, síla nohou, rukou, takže pracuje tam hodně na tom, jak komu to je přirozený nejvíc a v té pozici se odrazí do takové hloubky, kde zase každý má jiný počet kopů. Já mám 5 kopů, Marit má 8 kopů, protože ona je lepší v tom vlnění, já třeba jsem lepší v plavání, takže se snažím jít co nejrychlejc na hladinu. Mm-hmm. Takže každý to má jinak a i na každý trati to je jiný. takže nedokážu přesně říct, jako jak hluboko mám plavat, ale Merit musí jít určitě hloubš než já.
2: Byla Barbora Semanová, ať to vrátím zase k tomu, kde si všichni rozumíme, o čem se bavíme, spokojená s tím časem i proto, že o pár setin porazila jednoho znakaře.
0: No tak samozřejmě. Samozřejmě.
2: A můžeme vysvětlit tu sázku.
0: Můžeme. My s Honzou Čejkou, dalším skvělým plavcem, který byl na mistrovství Evropy, jsme tréninkoví partneři a vlastně máme ve skupině, a není to jenom s ním, jako vlastně plaveme všichni dvoustovky a vždycky nás zajímá, kdo bude z té skupiny nejrychlejší. On jakožto kluk, tak má stejný čas na 200 znak jako já, na 200 kraul. A je to zajímavý, protože aspoň trošku máme ještě externí motivaci a musím říct, že na sázky je to 2-0 pro mě, protože jsme se sadili už v Singapuru, ale jako když by tady on byl, tak by samozřejmě dodal, že já jsem nestartovala na krátkým mistrovství Evropy, protože jsem se bála, že prohraju tu sázku, takže je to 2-1. Jo? Ale furt jsem ve vedení a je to samozřejmě super plus, je to sranda, baví nás vymýšlet si, za jaký blbosti bude ta sázka, za kolik bombónů a podobně. Takže je to další plus a hlavně nás to baví i v té sezóně, protože samozřejmě v tréninkách se na to odkazujeme a závodíme spolu i v tom tréninku každodenně, takže to všechno k tomu tak postupně směřuje.
2: Takže tahle sázka byla jako o hodně vysokou sázku, vyhrála jste gumové medvídky Haribo, jo? Nebo o co to? Chápu to špatně.
0: Já jsem si poručila bramburky s příchutí kuřete.
2: Hezky.
0: Jenomže bramburky s příchutí kuřete se neprodávají v České republice, nebo alespoň jsem je nikde nenašla a on mi je doteď nedal. Takže by mě zajímalo, kde je sežené. On řekl, že je sežené, takže uvidíme. Já se k tomu potom někdy vrátím a řeknu, jestli dodržel sázku.
2: Snad nás teď poslouchá Barbora Semanová. Čeká.
0: Já mu to pošlu potom.
1: Přesto nevypadal jste úplně jistě po semifinále Jana Čejky na 200 metrů znak, že byste teda jako tu sázku vůbec mohla vyhrát, protože to, jak on monstrózně posunul vlastní český rekord, to bylo tady k zatleskání jenom. A k tomu, abyste hledala to, co on potřebuje.
0: Neuvěřitelný. Já jsem vůbec nevěřila, že bych ho porazila. A řeknu vám další historku, kterou jsem mu říkala. Já jsem den před tou mojí dvoustovkou šla do obchodu, kupovala jsem si věci na další den a šla jsem okolo regálu s bombónama a jeho výhra sázky byla bombóny, nějaký určitý značky. A já jsem šla a říkám si, protože on už měl odplaváno, on už jsem věděla, že ten rekord byl o prostě vteřinu, že neuvěřitelný výkon a říkám si, tyjo, tak já mu koupím ty bombony už teď, ještě jsem neměla za sebou to svoje finále, protože prostě stejně to je nereálný, takže mu to koupím, nevím, kdy se dostanu dál do obchodu. A prostě nějak v ten moment jsem si říkala, tyjo, ještě mu to nekoupím, budu když tak mít čas. A prostě nějakým způsobem jsem to nechtěla jako zakřiknout asi. A ještě, že jsem je nekoupila, třeba by to dopadlo jinak. Takže já už jsem reálně skoro kupovala ty bombony, protože jsem byla přesvědčená o tom, že takový rozdíl a takový osobák si nedám.
2: To je ta práce s mentálním koučem, si myslím, tohle.
0: Je to asi. Tak?
2: Nevzdávat se dopředu. Jako
0: fakt si myslím, že možná podvědomně, jo?
1: Michal Šafář bude rád, on rád poslouchá vysílání Radiožurnálu Sport, tak doufám, že teď se tetelí vlahem.
0: Určitě, jeho to určitě pobaví a věřím, že jeho práce zanechala ve mně i takhle podvědomí jako myšlenky.
2: S Barborou Semanovou si povídáme v úterním Radiožurnálu Sport a moc nás to zatím baví. Martine, můžeme přijít na tu tréninkovou skupinu? Ty jsi naznačoval v první půlce, že to je hodně zajímavé téma, že se na to chceme zeptat.
1: Ano, především proto z mého pohledu, jak je Tom Rašten neuvěřitelně klidný. A já nevím, jestli to není přesně to, co vy jste možná potřebovala, ať už si vezmu, jaká byla třeba dřív Petra Škábová, že Luka Gabrilo mi také nepřišel tak klidný, jako je Tom Rašten. A Tom Rašten je kliděs od hlavy až k patě.
0: Tom Rašten je extrémně klidný člověk. Jako já i když o tom teď mluvím, tak já najednou si sklidním. On je fakt strašně klidný a je to přesně to, co jsem potřebovala, aniž bych to věděla, že to potřebuju. Vlastně na začátku, když jsme spolu začali spolupracovat, tak jsem si říkala, že jsem zvědavá, jak na to budu reagovat, jestli mi to v těch tréninkách bude vyhovovat, protože jsem byla zvyklá na něco jiného. A vlastně takhle zpětně musím říct, že jsem to extrémně potřebovala a že naopak právě v tom klidu, který on mi dává, ať už je to v tom, že mi extrémně věří, v tom, s jakým klidem přistupuje k tomu tréninku, i potom, jaký klid mi dodává na těch samotných závodech, kdy člověk je extrémně ve stresu, přesně je tam ten tlak od okolí, od sebe a on je tam ten, který vlastně najednou jako my jdem spolu do kórumu a najednou já cítím, že je všechno bude v pohodě. A to si myslím, že je strašný strašně skvělá vlastnost a skvělý plus pro ty sportovce, když mají vedle sebe nikoho takhle jako klidného, kdo jim dodává takovou tu sílu.
1: Jak vás před tím rokem a 3/4 necelými 2 lety napadlo zrovna tom?
0: Já jsem věděla, že chci zůstat v České republice, že už jsem se dost nacestovala a že bych chtěla být trošku mimo kufr a žít mimo kufr. A hledala jsem tréninkové skupiny, kde by byly plavci, co plavou stejnou tráť jako já, tedy 200 metrů jakýmkoliv způsobem v podstatě. A věděla jsem, že chci do mezinárodní skupiny a že chci pod mezinárodního trenéra. Chtěla jsem se zase posunout nikam jinam. A vlastně jsem přemýšlela jsem jít do Švédska, zkusit nějaká kolaborace s Nizozemskem a podobně. A pak mi došlo, že vlastně Tom žije v Česku a že ta jeho skupina je zaměřená na 200 metrů, že tam je moje velká konkurentka, teď už spoluplavkyně nebo tréninková partnerka Siobhan Hogi, že tam je plavec Estonska, který plave 200 motýl a že tam je i vlastně Čejky, který už tam byl, když jsem do skupiny přišla a najednou se mi to tak jako dostalo do hlavy a uvědomila jsem si, že to je vlastně ta ideální skupina, kde bych jako chtěla strašně moc být a pak už záleželo na tom, jestli i Tom bude chtít mě ve skupině a jestli si sednem.
2: Tak zase, tréninková skupina. Jak si to má člověk, který plavání úplně nerozumí, představit? Vy přeci nemůžete úplně všichni spolu trénovat denně, ne? To nemůže tak být.
0: Ne. Jezdíme na společné kempy, kde děláme takovou tu nejtěžší práci v sezóně. Většinou je to 1 až 2 takové delší kempy, 2 až 3 týdny. A tam se sjedeme celá ta skupina, protože jsme skupina mezinárodní. Je tam holka z Hongkongu, jak jsem říkala, kluk z Estonska, Slováky tam máme, jsme tam i z Česka a ještě další parta z Hongkongu. Takže je těžký trénovat spolu denodenně, když každý chceme žít v tom svém místě, ale potom se právě takhle srazíme a my třeba máme výhodu s Čejkým a se Slovákama, že ten trénink mnohdy v té Praze nebo v té Evropě spojíme a trénujeme vlastně spolu, což je extrémní výhoda, ale je to samozřejmě furt o tom individualismu a občas musím trénovat i sama, ale myslím si, že mě to zase posiluje a dělá to ze mě jako lepší sportovkyně, protože jsem si sama sobě někdy pánem a musím být jako dostatečně silná.
2: Takže člověk vyloženě si snaží najít to nejlepší jakoby z obou dvou těch přístupů, že někdy je sám, ale zároveň někdy v té skupině si může prostě už jen to, že pro hlavu, že tam nejste, že nejste celý rok sama, že se nepřipravujete prostě celý rok v nějaké bublině na jeden závod, ale že se občas sejdete s lidmi, se kterými evidentně je zábava, tak to je asi taky důležité pro sportovce.
0: Určitě. Já si toho naopak teď extrémně vážím, když odjíždím na ten kemp. Já mám hodně ráda Českou republiku, mám hodně ráda můj domov a je to těžký pro mě odjíždět. Ale naopak právě tím, jak trénu hodně času sama i třeba mnohdy bez toho trenéra, tak je to pro mě extrémně náročný. Ta tíha těch tréninků, ta fyzická unavenost je extrémně náročná, ale potom si toho strašně vážím, když jdu na ten kemp a ta tíha se najednou rozplyne do všech nás a najednou člověk trénuje s někým, najednou se má s kým potahat na tom tréninku, samozřejmě i nálada je lepší, je tam sranda, povídáme se a podobně, takže naopak si myslím, že takhle po těch letech a čím jsem starší, tak si toho zase extrémně vážím a je super, že mám možnost být vlastně i sama a pilovat ty svoje věci a potom být s tou skupinou.
1: Já jsem rád, že při takhle delším rozhovoru je možnost si zeptat i na věci do detailu, protože to kolikrát, když se člověk vidí hnedka po závodě, tak není. A co vím, tak ta vaše tréninková skupina na soustředění jezdí v uvozovkách na jakousi jakoby vysokohorskou přípravu. Ať už vezmeme Spojené státy, kam jezdíte do Flagstaffu, ať už vezmeme třeba Andoru, kam také jezdíte, tak pokaždé je to o nadmořské výšce třeba 2000 metrů plus. Pozorujete, že to má nějaký vliv na vás, nebo že to nějakým způsobem pomáhá tomu tréninku a tomu, co je potom výsledkem?
0: Myslím si, že určitě je to i dokázaný, že ty výsledky, člověk tam trénuje to tělo jako zase v extrémnějších podmínkách a musím říct, že mi to taky vyhovuje, ale samozřejmě se snažíme to vyladit tak, aby to bylo v ten ideální čas sezóny, aby to bylo, jestli to bude před závodama, po závodech, A tak, takže je trošku alchymie to dobře nastavit nejdřív, aby to pak mohlo fungovat. A myslím si, že právě Tom je strašně zkušený trenér, co se týče vysokohorské přípravy. Dělá to už jako několik let se svýma skupinama, takže zrovna já jsem věděla, že v něj mám tu důvěru, že mě, já jsem vlastně do té doby nikdy nebyla na vysokohorské přípravě, takže jsem věděla, když jedu na tu první, že mě tam nesedře, protože je strašně důležitý ty první dny opravdu skoro netrénovat a připravit to tělo a nechat mu prostor na tu adaptaci. Ale myslím si, že to určitě benefity má a snažíme se tam jeden až dva kempy za tu sezonu udělat.
2: Tak funguje to běžcům, funguje to cyklistům, proč by to nemohlo fungovat plavcům? Je to ostatně pořád nějaký vytrvalostní sport nebo na hraně toho vytrvalostního. Tak když si to jenom představím, tak váš trenér vám dává opravdu vyloženě, od něj dostáváte nějaký tréninkový plán pár týdnů dopředu, co máte dělat, prostě dostanete tabulku a tam je napsáno, co ve středu ráno vás čeká.
0: Určitě máme vlastně plán na celou sezónu. V podstatě v lednu víme, co budeme dělat v srpnu a ty plány jsou rozplánovány do týdenních programů, které víme několik týdnů dopředu, takže víme, že třeba za 3 týdny nás čeká velice náročný set a potom se to mění podle aktuálních jako obtíží nebo nějaký zase potřebujeme pracovat na něčím jiným. V tom je taky ten Tom skvělej, že to hrozně dobře adaptuje, protože není dobrý mít plán na dlouhou dobu, je potřeba to přizpůsobovat těm aktuálním jako situacím. Takže máme vždycky týden nějaký plán a potom on nám posílá ty tréninky. Když jsme sami, tak si to jezdíme sami, ale víme přesně, co máme jet. Máme to mnohdy hodně individuální, že třeba já jedu jiný trénink než právě Honza Čejka, nebo než skupina v Hongkongu, a nebo někdy to máme stejný, ale jedeme to vlastně na jiných kontinentech. Takže je to hodně propracovaný, je to o tom, že člověk musí být i velice důsledný.
3: Repríza pořadu Host Radiožurnálu Sport.
1: Posledních pár minut rozhovoru s Barborou Sémanovou. Teď máte volno, dobře, ale až začne zase příprava, co je váš první cíl? Protože už jste naznačila i tím, jak jste byla spokojená, lomeno nespokojená se svými obrátkami, že krátký bazén nebývá úplně vaše nejoblíbenější část sezóny. A zase všichni víme, že příští rok v březnu začíná kvalifikace na olympijské hry.
0: No, je to samozřejmě mistrovství světa v krátkém bazénu, to je ten můj jako nejbližší teď cíl. A já sama o sobě vím, že tam mám mezery v těch obrátkách, že nejsem tak silovej typ, jsem mnohem víc technický typ, mám jako podle mě dobrou techniku, na který potom získávám v těch závodech. Takže můj fokus, moje příprava teď bude spočívat v tom, abych ty obrátky ještě víc zlepšila, třeba se dozvěděla, jak hluboko se mám odrážet. A myslím si, že už teď, jako když vidím, jaký ten rozdíl jsem dokázala za měsíc udělat, takže když na tom budu pracovat víc, že dokážu ten závod trošičku vylepšit a třeba se zase dostat na nějaký jako svůj osobní rekord, což by mi udělalo obrovskou radost.
2: A když ještě na malou chviličku s Barborou Sémanovou se vrátím přímo do současnosti, tak mě vlastně zajímá i tenhle ten týden. Teď máte po velké akci. Martin říkal, že odpočíváte. Já bych si to taky tak představoval. Tak mě zajímá, jak vrcholový sportovec po takovémhle vlastně vrcholu sezóny, co to pro něj znamená, že odpočívá, kromě toho, že jsme moc rádi, že jste přišla sem za námi. Tak máte takovéhle, řekněme, mediální povinnosti a do bazénu vůbec nejdete, do posilovny vůbec nejdete, nebo přece jenom tam něco je?
0: Ne, mám úplné volno od veškerého strukturovaného pohybu a vlastně to je úplně jako jednoduchý. Já si strašně užívám to, že nemám žádný plán, to, že nemám čas tréninku, to, že nemusím řešit na kdy potřebuji příští týden objednat bazén. Takže vlastně nedělám nic.
2: Takže mentální i fyzická hygiena.
0: Mentální i fyzická hygiena a strašně si užívám to, že nemusím myslet na to, že musím jít brzo spát, protože je mi to vlastně jedno, že jsem dneska unavená, nebo že nepotřebuju myslet na to, jestli jsem se dobře najedla před tréninkem. A jsou to takové jako obyčejné věci, které jako sportovec musí člověk každodenně řešit a já mám teď vlastně úplně jako volno od tady těch všech striktních jako věcí a nedělám jako nic, no. Právě, jak jste říkal, tak mám mediální povinnosti, které tím, že to je takhle vždycky jenom v určitou část po té sezóně, tak mi to vlastně dělá radost, ráda o tom plavání mluvím, a ještě když je to takhle obohacený tady tou kapičkou zlatou.
2: Já myslel tím kapučínem.
0: A ještě tím kapučínem, když je tady o mě dobře postaráno. Takže to jsou samozřejmě věci, které k tomu patří a je to pár intenzivních dní takhle potom návratu a potom už to bude jako úplně nic nedělání. Takže abych to ještě dodala, samozřejmě nic nedělám, ale nevydrží mi to dlouho. Už teď přemýšlím, že mě trošku bolí rameno, takže potřebuji si zacvičit nějaký kompenzační cvičení, protože to tělo se nejlíp cítí v nějakým přirozeném pohybu a ten sport ke mně prostě patří, mám ho ráda, takže určitě mi to nevydrží díl než pár dní.
1: I do vody se těšíte potom?
0: No, já se těším paradoxně i do vody. Paradoxně se těším i na ten začátek toho tréninku, protože když se ten šampionát takhle povede a hlavně mě se to ty závody všechny jeli fakt strašně dobře. Měla jsem hrozně dobrý pocit z vody, měla jsem dobrý pocit to, jak ovládám ten pohyb v té vodě. A pak samozřejmě člověk má trošku strach, že to jako, že se to vypaří za tu dobu toho volna, že ten pocit ztratí, což já si musím říkat, že to tak není, protože prostě ten trénink zase vrátí. Ale člověk, když má takový pozitivní emoce, tak se k tomu sportu zase těší jako o dost víc, než samozřejmě, když to nedopadne tak skvěle.
2: Barbara Semerová s námi na Radiožurnálu Sport, ještě nám zbývá minutka a půl, tak já jenom ještě jedna věc mě napadla. Vy jste tady zmínila, že už jste zkušená, máte těch šampionátů za sebou dost, taky jste řekla, že plavete nějakých 18 let. Je vám 26, je to správně?
0: Je mi 26.
2: To pořád není moc, tak kolik takhle úspěšných potenciálně sezon myslíte, že máte před sebou jako plavkyně?
0: Tyjo, já to vůbec takhle nechci do budoucna říkat. Já se soustředím vždycky na tu jednu a po té jedné si to zhodnotím a řeknu si, jako mám na to, nemám na to, co tomu chci obětovat a podobně. Takže mě to hrozně baví, to plavání. Dělám to ráda, mám radost, že vidím, že ty výsledky přicházejí i takhle, když už jsem jako... Jakože starší, ale tak nejsem zas tak stará.
2: No, zas tak ne.
0: Takže jakoby jsou i starší lidi v plavání, ale musím říct, že jsem jako nejstarší vždycky skoro už teďko v tom startovním poli na 200 králů. A ještě tam je Šobán Hogi z Hongkongu, to je jistota. Takže nechci to úplně jako predikovat, jak dlouho a kolik sezon, ale prostě dokud mě to bude bavit, dokud mě to bude naplňovat a dokud uvidím, že ty výsledky jsou kvalitní a že se dokážu vyrovnat světovým holkám, tak zatím u toho budu.
1: Tak teď na kraulařském sprintu vyhrály ženy, kterým je 33 a 34 let, takže času spousta.
0: No jasně.
2: Paráda, my vlastně budeme jenom moc držet palce vám, ať vás to baví, protože nás to baví moc sledovat, jak vás to baví. Jsme moc rádi, že jste si na nás našla čas, že jste přišla sem za námi do Českého rozhlasu. Barbora Semanová tady byla s námi, moc děkujeme a ať se daří, přijďte zase někdy zase a ideálně zase s takovou nějakou plackou.
0: S kafičkou, moc děkuji za pozvání, moc děkuji posluchačům, že nás poslouchali a hezký den.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny. 5 let vysílání, 5 let emocí.

0: šéfuje, je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myšli to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
3: S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného.
2: Reportéry máme na všech stadionech.
3: Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy.
2: A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem.
3: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je 20 hodin. Právě má pro vás Eliška Závrocká.
10: Po nehodě autobusu a osobního auta zemřeli u obce 5 psi na Chomutovsku 3 lidé. Silnice je uzavřená. Izraelská armáda zahájila první vyšetřování svých možných zločinů v pásmu Gazy. České hokejistky prohrály s Finskem 1-3. Tým poprvé vedl trenér i dalsky. A zítra čekáme většinou oblačno, na jihovýchodě i s deštěm. Teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: U obce 5 psi na Chomutovsku zemřeli po srážce autobusu a osobního auta 3 lidé. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně vrtulníku. Silnice 2. třídy číslo 224 je zatím uzavřená, pokračuje policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
11: Kolem 18. hodiny došlo na Chomutovsku mezi obcemi 5 psi a Rokle k tragické dopravní nehodě. Osobní vozidlo tam přejelo do protisměru, kde se střetlo s autobusem, v němž kromě řidiče nikdo nebyl. Silnice číslo 224 je v místě nehody uzavřena, místo lze objet přes obec Poláky.
10: Ministerstvo pro místní rozvoj by v příštím roce mohlo dostat ze státního rozpočtu až 5 miliard 700 milionů korun. Po jednání na rezortu financí to řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Konkrétní částku ale neupřesnila. Největší část peněz z rozpočtu by podle ní měla jít na spolufinancování evropských fondů. Ministerstvo připravuje taky kroky pro dostupnější bydlení pro mladé. Peníze na podporu bydlení chce získat i z evropských zdrojů, říká ministryně Mrázová.
12: Podařilo se nám nalézt 5,87 miliard korun na program Dostupné nájemní bydlení 2.0, také vyjednat finanční prostředky na zvýhodněné úvěry pro mladé rodiny, na akontaci nebo zakoupení podílu družstevního bydlení.
10: Další finance chce Mrázová investovat do opravy zázemí a modernizace vybavení horské služby. Izrael zahájil první vyšetřování možných zločinů své armády od začátku války v pásmu Gazy, včetně smrti 5leté palestinské dívky Hinta Rajabové nebo 15 záchranářů a humanitárních pracovníků. Uvedla to v prohlášení izraelská armáda. Ze 150 přezkoumaných případů jich vyšetří 5. Organizace za lidská práva ale upozorňují, že podobná vyšetřování málo kdy vedou k odsouzení. Izraelská armáda čelí za útoky na civilisty v pásmu Gazy dlouhodobě mezinárodní kritice. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy zabila od počátku války přes 73 000 Palestinců. Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
13: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až setinách bodů.
10: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer.
14: Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Eurohockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, ve kterém zanechal dobrý dojem nástup Češek do zápasu, jak řekl v rozhovoru pro český hokej.
15: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo. A budeme to chtít dál rozvíjet.
14: Další zápas odhrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 proti Švédsku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na pražském okruhu mezi tunely a zavřená silnice 13 z Chomutova do Varů. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště stojí mezi tunely porouchaný kamion. Na 11. kilometru blokuje provoz v pravém pruhu. Vozidla tam vybočují, kolona se ale netvoří. Dobré zprávy z D1 kolem Brna ve směru na Ostravu. Už je to téměř bez kolony, zdržení je minimální. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova je uzavřená mezi Damicemi a Stráží nad Ohří. Zasahují tam záchranáři u srážky dvou osobních aut. A na Chomutovsku je uzavřená silnice 224 z Kadaně na Podvořany. Mezi Pětipsy a odbočkou na Žatec zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždět se dá přes Pětipsy a Poláky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu jen kolem 25. Tolik zprávy.
16: Hezký večer ve společnosti Radiožurnálu Sport. Tenista Jakub Menšík vstoupil dobře do úvodního setu v zápase v osmifinále turnaje ATP v Cincinnati, kde nad Argentincem Tirantem vyhrál 7-5. Teď aktuálně vede 2-1, ale podává jeho soupeř. Na své zápasy ve stejné fázi turnaje v té ženské v Cincinnati v osmifinále čekají Linda Nosková, Marie Bousková a Sára Bejlek.
3: Radiožurnál Sport
2: a František Kuna.
16: Fotbalisty Jablonce čeká boj o hlavní fázi konferenční ligy. Poslední předkolo proti Rangers rozehrají zítra v Glasgow, proto teď míříme do Skotska za naším reportérem Karlem Schambergerem, a to přímo na trénink Jablonce. Hezký večer.
17: Dobrý večer ze Skotska.
16: Rangers, to je tým, na který si hodně fanoušků vzpomene v souvislosti s utkáním proti Slávii před 5 lety. Jestli nám můžeš prosím připomenout ten příběh a najdeme nějaké hráče z té doby také v současném kádru skotského týmu?
17: Samotní fotbalisté Jablonce tyto události, respektive tuto událost před odletem sami zmiňovali. Slavia právě tady na

0: Karel Schamberger, ano, čas víme, je to úvodní zápas posledního předkola konferenční ligy, takže zítra večer v přímém přenosu. Karle, díky, naslyšenou, hezký večer.
1: Hezký večer.
0: A na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímé přenosy i z dalších zápasů českých týmů. Také v konferenční lize bude hrát Hradec Králové, a to ve 20 hodin a 30 minut v Aténách s Panathinaikosem. Závěrečnou část kvalifikace Evropské ligy rozehraje Plzeň od 20 hodin na stadionu Crvené zvezdy Bělehrad.

Za necelý měsíc začne hokejová Tipsport Extraliga a týmy pokračují v přípravách, a to nejen jen tak na tréninku na ledě, ale i v zápasové přípravě. A dnes se hrály dva zápasy týmů z hokejové Tipsport Extraligy. Sparta si pozvala Vítkovice do Holešovické haly a zvítězila 3-0. Dva góly dala posila pro tuto sezonu Matěj Bliml. Dařilo se v jiném utkání také muži, který to dlouho zkoušel prosadit se do NHL, byť neúspěšně, a to Jakub Rychlovský, který se vrátil do Liberce. V přípravném zápase v Hradci Králové sice nasázel hat-trick při svém návratu do libereckého dresu, jenže to nestačilo. V přípravě na Tipsport Extraligu hokejisté Hradce Králové porazili Liberec 6-4, dva góly domácích dal Robert Kousal.

0: Česká ženská hokejová reprezentace vstoupila do turnaje Evropské hokejové tour, do prvního v této sezóně ve švýcarském Klotenu prohrou. Češky prohrály 1-3 s Finkami, jediný gól dala Adéla Šapovalivová. V Klotenu Češky nastoupí ještě proti Švédkám a utkají se také s domácími Švýcarkami. To nový realizační tým české mužské hokejové reprezentace se už teď připravuje mužstvo pro světový šampionát. Trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross uspořádali v Říčanech trénink pro možné adepty národního celku a zaměřili se zejména na mladší hráče.
1: Na ledové ploše v Říčanech je při tréninku výrazně slyšet hlas Zdeňka Motáka. 90-minutový trénink ve vysokém tempu absolvuje desítka hráčů, a to těch, kteří až na jednu výjimku působili v minulých sezónách v juniorské reprezentaci. Tou jedinou výjimkou je mistr světa z Prahy Lukáš Dostál.
2: Teď jsem byl s Pardubicema, tak tam právě byl Červus, tak jsem se zase tak jako úplně starý necítil, ale dneska jsem se ten starší cítil, ale jako kluci jsou moc šikovní, jde vidět, že jsou to výborní hokejisti a já jim přeju jenom to nejlepší do budoucí kariéry.
1: Směje se brankář Lukáš Dostal a nasazení v tréninku si pochvaloval i obránce Floridy Marek Alšer.
3: Musím říct, že si tam moc užívám ty tréninky tady, co si pro nás připravují, tak jsou super a i ta atmosféra je dobrá. Rozdíly, tak jsou to jiný trenéři, jiný lidi, jsou tam rozdíly a vlastně pana trenéra Rulíka jsem znal a tady to je pro mě první zkušenost vůbec s těmihle trenérama.
1: Po tréninku se k týmu připojili i další hráči a měli společný oběd a pak individuální rozhovory.
4: My jsme se dnes s hráčima, hlavně s těma mladýma, chtěli potkat, abychom nějak reagovali na to, že jsou to hráči, kteří mají obrovskou budoucnost. To vlastně budoucnost českého hokeje a právě proto jsme se s nima chtěli potkat a to podhoubí toho českého hokeje, jak si podchytit a hlavně chceme od nich vidět nějakou ochotu reprezentovat. To je první věc, na kterou jsme se ptali.
1: Popisuje trenér Zdeněk Moták. Ten chce dát v sezóně příležitost mladým hráčům, ale pro vrchol sezóny mistrovství světa by rád posílil tým i s hokejistů z NHL, včetně třeba Filipa Chytila, který se nepohodl s minulým vedením národního týmu.
5: Tak reprezentace je pro mě nejvíc. Vlastně mám i tu svoji historii, že pokaždý, když jsem mohl, tak jsem přijel reprezentovat. Nikdy jsem neodmítnul. I když třeba byl rok, kdy jsem neměl smlouvu ve 21 letech, i přesto jsem přijel. Moc jsem rád, že jsou tady ty srazy v létě, že si můžeme spolu zatrénovat a vidím s kluky svýho věku, jako třeba Nečiho například, že jsme si spolu mohli zatrénovat a pak i spoustu tady mladých kluků, kteří na sobě pracují a zase nás už trošku tlačí i dopředu, protože jsou hladoví, chtějí nám dokázat, že tady patří a pak, že patří do reprezentace, takže je to super.
1: Říká Filip Chytil. Ještě bez něj se reprezentace pod trenérem Motákem sejde poprvé na začátku listopadu, kdy pak odehraje finské hokejové hry. Z Říčan Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Posloucháte Radiožurnál v 20 hodin a 30 minut. Zprávy připravuje Eliška Zábrodka.
7: Část Česka znovu zasáhnou silné bouřky. V noci začnou postupovat přes severozápad Čech. Výstraha meteorologů platí pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Bude taky foukat silný vítr o rychlosti v nárazech až 70 km za hodinu a objevit se můžou i kroupy. Další bouřky se pak zítra odpoledne začnou tvořit na jihozápadě a budou dál postupovat přes jihovýchodní polovinu Česka. Doprovázet je může přívalový déšť a kroupy. Velmi silné bouřky se pak pravděpodobně objeví i v pátek odpoledne. Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. Po zřícení nelegálního zlatého dolu ve Středoafrické republice zemřelo více než 100 lidí, informuje o tom tamní hornická asociace. Záchranné akce stále pokračují. Incident se stal včera ve vesnici poblíž hranic s Kamerunem. Těžba je pro mnoho lidí v oblasti podstatný zdroj příjmu. Špatné bezpečnostní podmínky jsou ale častou příčinou podobných smrtelných nehod. A Radiožurnál je opět nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. V první polovině roku si ho denně naladilo 754 tisíc lidí. Vyplývá to z nejnovějších výsledků radioprojektu. Oproti v druhému pořadí nejposlouchanějšímu rádiu, tak má denně náskok skoro 100 tisíc posluchačů. Od ledna posílila poslechovost i dalších stanic Českého rozhlasu. Dařilo se Plusu, který měl svou zatím historicky nejvyšší denní poslechovost. Skoro 170 tisíc lidí. To stejné platí i pro Radiožurnál Sport, který si každý den pustilo rekordních 86 tisíc posluchačů.
0: Sport.
7: Hokejisté pražské Sparty v přípravném zápase porazili Vítkovice 3-0. Dvěma góly k tomu pomohla jedna z posil, útočník Matěj Blimel. V dalším souboji dvou extraligových týmů Hradec Králové doma porazil Liberec 6-4.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D11 u Jirn a zavřená silnice 13 u Stráže na Tohří. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu u exitu Úvaly. Na 8. kilometru na konci omezení se střetlo osobní auto s kamionem. Jsou v odstavném, ale zasahují částečně do jízdního pruhu. Na místě už je policie. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště čekejte překážku mezi tunely. Na 11. kilometru porouchaný kamion blokuje provoz v pravém pruhu. Vozidla vybočují. Na D1 pozor za Prahu ve směru do Brna. Za sjezdem na pražský okruh na 11. kilometru zůstalo stát osobní auto, má poruchu a blokuje odstavný pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna zvyšte pozornost za Podivínem. Na 29. kilometru stojí porouchané auto, není výrazněji označené, do jízdního pruhu ale nezasahuje. A na Karlovarsku je uzavřená silnice 13 do Chomutova. Mezi Damicemi a Stráží nad Ohří havarovala dvě osobní auta. Zasahují tam záchranáři a podle policie se ještě nedá projet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jeho východě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
9: Ztrácíš se před oči.

Tenista Jakub Menčík dál bojuje o postup do čtvrtfinále turnaje v americkém Cincinnati. První set nad Argentincem Tirantem sice vyhrál 7-5, poté co jeho soupeř jednou ztratil podání, jenomže pak si oba tenisté role vyměnili a ve druhém setu naopak uspěl Tirante po jednom ztraceném podání Menčíka. Takže aktuálně tedy po dvou setech Menčík Tirante 7-5, 4-6 a v Cincinnati právě začíná třetí rozhodující sada. České tenistky Linda Nosková, Marie Bousková a Sára Bejlek zatím na své zápasy osmifinále turnaje v Cincinnati teprve čekají. Nejdříve by měla začít hrát Linda Nosková.

0: Příjemný poslech radiožurnálu Sport ve 20 hodin a za malou chvíli, za pár sekund, 41 minut k tomu. Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios má zastavenou činnost kvůli dopingu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu v prohlášení na webu uvedla, že australský tenista měl během červnového turnaje ATP na Malorce pozitivní test na kokain. Víc už tohle téma rozebereme s Veronikou Šlajzovou. Dobrý den.
1: Hezký večer.
0: Co přesně se stalo?
1: 31-letý Kyrgios odevzdal 22. června, tedy v den, kdy vypadl z travnatého turnaje v Palmě de Mallorca, svůj vzorek pro dopingovou kontrolu. V červenci pak akreditovaná laboratoř ve vzorku potvrdila přítomnost benzoilegoninu. To je látka, která v těle vzniká po užití kokainu. Kyrgios má proto od začátku srpna pozastavenou činnost. Zatím ale nejde o konečný trest.
0: Ale samozřejmě nás bude zajímat a posluchače, jak se k celé situaci staví sám tenista Kyrgios.
1: Bývalý 13. hráč světového žebříčku na Instagramu vinu přiznal. V dlouhém příspěvku napsal, cituji: "Chci, abyste to slyšeli první ode mě. Nedávno na Malorce jsem neprošel dopingovým testem poté, co jsem byl pozitivně testován na kokain. Udělal jsem obrovskou chybu a přijímám za ni plnou zodpovědnost." Svůj prohřešek pak částečně odůvodnil velkým tlakem kvůli neúspěšným pokusům přiblížit se po zdravotních problémech dřívějším výkonům. Právě kvůli zdravotním komplikacím odehrál Kyrgios od roku 2023 ve dvou hře jen 10 zápasů.
0: Kyrgios ale není zdaleka prvním sportovcem, který byl pozitivně testovaný na drogy. Konec konců může o tom mluvit ze svých hereckých zkušeností také náš kolega David Novotný z okresního Přeboru, kde bylo jasně řečené, že Maradona bral kokain. Můžeš prosím tě připomenout další takovéhle dopingové hříšníky?
1: Jedním z nejznámějších případů z tenisu je Martina Hingisová. V roce 2007 měla pozitivní test na kokain a následně oznámila konec kariéry. K tenisu se ale později ještě vrátila. Podobně na tom byl taky belgický cyklista Tom Bonen. Ten v roce 2009 přiznal, že měl problémy s alkoholem i drogami. No a problémy s kokainem se samozřejmě netýkají jen individuálních sportovců. Třeba bývalý americký basketbalista Lamar Odom, který byl hvězdou v NBA, přiznal, že právě tato droga zapříčinila konec jeho kariéry.
0: Říká Veronika Šlajzová. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Z vysílání radiožurnálu Sport už jste slyšeli, že máme reportéry na místech, kde budou hrát české fotbalové kluby zápasy evropských fotbalových soutěží. A tak jsme slyšeli Karla Schambergera z Glasgow, kde se Jablonec Czech chystá na Rangers, stejně jako Tomáše Borovce, který je s Hradcem Králové v Aténách. Ale také jste slyšeli o drobných problémech, nebo o tom, jak drobné byly, se teprve dozvíme, fotbalistů Plzně, kteří cestovali a už docestovali do Bělehradu, stejně jako náš reportér Vladislav Janouškovec. Tak hezký večer.
1: Hezký večer z Bělehradu, ano, pro dnešek všechno dobře dopadlo. Snad tomu bude i z českého, plzeňského pohledu i zítra večer, kdy se hraje ten duel. Crvená zvezda, Bělehrad, Viktoria, Plzeň. No, kdybych to měl popsat, byl to hodně takový strastiplný den, strastiplné putování. Už v 9:30 dopoledne se hráči Viktorie sešli, respektive přijeli na letiště Václava Havla sem do Bělehradu, měli odletět v 11 hodin, ovšem porucha letadla, konkrétně baterie, ten odlet do Srbska výrazně pozdržela. Náhradní letoun z hráči se odlepil z runwaye někdy po 17:30. Oběd tak hráči absolvovali na letišti, takže nikterak nestrádali, co se týká výživy. Pak se přesunuli na stadion Rajka Mitiče i se svým kapitánem Matějem Vidrou, který vlastně strávil na letišti v Praze nejvíc času ze všech, protože už před tou 9:00 čekal na příjezd spoluhráčů z Plzně. A o jeho startu se trošku spekulovalo, protože nebyl k dispozici v minulém zápase, ale trenér Martin Hyský potvrdil, že Matěj Vidra je připraven zítra nastoupit. No a já jsem se přemístěval vlastně z druhou části výpravy. My jsme vyčkali na opravu původního stroje a zhruba ve 7:45 jsme přistáli také na letišti v Bělehradě, takže jsme viděli krásný západ slunce nad letištěm, respektive za letiště. Ten trénink předzápasový plzeňské Viktorie měl začít původně v 19 hodin, nakonec tedy se posunul o pouhých 90 minut a přesunul se také na tréninkovou plochu, protože na té hlavní jsou momentálně hráči srbského mistra Crvené zvezdy Bělehrad.
0: Říká Vladislav Janouškovec, který doputoval do Bělehradu společně jako fotbalisté Plzně, ale trochu později. Tak jak tenhle dnešní den ovlivňuje program, co se týče zítřka? Asi budou i fanoušci Plzně doufat, že nijak, že vlastně se to v rámci možností zvládlo poměrně dobře, ale potvrď to ty nebo vyvrať.
1: Myslím, že to mohu potvrdit. I vedle mě stojící tiskový mluvčí Václav Hanzík říkal, že to nebyla až tak velká komplikace. To dnešní zdržení, byť je mnohahodinové, že hráči měli, řekněme, komfort a že se cítí dobře, nálada je dobrá i tady na tom tréninku, co jsme měli možnost vidět těch úvodních pár minut otevřených pro novináře. Takže ani ten zítřejší program by neměl být narušen. Co má být tady v Bělehradě, to bude velké horko. Předpověď hlásí nějakých 37, možná 38 stupňů Celsia, takže předpokládám, že hráči budou hlavně odpočívat tak, aby byli v plné formě, v plné kondici na ten večerní zápas, který tady začne ve 20 hodin.
0: Tolik cestování a počasí, co se týče zápasu posledního kola playoff Evropské ligy mezi Crvenou zvezdou Bělehrad a Viktorií Plzeň, ale teď po sportovní stránce. Jak moc je Plzeň na tom lépe nebo hůř než soupeř? Prostě jaké jsou šance Plzně v tomhle dvojzápase, který začíná na stadionu v Bělehradě?
1: Tak Plzeň určitě má zkušenosti z evropských zápasů, to hovoří pro svěřence Martina Hyského, on sám vlastně po část té minulé sezony u toho také byl, kdy jeho tým si počínal velmi dobře v evropské lize, měl skvělou defenzivu, což je trošku paradoxní, protože úvod té české ligy nezastihl právě z defenzivního hlediska Viktorie v optimální pohodě, 11 inkasovaných branek ze 4 zápasů, nejhorší obrana v české lize, takže tady je to trošku do očí bijící, tak myslím si, že tohle bude ten základ. Pokud plzeňští dokáží ubránit hvězdy soupeře a určitě domácí fotbalisté Crvené zvězdy budou chtít doma zatlačit Viktorii a odčinit vlastně tu týden starou porážku ve třetím předkole Ligy mistrů s Berševou. No ale k tomu vlastně musím dodat, že právě po tom zápase s Berševou se tady měnilo obsazení trenérské židle. Dejan Stankovič, který byl v konfliktu tady s místními, řekněme, velmi bouřlivými fanoušky Crvené zvezdy, tak vlastně podal rezignaci nebo skončil na lavičce srbského celku. No a nový španělský kouč, kterého dobře známe, protože vedl Celje v minulé sezóně konferenční ligy proti Olomouci, Baníku Ostrava, Riera, ten určitě bude chtít ten tým nastartovat. Může tady hrát roli samozřejmě ten efekt nové koště, nový trenér, nový impuls a to samozřejmě je jeden aspekt, druhá stránka mince, na druhou stranu nedá se úplně asi během několika dní ten herní projev mužstva změnit, takže nechme se překvapit, každopádně o tom uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport zítra o 20 hodin.
0: Říká Vladislav Janouškovec, který doputoval do Bělehradu a bude zítra vysílat, jak sám vás zval, přímý přenos. Tak díky a hezký večer do Bělehradu.
1: Naslyšenou dobrou noc z Bělehradu.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport. České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
2: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
3: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
4: Fotbalisty Hradce Králové čeká další velká výzva. Po vyřazení ve třetím předkole Evropské ligy s Bešiktašem Istanbul se v play-off o účast konferenční lize utkají s řeckým gigantem. Na olympijském stadionu v Aténách vyzvou domácí Panathinaikos. Hradecký trenér David Horejš si takové konfrontace váží.
5: To samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těch zápasů dostali. Těžký soupeř, ale děláme všechno pro to, aby jsme v tom boji utkání byli tentokrát šťastnější než s tím Bežiktašem.
4: První zápas play-off o účast v konferenční lize mezi Panathinaikosem Atény a Hradcem Králové začne ve čtvrtek ve 20:30 a my vám ho přiblížíme v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hosté. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4x mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál 21 hodin. Ve zprávy a Eliška Zábrecká.
19: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, má dát větší pravomoci zdravotním sestrám. Chorvatská policie dopadla druhého Ukrajince podezřelého ze sabotáže plynovodu Nord Stream před 4 lety. Fotbalisty Jablonce čeká v Glasgow boj o konferenční ligu proti Rangers. A zítra čekáme většinou oblačno na jihovýchodě i s deštěm, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
19: Ministerstvo zdravotnictví chce dát větší pravomoci dětským a všeobecným sestrám. Připravuje proto novelu zákona, kterou plánuje mít hotovou v září. Víc by se sestry měly zapojit třeba do péče o chronicky nemocné pacienty nebo ošetřování ran, popisuje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
3: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit. Odpovídaly by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření. Vyhodnocovaly by výsledky, prováděly by fyzikální vyšetření.
19: Se změnami ale nesouhlasí prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj sestrám chybí dostatečné vzdělání. Na adiktologické služby by příští rok mělo jít víc peněz než letos. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
6: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízí jim 30 tisíc, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
19: Policie v Chorvatsku zadržela Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako potápěč měl být součástí týmu, který dopravil před 4 lety k rusko-německému potrubí v Baltském moři výbušniny a poškodil ho. Chorvatsko chystá vydání podezřelého do Německa.
16: Ukrajinský občan je německým úřadům známý. V posledních dvou letech se zdržoval v Polsku. Jednou ale před vyšetřovateli utekl a podruhé polské soudy eurozatykač ignorovali. Plynovod Nord Stream přitom označili za legitimní vojenský cíl. Chorvatská policie zadržela potápěče dnes ráno v Pule. Taky prvního ze šesti lidí, které Německo podezřívá z provedení sabotáže, dopadli u moře téměř na den přesně před rokem v italském Rimini. Soud s údajným velitelem skupiny Sergejem K. má začít na podzim v Hamburku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
19: Pražská Central Gallery opět vystavuje dílo Alfonse Muchy. Kromě ikonických litografií se zaměří i na fotografie, design nebo šperky.
20: Ve své době Alfons Mucha svýma současníkama nebyl považován za umělce.
19: Vysvětluje kurátorka výstavy Helena Kočíková.
20: Protože například právě k jeho přípravě a tvorbě patřilo, že pořizoval fotografie modelů a pak následně podle nich maloval. Proto krásně dokázal vystihnout linie a siluety, které jsou tak typický pro jeho styl.
19: Na výstavě tak vedle plakátu Kasa nebo Otčenáše najdou návštěvníci i sbírku černobílých fotografií. Nechybí ani šperky nebo vázy jeho vnučky Jarmily Muchy. Plockové.
21: Jsou to vlastně přesně zpracované návrhy Alfonse Muchy z dokument dekorativ.
19: 76-letá výtvarnice spravuje dědictví Alfonse Muchy už od 80. let. Pokračovat v tom pak bude její dcera. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
22: Sport. Fotbalisté Jablonce se ve skotském Glasgow připravují na zítřejší úvodní duel play-off o konferenční ligu na hřišti Rangers. Útočník Severočechů Jan Chramosta připomíná, že favoritem dvojzápasu je skotský klub.
23: Jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá se říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá, takže budou určitě favoriti, ale zabojujeme. Tam třeba uhráli remízu, tak bychom s tím byli velice spokojení a věřím, že na domácím stadionu bychom pak vyprodali a třeba by se ten zázrak mohl dokonat.
22: Úvodní zápas čtvrtého předkola konferenční ligy mezi Rangers a Jabloncem začne zítra ve 20 hodin a 45 minut. 15 minut předtím nastoupí Hradec Králové ve stejné fázi kvalifikace na hřišti Panathinaikosu. Viktorii Plzeň čeká ve 20 hodin úvodní zápas playoff o Evropskou ligu na hřišti Červené zvezdy Bělehrad.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Nehoda před tunelem na D8 a překážka na D1 za Rousínovem. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor před prvními tunely. Na 58. kilometru před vjezdem do tunelu Prackovice havarovala dvě osobní auta. Je to s opatrností průjezdné. Na D1 z Vyškova do Brna pozor za Rousínovem. Před omezením na kilometru 213 leží na vozovce předmět. Má jít o kus plastu. Na D1 za Prahu ve směru do Brna nepřehlédněte stojící vozidlo. Za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru porouchané osobní auto blokuje odstavný pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna už za Podivínem na 29. kilometru nepojízdné auto nakládají na odtah, odstavný pruh je uzavřený. Neprojezdná zůstává silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova po nehodě mezi Damicemi a Stráží nad Ohří. Zasahují tam záchranáři u srážky dvou aut. Objíždět se dá jedině úzkými cestami okolo. A na Českolipsku je neprojezdná silnice 270 mezi Doxy a Mimoní. V zatáčce uvízl kamion, který budou vyprošťovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu jen kolem 25. Tolik zprávy.
26: Hezký večer s Radiožurnálem Sport. Tenista Jakub Menšík dál bojuje v Cincinnati o postup do čtvrtfinále turnaje. Jeho osmifinálovým soupeřem je Argentinec Tirante, který s českým reprezentantem prohrál první sadu 5-7, tu druhou vyhrál 6-4 a v té rozhodující Argentinec vede 4-2. Menšík dvakrát ztratil podání, pak jedno soupeři prolomil, teď tedy 4-2 pro Argentince a na servisu Jakub Menšík. Také tři Češky ještě budou bojovat a jedna už bojuje, Linda Nosková proti Ani Simovové ze Spojených států. Tam je to zatím 1-1 na gemi v úvodním setu. Hrát bude také Marie Bousková proti domácí Coco Gauffové a až někdy v noci Sára Bejlek proti Arině Sabalenkové.
24: Radiožurnál Sport
1: a František Kuna.

0: A Bežali Bernardová je hostem radiožurnálu Sport. A Bežali, slíbili jsme žraloky, tak kdy se vám to přihodilo?
1: Tak reálně jsem viděla žraloky jenom při tréninku. Bylo to teda zrovna trénink právě na přeplavbu na Havaji, kde ty žraloci jsou. A já jsem vlastně celkově dlouho odolávala tomu, že bych se pustila do přeplavby, kde jsou žraloci, protože jsem viděla prostě film Čelisti a člověk má pocit, že ty žraloci prostě tam jsou a čekají na to, až já tam skočím, ale pak, jak jsem vlastně víc plaval v moři, tak člověk zjistí, že ty žraloci tam prostě jenom bydlí a nejsou na mě moc zvědaví. A potom vlastně, když jsme byli na Havaji, tak oni tam prostě jsou a říká se, že jsou jako hvězdy, to, že je nevidíme, neznamená, že tam nejsou, takže člověk jenom prostě musí tak nějak jako být smířený s tím, že tam někde můžou být.
0: A co v tu chvíli tak se dělala, jako? Pamatujete si na to?
1: Já myslím, že zrovna na té Havaji vlastně tam byly taky takové velké vlny a byl tam protiproud a měla jsem asi 12 hodin mořskou nemoc, takže v tu chvíli jsem řešila to, kdy už budu moct začít jíst a že se mi chce strašně spát, takže ty žraloci byly až někde jako třetí v pořadí v mých myšlenkách, protože ono je dobré na ně nemyslet. Jako celkově při těch přeplavbách je dobré moc nad tím nepřemýšlet, jak je to daleko, prostě začít si stěžovat, že jsem chudák, že mám mořskou nemoc, protože spousta toho je, nebo velká část je vlastně o hlavě, to jestli to v hlavě zabalím, anebo jestli si dovolím jakoby doplavat. A já tam si myslím, že mám velkou výhodu v tom, že se věnuju meditaci vlastně už od 18 let, takže tam ta hlava je tak trošku vycvičená.
0: K tomu se ještě dostaneme k té meditaci v další části rozhovoru, ale mě zaujalo tady ta věc, třeba posádka nebo právě to setkání s těmi žraloky, a jak říkáte, že se musí člověk soustředit sám na sebe, tak je, a právě na té Havaji, tak byla ta Havaj právě z těch 7 přeplavek ta nejhorší ze všeho?
1: Byla nejhorší, ona je nejdelší, ona je vlastně 42 kilometrů, což je prostě to, co se běhá maraton, takže i když kdo běžel maraton, tak ví, že to je dlouhé a plavat to je taky dlouhé, ještě delší. A zároveň opravdu jsem tam byla dlouho, jsem nemohla jíst, takže 12 hodin jsem nemohla jíst, pít, byla jsem prostě ospalá, protože jsme vyplavali dřív, než jsme měli plavat a plavala jsem poloviční rychlostí, než normálně plavu a udělala jsem tam tu hloupost, že jsem se zeptala, jak je to daleko. A to
0: kolik vám řekli v tu dobu?
1: Řekli nějakých 8 mil, takže jsem, takže, což by bylo dobrý, protože já plavu běžně 2 mile za hodinu, takže 4 hodiny, 5 hodin, když teda jako jsem si tam přidala nějakou rezervu, ale

0: Když jsem se zeptala za 2 hodiny, tak jsem zjistila, že vlastně plavu právě jenom 1 míli za hodinu. Takže rozhodně se nikdy neptat, protože je to nějaká potrava pro mysl, která začne kalkulovat a to není nikdy dobře. Prostě je potřeba plavat, dokud ta voda neskončí.
1: A Bečali Bernardová je hostem radiožurnálu Sport. Jaké to je finančně zajistit celý tým, tak Bečali, co to všechno obnáší po té finanční stránce?
0: Tak vlastně největší částka je pro lodivoda, kterého vždycky vlastně máte jako doprovod, je to někdo místní, kdo zná ty vody. A potom jsou tam vlastně jako letenky. Pro mě tým většinou jsou tak hodný, že si to často platí sami a je tam nějaké ubytování, které se vlastně snažíme řešit zase co nejlevnějším způsobem, kde si můžeme vařit. Já jsem navíc vegetariánka, takže pak je to nejsnažší, když si vaříme, co potřebujeme. Zároveň si můžeme uvařit to, co potřebuju na přeplavbu. Takže dohromady ta přeplavba je odhadem nějakých třeba 200-250 tisíc korun, takže je to nějaká, rozhodně to není sport, kterým si člověk vydělává peníze, je to naopak sport, kterým hodně utrácí, ale zároveň jakoby mám přátele, který mě v tom podporují, mám vlastně můj zaměstnavatel, nejenom, že mi dá volno, ale často právě třeba zaplatí tu částku na toho lodivoda, takže tam jsem jim jako nesmírně vděčná, protože mě podporovali skrz celou tu 7 oceánů.
1: A Bečali Bernardová je hostem radiožurnálu Sport. O mentální nastavení a dalších věcech si budeme povídat zase po písničce.

0: Abedžaly Bernardová je hostem radiožurnálu Sport. Abedžaly, kdy se naposledy vlastně řeklo vám Petro?
1: Tyjo, moje mamka to jméno používá, ale vlastně měnila jsem si ho oficiálně v občance v roce 2004, takže rozhodně, kdyby na mě někdo zavolal na ulici Petro, tak neuslyším, neotočím se.
0: A pomenete si, když právě váš, řekněme, jak to tady mám napsáno, duchovní učitel vám dával tohle jméno? Ten moment?
1: Vzpomenu si, protože to jméno, vlastně ten jako jeho duchovní význam je nějaký pláč nebo volání po poznání. A pro mě vždycky, když jsem vlastně měla jako nějaký vnitřní zážitek nebo nějakou krásnou meditaci, tak tam právě bylo tady nějaké to volání. A to, že to vlastně potom ten doslovný překlad, který jsem si musela jako vyžádat, abych si mohla to jméno oficiálně změnit, že znamená čistá voda, tak to mě jako zpětně hodně pobavilo, protože jsem ho vlastně dostávala v době, kdy jsem ještě spíš běhala, než plavala. A prostě duchovní mistr nějak vidí určitou, jako to, co vlastně v sobě neseme, a dokáže to nějak dát do toho jména.
0: Ale vy jste zmínila, že i to není jenom voda přeplavby, ale jsou to i běžecké ultramaratony, které samozřejmě dělá spousta lidí, možná i proto třeba více spojována s tou vodou a čistá voda, ale řekněme, co je nejtěžší, běhat nebo plavat pro vás?
1: Já myslím, že teď už se víc cítím jako plavkyně. Běh je podle mě náročnější na tělo, prostě je tam gravitace, ale zároveň, když prostě zastavím na občerstvení nebo na to, že se potřebuju vyspat, tak se prostě ráno probudím na stejném místě. Při plavání člověk nemůže spát a zároveň jsou tam různé protiproudy, takže je to jako když by člověk prostě běhal na nějakém běžícím pásu a někdy prostě se ten pás otáčel rychleji a člověk by nikam nedoběhl. Ale vlastně na tom plavání já prostě miluju tu otevřenou vodu, tu rozlehlost, to, že to moře vlastně je nesmírně silné a my musíme mít, no, jako učí mě pokoře, učí mě trpělivosti, učí mě jako nevzdávat se, což může učit i ten běh, ale pro mě nějakým lepším učitelem to plavání, mám pocit.
0: Je právě to třeba spojený s tou meditací a takým tím vnitřním klidem, který hodně vy prosazujete, co vím?
1: Je to spojené vlastně, ale znovu i při druhém ultraběhu člověk jako může mít spousty myšlenek a je dobré dokázat jakoby utišit, ale to plavání je nějakým způsobem podle mě trošku v tom snažší, obzvlášť pokud ty podmínky jsou jako relativně dobré a můžete pravidelně jakoby dýchat a jenom jakoby vlastně být v tu chvíli a dělat jedno tempo za druhým a neřešit nic, jenom prostě plavat, dokud se tam člověk nedostane, tak to může být jako ohromně meditační zážitek.
0: Abedžaly Bernardová je hostem radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: A Bežali Bernardová je hostem Radiožurnálu Sport. A Bežali, chtěl jsem se ještě zeptat, jestli i vy jste někdy nepřemýšlela, že byste zkusila vrcholový sport a případně v jakém disciplíně?
1: Já jsem na vrcholový sport moc pomalá, takže já jsem si dělala legraci, že jediný, kdy já bych se dostala třeba někde na olympiádu, by bylo, kdyby tam dali nějaký desetidenní běh, anebo kdyby tam dali zimní plavání. Takže opravdu, já když trénuju ve Zlíně, tak ty plavci, ty děti vedle v dráze jsou rychlejší než já, to jenom jako vydržím dělat dlouho.
0: Vy jste napsala i několik knížek, co tam po nich popisujete? A kolik jich vlastně máte napsáno?
1: Ne, tak napsala jsem jenom jednu knížku, která je teda tak tlustá, že by vydala za několik knížek. Jmenuje se právě Dokud voda neskončí a je to vlastně takové to motto nejenom plavecké, prostě, že nemá cenu se rozhlížet, jak je to daleko, ale že vlastně potřebujeme plavat, dokud ta voda neskončí, až tam doplavu, tak to zjistím, že už tam žádná voda není, ale zároveň je to i takové jakoby motto v životě vlastně jakoby žít na plno a dělat věci, které chceme dělat, dokud i ta voda našeho života neskončí.
0: Žali Bernardová je hostem Radiožurnálu Sport. Co vás žene stále překonávat tyhle hranice sebe sama a případně jaký ještě cíl, který nemáte splněný?
1: Takže motem vlastně našeho oddílu Šličinu maraton týmu je sebepřekonání, tak jak jste to řekl. A pro mě to jakoby to překonání znovu není jenom o tom, že dokážu něco na nějaké prostě nějakou přeplavbu, ale je to i překonání prostě toho, že budu laskavější, že budu soucitnější. A ty přeplavby vlastně mi pomáhají víc nějaké komfortní zóny a sáhnout si hlouběji prostě a vyzkoušet jako v praxi nějakou tu teorii, kterou vlastně se učím nebo získávám z meditace. A myslím si, že prostě věcí, které se dají přeplavat, přeběhnout, je stále spousta. A i když jako můj věk zraje, tak pořád nepřipadám nějak stará, takže se těším ještě, co přijde.
0: A Bežali Bernardová byla hostem Radiožurnálu Sport. Z Prahy Lukáš Antoš, Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 22 hodin a 30 minut. A zprávy už má pro vás Monika Chmelová.
3: Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u Ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Oblast poblíž ostrova Flores v Indonésii zasáhlo další zemětřesení, tentokrát o síle 5,7 stupňů. Informuje o tom německé výzkumné pracoviště GFZ. Ostrovní oblast se vzpamatovávala ze silného zemětřesení, které ji zasáhlo minulý pátek. Zemřelo po něm 68 lidí a nejméně 200 se zranilo. Následovalo po něm přes 1500 menších otřesů. Česká bankovní asociace dál očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2%, příští rok pak zrychlí na 2,3%. Zlepšil se výhled spotřeby domácností, investic i exportu, mimo jiné díky růstu mezd, úvěrů a odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% bodu na 2%. Pomohl tomu hlavně příznivý vývoj cen potravin. A za Česko bude o Oscara usilovat dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Z pětice filmů ho vybrala porota České filmové a televizní akademie. Snímek natočila režisérka Pepa Lubojacky. 5 let sledovala své blízké, kteří přišli kvůli závislostem o střechu nad hlavou. Snímek za sebou má i mezinárodní úspěch na festivalu Berlinale, kde získal cenu pro nejlepší dokument. V českých kinech bude od 24. září.
4: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Argentinci Tirantemu, který v prvním kole vyřadil i Srba Djokoviče, podlehl po setech 7-5 a dvakrát 4-6. Mužská dvouhra v Cincinnati tak bude pokračovat bez českých zástupců.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D11 za Poděbrady a překážky na D5. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy mezi sjezdy na Pečky a Sadskou teď projedete pouze jedním pruhem. Silničáři mezi 35. a 25. kilometrem přestavují dopravní značení, výrazněji se ale nezdržíte. Na D5 z Německa do Plzně pozor za odbočkou na Rozvadov. U nájezdu z exitu na kilometru 143 stojí porouchaný kamion. Blokuje tam připojovací pruh a vozidla tak vyjíždějí přímo do pravého pruhu. Na D5 pak pozor na stojící kamion i před Prahou ve směru z Plzně. Za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru blokuje odstavný pruh a větší vozidla tam vybočují. V Karlových Varech vyšetřují nehodu na silnici 6 na průtahu městem ve směru do Chebu. V Bohaticích pod železničním mostem havarovalo osobní auto. Průjedete pouze jedním pruhem. A na Českolipsku je neprůjezdná silnice 270 mezi Doksy a Mimoní. V zatáčce uvízl kamion, budou ho vyprošťovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme většinou oblačnou, odpoledne a večer zataženou. Přidají se přehánky, místy i bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Příjemný středeční večer. Cyklista Jan Hirt figuruje v oficiální nominaci týmu NSN na Vueltu. Španělský závod vrcholné kategorie Grand Tour pojede 35-letý vrchař už po osmé v kariéře. Ve startovní listině je zatím Hirt jediným Čechem, soupisky ale zatím neoznámily všechny stáje. Hirtovým nejlepším umístěním v celkovém pořadí je 28. pozice z roku 2021. Letoš už startoval na Giro d'Italia a tam obsadil 12. místo.

0: Je středa večer a už v pátek vstoupí české volejbalistky zápasem proti Řecku do domácího mistrovství Evropy, které přivítá Brno. O to speciálnější bude turnaj pro zkušenou nahrávačku Pavlu Šmídovou, která je právě v Brně doma. Mluvil s ní reportér radiožurnálu Sport David Nekvinda.
1: Na radiožurnálu Sport Pavla Šmídová, nahrávačka české reprezentace volejbalistek, která se chystá na domácí mistrovství Evropy. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: To mistrovství Evropy bude v Brně, kde vy žijete a bydlíte tady na hotelu. Teď se tady spolu bavíme, tak jak je zvláštní pro vás být v Brně na hotelu? Byla jste vůbec někdy už dřív?
2: Jo, už dřív, jo. Když jsem vlastně bývala mladší, ještě jsem neměla rodinu, tak jsem bývala na hotelu z repre. A teďka vlastně to dostává jiný rozměr, že vlastně děti mě vídají, ale vlastně s nima nechodím domů, nevařím jim nic, takže je to tak zvláštní, ale jsem strašně ráda, že to je v Brně, že vlastně nejsme třeba v Praze nebo tak, kdyby to bylo náročnější a na tu logistiku a všechno to organizaci, takže za mě Brno je srdcovka.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, jak máte ten režim nastavený, jako vídáte se s dětmi, není to tak, že byste se na tu dobu úplně nějak oddělili?
2: Ne, tak určitě jako Janis věděl, když mě oslovoval, že prostě jsem matka, že nemůžu být třeba 2 týdny bez dětí a ještě když jsme v Brně a viděli by mě na zápasech, takže prostě v zápasové dny je ten režim přísnější, ale jinak, když jsou tréninkové dny, tak prostě za mnou můžou přijít tady na hotel, jsme venku nebo jdeme na hřiště a prostě vídám je. Jako není to, že by jsem 2 týdny je neviděla vůbec.
1: Vy jste zmínila to, že vás trošku přemlouvali do reprezentace, vy jste v ní už několik let chyběla, vrátila jste se právě proto, že to je šampionát v Brně, kdyby to bylo třeba v jiném městě, tak byste se nevrátila.
2: To nemůžu říct, myslím si, že vlastně i důvodem bylo to, že jsem se vrátila, že vlastně mi povolili na ty soustředění, abych tam měla rodinu, protože vlastně už to mám jinak nastavené v životě. Už ten volejbal není na prvním místě, takže jsem říkala, že ráda jim pomůžu, protože vlastně byla jsem tady za zraněnou Kačku Válkovou, která se vrátila už teďka, takže jsem měla být jenom taková výpomoc a teďka jsem tady ještě dál, takže a nevím, jestli bych řekla jo nebo ne, ale myslím si, že jo, že prostě je to jenom taková třešnička na dortu, že je to v Brně to mistrovství.
1: To akce měla být původně v té nové aréně, která roste na výstavišti, už je skoro hotová, určitě kolem ní někdy jezdíte, tak jak mrzí, že nakonec se to těsně nestihlo a nejste ti, kdo ji otevřou, ale bude to v pavilonu P, který je upravený.
2: No, co je to škoda, no, ta arena vypadá moc pěkně i vlastně zvenku, zevnitř jsme viděli jenom na fotkách a škoda, že se to nestihlo, možná by přišlo i víc lidí, uvidíme, teďka je to pro 5 000 lidí, na ty atraktivnější zápasy, jestli bude vyprodáno, uvidíme, ale myslím si, že i tak udělali organizátoři jako dobrou práci tím, že to je prostě na tom výstavišti, že to tam je jako hezky udělaný.
1: V tom pavilonu P už trénujete, tak jak ta hala na vás působí?
2: Jo, je to super, my jsme tam vlastně od pondělí a je tam teda teplo, doufám, že zapnou klimatizaci na ty zápasy, ale působí to jako v pohodě. Ty tribuny nejsou zas tak daleko od hřiště, takže to nepůsobí tak mohutně, to ta hala celá a za mě je to v pohodě.
1: Co třeba je pro volejbalistku nejdůležitější, když přijde do nové haly, tak je něco, na co se jako díváte, co potřebujete mít nějaké referenční body v té hale, aby se vám dobře hrálo?
2: Jo, tak určitě osvětlení, což si myslím, že tam je, jsou tam takové bodovky, trošku trvalo, než jsme se na to zvykli, ale není to nějak, že by nám to vypalovalo oči, takže v pohodě.
1: Budete mít teda výhodu domácího prostředí, věříte tomu, že i v té hale, která vlastně je postavena speciálně kvůli tomu a nehrajete v ní třeba nikde extraligu, tak vám to pomůže?
2: Spíš věříme, že budeme mít výhodu v tom, že vlastně ty lidi budou náš 7. hráč na hřišti a že vlastně ty diváci udělají tu kulisu, aby jsme se cítili prostě fakt, že nás všichni podporujou a bude to super hrát před domácím publikem.
1: Několik lístků vy tak dáváte nebo scháníte na zápas jeden?
2: Jo, no, hodně, no, ale vlastně já mám výhodu, že můj manžel si to vzal pod křídla, takže jemu jsem odevzdal všechny lístky, co jsme dostali a on si to organizuje. Jako samozřejmě rodina dostane prvotně a pak uvidíme, asi už nezbyde na ostatní, tak bohužel si budu muset dokoupit, ale myslím si, že vlastně, když je tady ta akce jednou za nevím kolik x let a myslím si, že už nebudu v reprezentaci, takže kdo bude chtít, tak ať přijde.
1: Začínáte v pátek proti Řecku v 8 hodin večer. Jak bude důležitý ten start turnaje?
2: Určitě to bude důležitý. Bude to strašně nervózní, hrajeme proti Řecku. Trenér je Řek, takže vlastně to bude takový dvojitý stres, ale myslím si, že když začneme prostě nějak to rozjedeme a pak to bude v klidu. Já věřím v to, že máme dobrý tým postavený a na tom budeme stavit.
3: Říká v rozhovoru pro radiožurnál Sport volejbalistka Pavla Šmídová z Brna David Nekvinda, radiožurnál.

0: seriál Radiožurnálu Sport.
1: Tento týden si připomínáme zahraniční trenéry u reprezentací. Angažování takového kouče si vyzkoušel i hokejový národní tým, a to hned dvakrát. V paměti mají fanoušci Fina Kariho Jalonena, který reprezentaci vedl dvě sezony a v roce 2002 s ní získal na světovém šampionátu bronz. Ještě úspěšnější byl kouč, který byl u prvního titulu mistrů světa, a to v Praze v roce 1947. Tým kolem Zábrockého, Modrého, Konopáska a spol. Vedl tehdy v roli trenéra kanadský rodák Mike Buchna.
2: A přece jsme mistři světa, milí přátelé. Naše národní mužstvo v klopku uprostřed kluziště provolává pozdrav a Buchnu vynáší na ramenou. Buchna, kytici v rukou, a obecenstvo skanduje Buchna, Buchna.
3: Takhle popisovali reportéři Československého rozhlasu okamžiky těsně potom, co hokejisté vybojovali na pražské Štvanici historicky první titul. Majku Buchnovi bylo tehdy 34 let a v Čechách žil 12. rokem. Na jeho příchod do Prahy se historici v názorech různí. Jedna varianta je, že přicestoval na základě inzerátu, který si dal hokejový klub LTC Praha na hrajícího trenéra do zámořských krajanských listů. Tou pravděpodobnější variantou, kterou údajně Buchna potvrdil, je, že chtěl navštívit vlast svých předků a šel si zabruslit na Štvanici, kde se na vrátnici představil jako kanadský amatérský hokejista.
4: Dozvěděl se to Jiří Tožička, který okamžitě volal předsedovi LTC Praha Citovi. Ten mu řekl, ať Kanaďana nepouští z očí, ať ho veme na led, ať se na něj podívá, a pak ať řekne, jestli by se jim hodil nebo nehodil. Trvalo to, a to je doloženo, také pouhých 20 minut. Bylo to ještě v rámci veřejného bruslení, protože to bylo v neděli, kdy tam žádný trénink neprobíhal. Takže Buchna si půjčil od Tožičky brusle, 20 minut tam bruslil, a Tožičkovi bylo okamžitě jasné, on neuvažoval ještě jako o trenérovi, ale že má před sebou výjimečného hráče. Takže hned z toho tréninku šli spolu na oběd a ještě odpoledne podepsali smlouvu.
3: Říká sportovní publicista a badatel Zdeněk Zikmund. Tehdejšímu LTC se angažování Majka, nebo chcete-li Matěje Buchny, jak ho překřtil reportér Josef Laufer, vyplatilo. Přestože mu bylo teprve 22 let, měl za sebou velmi úspěšnou kariéru v zámoří.
4: On pocházel z města Trail, což bylo asi 12-tisícové město v Kanadě, ale jedna z bašt kanadského amatérského hokeje. Ten jejich tým Trail Smoke Eaters, polikači kouře, tak ty vyhráli dvakrát Allen Cup, 6x vyhráli mistrovství Britské Kolumbie, a on se tam dokázal prosadit. V prvním mužstvu v Kanadě nastupoval 19 let.
3: V LTC Praha nastupoval ve druhém útoku a jako hrající trenér odehrál dvě sezóny, ve kterých si udržel průměr více než 2 branek na zápas. A protože s klubem získával jeden titul za druhým a hráči LTC byli základem reprezentace, dostal nabídku vést národní tým. Nikomu nevadilo, že je cizinec. Mluvil totiž po rodičích plyně slovensky a navíc měl i pedagogické vlohy.
4: Hokejista byl vynikající, hráči ho respektovali a dokonce akceptovali i to, že on třeba neváhal, a tu mladší generaci po válce, kterou měl v tom, tak když neplnili jeho pokyny, tak to řešil v kabině pohlavky.
3: Říká Zdeněk Zikmund. Mike Matěj Buchna i díky těmto metodám dovedl Československo k prvnímu titulu mistra světa.
2: Všem potřásá rukou a blahopřeje jim.
3: Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisty Jablonce dělí poslední předkolo od účasti v hlavní fázi konferenční ligy. O evropské poháry si Severočeši zahrají se skotskými Rangers.
3: Myslím, že jsme nadšený, sice je jasný, že nás čeká ohromně těžký soupeř, ale těšíme se na tu atmosféru. Je to tým, který má zkušenosti. Myslím si, že tu poháru pohrajou každý rok. Jsou na vrcholu té skotské ligy. Takovéhle zápasy za odměnu. Prošli jsme přes dvě předkola a teď máme v cestě poslední soupeře, přes kterého se budeme snažit projít do té základní skupiny.
2: Jaká bude atmosféra na 50-tisícovém Ibrox Stadium a jak si povedou svěřenci Luboše Kozla? Poslouchejte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Úvodní duel dvojzápasu Rangers Jablonec začne v Glasgow ve čtvrtek ve 20 hodin a 45 minut našeho času.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 23 hodin. Zprávy má pro vás Monika Chmelová.
5: Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc. Trump se chce do konce roku setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem, píše to AFP. České hokejistky prohrály na úvod Eurohockey Tour s Finskem 1-3. Tým poprvé vedl trenér Idalsky. A zítra čekáme většinou oblačnou, na jeho východě s deštěm, teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Studenti za nájmy v bytech zaplatí letos víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly oproti loňsku ceny o více než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Studenti, kteří chtějí ušetřit, můžou zvolit nájem samostatného pokoje ve sdíleném bytě. Nejdražší je tradičně Praha. Podle realitních kanceláří je ale dohání Brno.
6: Samostatný pokoj ve sdíleném bytě v Praze vyjde podle portálu S-Reality asi na 12 000 korun bez energií, v Brně asi na 9,5 tisíce. V Hradci Králové a Pardubicích je to necelých 8 000, v Plzni přes 7 000 a ve Zlíně a Českých Budějovicích přes 6 000 korun. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá hlavně dostupnost školy a vybavení bytu, třeba pračka nebo kvalitní internet. Podle serveru Bez realitky letos můžou nájmy v univerzitních městech ještě růst, a to až do poloviny podzimu. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
5: Americký prezident Donald Trump se chce do konce roku setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem, informuje o tom agentura AFP. Trump zároveň zopakoval, že s Kimem vychází dobře. Americký prezident v pondělí nařídil omezení vojenského cvičení Jižní Koreje a USA, mimo jiné kvůli dobrým vztahům se Severní Koreou. Korejskou lidovou republiku ale podle sestry Kim Jong-una Trumpovo rozhodnutí nezajímá. Nepřátelská politika Spojených států vůči Pchjongjangu se tím podle něj nemění. Po zřícení nelegálního zlatého dolu ve Středoafrické republice zemřelo více než 100 lidí, informuje o tom tamní hornická asociace. Záchranné akce pokračují. Incident se stal včera ve vesnici poblíž hranic s Kamerunem. Těžba je pro mnoho lidí v oblasti podstatný zdroj příjmu. Špatné bezpečnostní podmínky jsou ale častou příčinou podobných smrtelných nehod. Oficiálně začala stavba centrálního urgentního příjmu ve fakultní Tomajerově nemocnici v Praze.

0: 63. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy bouřky i silné, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25 a na horách nejčastěji kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Mým dnešním hostem je reprezentant vodní slalomáš na divoké vodě, mistr světa Evropy do 23 let, vícemistr světa v roce 2025, ale především čerstvý mistr světa z Oklahoma City v olympijské disciplíně kajak jednotlivců. Je to Jakub Krejčí. Ahoj a jsme rádi, že jsi s námi na Radiožurnálu Sport.
3: Krásné ráno divákům a ahoj, děkuju.
2: Tak je to už nějakých pár týdnů, ne moc dlouho od toho, co jsi se stal poprvé v životě mistrem světa. Tak co jsi od té doby stihnul, protože přímo v dějišti mistrovství světa žádné velké oslavy neproběhly. Tak jaký byl návrat domů a ty první dny a týdny tady v Čechách?
3: V Čechách jsem to vlastně pořádně taky nějak neoslavil, přece jenom jsme v půlce sezóny, ale možná se to nasčítá s těma malýma oslavama v jednu velkou, protože jsem mě vítali u nás v oddíle v Českých Budějovicích, potom se viděl s kamarádama, kde jsme byli společně na večeři, s přítelkyní jsme taky byli společně na kurzu vaření, kde byla degustace a párování vína, takže ono jsou to takový malý oslavy a ono se to pak nasčítá v jednu tu velkou a připravujeme se na zbytek sezóny.
2: Jak ti to zní, Jakub Krejčí, mistr světa v olympijské disciplíně? Zvykl jsi už?
3: Na to si asi nikdy nezvyknu. Zní to krásně, ale je hrozně těžký tomu uvěřit.
2: Ještě než se tě zeptám na ten mistrovský závod, tak ty jsi před ním byl druhý v časovce v kajak crossu. To je neolympijská disciplína. Jak jsi to bral? Byl to pro tebe trénink nebo to byla prostě disciplína, do které jsi šel s vyladěním formy úplně naplno? Je to prostě jiný tento závod než právě ten mistrovský?
3: Ono, to mistrovství světa trvá nějakých 6 dnů, takže je hrozně těžký se celou dobu udržet v nějaké formě, trošku to klesá, stoupá. Člověk chce být v té nejlepší formě na ty poslední dva závodní dny, kdy se jede právě slalom, olympijská disciplína a potom ty vyřazovací boje v tom kajakrosu. Takže já jsem tím pondělním závodem se tak nějak začínal připravovat právě na ten konec toho týdne, kdy jsem chtěl být odpočinutý a v té největší formě, takže nevím, jestli jsem byl už v pondělí v formě, ale určitě jsem se na té vodě cítil skvěle a byl takový, nechci říct rozježdění, to je takový nevděčný, ale takový zahřívání se do té provozní teploty.
2: Jak se ve vašem sportu, který je i hodně technický, pozná, že máš formu, nebo ty sám na sobě, jak to poznáš?
3: Já to poznám tak, že se cítím, že mám přehled o tom, co dělám a cítím takzvaně tu vodu pod tím zadkem, protože v tom kajaku sedíme a jsem takovej čilejší, vnímám tu vodu a daří se mi hodně číst a i mám sílu na tom záběru, který do té vody nějakým způsobem zasazujem a každý den, i když je to tak takový pohyb, který děláme furt, tak je to jiný na tom pádle a podle toho to hodně poznám.
2: Váš závod je o dvou vlastně dnech, je tam semifinále a finále, nebo vlastně v kajaku jednotlivců. Jaké bylo to semifinále? O tom finále samozřejmě většina sportovních fanoušků hodně viděla, slyšela, ale to semifinále je přece také strašně důležité.
3: Ono mistrovství světa se začíná už v úterý kvalifikací a potom jedeme čtvrtek, semifinále a finále v jeden den. A za mě byla určitě nejhorší ta kvalifikace, protože z těch 80 závodníků, cca kolik tam bylo, tak jich postupuje jenom 30 do toho semifinále. A člověk ví, že nemusí jet úplně nejlíp, ale nesmí udělat žádnou velkou chybu. A s tím se mě osobně se s tím hrozně těžce pracuje.
2: Na kolik procent třeba jedeš tu kvalifikaci?
3: Takových 80%, 70-80%, abych stíhal vnímat a případně reagovat na nějaké chyby, které by mohly přijít a měl na to furt sílu.
2: Emoce po tom vyhraném závodě. Ty už máš za sebou ty

0: do 23 let. V čem to bylo třeba jiné, když si vyhrál opravdu ten nejprestižnější závod v dospělé kategorii?
1: Bylo to úplně celý to bylo úplně něco jiného, jiný pocit, jiná nějaká, vlastně jiný mediální dosah a přesah, a pro mě osobně to znamenalo to, že vlastně jsem momentálně ten nejlepší na tom kajaku na světě, a v té 23 je to furt nějaká věková kategorie a podle mě se tak nebere.
0: Jakub Krejčí, hostem radiožurnálu Sport. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that.

0: won't find me.
1: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Mistr světa Jakub Krejčí je s námi na Radiožurnálu Sport. Kubo, ty jsi na mistrovství světa zažil docela zajímavé peripetie se svým trenérem, nebo lépe řečeno s trenéry, protože tvůj trenér Ondra Tunka nemohl odcestovat, chvilku zaskakoval Honza Vondra, který pak měl úraz, přetrhl si achilovku, a tvým vlastně trenérem během mistrovství světa se na chvíli stal Pavel Kubr. To je docela divočina. A jak jsi vlastně zvládl tento, dejme tomu, nekomfort, protože mnoho závodníků jakékoliv vykolejení z jejich standardů je třeba jako rozhodí. Tebe evidentně ne.
3: Ono to možná nevypadalo, a upřímně já jsem z toho byl hodně, hodně rozhozený. Naštěstí s náma na tyhle velké akce jezdí doktor Jirka Dostal, který nám pomáhá jako trošku jako i psycholog, ale není to určitě jeho profese, takže ho nekontaktujte. Ale hodně jsem to s ním konzultoval a nějak jsem to přijmul jako takovou další výzvu a něco, co mě může do budoucna v té kariéře posunout. A věděl jsem, že nejhorší budou ty týdny před tím závodem, protože během toho závodu už na tom startu stojím sám a víceméně vím, co mám dělat. Takže jsem bojoval hodně před tím závodem, ale nějak jsem se to nepouštěl k sobě a snažil jsem si jet to svoje, na co jsem zvyklý, a spíš to tak konzultovat, než abych se nechal úplně od někoho trénovat.
2: Ve vašem sportu je to i hodně o technice, nejenom o té fyzické připravenosti. Vy musíte načíst tu trať, správně vlastně trefovat ty branky, nájezdy a tak dále. Je třeba rukopis každého trenéra trošku jiný, že si vlastně měl najednou trenéra, na kterého třeba nejseš úplně zvyklý?
3: Každý trenér to bere úplně jinak. Někdo se právě zaměřuje spíš na tu fyzickou stránku a to, že ta voda jde přeprat tou silou. Někdo zase se snaží tu vodu využívat co nejvíc. Proto jsem i zmínil to, že jsem Pavla potom následně měl spíš jako konzultanta, než úplně jako trenéra, a spíš jsem ho poprosil, jestli by mi nenabízel jiný varianty, a já jsem to s ním konzultoval a nenechal mě o tom víc přemýšlet. A což se jevilo jako asi ta nejlepší varianta, ta nejlepší cesta, a ve výsledku mi to vyhovovalo.
2: Jak dlouho před závodem je taková ta jakoby finální část přípravy, právě to, o čem teď mluvíš, to znamená té technické části průjezdu branek, načtení si to. Jak dlouho před závodem vy se dostáváte k nějaké variantě, která je pro vás optimální?
3: Nám tak před závodama probíhají takový dva krátký cykly, kdy když je to tak dál, kde ještě se bojujeme s nějakým časovým posunem a zároveň s tím počasím, co tam bylo, tak jsme tam přiletěli, měli jsme 4-5 dní volnějších, aby se tělo zvyklo na ten režim, aklimatizovalo se. Potom proběhla nějaká rychlá superkompenzace, kde pro vysvětlení jsme zase navýšili tréninky a to tělo se unavilo, a následně už jenom 5 dní před závodama jsme odpočívali, chodili jsme
2: do ladění,
3: chodili jsme jednou denně na vodu, a právě v těch 5 dní před těma závodama už zkoušíme různý ty kombinace těch tratí, které by mohly stát, které by mohly být vytyčený během toho závodu, a člověk už jezdí jenom to, co ho baví, a na pocit, když mu něco nejde, tak rychle od toho pryč.
2: Hodně se mluvilo, psalo o právě podmínkách těch teplotních, které v Oklahoma City byly. Mě by zajímala právě ta voda. Ty jsi v předchozím vstupu mluvil o tom, že vy, když máte formu, tu vodu cítíte. Stejně jako třeba lyžař vnímá sníh, tak vy to máte takhle s vodou. Když je ta voda taková, jaká byla tam, to znamená hodně teplá, byla krásně bledě modrá, aspoň z toho, co jsem viděla v televizi. Má to vliv na cítění pod pádlem, pod lodí, že ta voda je prostě třeba jiná než tady v Praze na Vltavě?
3: Rozumím. Já to úplně nevnímám takhle, že by to mělo nějaký jiný efekt, ale na tom listu spíš bylo nepříjemný, že ta voda měla nějakých 32 stupňů, takže moc neschladila. Tady v Praze furt ta Vltava i přes to léto se drží pod 20 stupňů, takže je to příjemný. A zároveň do ní jednou týdně lili nějakou chemikálii, nějaký chlor, aby právě mohla být takhle krásně modrá, a občas z toho pálili oči, ale na listu přímo na tom záběru já nevnímám úplně nějaký velký rozdíl, jestli je teplá, studená, jestli je

0: čištěná chlorem, nebo jestli to je Vltava tady. Nepoznám to.
1: Co je horší, teplá voda nebo hodně teplý vzduch?
0: Za mě je teplá voda, protože ten náš sport je krásný v tom, že i když jsou takovýhle vedra v Čechách nebo kdekoliv, tak furt se můžeme schladit a je to nějaký sport, který člověk chce v tohle to dělat a tam naopak to tělo ještě to víc zahřívalo a nebylo to příjemné a bylo těžké se na to zvyknout.
1: Vodní slalomář Jakub Krejčí je s námi na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Se snaží déšť.

0: repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí je hostem radiožurnálu Sport. Jakube, to, že jsi mistr světa, to všichni už teď ví, ale druhá olympijská disciplína, kajak cross, byla o něco méně úspěšná. Ty jsi v ní také startoval. Mě zajímá ne to, proč se to třeba nepovedlo, ale ta schopnost sportovce se po životním výkonu, životním výsledku skoncentrovat hned na ten další. Což se ti evidentně nepovedlo úplně na 100%, anebo možná do toho závodu vstoupila trošičku smůla, nebo já nevím, protože ten kajak cross je i vlastně od těch kontaktech s ostatními závodníky a není to vždy v tvých rukách. Jak jsi vnímal to se vlastně skoncentrovat na další velký boj?
2: Pro mě bylo hrozně těžké se skoncentrovat. Já jsem to na sobě cítil, že nejsem tou hlavou 100% v tom závodě. No, určitě to je nějaká práce do budoucna na čem dělat, protože mě to mrzelo. Chtěl jsem samozřejmě i v tom kajakrosu předvíc to nejvíc, na co jsem měl, a to se mi nepodařilo. Zároveň jsme celou dobu byli v rozjížďce s Vítkem, tak vždycky je lepší, když tam člověk nemá toho svého krajana a může tam soupeřit s někým jiným. Ale
1: vadí ti to třeba v těch osobních soubojích, které v této disciplíně bývají?
2: Malinko, jo, je to takový, že
1: víc ohledu plnosti.
2: No, jo, a zároveň nechceš úplně být ohledu plná na toho svého parťáka, protože furt chceš ho porazit stejně, jako on chce porazit tebe, takže se to ve mně tak míchá. A zrovna tady dnes ty závody, já jsem hlavně tou hlavou nebyl úplně 100% v tom závodu, tak jsem možná bral trošku větší ohledy na to, než bych bral normálně, ale určitě se na to nevymlouvám. Ani fyzicky jsem na to tolik neměl, protože to ze mě hrozně opadlo a po ty noci před těma závodama, před tím posledním závodním dnem v tom kajakrosu jsem moc nespal. Sama dobře víš, že po velkém úspěchu ta hlava nepřestane fungovat.
1: Mě by teď zajímalo, a použiju záměrně ne úplně spisovné slovo, když by třeba mezi tebou a Vítkem došlo k nějaké prasárně na trati, což se v tom kajak crossu asi děje, jak by to třeba potom bylo na břehu, když byste vylezli z lodě? Když je to cizinec, tak je to prostě součást boje. Jak je to vlastně v českém týmu, když byste se tam mezi sebou jeden druhého vyšťouchli?
2: Záleží, jestli bychom ho vyšťouchli čistě, nebo tam došlo právě k nějaký tý prasárně. Myslím si, že když by tam došlo k nějaký prasárně, tak už je to hodně individuální, jak se k tomu ten daný závodník postaví. Věřím, že mezi mnou s Vítkem bychom si to vyříkali po závodě a určitě bychom to netáhali nikam dál. A že jsme oba dva dostatečně nějak rozumný v tom ohledu, že víme, že občas to neovlivníš, co se ti stane na té vodě, a někam tě to posune jinak, než chceš. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří to víc prožívají.
1: Ty jsi vlastně prodělal v posledních sezónách obrovský výkonnostní vývoj, i když to, že jsi obrovský talent, se ví dlouho, v těch 23 máš tituly evropského, myslím, že i světového šampiona. Co se změnilo od té doby těch 23, kromě toho, že jsi třeba jako ještě fyzicky dospěl, možná zesílil, ale co tě vlastně posunulo dál, aby jsi se stal mistrem světa, protože ne každému se to povede?
2: Já si myslím, že jsem se hodně posunul jako sportovec v tom ohledu, že uvědomil jsem si, že ta výkonnost nepřijde sama a že to musím hrozně moc obětovat. Že dřív jsem furt kolem toho viděl i tu zábavu, která tam samozřejmě furt teď je, ale ta zábava teď vznikla z těch tréninků, z toho progresu, z toho zlepšování každodenního, a to mě na tom začalo hrozně bavit a motivovat k tomu dalšímu tréninku, dalšímu výkonu.
1: Stal jsi se jako zodpovědnějším?
2: Určitě jsem se stal zodpovědnějším, větší profík, a myslím si, že jsem začal trénovat trošku víc a trošku po svém.
1: V které oblasti, v té fyzické, případně životospráva, mluvil jsi i o Jirkovi Dostálovi, to znamená třeba oblast toho zdravotnického zajištění, kde si myslíš, že jsi nejvíc přidal?
2: Myslím si, že nejvíc jsem přidal na tom, že to má nějaký systém, nějaký řád ten trénink. Že předtím to mělo, ale Nebylo to takový úplně striktní, neřešili jsme to tolik s tím Jirkou Dostálem, kde chodíme pravidelně na nějaký VO2 max testy, a neřešil jsem svoje astma, který mám, takže chodím i pravidelně na kontroly na plicní, a celý jsem se to tak jako urovnal v hlavě a zároveň se řídím nějakým takovým pravidlem, že chci, aby na tom tréninku byla pořád ta hlava. I když to tělo je unavený, nemůže tam být 100% třeba, tak je pro mě důležitější, aby tam byla ta hlava, která to vnímala a vzala si z toho tréninku co nejvíc.
1: Není to lepší, než kdybys byl třeba 100% profík od 17, 18 a už tam vlastně nebyly rezervy. Není to přirozený vývoj a lepší vývoj?
2: Já jsem začínal hodně všestranně, já jsem toho jako malý dělal spoustu, takže jsem rád, že to přišlo v uvozovkách později. Nemyslím si, že už jsem na nějakém zlomu své kariéry, ale naopak jsem rád, že to přišlo až teď třeba v těch 23, 24, bral bych už loňskou sezónu jako za velmi úspěšnou. Takže věřím, že naopak to mám furt kam posouvat a že tam je prostor pro zlepšování i v tom starším věku.
1: Jakub Krejčí je hostem Radiožurnálu Sport. No choice but to hear you. You stated your case.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Vodní slalomář Jakub Krejčí, čerstvý mistr světa z Oklahoma City. V olympijské disciplíně kajak jednotlivců je s námi na Radiožurnálu Sport. Jakube, Oklahoma City, pro někoho vlastně nic neříkající možná místo, ale ono je důležité v tom, že to je dějiště budoucích olympijských her a vy jste si vlastně poprvé mohli vyzkoušet areál, kanál, na kterém se bude bojovat o olympijské medaile. Tak jaké jsou z něj pocity jako z celku? Je to místo hodné konání olympijských her?
2: Pro mě osobně to byla moje první návštěva v Americe, takže ne úplně lokalita lukrativní, na kterou bych si já vybral, ale věřím, že se jim podaří to dějiště té olympiády tam udělat krásný a atraktivní jak pro nás, tak pro diváky, protože to město tím, že tam reálně nic není, tak tím sportem opravdu žijou. Hraje se tam NBA, hraje se tam baseball. Myslím si, že v té východní konferenci je tam NBA, ty Oklahoma Thunders nejlepší a vyhrávají. I sami jsme viděli náře, když jsme tam byli na přípravném kempu, že to bylo úplně prázdné město a jenom v dny, kdy se hrály nějaký zápasy, tak tam všichni vylezli ven, trávili tam čas v barech, v hospodách, fandili, chodili se podívat na stadion, kde se hrálo. Takže věřím, že proto ty organizátoři udělají maximum a že to bude hezký.
1: Dokážete predikovat, co do olympijských her na tom sportovišti bude jinak? Teď především, co se týká podmínek pro vás, pro sportovce.
2: Ta myšlenka byla taková, že se tam pojede mistrovství světa neobvykle v půlce nebo na konci července, aby to bylo v termínu olympijských her a je to braný z LA do LA, začínala tam olympijská nominace, skončí to tam tou olympiádou a jedna predikce, která je jistá, je, že to pojede na kanále, který postavili hned vedle, nepojede se to přímo na tom kanále, na kterém jsme závodili, kde jsou možnosti postavit větší tribuny, vyšší tribuny po obou dvou stranách a určitě z toho udělají velkou show. Už teď jsme tam měli obrovskou kostku, velkoplošnou obrazovku jako na hokeji a moderátoři, i když tam nebyl velký počet diváků, se snažili tu atmosféru posunout na vyšší level. Takže věřím, že Američani zvládnou s toho udělat obrovskou show a že to bude nakonec hezký závod, budeme tam společně se softballem, takže tam nebudeme sami.
1: Takže rozumím tomu správně, že už vás nepřekvapí místo, klimatické podmínky, ale voda jako taková, kanál, bude ještě jiný. Jak moc se dá využívat vlastně to místo konání takto velké soutěže pro přípravu? A vlastně jste schopni tím tréninkem se opravdu jako připravit na to místo, načíst si tu vodu, protože ty kombinace branek jsou nakonec jiné, než třeba bývají v tréninku?
2: Upřímně nevíme, zatím nikdo neví, jak ten kanál bude vypadat, takže nevíme, na co se zatím připravovat. Je za mě důležitý tam strávit hodně času předem, jet tam na několik soustředění a celkově trávit čas v tom areálu. Zároveň máme hroznou výhodu v tom, že po České republice je spoustu tratí, Veltrusy, Roudice, Praha, v Českých Budějovicích, v Českém Hrebném. A to taky pomáhá tomu závodníkovi v tom, že má pestrost těch tratí, každá ta trať je jiná, ta voda se tam chová jinak, třeba se tam mění a je dobrý to měnit a ne jezdit prostě furt na jedné trati, což pomáhá té přípravě.
1: Ty jsi zmínil, že tam nebudete sami, co se týká vodních slalomářů, ale budete tam mít teda olympijskou vesnici nebo budete bydlet v hotelech? Už se to ví?
2: Myslím si, že se to neví. Vím, že se tam staví obrovský stadion, který bude sloužit právě pro NBA a zároveň to bude nějaký takový dějiště té olympiády, kde by mohla být nějaký olympijský dům, mohlo by tam být vyhlášení a nějaký zahajovací a ukončovací ceremoniál, ale jinak nemám moc představu a snažím se k tomu úplně neupínat, spíš se zaměřuju na ty olympijské nominace.
1: Ty obrovské tribuny, které tam zatím nejsou a jednou tam budou, dokážeš si představit, co to s tebou udělá? Protože já jsem se byla podívat na olympijských soutěží vodních slalomářů v Paříži, nebo vedle Paříže, a vím, že váš sport je mnohdy takový komorní, že to je prostě o těch fanoušcích u vody. A najednou ty wow, obrovské tribuny. Je to prostě něco, pro co pro váš sport není dennodenním chlebem. Je to pro tebe spíš něco, na co by si se těšil, anebo si říkáš, abych to zvládnul? Já vím, že tam ještě nejsi, ale je to prostě pro vás sport netypický.
2: Asi obojí. Máme trošku představu díky tady Pražský trojí, kde ta atmosféra je vždycky neskutečná. Samozřejmě to nemůžu srovnávat s olympijskýma hrama, ale tady Troje je výjimečná tím, že ty diváci sedí blízko té trati, takže i když je jich tam míň, tak té energie a toho hluku, co vytvoří ten závodník, to vnímá, je hodně. A zároveň já to mám rád, já se na to těším asi víc, než že bych se toho obával. Samozřejmě pořád nevím, jestli se tam podívám, ale mám rád takový to, že to děláme pro ty diváky, stejně jak by se na to koukali v televizi, když to tak nevnímáme, ale mám rád show, mám rád nějaký tlak a pracuje se mi pod ním líp.
1: Jakub Krejčí, hostem Radiožurnálu Sport, a za chvíli se vrátíme.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Vodní slalomář, mistr světa Jakub Krejčí je s námi na Radiožurnálu Sport. Jakube, ty jsi závodníkem pražské Dukly, ale seš Jihočech, jsi z Jihočeské Líhně, nevím, jestli teda přímo z Českých Budějovic, ale vyrůstal si na kanále v Českém Vrbném. Jaký byl přesun z jižních Čech, z takového toho možná domácího klubu najednou do Prahy? To bývá pro v životě sportovce docela zásadní zlom.
2: Já jsem se vlastně přesouval tak jako postupně díky covidu, kdy jsme měli distanční výuku a už jsem dokončoval jsem střední školu, gymnázium, už víc online tady z Prahy, takže jsem to měl takový postupnější a nebylo to úplně, že bych se o prázdninách přestěhoval a najednou jsem musel žít v Praze. Mohl jsem furt odjíždět domů a určitě to byl velký posun v té kariéře, protože ty podmínky v těch Českých Budějovicích nejsou takový jako tady, i když se tam o nás starali krásně, tak se to nedá srovnávat s tou péčí, když se mi něco stane, právě můžu využít centrum pohybové medicíny, když jsem nemocný, tak máme dostupného Jirku Dostála na telefonu, kdykoliv za ním můžu zajet na to, aby mě prohlídl. A i naše loděnice, Dukla loděnice, která je u Trojského mostu, tak máme tam masérnu, saunu, posilovnu blízko do Troje, na za mě jeden z nejlepších kanálů ve střední Evropě. Takže v tom to bylo hrozně velký posun dopředu.
1: Když ale se ještě vrátím právě k tvým začátkům v jižních Čechách, tak jako na jakou úroveň jsi se dostal právě doma v jižních Čechách v mateřském klubu a v čem kromě toho zázemí, kromě servisu byl potom ještě ten třeba sportovní posun po tom přestěhování se do Prahy, protože to je samozřejmě, ty jsi přicházel do Prahy už jako špičkový závodník. Jaká byla vlastně ta změna v té sportovní přípravě, nejenom ve zázemí?
2: Mě primárně trénoval táta, takže jsem většinu času trávil na vodě sám nebo s pár kamarády a s tátou a musel jsem si to hodně řídit já a nikdo tam se mnou nebyl, nikdo tam na mě nečekal na tom tréninku a táta furt do toho normálně pracoval, takže tam ani se mnou občas nemohl von, takže jsem spoustu tréninku strávil sám. Ještě k tomu ten areál nebo ten kanál je v provozu jenom od dubna do listopadu, zbytek přes zimu neteče, takže jsme trávili hodně času na rovné vodě, na Vltavě, prostě na klidnej a to bylo teda výživný a myslím si, že mě to jakoby hodně posunulo, ale
1: ocelilo,
2: ale zároveň se mi na ty tréninky dost nechtělo.
1: Vodní slalom, to je sport lidí samozřejmě od vody, ale většinou bez žádného velkého luxusu. Je běžné, že na závodech třeba v Čechách se spí v nějakých karavanech ve stanech podél kanálu. Chce se ti teď třeba ještě někdy zpátky dostanu, nebo jsi si už zvykl na to, že se máš v uvozovkách líp a máš lepší zázemí, anebo seš pořád ten kluk, který klidně vytáhne karimatku a lehne si vedle vody?
2: Samozřejmě tady na těch českých závodech, na českých pohárech už preferuju spíš nějaké ubytování s normální střechou a se čtyřma stěnama, ne úplně ve stanu, ale furt mě láká vycestovat někam do ciziny na nějakou divokou řeku, kde se vrátíme zpátky k těm kořenům, není to tam tak takový luxus a můžeme rád přespím někde pod čirákem ve stanu, vezmu si kajak prostě s partou kamarádů a sjíždíme nějaký řeky.
1: Ty tak vlastně pomalu a přirozeně střídáš úžasnou generaci v čele s Jirkou Prskavcem, s Vítkem Přindišem. Jak velký dopad právě tito skvělí sportovci, kteří pořád ještě závodí, ale už si je začal aspoň teda minimálně teď v Oklahoma City porážet, jak důležití pro tvůj vývoj byli?
2: Pro mě byli hodně důležitý, protože moje rodiče mě díky nim odrazovali od kajaku. Nemyslím to vůbec špatně, ale věděli, že to, abych se prosadil v kajaku, tak budu muset být něčím výjimečný a budu si zatím muset jít hodně dlouho a bude to, přinese to spoustu špatných výsledků a proher a možná někdy se to zlomí. A tlačili mě na tu kánoj, kde v tu dobu, co jsem já začínal a vyrůstal, nebyla taková konkurence. Ale mě o tom víc mě to motivovalo a ty kluci, jsem hrozně rád, že jsem s Vítkem a s Jířou mohl strávit několik let v té reprezentaci na té nejvyšší úrovni a mohl jsem se od nich toho spoustu naučit a okoukat a právě i díky nim v těch 21, kdy jsem se poprvé dostal do seniorského týmu, jak jsem to začal brát profesionálně a viděl jsem, jak ten profesionální sport doopravdy vypadá.
1: Jakub Krejčí je hostem Radiožurnálu Sport a ještě jednou se vrátíme.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. A také poslední vlastně vyvrcholení české sezóny se v těchto dnech chystá na Lipně. My si povídáme krátce před finálem českého poháru a zároveň mistrovstvím republiky, které proběhne na Lipně. Lipno, to je něco velmi speciálního ve vašem životě. Ta voda tam teče jenom na ty závody a je to vlastně přírodní voda, asi docela těžká voda. Tak co pro tebe Lipno znamená?
2: Lipno je skoro takový můj druhý domov. Je to na jižních Čechách a hrozně rád tam jezdím. Jako malej jsme tam jezdili na dovolený a strávil jsem spoustu času a s tím, že ta voda je taková specifická, je opravdu hodně těžká a teče jenom jednou za rok pro nás, tak je to takový svátek a všichni se tam vždycky hrozně těší a jelikož tenhle rok v Lipenské přehradě není moc vody, takže pravděpodobně poteče voda k nám pod přehradou ze spoda, tak taky nás čeká, že to bude hodně smrdět.
1: Tak to známe, nicméně určitě já můžu pozvat posluchače na Lipno Sport Festival, který bude probíhat vlastně ve stejnou dobu, nebo probíhá ve stejnou dobu a zároveň lze vidět vodní slalom, takže krásná příležitost si zasportovat a vidět vás. Nicméně tím se pomalu sezóna bude chýlit ke konci, vy potom máte ještě nějaké finále světového poháru, ale když sezóna skončí, co je pro tebe dovolená?
2: Já jsem si tenhle rok zatím nic neplánoval, ale určitě je pro mě dovolená trošku odejít z té bubliny těch vodních slalomářů a trávit čas s lidmi, na který jsem neměl během toho roku čas, s rodinou, s kamarádama, taky mimo právě vodní slalom. A odpočinout té hlavě, chvíli na to nemyslet, i když mi to nevydrží moc dlouho. Když jsem byl s přítelkyní loni na Bali na dovolené, tak po týdnu už jsem si pouštěl zpětně různý záznamy ze závodu a koukal jsem, co bych mohl dělat jinak a na čem bych mohl pracovat. Takže
1: sportovec od vody jede na dovolenou zase k vodě.
2: Je to tak, sportovec od vody jezdí rád surfovat třeba a trávit čas někde v přírodě. Úplně nejsem takovej ten typ člověka, co by jezdil na all inclusive zájezdy, ale potřebuji ten pohyb furt.
1: No ale přeci jenom po titulu mistra světa nějaká odměna. Čím by si se odměnil, kdyby si měl třeba i ty neomezené možnosti? Čím sám sobě děláš radost?
2: Já sám sobě dělám radost s jídlem, rád si dávám dobré jídlo a občas si kupuju nějaké věci na sebe a nebo trávím čas s různýma zážitkama, takže nejsem úplně držgrašle, že bych se nevydal, ale trávím čas rád různě. Včera, no, akorát právě po návratu jsme byli na kurzu vaření od Marka Pavely a to byl super zážitek a užil jsem si to, bylo to úplně něco jiného ve stodole na ohni. Tak něco takovýhle.
1: Zážitky jsou ale samozřejmě spojeny většinou s cestováním. Ty máš během roku cestování v celku dost. Vadí ti to nebo cestuješ rád i třeba právě ve volném čase?
2: Po sezóně si určitě potřebuji dát pár dní pauzu. Nechci úplně navázat sezónu hned nějakou dovolenou, na kterou bych zase musel strávit několik hodin na cestě, ale nevadí mi to zatím, proto mám prostor, rád objevuju různý jiný města a jiný kontinenty, protože se pak zpátky rád vracím do té Prahy a říkám si, jak se tady máme dobře, jak se mi to tady líbí a hodně si z toho beru a myslím si, že jsou to dobře utracené peníze.
1: Kam se v tvém programu vejde studium, které ještě pořád absolvuješ?
2: Já chodím na palestru, na soukromou školu podobný jako FTVS a no, upřímně se tam moc nevejde. Doháním to všechno na poslední chvíli, když mám zrovna nějaký volnější blok tréninku nebo jsem někde na soustředění a mám tam po večerech víc času, ale studuju pomalu, ale jistě a nikam se neženu.
1: Bude po letošní sezóně, která sice ještě neskončila, ale už určitě skončí jako úspěšná, motivace a chuť po odpočinku naskočit do přípravy na další sezónu, protože ten svět sportu se nezastavuje a vy musíte začít už na podzim znovu trénovat.
2: Jo, já se hrozně těším zase na tréninky a na ten drill, na to, jak budu chodit domů unavený a na to, kde budu hledat zase nějaký skulinky, kde se můžu posouvat dál. Jak jsem zmiňoval na začátku našeho rozhovoru, to je něco, v čem jsem si vybudoval hroznou vášeň a co mě baví na tom sportu. Ten trénink a to, ty možnosti toho posouvání se dál. Takže já se na to těším. Těším se v zimě do Austrálie, kde budeme zastrávit většinu naší zimní přípravy a na co nejvíc pádlování.
1: Jakube, ještě jednou gratuluju i za naše posluchače k titulu mistra světa. To byla prostě paráda. Takže moc díky za tento zážitek a moc díky, že jsi s námi byl na Radiožurnálu Sport.
2: Moc děkuju a děkuju za pozvání.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
3: Ministryně financí Schillerová dokončila úvodní kolo jednání o rozpočtu jednotlivých resortů. Izrael vyšetřuje, jestli se jeho armáda dopustila zločinů v pásmu Gazy. Fotbalisté Plzně nastoupí v play-off Evropské ligy v Bělehradě. Boj o evropské poháry čeká i Hradec Králové a Jablonec. A dnes čekáme většinou oblačno, na jeho východě s deštěm, teploty až 32 stupňů. Je čtvrtek 20. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Skončilo úvodní kolo jednání nad rozpočty jednotlivých resortů pro příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO se ale s některými ministry potká znovu. Ve středu řešila peníze do dopravy, kultury, obrany nebo do zdravotnictví.
4: Jednání ohledně zdravotnictví a dopravy se účastnil i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že jeho rozpočet bude vyšší.
5: Něco, co je skutečně investice do budoucna, tak je podpora specializačního vzdělávání mladých lékařů, takzvaná rezidenční místa. Chceme navýšit vlastně tu dotaci na rezidenční místo na 70 tisíc korun.
4: A na obranu bude Česko vydávat podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD v příštím roce minimálně 2% HDP.
6: Ty 2% HDP jsou 191 miliard korun s tím, že je to silně pro investiční rozpočet.
4: Příští týden ještě přijde na řadu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, který se omluvil ze zdravotních důvodů. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Senát odmítl některé zákony poslanecké sněmovny. Kromě znovu zavedení EET neprošel ani návrh na zákon o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl mimo jiné usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítaly, že změny destabilizují státní správu.
7: Zákon o státních zaměstnancích kritizovala Adéla Sucharda Šípová za Pirátský klub. Mluvila například o ohrožení několika zásad státní správy.
8: A to je neutralita, profesionalita a efektivnost a stabilita.
7: Zákon v Senátu obhajoval Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Podle něj je potřeba modernizovat původní služební zákon,
9: který prostě tu státní správu zabetonoval tak moc, že kosmetickými změnami už se to opravit nedalo.
7: Spolu se zákonem o státních zaměstnancích padl i návrh na omezení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Jednací řád sněmovny, který má zabránit obstrukcím, Senát bez projednání poslal k podpisu prezidentovi. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Izrael začal vůbec poprvé vyšetřovat možné zločiny svých vojáků v pásmu Gazy. Armáda to uvedla s tím, že přezkoumala 150 nahlášených případů. Zabývat se bude 5 z nich. Vyšetřování se tak nebude týkat například útoků z roku 2024, při kterých zemřelo 7 humanitárních pracovníků. Armáda o nich údajně nenašla důvodné podezření z trestného činu.
10: Vyšetřovat se ale bude třeba útok na auto, při kterém před 2 lety zemřelo 7 lidí prchajících z města Gaza. Jednou z obětí byla i 5letá Hind Rajabová, která se v průběhu střelby snažila telefonicky přivolat pomoc. Vojáci pak zabili i 2 přivolané záchranáře. Izrael v minulosti popíral, že by za útokem stál. Podobná šetření jsou například podle izraelské lidskoprávní organizace již dýn vzácná a málo kdy končí adekvátními tresty pro pachatele. Izrael podle OSN v pásmu Gazy páchá genocidu, tento ale odmítá. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Ve Francii začal po několikaleté debatě platit zákon o eutanazii. Podepsal ho prezident Emmanuel Macron. Asistovanou sebevraždu můžou podstoupit pacienti s nevyléčitelnou nemocí, kterým se kvůli tomu výrazně zhoršila kvalita života.
11: Pacient, který si přeje podstoupit eutanázii, musí být dospělý, mít francouzské občanství a musí mít vážnou a nevyléčitelnou nemoc, která ohrožuje jeho život v pokročilé nebo terminální fázi. Musí kvůli tomu taky trpět fyzickými nebo psychickými obtížemi způsobenými nemocí. Pacient si může vzít smrtící látku za přítomnosti lékaře. Pouze v případě, že toho není fyzicky schopný, mu jim může podat zdravotník. Schválení zákona předcházela mnohaletá debata expertů i zákonodárců. Ústavní rada zákon schválila minulý týden. Oproti původnímu návrhu ale nemusí eutanázii poskytovat například církevní zdravotnická zařízení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Policie v Chorvatsku zadržela Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako potápěč měl být součástí týmu, který dopravil před 4 lety k rusko-německému potrubí v Baltském moři výbušniny a poškodil ho. Chorvatsko chystá vydání podezřelého do Německa.
12: Ukrajinský občan je německým úřadům známý, v posledních 2 letech se zdržoval v Polsku, jednou ale před vyšetřovateli utekl a podruhé polské soudy eurozatykač ignorovali. Plynovod Nord Stream přitom označili za legitimní vojenský cíl. Chorvatská policie zadržela potápěče dnes ráno v Pule, taky prvního ze 6 lidí, které Německo podezřívá z provedení sabotáže, dopadly u moře téměř na den přesně před rokem v italském Rimini. Soud s údajným velitelem skupiny Serhiem K má začít na podzim v Hamburku. Z Berlín Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Do Česka dorazí další silné bouřky. Meteorologové varují, že už teď v noci můžou zasáhnout Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Během dnešního odpoledne se pak objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Může doprovázet vydatný přívalový déšť až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km/h. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu.
13: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
3: V Českých Budějovicích dnes začíná 52. ročník agrosalonu Země živitelka. Letos je zaměřený na inovace v zemědělství, představí se více než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí využití umělé inteligence v praxi. Letošní premiéry shrnuje obchodní ředitel Českobudějovického výstaviště Jan Kuběna.
14: K vidění budou traktory, které kombinují efektivitu ochranu povrchu půdy a jsou samozřejmě vybavené dálkovým napojením na technickou podporu. Návštěvníci se mohou také těšit na sklízeč brambor, který dokáže účinně oddělovat nečistoty, a sklízecí řezačky, které dokáže okamžitě analyzovat složení plodiny.
3: V Mariánských Lázních se lidé naposledy rozloučili se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Na mši do kostela Nanebevzetí Panny Marie přišla asi 50 lidí.
15: Vladimír Páral byl vždy veselý člověk a určitě si přál, abychom vzdali hold jeho životu.
16: Zádušní mši vedl farář Řehoř Pavel Urban. Mše se zúčastnila asi 50 lidí. Jednou z nich byla Bohuslava Májová.
17: Dokonce jsme spolu jednou tančili i na hlavní třídě, kdy mě vyzval. Berli dal mé kamarádce a tančili jsme spolu před davy lidí.
16: Vladimír Páral pobýval od 90. let střídavě v Praze a v Mariánských Lázních.
18: Mariánské Lázně nazýval Velké líbeznice, protože všechno se mu tady líbilo. Lidi, kolonáda, prameny.
16: Popisuje jeho přítel Jaroslav Beneš. Vladimír Páral zemřel 9. srpna v nedalekém Chebu ve věku nedožitých 94 let. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Radiožurnál.
3: Sport. Plzeňští fotbalisté nastoupí v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off Evropské ligy proti Červené zvezdě. Na stadionu Rejka Mettiče se začne hrát ve 20 hodin. Trenér Viktorie Martin Hezký si uvědomuje sílu srbského celku.
19: Tak je to zkušený mužstvo, hráči jako Kostov, Duarte, Enem nebo Bukary, křídlo velmi šikovný, rychlý. Jsou tam i zkušení hráči jako Ivanič a nebo Kataj, takže je to velmi dobrý mužstvo, do ofenzivy velmi dobrý. Oni jsou v té srbské lize zvyklí dominovat, střílejí hodně gólů a ta jejich kvalita je nesporná.
3: Další 2 české kluby dnes čeká úvodní zápas závěrečného 4. předkola konferenční ligy. Hradec Králové se ve 20:30 představí v Aténách na hřišti Panathinaikosu a Jablonec nastoupí o 1:15 později v Glasgow proti Rangers. Všechny 3 zápasy nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Překážka na D5 u Rozvadova a nehoda v Praze na magistrále. Na dálnici D5 z Německa do Plzně pozor za odbočkou na Rozvadov. U nájezdu z exitu na kilometru 143 stojí porouchaný kamion a blokuje připojovací pruh a vozidla tak výjíždějí přímo do pravého pruhu. Na D5 pak pozor na stojící kamion i před Prahou ve směru z Plzně. Za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru blokuje odstavný pruh, na místě už je asistence, a tak dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A v Praze pozor na nehodu ve Wilsonově ulici. V nájezdu z ulice Politických vězňů havarovala dvě osobní auta, provoz je omezený. V Praze počítejte také s uzavírkou ve Strahovském tunelu. Údržba se tentokrát týká pouze směru na Smíchov. Na Břevnov je běžný provoz. Skončit mají do 5 ráno. A na Českolipsku je neprůjezdná silnice 270 mezi Doxy a Mimoní. V zatáčce uvízel kamion, teď ho vyprošťují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme většinou oblačno, odpoledne a večer postupně až zataženo a na jeho východě déšť, místy je bouřky a to je silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
22: Jak a od kdy porostou platy státních zaměstnanců? Komu prospěje nahrazení služebního zákona zákonem o státních zaměstnancích? Jak atraktivní je práce ve veřejném školství, zdravotnictví nebo ve státní správě? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. Dobrý den.
23: Dobrý den vám i posluchačům.
22: Rozhovor natáčíme ve 13.30. Platy státních zaměstnanců by měly růst automaticky s tím, jak se bude zvyšovat minimální mzda. Předpokládám, že tento záměr Ministerstva práce a sociálních věcí vítáte.
23: Určitě to vítáme, my víceméně o to bojujeme už dlouhá léta, ale bohužel každý roční doslova řeknu lidově handrkování s vládama ohledně valorizace platů je mnohdy nedůstojné, takže tohle to určitě budeme vítat.
22: Minister práce Juchelka oznámil dohodu s ministryní financí Schillerovou na zvýšení platů ve veřejné sféře. Vy jste na to na sociální síti reagoval slovy, že stále chybí termín jednání s odbory. Dosud vás někdo nekontaktoval?
23: No já bych možná začal úplně od začátku, a to od dubna letošního roku, kdy jsme poprvé vyzvali pana premiéra k jednání, protože tehdy už se začal tvořit státní rozpočet a určité rámce jeho. Pak jsme ho vyzvali 4. června, na to opět nereagoval a nakonec, myslím, 1. nebo 2. srpna jsem mu posílal už otevřený dopis, který šel samozřejmě i médiím, s tím, že ho žádám opravdu termín jednání. On na tento dopis opravdu odpověděl s tím, že pověřil paní ministryni financí a pana ministra práce sociálních věcí vedením vyjednávání o platech. Tím to víceméně skončilo.
22: Takže rozumím tomu správně, že pak už se vám zase nikdo neozval.
23: Tak já musím být korektní. Já jsem včera napsal přes WhatsApp paní ministryni financí žádost, aby opravdu co nejrychleji stanovili termín, aby uklidnili odborové svazy, aby uklidnili i zaměstnance v tom veřejném sektoru, protože se čeká na to jednání dlouho. A dneska mi odpověděla, že v nejbližší době přijde od pana ministra Juchelky pozvánka s termínem jednání.
22: Čím si to víceméně ignorování vašeho svazu ze strany vlády dosud vysvětlujete?
23: Tak ono to není jenom náš odborový svaz, je to 13 odborových svazů v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů, který zastupují zaměstnance veřejné služby a správy. Já se vám přiznám, že nevím, protože když měli tato vláda poprvé, tak ty jednání probíhaly, vždycky jsme se sešli, řekli jsme si své stanoviska a pak třeba na třetím jednání jsme se došlo k nějaké dohodě. Takže teď to nechápu. Na druhou stranu, každé vyjednávání, každý sociální dialog je o určitém kompromisu, o hledání průsečíku a doufujeme, že s touto vládou ten průsečík najdeme. Oproti vládě minulé, kde to bylo velmi těžké.
22: Ptát se tedy o ko.

0: Dobře, no k tomu se asi ještě dostaneme, ale jaká je vaše představa? Jaké jsou vaše požadavky?
1: Tak především bude mimořádná tripartita ohledně minimální mzdy, takže bude se zvyšovat minimální mzda, takže by to mělo pokrýt samozřejmě minimální mzdu. My chceme, aby to navyšování pokrylo i inflaci, která se pohybuje kolem 2%, a pak samozřejmě nějaké procenta navíc, ale to už je věcí vyjednávání.
0: No teď jste nebyl moc konkrétní, nějaká procenta navíc, nemůžete být konkrétnější?
1: Nemůžu být konkrétnější. A nechci hlavně vládě vzkazovat přes média naše požadavky.
0: No, možná by to bylo na stejno jako oni vlastně, zatím to skazují taky přes média, jak jste řekl.
1: Ale já se snažím chovat korektně a slušně.
0: Je výše platů to hlavní, co trápí státní zaměstnance?
1: Tak nejen výše platů, já si myslím, že celý ten systém odměňování, to znamená především ta platová tabulka číslo 1, my chceme, aby se sloučila s tou platovou tabulkou číslo 2, aby ty nejméně odměňovaní zaměstnanci se posunuli výš, ale tam je největší problém v tom, že celá řada platových stupňů a platových tarifů je pod úrovní minimální mzdy, ale i zaručeného platu. Jo. Takže například 52 platových stupňů je pod úrovní minimální mzdy u té tabulky číslo 1 a 132 je platových stupňů je pod úrovní nejnižšího zaručeného platu a těch platových tarifů máme 192, tak 132 a 192 to jsou dvě třetiny.
0: No, když jsem to četl, že tabulky ze kterých se určují platy státních zaměstnanců a pracovníků státní a veřejné správy, jsou většinově pod úrovní zaručeného platu a minimální mzdy, tak jsem si říkal, jak je to možné?
1: To je otázka, ale ne na mě, ale na vládu a na minulé vlády. Proč to neřešili? Proč to neřešili?
0: A no dobře, ale proč byste víc netlačili jako odbory?
1: No my jsme tlačili, ale vždycky to se...
0: Marně.
1: No marně, protože vždycky byl velký problém a to byly finance. Hmm. Jo, takže nejenom ministerstvo financí, ale celkově finance. Ale tentokrát se něco rýsuje. Vím, že probíhají jednání mezi ministerstvem práce, sociální věcí a ministerstvem financí o změně platových tabulek. My jsme u toho, nebo já osobně jsem u toho, u několika jednání byl na MPSV.
0: A to bylo kdy?
1: Řádově před měsícem, před měsícem a půl.
0: Takže to není tak, že by úplně s vámi nejednali.
1: No, ale to bylo jenom pracovní materiál ministerstva práce a sociálních věcí. To nemůžu říct, že to bylo úplně oficiální. A dneska nevím ani, jak to nakonec ty vyjednávání mezi MPSV a ministerstvem financí dopadla a neznám ten výsledný, pokud vůbec nějaký výsledný produkt je.
0: Vy jste mluvil o tom, že jste vyzval vládu, aby jednala, aby se uklidnila atmosféra, když budu parafrázovat vaše slova ve veřejné sféře. Jaká ta atmosféra je? Jak byste to popsal? Lidé mají velké obavy, vychází to z té nejistoty.
1: Tak zaprvé musím říct to základní. Tady ještě je velký deficit o úrovni platu oproti roku 2019, pak přišly ty inflace. Takže tady ještě něco těm zaměstnancům ve veřejném sektoru chybí. Za druhé, minulá vláda zrovna nehleděla moc pozitivně na státní a zaměstnance samosprávy, takže to přidávání bylo velmi, velmi nízké. A samozřejmě od 1. dubna, které znamená, že se státním zaměstnancům a zaměstnancům samospráv zvýšily platové tarify o 9%, což bylo velmi pozitivní, ale nestačí to tomu, co je. My nejsme konkurenceschopní. Státní správa není konkurenceschopná vůči samosprávě, protože samospráva přece jenom má nějaké finanční zdroje na to, aby mohla vedle platových samozřejmě tabulek dát těm zaměstnancům různé jiné benefity a to státní správa nemá. Tam ty peníze chybí, když si vezmeme, kolik je dneska fond kulturních sociálních potřeb, což je jediný možný fond, z kterého může stát dát svým zaměstnancům nějaký benefit, to je 1%, tak když se podíváme na sociální fondy některých měst, obcí, tak tam se to pohybuje řádově mezi 5 a 6%, tak to pak už se dávají benefity.
0: Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého se na příště mají tabulkové platy zvyšovat podle stavu národního hospodářství, tedy podle toho, jaké jsou mzdy. Čili hlavním ukazatelem bude výše minimální mzdy?
1: To je názor pana prezidenta Horeckého. Já jsem s ním ve spojení, ale tento názor jsem slyším poprvé od vás. No tak samozřejmě minimální mzda bude hrát velmi velkou roli do budoucna a i v letošním roce, tak jak budou vypadat potom samozřejmě tabulkové platy.
0: A to by vám vyhovovalo tedy, kdyby

0: To bylo to hlavní kritérium.
1: Teď vařím z vody, teď na to nemám promyšlený, ale myslím si, že by v tom problém nebyl, možná by to bylo i lepší.
0: Zatím ale od zavedení toho valorizačního mechanismu v roce 2025 minimální mzda i zaručen plat rostou rychleji než platové tarify. To by se mělo změnit?
1: To by se mělo změnit.
0: Minimální mzda je teď, nebo letos, 22 400 korun. V příštím roce by měla stoupnout k 25 tisícům. Zaručený plat tedy vychází z minimální mzdy a liší se podle dosaženého vzdělání. Vysokoškoláci by tedy měli mít zaručený příjem v platové sféře 35 840 korun. Jak je to ale s osobním ohodnocením? Stále se používá spíš k dorovnání těch platů?
1: V drtivé většině bych řekl, že se používá k dorovnání platů. Když se vezmeme ústřední orgány, to znamená ministerstva, tak tam bez osobního příplatku už by nikdo nedělal, protože ten platový tarif u těch nejvíce odměňovaných je stále poměrně slabý. Ty finance nejsou, nebo ty platy nejsou tak vysoké, aby jsme udrželi kvalifikované lidi. A takže se to dorovná opravdu tím osobním příplatkem a samozřejmě odměnama.
0: Dobře, ale je to v pořádku, protože vlastně ty odměny by měly být za ten výkon, co si navíc.
1: Rozhodně to není pořádku. Rozhodně to pořádku není. Nebo se podívejme zase na úroveň těch nejnižších platových tarifů, kdy zaměstnanci dělají pod úrovní minimální mzdy a celá řada zaměstnavatelů, především v té samosprávě, dorovnává ten zaměstnancům díky osobnímu příplatku právě tu minimální mzdu nebo zaručený plat, což je z mého pohledu není to správné.
0: No jak by se tady měl odstupňovat ten růst platů v těch jednotlivých tabulkových třídách a stupních? Přicházejí odbory s nějakým konkrétním návrhem?
1: Ne, teď jsme nepřicházeli žádným konkrétním návrhem. Teď, jak říkám, připravoval se nějaký materiál, který zatím neznám jeho výsledek, který my jako odborové svazy veřejné služby a správy jsme ten původní první materiál kvitovali. Pak ještě přišel jeden materiál, který se nám z nějakého důvodu nelíbil, ale kdyby ten materiál nakonec se dohodla ministerně financí s panem ministrem Juchelkou na tom, že půjdeme touto cestou, to budeme velmi rádi.
0: Tak počkejte, ty jsem se v tom ztratil. Říkal, jeden materiál se vám zdál, že je v pořádku. Co se vám potom nepozdávalo, nebo co nebylo v pořádku?
1: Tam byly určité parametry, které by byly proti lidem a to nechceme.
0: A měl byste konkrétní příklad, abychom si představu?
1: Já nebudu konkrétní, já jenom naznačím, že se týkaly osobních příplatků a možná jejich možného zrušení.
0: Když to tak sleduji jako naprostý laik, nemělo by se to celý ten systém nějak zjednodušit, není to zbytečně složité?
1: Lidé ze soukromé sféry říkají, že je to zbytečně složité. Ale protože v tom dělám už nejenom jako v odborech, ale byl jsem státním zaměstnancem další dobu, tak si myslím, že to není tak špatné, že by možná nějaká modifikace měla nastat, možná nastane teďka, ale myslím si, že další problém je, a to jsou takzvané kategorie činností, podle které jsou zaměstnanci zařazováni do jednotlivých platových tarifů a ty byly tvořeny někde v 90. letech a už to neodpovídá dnešní realitě, tak tam si myslím, že je obrovský prostor pro to, aby se udělala změna a tím pádem by i ten stát mohl lépe obměňovat ty zaměstnance, protože by je mohl přeřadit do vyšší platové třídy, než momentálně teďka mohou.
0: Dobrá, ale pořád je nějaký balík financí, ze kterého se bere a jestli tomu dobře rozumím, tak tendence je spíš šetřit. To znamená, nevypadá to, že by se mělo víc přidávat. Znamená to, že se bude víc propouštět nebo kudy vede ta cesta podle vás?
1: Tak určitě nějaký budget finanční musí každá vláda dát na platy zaměstnanců, kteří jsou pod tím státním rozpočtem a musí se šetřit samozřejmě. Velmi nešťastné by bylo, kdyby se zvýšily platové tarify, dám příklad o 10%, ale vláda na to dala třeba jenom 3-4%. Potom to musí samozřejmě ty jednotlivá ministerstva a jim podřízené organizační složky musí to někde vzít a to je samozřejmě cesta do pekel, to znamená, je to cesta propouštění, změně systemizace a tak dále. A to je špatná cesta.
0: No a je tedy kde šetřit? Ve státní správě?
1: To se zeptejte, ale vládní strany. Já jako odborář nemůžu říct, že můžeme šetřit tamhle a propouštět tamhle. V žádném případě. Samozřejmě my se nebráníme jako odbory a nikdy jsme to neřekli, že bychom se bránili zefektivnění státní správy, ale to zefektivnění by mělo být na základě nějakých analýz a ne, že ministr financí řekne, teď se zruší 6% systemizovaných míst, protože budeme šetřit. to není ta správná cesta.
0: A dělají se podobné analýzy? Máte takové informace?
1: No, já si mám informace, právě se nedělají ty analýzy, ač nám bylo argumentováno, že podle něčeho jedou, ale já si myslím, a máme ze zprávy z těch jednotlivých ministerstv a z našich základních organizací, že žádné analýzy nebyly a že to bylo...
0: Od boku, řekněme.
1: Od boku.
0: Dobrá. Z čeho pramení tady ten váš optimismus? Protože jestli jsem dobře rozuměl vašim slovům na začátku našeho rozhovoru, tak si myslíte, že najdete ty průsečíky pohledů odborů vlády nebo v rámci tripartity, že se dohodnete?
1: Protože jedna věc je ta, že jsme urgovali pana premiéra o ta jednání, ale vedle toho probíhala celá řada jednání, kterých jsem byl já osobně třeba přítomen, tak budu hovořit sám za sebe, když jsme jednali jak s paním ministrem Juchelkou, tak s paní ministrní Schillerovou. A ty garance, že vláda zvýší platy zaměstnanců veřejného sektoru, tam prostě byly. Takže já mám důvod být optimista. Otázka, jestli budu optimista veselý nebo zklamaný.
0: Předseda odboru státních orgánů Pavel Bednář je hostem 20 minut Radiožurnálu. Horní komora parlamentu se má zabývat vládním návrhem zákona o státních zaměstnancích, který by měl zcela nahradit ten současný zákon o státní službě. Čekali jste, že předloha narazí v Senátu, kde ji navrhli zamítnout hned dva výbory?
1: Tak já se malinko ještě vrátím do historie. My jsme 31. prosince byli jako první, který reagoval na ten poslanecký návrh, který šel do poslanecké sněmovny, kdy jsme se s ním zásadně nesouhlasili. Potom probíhaly naše vyjednání a naše dopisy na poslance. Až to skončilo v Senátu, my jsme zaslali taky všem senátorům dopis a zdůvodnění, proč se nám ten zákon nelíbí. To, že to dva výbory zamítnou, to bylo trošku překvapení, ale očekával jsem a očekávám, že Senát jako celé to opravdu vrátí zpátky poslanecké sněmovně, i když samozřejmě tam dojde asi tomu přehlasování. Pak to půjde panu prezidentovi. Tam já osobně predikuju, že pan prezident to také vrátí. Ale už jsem zaznamenal názory některých senátorů, že i tak to půjde k ústavnímu soudu.
0: Jakého druhu jsou tedy vaše připomínky k návrhu zákona o státních zaměstnancích?
1: Tak především ten první připomínka byla to, že to byl poslanecký návrh. I když je to legitimní, ale na druhou stranu to je taková obrovská změna, když se jeden zákon ruší novým a je to poslanecký a neprojde odbornou diskuzi, neprojde mezirezortním připomínkovým řízení, to je špatně. To se takhle podle mého nemá dělat. A pak tam je celá řada ustanovení, která přebírají ze služebního zákona, teď do toho nového, který bude pod zákoníkem práce a jsou nad rámec zákoníka práce. Jo, takže to si myslíme, že to je na hraně ústavnosti, ne-li protiústavní. Na druhou stranu jsme rádi, že na naše připomínky trošku bylo slyšeno a že se dostalo díky pozměnění návrhu poslanců, se dostalo, že bude moct dále uzavírat kolektivní, ne dohodu, ale kolektivní smlouvu vyššího stupně s vládou.
0: Návrh prý představuje zásadní změnu právního postavení státních zaměstnanců. V čem?
1: Základní změna je v tom, že už nebude platit služební zákon, to znamená zákon o státní službě, ale všichni zaměstnanci přejdou pod zákoník práce. Tam se nám nelíbí to třeba, že přejdou takzvanou fixi, to znamená, že s nima nebude uzavřena nová pracovní smlouva, ale že prostě se bude to brát jako, že ze zákona přecházejí. Tam to vidíme velmi problematické a může dojít také k různým soudním sporům ohledně třeba vykonávané činnosti toho daného pracovníka a podobně. Ale uvidíme, jestli to dopadne, jaká bude praxe.
0: Stane se díky novému zákonu státní správa flexibilnější?
1: Myslím si, že by se asi měla stát flexibilnější, protože bude jednodušší možnost propouštění těch zaměstnanců. Na druhou stranu musím upozornit, že ta depolitizace státní správy, která byla právě tou prvotní myšlenkou, proč mít zákon o státní službě, tak tady bude velmi, velmi na hraně.
0: No vy jste opakovaně varovali, že skončí ochrana profesionální státní správy před přílišným nebo před příliš snadným personálním zásahem spojeným se změnou politického vedení. To podle vás hrozí?
1: To podle nás hrozí. tam to je evidentní, že toto prostě hrozí. Já bych se rád mýlil, že politická garnitura, že se tak chovat nebude, ale vidíme to i u této vlády, když nastoupila, že tam určitým, nechci říct čískám, ale určitým změnám došlo.
0: No, když vezmeme jako příklad třeba ministerstvo životního prostředí, tak byť platí stále služební zákon, tak se dějí věci, jako by nebyl.
1: Máte pravdu. Já na druhou stranu zase říkám, že každý státní zaměstnanec může, pokud je špatný, pokud opravdu nevykonává ty činnosti tak, jak by měl, tak prostě by měl být propuštěný. A proč by ho stát platil, když nedělá to, co má dělat? Na druhou stranu, pokud propuštěný není, tak by měl být propuštěný jeho nadřízený, protože ten to neřeší.
0: Tvrdíte, že modernizace státní správy je potřeba. V čem by měla podle vás spočívat?
1: Teď nevím, jestli na to jsem schopen odpovědět, protože ta modernizace, samozřejmě to zefektivnění, to je jedna věc, modernizace, to je digitalizace a podobně, ale vidíme, jak digitalizace se povedla u stavebního řízení, digitalizace, jak se povedla i u úřadu práce, kdy to z velké části nefunguje a je to na bedrech zaměstnanců. Takže já z mého pohledu modernizace ano, ale nemělo by se to uspěchat a mělo by to být velmi promyšlené.
0: No a je tady potřeba měnit dosud platný služební zákon?
1: Z mého pohledu není potřeba měnit služební zákon, ale mohl by se modifikovat. Ano, jsou tam některé věci, které by bylo záhodno změnit na základě zkušeností z praxe, ale bohužel tato vláda nebo poslanci této vlády mají asi jiný názor.
0: Dnes poprvé po reorganizaci zasedá Vládní rada pro závislosti. Jak podle vašeho názoru fungují rady vlády v nově nastaveném režimu?
1: Tak já jsem členem Rady vlády pro veřejnou správu. Ta funguje úplně normálně, jako fungovala za minulých vlád. A teď nemůžu hovořit za ty jiné rady. Teď momentálně nemám žádné informace o tom, jak fungují, jak nefungují, kdo odešel, kdo neodešel a tak dále.
0: No, nově by tedy podle, zatím je to záměr, měla podle konkrétní fyzické osoby tedy jmenovat vláda jako celek. Tak chápete důvody té změny, nebo jak to vidíte?
1: No, třeba Rada vlády pro veřejnou správu, kde jsem členem, tak tam má odbory mají jednoho zástupce, to jsem já, a pak tam má samozřejmě Sdružení tajemníků a tak dále. Tam má ty zastoupení a právě tyto organizace byly osloveny, aby dali svého zástupce, což si myslím je v pořádku, pokud to bude direktivně jenom stanovený.
0: To by se právě mělo změnit, tak se ptám na to.
1: Tak to si myslím, že by asi nebylo úplně správně. Ale nemůžu hovořit za jiné vlády, protože ty mají úplně jinou činnost, úplně jiný pohled a tak dále. Že?
0: Za jiné rady.
1: Za jiné vlády, pardon. Za jiné
0: ale
1: rady.
0: Proč myslíte, že třeba tento krok místo předsedkyně sněmovny Barbora Urbanová za STAN označila za čistku?
1: No, já si myslím, že právě to je to, že si ty jednotlivé organizace nemůžou vybrat svého zástupce a jestli tam vláda dosadí, koho chce a potom to samozřejmě je neobjektivní ty výstupy, ty rady, protože budou ovlivněny samozřejmě tím vládním názorem.
0: Takže by podle vás tedy ta odborná část rad nezůstala nezávislá na politické vůli kabinetu? To je ten problém, rozumím tomu správně.
1: Já osobně si to myslím, ale je to můj subjektivní názor.
0: Než se rozloučíme, zeptám se na to, jak udržet ve státní správě kvalitní zaměstnance. Po tom všem, co jsme si dnes řekli, nejenom o platech.
1: Jak udržet? Udržet samozřejmě je to otázka platu, co si budeme povídat, ale je to především i otázka benefitu, které by byly nastaveny pro ty zaměstnance, ale potom to je také kultura na pracovišti, kultura vedoucí pracovníků vůči svým podřízením a hlavně, aby to nebylo zásahem politiku ta práce ve státní správě. To je to, co si myslím, že by udrželo stávající zaměstnance. Tady je velký problém. Velký problém to, že celá řada státních zaměstnanců je 50+. Čili tady hrozí v horizontu, řekněme, 10 let odliv zaměstnanců do starobního důchodu a kdo je nahradí, když nejsme dneska schopni přijmout zaměstnance do státního nebo i do samosprávy.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Pavlem Bednářem, předsedou Odborového svazu státních orgánů a organizací. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: A necelé 4 minuty po půl jedné jsou tady připravené noční zprávy. nimi Monika Chmilová.
3: Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se včera rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a tak míří rovnou k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory a obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. Oblast poblíž ostrova Flores v Indonésii ve středu zasáhlo další zemětřesení, tentokrát o síle 5,7 stupně. Informovalo o tom německé výzkumné pracoviště GFZ. Ostrovní oblast se vzpamatovávala ze silného zemětřesení, které ji zasáhlo minulý pátek. Zemřelo po něm 68 lidí a nejméně 200 se zranilo. Následovalo po něm přes 1500 menších otřesů. Rusko a Ukrajina si vyměnili 103 válečných zajatců na každé straně, potvrdilo to ministerstvo obrany v Moskvě i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na vrácení ruští vojáci jsou podle resortu v Bělorusku, odkud zamíří do Ruska. Výměna zajatců a předávání ostatků padlých vojáků jsou jednou z mála oblastí spolupráce mezi oběma zeměmi. A ještě asi 30% klecových chovů slepic musí do konce roku přestavět čeští chovatelé. To je zhruba 1 700 000 klecových míst. V lednu začne platit jejich zákaz. Asi 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo úplné zrušení chovů. Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se ale neshodnou. Sport. Wimbledonská šampionka Linda Nosková končí na turnaji v americkém Cincinnati. V osmifinále prohrála s domácí Amandou Anisimovovou 1-6 a 4-6. Zápas na hodinu a půl přerušil déšť, i proto organizátoři posunuli začátek utkání další Češky Marie Bouskové. Tu čeká souboj s Američankou Goffovou. Dnes v brzkých ranních hodinách by se na kurt měla postavit také Sára Bejlek, která vyzve Bělorusku Sabalenkovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D1 u Přerova a překážka na D5 u Rozvadova. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je teď neprůjezdná u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Na místě teď zasahují záchranáři. Objíždět můžete přes Přerov, přes Horní Moštěnice. Na dálnici D5 pozor u Rozvadova ve směru do Plzně. U nájezdu z exitu na kilometru 143 stojí porouchaný kamion. Blokuje tam připojovací pruh a vyjíždí se přímo do pravého pruhu. V Praze vyšetřují nehodu ve Wilsonově ulici. Havarovala tam dvě osobní auta, částečně blokují výjezd z ulice politických vězňů. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. Jde o noční údržbu. Směrem na Břevnov je tunel průjezdný. Uzavírka potrvá do 5 ráno. A na Chomutovsku je uzavřená silnice 224 z Kadaně na Podbořany. Mezi Pětipsy a odbočkou na Žatec vyšetřují okolnosti vážné nehody. Objíždět se dá přes Pětipsy a Poláky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy bouřky i silné, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Co všechno obnáší práce novináře. Studenti letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě si tento týden zkoušejí psát vlastní články i natáčet reportáže. Jak se jim daří, uslyšíte v první reportáži nočního radiožurnálu. Už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: vyzkoušet si práci tiskového mluvčího, rozhlasového nebo televizního reportéra. I takovou možnost mají studenti a studentky letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě. Pod vedením zkušených lektorů celý týden vytvářejí vlastní články a také reportáže.
1: Buď je ten člověk v tom newsroomu a připravuje tam nebo vyloženě moderuje, anebo jde ven a dělá ty reportáže a vlastně mi to přijde hrozně krásný, jak to může být různorodý a chci to právě nějak víc poznat skrze tuto skupinku.
2: Tři studentky letní žurnalistické školy, Áďa, Ráchel a Oli, si v Havlíčkobrodských ulicích zkoušejí práci s nahrávacím zařízením.
3: Je tak zatím možná bude hrát do těch sluchátek.
1: A tak jo, nemá to tady někde reproduktor, že se dáme k uchu.
3: Aha, a jo, super.
1: To je ono.
3: Tak jo.
4: Nevím teda, jestli se budu připravovat profesionálně i potom před tím reálným člověkem.
1: To dne, ale tam to mizí.
4: Obzvlášť pokud ani nebudu vidět, jak se to ovládá, ale tak uvidíme.
2: Přicházíme zpět do klubu Oko, kde už na studentky čeká jejich vedoucí Vojtěch Koval.
5: Šlo vám to, jak to vnímáte? Nechtělo se vám do toho moc ne, kroutíte hlavama, dobře?
6: My jsme hodně na začátku, takže ta pravá novinářská práce a takový ten průbířský kámen to mají dámy teprve před sebou. Já obecně musím říct, že mám pocit, že postupně se opravdu ta úroveň zlepšuje, že nám sem jezdí obecně studenti, kteří jsou jako mnohem připravenější. Minimálně takové ty novinářské základy většinou mají velmi dobré.
2: Na 22. ročník letní žurnalistické školy přijelo letos téměř 50 studentů, jak z Česka, tak ze zahraničí. Rozděleni jsou do 5 skupin. Největší zájem mají o práci tiskového mluvčího. Z Havlíčkova Brodu, Magdaléna Machová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Radiožurnálu. Sára Kousková patří k nejúspěšnějším českým golfistkám současnosti. Loni vybojovala první dva tituly na Ladies European Tour, letos si poprvé v kariéře zahrála víkendová kola na majoru Evian Championship. Jak těžké je prosadit se mezi světovou elitou? Co rozhoduje o výsledku na největších turnajích a kam se chce ve své kariéře posunout dál? Sára Kousková zavítá do studia Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Zákon o EET se vrací do sněmovny. Ministryně Schillerová senátní návrhy jednoznačně odmítá. Aktivisti vyplouvají z Itálie do Albánie na podporu tzv. Plameňákové revoluce. Hradečtí fotbalisté zahájí play-off o účast v hlavní fázi konferenční ligy. A dnes čekáme většinou oblačnou na jihovýchodě s deštěm, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Zákon o znovuzavedení elektronické evidence tržeb neprošel senátem a vrací se tak do poslanecké sněmovny. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby. To už v minulosti nařídil i ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by se tím ale stát připravil o analytická data a možnost odhalovat šedou ekonomiku. Další pozměňovací návrh ruší limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. Ten je v původním návrhu stanovený na zhruba 50 tisíc korun. Ročně. Schillerová změny odmítá.
3: Prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
1: Senátem neprošel ani návrh zákona o státních zaměstnancích. Členové horní komory zamítli i návrh na zrušení části pravomocí prezidenta. Flotila aktivistů se dnes chystá vyplout z jižní Itálie na albánský ostrov Sazan. Chtějí podpořit protesty proti stavbě luxusního resortu v chráněné oblasti na ostrově a u nedaleké laguny Narta, informovala o tom agentura APA. Za developerským projektem stojí firma spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. Albánci v rámci tzv. Plameňákové revoluce už několik týdnů v řadě proti stavbě protestují. Název hnutí získalo podle plameňáků, pro které je Narta významným zimovištěm. Kromě zrušení projektu demonstranti požadují taky odstoupení dlouhodobého albánského premiéra Ediho Rami, který výstavbu podporuje. Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
4: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až setinách bodů.
1: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer. Sport. Fotbalisté Hradce Králové dnes nastoupí k úvodnímu zápasu 4. předkola konferenční ligy. Od 20:30 je čeká souboj s řeckým Panathinaikosem. Dvojzápas rozehrají svěřenci Davida Horejše na půdě soupeře v Aténách.
5: Je to samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těch zápasů dostali. Těžký soupeř, ale uděláme všechno pro to, aby jsme v tom boji utkání byli tentokrát šťastnější víc než s tím Bežiktašem.
1: O evropské poháry dnes zabojuje také Plzeň, která ve 20:00 nastoupí na hřišti Červené zvezdy Bělehrad v play-off Evropské ligy. Jablonec se pak ve 4. předkole konferenční ligy představí od 20:45 v Glasgow na hřišti Rangers.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprojezdná D1 u Přerova a překážka na D5 u Rozvadova. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je uzavřená u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. A pravděpodobně se dá sjíždět na exitu a objíždět topu mimo úrovňové křižovatce. Na dálnici D5 pozor na příjezdu z Německa ve směru na Plzeň. Porouchaný kamion na kilometru 143 blokuje připojovací pruh od Rozvadova a vozidla tam vyjíždějí přímo do pravého pruhu. Na D5 opatrně i za Prahou ve směru do Plzně. Za Rudnou pracují silničáři. Mezi 6. a 7. kilometrem je uzavřený levý pruh, kolona se ale netvoří. Na Blanensku se vyhněte překážce na silnici 19 do Bystřice nad Pernštejnem. Mezi Kunštátem a Rosečí leží v lesním úseku na vozovce zražené divoké prase. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem na Smíchov. A provoz blokuje noční údržba, skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme většinou oblačno a ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo a na jeho východě déšť, místy bouřky i silné, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25 a na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Česko má svého kandidáta na prestižního amerického Oscara. Je jím dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Ten vypráví osobní příběh o rodině, závislostech a životě na okraji společnosti. Rozhovor s režisérkou Pepou Lubojacky uslyšíte už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Česko zná svého kandidáta na Oscara. Filmová a televizní akademie vyšle do mezinárodní soutěže dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepi Lubojocky. Ta v něm několik let sledovala život svého staršího bratra a dvou bratranců, kteří se potýkají se závislostí a bezdomovectvím. Film natáčela autorka převážně na mobilní telefon a stihla už zaujmout porotu i na prestižním festivalu Berlinále. Právě tam její film získal dvě ceny, včetně té za nejlepší dokument. S Pepou Lubojocky si povídá moderátor Jiří Chum.
1: Řekněte mi upřímně, už ten pocit radosti vystřídali trochu obavy z toho, kolik práce a propagace vás s filmem ještě čeká?
2: Já si myslím, že ta obava, ten strach byl první, který mi naskočil, že ta radost přišla vlastně až jako druhá. Já jsem se to dozvěděla tak jako ráno, že mě vzbudili telefonátem s touhletou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že ježišmarja, to bude práce, ale už začíná docházet, je tam samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru. A taky mám strašnou radost, že českému dokumentu se tak daří poslední dobou.
1: Máme radost s vámi a je z vás ta radost cítit. Mám z toho dobrý pocit. V tom dokumentu vy sledujete velmi zblízka svého bratra a své dva bratrance, kteří žijí bez domova a potýkají se závislostí. Jak těžké bylo při tom natáčení oddělit roli režisérky od role člena rodiny?
2: No, myslím si, že to vlastně moc ani nešlo, že se to furt strašně prolínalo. Pro mě bylo hodně důležitý během natáčení nějakou autocenzuru vlastně vypnout a nechat to přemýšlení nad tím, kde ta hranice leží mezi tou rodinou a tou autorkou, nechat až do střižny a mě hodně pomohlo to vědomí toho, že jsem věděla, že ten film budu stříhat sama, že budu mít vlastně hodně prostoru na to všechen materiál si projít, zrevidovat, co vlastně chci říct, co chci použít. A zároveň mi hodně pomohlo to, že jsem vážně natáčela jako většinu těch věcí na iPhone a že ta blízkost po těch letech, co jsem natáčela, vlastně zůstala nedotknutá, že tam nebyl štáb, nebyla tam kamera, takže vlastně se nám hlavně mě a bráchovi tak strašně normalizovalo, že ten telefon držím, že už vlastně nám to nepřišlo nějaký bod prostě zájmu, že to bylo tak strašně normální, že jsem vlastně reálně zachycovala jenom náš život a až v té střižně jsem vlastně se rozhodovala, kde jsou ty hranice toho vyprávění a jak ten příběh chci pojmout. Ale vždycky pro mě bylo strašně důležitý držet se té čočky lásky vlastně a toho respektu. To mě hodně pomáhalo jako nějaká jako mapa, když jsem přemýšlela nad tím, jak ten příběh vyprávět.
1: I díky tomu mobilnímu telefonu je ten film hodně syrový. Teď čeká tedy váš dokument Cesta k Oscarům. Pojďme se vrátit na ten začátek. Plánujete třeba, nebo už vás napadlo, uvést dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato i v kinech v Severní Americe?
2: To byste se musel zeptat mých producentek, který tohle mají pod palcem. Já se spíš držím tý autorský práce. Určitě jakože budem asi promítat, ale opravdu nemám k tomuhle z tomu detaily, jak tohle bude promítat. Ještě pořád, jak říkám, tady piju kafe a jsem v šoku, tak tohle to vám zatím nedokážu zodpovědět.
0: Dodává Pepa Lubojecky ke svému filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který je českým kandidátem na Oscara. Já ještě dodám, že dokument uvidí čeští diváci v kinech od 24. září.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Dobrovolníci letos už po čtvrté pomáhají s obnovou šumavských mokřadů. Tentokrát vzali do rukou kosy a křovinořezy. Společně se vypravili do Knížecích plání likvidovat přemnožený rákos. Jak jim to šlo, uslyšíte v další reportáži už po písničce.

0: S obnovou mokřadů v Národním parku Šumava pomáhají desítky dobrovolníků z celého světa. Díky jejich práci se daří na mnoha místech chráněného území zadržovat více vody. Zaměřují se například na rákosem zarostlé rašeliniště nedaleko Knížecích plání na Prachaticku.
1: Throw it in the middle now.
2: Yes, let's go. Perfect.
1: Mám rád šumavskou přírodu, já jsem tady jezdil s rodičema, tady když se objevila tahleta příležitost sem vlastně přijet, trochu tady té přírodě nějak pomoct, tak jsem to vlastně s nadšením přijal.
3: Do obnovy mokřadů se zapojil i dobrovolník Václav Cibur z Prahy.
1: Pracuji jako ajťák v korporátu v Praze právě, takže pro mě tohleto úplně skvělá příležitost si zapracovat trošku rukama, oddechnout si, dát hlavě trošku odpočinout.
3: Dobrovolníci se dostali do rašelinišť u Knížecích plání, kde pomáhali s kosením rákosu, jako třeba Hanach Becker z Německa.
4: Samotná práce není nijak náročná, my víceméně jen odnášíme pokosené rostliny. Je ale zajímavé pozorovat, jak po odstranění rákosu vykukují rašeliníky a různé druhy brusnic, které byly jinak skryté.
3: Kosení rákosu si už doma vyzkoušel Aleksandr Marinov z Bulharska, který na dobrovolnický kemp na Šumavě přijel po třetí.
5: Tady je

0: to víceméně vlhká louka, takže se tu pracuje dobře. Když jsem nedávno kosil rákos v našich bulharských bažinách poblíž Burgasu, to bylo o poznání náročnější. Rákos tam byl daleko vyšší, tady to jde daleko lépe.
1: Víceletý projekt začal už před 4 roky poblíž Dobré u Lenory, kam se sjeli zájemci z celého světa. Podle Stanislavy Tomkové z pořádající organizace Na mysli jich tentokrát na Šumavu dorazilo téměř 50.
2: Máme tady účastnice z Brazílie nebo účastníka z Nepálu, z Indie, ale pak máme i zástupce z Irska, z Francie, z Německa, z Slovenska a z Ukrajiny.
1: Jak dál Tomková doplňuje, celý kemp není jen o práci v terénu.
2: Vždycky jedna skupina je na pracovní lokaci a proti tomu druhá skupina má nejrůznější vzdělávací exkurze taky v terénu. Odpoledne máme společné kreativní workshopy. Každý večer probíhá přednáška s nějakým odborníkem z Národního parku nebo z Bavorského lesa.
1: Práci dobrovolníků oceňují i zástupci správy Národního parku Šumava. Podle vedoucího odboru ochrany přírody Martina Starého má správa v podobných lokalitách omezené možnosti.
3: Jsme velmi rádi, že nám studenti a dobrovolníci takto pomáhají. V dnešní době je lidská práce velmi drahá a kdyby správa měla toto všechno financovat, tak by to nebylo dlouhodobě udržitelné.
1: Obnova rašelinišť a mokřadů pomůže udržet vodu v krajině, doplňuje Martin Starý.
3: Je to pohoří, které je velmi ovlivňováno tím suchem a tou klimatickou změnou. Z toho důvodu je zásadní dlouhodobě pracovat na revitalizaci vodního režimu, navracet tu schopnost té krajiny absorbovat a zadržet tu vodu.
1: Dobrovolníci svou prací zároveň pomáhají chráněnému tetřívkovi obecnému, pro kterého jsou podobné mokřady přirozeným místem výskytu. Z Knížecích plání Michal Bělský, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
6: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 1:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
3: Výdaje na dopravu příští rok vzrostou. Po jednání o státním rozpočtu to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj je prioritou dokončení páteřní dálniční sítě. Z ní zbývá dostavět třeba Pražský okruh a části dálnice D3, D11 a D35. Zároveň uvedl, že z části požadavků musel ustoupit. Na dopravní stavby šlo letos 169 miliard korun. Konkrétní částku pro příští rok zatím Bednárek neuvedl. Ministr taky kritizoval některé smlouvy uzavřené vládou, jsou podle něj nevýhodné. S ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO jednali o rozpočtu na příští rok i šéfové dalších resortů. Ministerstvo pro místní rozvoj mluvilo podle šéfky Zuzany Mrázové z ANO o penězích na podporu bydlení pro mladé rodiny nebo pro modernizaci vybavení a zázemí pro horskou službu. Dále jsou přislíbené peníze na navýšení platů adiktologů nebo na provoz muzeí a galerií. Budoucí financování České televize a Českého rozhlasu ministři neřešili. Při ruském raketovém útoku na Kyjev v noci zemřely dvě ženy, 6 lidí je zraněných. Informovali o tom tamní úřady. Rakety podle starosty města Vitalie Klička zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily dětskou nemocnici. V jednom z krytů mohou podle úřadů být uvězněni lidé. Na místo proto zamířily záchranné složky. A olomoucký magistrát vyřizuje více než 18 žádostí o odměnu 10 000 korun za zřízení trvalého pobytu v krajském městě. Kampaň loni vyhlásili měští radní. Chtějí tak získat nové obyvatele. Peníze začnou vyplácet na konci září.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slovanu Bratislava rozehráli čtvrté předkolo Ligy mistrů domácí remízou 1-1 se slovinským Cejle. Slovan poslal do vedení v 15. minutě Čerepkaj, ještě před přestávkou ale srovnal Avdili. Z dalších zápasů si výrazný náskok na postup do nejprestižnější evropské fotbalové soutěže vytvořil Celtic Glasgow, který vyhrál nad Lincem 3-0. Norský Bodo Glimt pak zvítězil v nizozemském Nijmegenu 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na šestce před Petrohradem a neprůjezdná D1 u Přerova. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů velmi opatrně za Jesenickou křižovatkou. Na 62. kilometru řidiči hlásí předměty na vozovce v jízdní pruhu.
5: Nějaký desky po dálnici teď. A asi 5-6 desek, je to obou dvou pruzích.
4: Dálnice D1 z Brna do Ostravy je stále neprůjezdná u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov auto narazilo do svodidel. Na místě zasahují záchranáři, uklízí se tam. Objíždět se to dá po mimoúrovňové křižovatce. Na dálnici D5 z Německa do Plzně pozor za odbočkou na Rozvadov. U nájezdu z exitu na kilometru 143 stojí porouchaný kamion. Blokuje tam celý připojovací pruh. Vozidla vyjíždějí přímo do pravého pruhu, tak opatrně. A v Praze počítejte s uzavírkou ve Strahovském tunelu. Údržba se tentokrát týká směru na Smíchov, na Břevnov je běžný provoz, skončit mají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme většinou oblačnou, odpoledne a večer postupně zataženo, na jihovýchodě déšť, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Ano, a my se už za chvilku vypravíme za fotbalem. Fotbalisté Plzně po dlouhém čekání na pražském letišti zamířili do Bělehradu, kde je čeká úvodní zápas play-off Evropské ligy proti Červené zvězdě Bělehrad a také proti vášnivým srbským fanouškům.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Výprava plná nástrah, tak to je úvodní účinkování fotbalistů Plzně v této sezóně evropských pohárů. Cesta do Bělehradu se jim protáhla, když kvůli technickým problémům letadla čekali několik hodin na odlet do srbské metropole. Dnes večer tam budou hrát v úvodním utkání posledního předkola Evropské ligy proti Červeně zvezdě. A na stadionu Rajka Mitiče je čeká pořádně horká půda a divoká divácká kulisa.
1: Jsem z Balkána a vím, že tam to bude výborný, vím, že budu fandit pro Zvězdu, tak víme, že bude tam jako to horět a Zvězda má skvělé fanoušky.
2: Je si vědom bosenský záložník Viktorie Amar Memić, že atmosféra bude ve čtvrtek večer na Marakana hodně divoká. Stadion získal svou přezdívku díky podobnosti se stejnojmenným fotbalovým stánkem v brazilském Riu.
3: Samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červené zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Marakana je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště, takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony. A
2: věří trenér Viktorie Martin Hyský, že jeho svěřenci nepodlehnou nepřátelské kulise. Zkušenosti z velkých zápasů v divoké atmosféře má také Amar Memić.
1: Měli jsme jako i větší zápasy, které jsme hráli, a jako hlavně myslím si, že nikdo z toho nebude jako že se bude bát nebo něco takového.
2: Divoká kulisa se ostatně může obrátit i proti domácím fotbalistům. Minulý týden se po svém vyloučení v odvetě předkola Ligy mistrů s Berševou střetl s fanoušky teď už bývalý kouč Červené zvezdy Dejan Stankovič, který následně rezignoval.
3: Samozřejmě dobře víme, že momentálně Červená zvezda vyměnila trenéra, že tam úplně není dobrá nálada a že se ta atmosféra, když budeme hrát dobře, tak se může obrátit proti domácímu týmu.
2: Myslí si plzeňský kouč Martin Hyský. Úvodní duel play-off Evropské ligy mezi Červenou zvezdou a Viktorií začne ve čtvrtek ve 20 hodin. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte zpravodajské vstupy. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál. We

0: Skvělý Eric Clapton na jeho Tears in Heaven v nočním radiožurnálu. Pálivou přísadu přidávají během veder do krmiva dojnicím zemědělském a obchodním družstvu v Živanicích na Pardubicku. Speciální směs s čili papričkami totiž podporuje jejich chuť k jídlu a pití. Ve vysokých teplotách totiž krávy méně žerou a vliv to má i na produkci mléka. Chovatelé proto hledají způsoby, jak jim náročné letní dny co nejvíce ulehčit.
1: Díky těm papričkám, které tam jsou, tak vlastně jakoby mají větší podporu slinění, tím mají větší chuť žrádlu a tím vlastně i pijou.
2: Se mnou je tady předseda zemědělského a obchodního družstva bratranců Veverkových v Živanicích Vít Hejna.
1: A doplňují tu svoji energii, kterou spotřebovají jak na tu výrobu mléka standardně každý den, ale vlastně ještě využívají tu energii na ten tepelný stres, aby snížili to teplo nadměrným dýchání nebo nadměrným jakoby vypazeným jazyka a funěním.
2: Takže to čili funguje u nich podobně jako u lidí. Pálí je, tak se potřebují napít.
1: Napít a najíst, přesně tak. A když už vlastně zootechnici podle počasí, podle předpovědí vědí, že budou ty velký tepla, tak aby to v tom krmení měli, protože opravdu dřív tohle bychom nedávali, tak říkám, používám to asi tak 3 roky, tak vlastně opravdu v těch velkých vedrech bylo znát, že ty zvířata měly menší příjem potravy. Ventilátory jedou, takže tady je vlastně vyšší teplota jak 19 stupňů, takže aby krávy měly lepší pohodlí. Když je vyšší teplota, tak vlastně tam se ještě taková mlhovina se pouští vlastně na jejich tělo, aby vlastně se ochladili.
2: Jaká je tedy pro ně ideální teplota?
1: Tak ideální pro ty zvířata je teplota maximálně těch 10 stupňů, spíš míň.
2: Takže když jsou pak ty 36 stupňové dny, tak to je teda pro ně úmorné.
1: Ano, dá se říct jako pro člověka. Někdo to snáší líp, někdo hůř, ale samozřejmě to zvíře, který má tělesnou teplotu vyšší než člověk, tak samozřejmě pro něj to je náročnější.
2: Snižuje se vám tedy nějak jako teď v posledních letech ta produkce?
1: Díky těm vlastně technologiím, které máme ve stáji, tak co se týče jakoby, řeknu, produkce toho mlíka, se snažíme udržet na nějaký stejný úrovni. Spíš tam hraje roli složky, to znamená tuk a bílkovina, díky vlastně těmhle s těm teplotním stresům vlastně třeba snižuje se.
2: Jak jste na tom vlastně s krmivem v důsledku toho sucha?
1: Máme dostatek krmení s tím, že samozřejmě, kdyby přišli takový den 3 roky za sebou, tak už to je možná složitější a opravdu bychom měli provozní komplikace. Protože jenom v porovnání, v loni jsme sklidili ze stejné výměry, kterou sklízíme na seno, abyste měli představu 900 balíků sena. Letos jsme sklidili jenom 270, takže vlastně není to ani třetina, s tím, že kdyby jsme sklidili, řeknu, něco málo přes 500, tak je takový normální, protože ono taky tady byl ještě extrém toho, že vlastně na konci roku 2024 byly ty povodně, takže i ty louky byly hodně zaplavené, takže byly tam dostatek vody, vláhy, takže ta produkce byla trošku extrémní proti roku normálním.
2: Vysokým teplotám přizpůsobují provoz zemědělské podniky napříč Pardubickým krajem. Z Živanic Anna Svobodová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Ministr zdravotnictví chce z rozpočtu peníze na dětskou psychiatrii i onkologické centrum. Ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují náměstkyni šéfa prezidentské kanceláře. České hokejistky prohrály úvodní zápas Eurohockey Tour proti Finsku 1-3 a dnes čekáme většinou oblačnou na jihovýchodě s deštěm, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Stát chce příští rok investovat do rozvoje dětské psychiatrické péče. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO to řekl po jednání o rozpočtu na ministerstvu financí. Peníze zamíří třeba na opravu nemocnice v Opařanech nebo výstavbu nového zařízení v Lounech. Víc prostředků má jít i na specializační vzdělávání mladých lékařů, včetně takzvaných rezidenčních míst. Na celkem 140 postů pro praktické lékaře letos podle Vojtěcha přišlo asi 300 žádostí.
3: Potřebujeme ty absolventy dostat do těch oborů a do těch míst, kde nám chybí, což jsou zejména praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, psychiatři dospělí a dětští psychiatři.
1: Další investice mají jít třeba na výstavbu onkocentra v Ostravě nebo digitalizaci žádanek. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by mělo jít příští rok víc peněz taky na adiktologické služby. Řekl to po jednání vládní protidrogové rady. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů. Izraelský úder na policejní stanici v pásmu Gazy zabil 9 Palestinců. Informovali o tom tamní zdravotníci. Mezi mrtvými jsou vysoce postavení policisté i 13-letá dívka, která byla v době útoku v okolí. Dalších 15 lidí je zraněných. Izrael uvedl, že útočil na ozbrojence radikálního hnutí Hamas. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře Irinu Mudrou. Učinil tak po zprávách, že je předmětem vyšetřování protikorupčních úřadů. Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura oznámili vyšetřování skupiny, která kromě Mudré zahrnuje bývalého poslance nebo předsedy představenstva a dozorčí rady státní banky. Podle agentury Reuters jsou podezřelí z vyprání v přepočtu asi 70 milionů korun. Peníze měly použít jako kauce pro obviněné v korupčním případu v energetice. Jména v souladu s ukrajinskými zákony úřady nezdělily. V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku dnes lidé uctí oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Pieta je na místě válečného pracovního tábora. Vzpomínková akce připomene jeden z největších hromadných transportů romských mužů, žen i dětí do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau v roce 1943, shrnuje mluvčí muzea romské kultury Karolina Špilmanová.
4: Zazní samozřejmě česká a romská hymna a další pietní písně a také vystoupí vzácní hosté. Následně se přesuneme na nouzové pohřebiště Žalov, kde bude probíhat slovo pastora a následně se budou klást věnce a uctívat památka obětí.
1: Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Eurohockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, který po zápase pochválil především povedený vstup českých hokejistek do utkání.
5: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky. Vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
1: Další zápas odehrají Češky v Kletonu zítra v 15:30 proti Švédsku. První turnaj sezóny hokejistky zakončí v sobotu s domácím Švýcarskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D1 u Přerova a překážka na D1 za Divišovem. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy neprojedete po nehodě u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Na exitu před nehodou se dá sjet na Přerov. Na dálnici D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za odbočkou na Divišov. Na 42. kilometru zastavil kamion, zřejmě po defektu pneumatiky.
7: Úplně u svodidel, dá si tam trouhelník.
6: Hlavně základní vozidla v místě vybočují tak opatrně. Na D5 pozor u Rozvadova ve směru do Plzně. U nájezdu z exitu na kilometru 143 stojí porouchaný kamion.